השמיעני בבוקר חסדך, כי בך בטחתי. הודיעני דרך זו אלך, כי אלך

Bože, moji modlitbu, mé prosby, prosím, popřej sluch, odpověz mi ve své věrnosti, své spravedlnosti. Jsem tvůj služebník, nebuď mě na soud. Nikdo z živých není v bránu před tebou.

0: ducha a tachty.
1: Dopisu duši zvěděl
0: jsem. Zvěděli kielecha na slavy naši.
1: Vyslyš mi dřív, než ztratím dech. Neskrývej přede mnou svůj tvář. Kež ráno uslyším v lásce tvé.
0: Kibecha a tachty.
1: Jsi má jediná.

0: Minule jsme ve čtení na pokračování na Rádiu 7 opustili Suzanu Vesliovou ve chvíli, kdy její muž Sem po ostré hádce odešel od své rodiny. Král zemřel a mohlo se zdát, že problém mezi manželi Vesliovými je vyřešen. Oba manželé ale byli paličatí a to jim bránilo ve smíření. Sem odešel do Londýna. Suzana si nevěděla rady a snažila se zachránit manželství. V tomto zmatku porodila své 14. dítě, dceru. Pojmenovala ji po nové královně Aně. Náhle se objevil Sem. Byl ochoten zůstat v případě, že se jeho žena zcela podvolí jeho názorům. Muž je přece hlavou domu a ona to musí uznat. Suzana věděla, že ho nezmění a že vše musí dát do Boha. Suzana věděla, že ho nezmění a že vše musí dát do rukou Bohu. Nakonec se Sem znova ujal svého kazatelského místa. A jako by toho nebylo ještě dost, vyhořel jim dům. Rodina zachránila pouze holé životy. Byl to boží trest? Dál čte Rozita Mertová.
1: Seme? Suzana se ve své posteli přitulila ke svému muži a naslouchala do temna pokoje. Tři z dětí spali ve stejném pokoji se Susan a Semem. Nebylo nic slyšet. Všechno spalo. Něžná paže se dotkla jejího ramene. Myslím, že jsem zase těhotná. Bude to tentokrát chlapec? Uvidím, co se dá dělat. Sem tiskl její rameno. Těším se, až bude dům konečně hotov a děti zase budou moci spát ve svých vlastních pokojích. Mluvil jsi dnes s tesaři? Řekli mi, že do Vánoc bude všechno hotové. Napřed říkali, že budou hotovi do dušiček. Tentokrát jim věřím. Jim záleží na tom, aby byli hotovi stejně jako nám. Místní lidé jim pěkně šlapou na paty, protože pracují pro nás. Myslíš, že to opravdu byli tito ničemové, kteří zapálili dům? Je to docela možné. Snažil se jí ve tmě vidět. Myslel jsem, že to byl prst boží. Ale někdo ze smrtelníků musel hodit odýpku. Ale už na to nemysli. Slíbili jsme si, že už o tom nebudeme mluvit. Vzal ji do náruče. Myslíš, že se toho zápachu ohně někdy zbavíme? Pochybuji. Někdy bych si přála, aby byl dům vyhořel až do základů, kromě knih a písemností. Pak bychom alespoň začali s vůní nových trámů a nemuseli stále čichat saze a popel. Pro mne to bylo velké ponaučení, řekl jsem. Myslím, že teď dokážu lépe pochopit, že jsem povolán, ať je to kdekoliv. Bůh mě sem postavil, tady jsem. S tím jsem měl vždy potíže. Vždycky jsem chtěl být jinde, než jsem byl. Možná se mi teď podaří zvyknout si na tvůj šílený smysl pro pořádek a řád.

Když bylo po Vánocích, byl dům víceméně hotov. Ale nové trámy a nová hlína mezi nimi nedokázaly zcela přemoci zápach ohně. 11 měsíců po požáru se narodilo další děťátko a zápach se stále ještě šířil z různých koutů domu a připomínal hrůzy té noci. Nemluvně byl chlapec a už brzy dostal přezdívku jako všechny ostatní děti. Mary doma říkali Molly, Samuel juniora neoslovovali jinak než Sammy. Malou Susan, stejně jako její matku, jmenovali Siuky, z Metable se stala Hetty a malou Ann volali Nancy. Tento syn bude John Benjamin Wesley, jediné dítě se dvěma jmény. Obě jména připomínala sourozence, kteří nepřežili. Lidé mohli chlapci říkat John, pro Susan to byl Jackie. Když přišlo jaro, Jackie se naučil lézt a sem na farních pastvinách

Vlastně ji rozčilovali, působili zbytečné rozbroje. Navíc to byly rozmíšky nebezpečné. Ve svém příslovečném nadšení získal Sam domácího učitele pro Semiho a se stejným nadšením ho zase propustil, když se ukázalo, že ten člověk pije víno i kořálku. Semi mu teď bylo 14. Susan ho naučila všemu, co sama věděla, a Sam ho vyučoval jazykům. Bylo třeba, aby pokračoval. Domácí učitel se neosvědčil a další možností byla škola ve Westminsteru. Susan svěřila chlapce do boží péče, ve které se bez tak nacházel od narození, ušila mu novou košili a poslala ho do školy. V jejich očích prvorozený teprve vyrostl z plenek a ještě zdaleka nebyl dost velký, aby mohl sám jít do Londýna. Tato myšlenka matku tížila po dlouhé

Srpnové horko způsobilo, že napětí mezi lidmi rostlo a že len dozrával. Vlákno je tehdy úplně zralé, prohlašoval jsem, když semena začnou pukat. Teď musíme čekat, až první lusky zežloutnou. Hety a Molly, kterým bylo 7 a 8 let, dostali za úkol sledovat dozrávání lnu. Susan denně dostávala hlášení. Sam zase dostával denně hlášení o nadávkách a pohrůžkách svých nepřátel v obci. Co se dá dělat? Ptal se Sam a potřásal rameny. Konec konců jsme zde ostrovem konzervativních toriů v moři liberálních vajgů. Susan si nemyslela, že se situace dá řešit potřásáním ramen. Měl jsem svůj len žnout kosou nebo jej vytrhávat? Vytrhávat, říkali sousedé, tak se zachová kvalita vlákna. A kdy má len trhat? Nejlépe hned zítra, řekli sousedé. Když pozdě večer šla Susan po chodbě kolem otevřených dveří do Emilii na pokoje, uviděla, že na stěnu padá nažloutlé světlo. Běžela k oknu. Seme! Křičela ostrým hlasem. Pole hoří! Sem dole ve své pracovně uslyšel křik. Také děti ho uslyšeli. Zaslechla, jak bosýma nožkama běželi po schodišti. Susan pospíšila dolů, vyběhla brankou do zahrady a utíkala kolem stodoly. Ve tmě, na nejzasším konci pozemku, šlehaly jasně oranžové plameny skrze mraky kouře a dodávaly jim zářivě žlutou barvu. Ze všech stran přibíhali sousedé vyzbrojeni košťaty a přikrývkami. Asi tucet mužů a žen začalo zašlapávat plameny ze strachu, aby se oheň nerozšířil na jejich vlastní lněná pole a na seno. Čerstvý větřík hnal oheň přímo přes pole lnu. Susan popadla Emilínu přikrývku z prádelní šňůry a bosýma nohama běžela přes pole. Oheň nesmí dorazit ke stodole, kde byly její krávy, prase a kuřata. Len už byl vyšší než metr. Plevel a len, který se omotával kolem kotníků a dostával se mezi prsty, donutili Susan, aby zpomalila svůj běh. Kouř čpěl do očí. Najednou už nic neviděla a měla pocit, že nemůže dýchat. Divoce a po paměti bušila přikrývkou do plamenů před sebou. Potom se pokusila ustupovat, zachytila se však ve spleti stébel. Konečně se jí podařilo uniknout před oblaky kouře. Mezitím začali za ohněm udupávat cestičku. Susan se vrátila na cestičku a začala vytrhávat trsy lnu, aby ji rozšířila, a házela hlínu mezi plameny a len. Najednou oheň na jednom místě cestičku přeskočil. Muži křičeli jeden přes druhého a začali udupávat další cestičku. Tma houstla.

a širší tmavé mezery. Teď přišel Clyde Willis se spřežením volů, kteří táhli přes pole něco, co vypadalo jako velká kláda. Vedl je podél řádky, kde končily plameny a začínala zeleň. Pod jeho kládou vyskakovaly tu a tam malé jiskřičky ohně. A potom všechno stichlo. Nebylo už slyšet žádné volání a křik, žádné tlučení a praskot. Zaznělo hlasité bučení, jeden z volů zřejmě chtěl domů. Lidé mlčky postávali ve tmě. Nikdo nechtěl věřit tomu, že už je po všem. Skutečně vyhráli, i když jen tak. Susan stála jen 6 nebo 7 metrů od stodoly. Když se Susan příštího dne probudila, Sam už byl vzhůru. Toho rána se nestarala o svůj účes. Rychle si oblékla staré šaty a pospíchala dolů. Nohy jí bolely. Nebylo divu. Desítky malých řezných ran připomínaly, že pobíhala po poli neobutá. I teď byla bosa. Vyšla za hradními vrátky. Byl kalný den. Nebe zatažené. Zastavila se u stodoly a hleděla na pole. Uprostřed spáleniště stál Sam a vypadal jako hromádka neštěstí. Skoro celé pole bylo vypálené a černé. Tu a tam vystupovalo trochu kouře. Rostliny, které požár nezasáhl, byly sešlapány a poničeny. Sam hleděl na svou ženu, která se pracně dostávala přes sešlapané stonky lnu až k němu. Zavrávorala a jeho silná ruka ji zachytila. Tak, zabručel. Nejsme na tom hůř, než když pole leželo ladem. Ani lépe. Mělo nám to pomoci zaplatit dluhy. Oči jí pálily nejen od kouře. Oheň v domě možná byla náhoda, ale to zde už náhoda nemohla být. A městští soudci se ani nebudou snažit, aby případ vyšetřili. Patří k nejzarytějším vajgům. Pomsta patří mně, pravý pán. Já odplatím. Měla bys soud přenechat jemu. Ač bych tentokrát ráda byla jeho ochotným nástrojem, vyhrkla Susan.

Severní větry, žně a podzimní déšť ochladili rozpálenou politickou situaci. Susan se těšila na klidnou zimu. Ale klid trval jen do voleb v roce 1705. Zase se střetli Vajgové a Toryové, mezi nimiž byl i Sam. A když se objevila první tráva, hlasy, které v zimě utichly, se zase začaly ozývat. Názory lidi natolik rozdělovaly, že 1. května stáli kolem Májky podle politických seskupení. V 2. květnovém týdnu porodila Susan své 16. dítě. Možná měla paní Vyplejová se svými poznatky přece jen pravdu. Od posledního porodu uplynulo 23 měsíců a dítě i Susan to tentokrát zvládli dobře. Susan se rozhodla, že zaměstná druhou chůvu, alespoň v prvních měsících, neboť i když se jí dařilo lépe než obvykle, přece jen byla velmi slabá. Doufala, že Bůh toto maličké zachová. Volby byly stanoveny na 30. den v měsíci a podle Susan už bylo na čase. Měla dost těch politických sporů. Někteří místní horlivci nadávali jejím dětem, když si hráli na dvoře fary. Jednou v úterý večer, bylo to 29. května, se Sam vydal na shromáždění do Lincolnu. Susan nechtěla, aby šel. Den voleb byl mimořádně nebezpečnou dobou pro Toryho, který procházel temným lesem patřící Vajgům. Na druhé straně nechají možná Vajgové a jejich stoupenci faru na pokoji, když tam nebude popudlivý Sam. Nenechali. Předvečer voleb se shromáždili před farou a stropili tam hluk. Přímo před oknem ložnice stříleli z pušek, tloukli do hrnců, bubnovali a vyřvávali, co si myslí o lidech, kteří podporují bezcitného monarchu. Susan jim poslužebné vzkázala, že Sam není doma. Buď jí nevěřili, nebo byla i ona objektem jejich nenávisti a posměchu. Při každé salvě sebou mimino v postýlce trhlo. Tříletá Nancy plakala a vlezla si do postele k Susan. Potom Susan poslala Nancy do Emilíny postele a poprosila novou chůvu, aby po zbytek noci vzala mimino k sobě domů. Tomu maličkému byly teprve 3 týdny. Nakonec si Susan přetáhla přikrývku přes uši a pokoušela se usnout. Nedokázala si vzpomenout, kdy hluk ustal. To jediné, co se ozývalo, byl zpěv drozdů, vrabců a síkorek. Někde dole uslyšela potlačovaný pláč. Ať se o to postará služebná. Susan opět zavřela oči a využila ještě chvilky mezi spánkem a bdělým stavem. Někdo stál vedle její postele a naříkal. Susan se nutila, aby se vzbudila. Tělo však vypovídalo službu a nechtělo se probrat. Paní? Dívčin hlas se třásl. Co je? Paní, tady, miminko. Nevíš si s ním rady? Ach, paní. Dívka vzlikala. Susan se napřímila. Dívka hodila na postel těžký raneček a rychle vyběhla z pokoje. Co to zabalili do dětské přikrývky, snad ne? Susan vykřikla. Rozum se bránil tomu, co viděla. Zmocnil se jí pocit, že se tělesně a duševně zhroutí. Nechápala, že raneček v jejím klíně bylo skutečně její miminko. Mrtvé. Pronikavým hlasem zavolala služebnou. Zdrcená žena stála ve dveřích. Ano, paní. Opět vzlikala a držela si ruce před uslzeným obličejem. Ta dívka, paní, ta nová chůva, ten randál v noci. Trvalo to hrozně dlouho a ona vyčerpáním usnula. Je to jejich vina, paní, ne její, že spala tak tvrdě. Vzala si dítě do postele, jak to děláte vy, a novorozeně pak zalehla a udusila. Ona to nechtěla udělat. Susan se slyšela, jak posílá ženu pryč. Potom vzala novorozeně do náruče a začala je kolébat a objímat. Hlava a potom i srdce pomalu začínali chápat, co se stalo.
Teprve k večeru byla schopna připravit to nejnutnější pro pohřeb novorozeněte. To oni pravděpodobně zapálili dům. Jistě zapálili Semův len. A teď způsobili smrt jejího nejmladšího dítěte. Služka měla pravdu. Ti ničemové, ta odporná stvoření v božích i v jejich očích. Politické spory. Jak je Susan nenáviděla. Působili takový žal a bolest. Co horšího ještě mohou místní lidé udělat její soužené rodině? Několik týdnů na to prosadili, že Sam byl zatčen a vsazen do žaláře pro dlužníky.

knihy Sandy Denglerové Suzana Vesliová Služebnice Boží četla Rosita Mertová. Knihu vydala v roce 2004 Evangelická církev metodistická. 12. částí četby z téhle knihy budeme na Rádiu 7 pokračovat dnes 15:15.

Lstivý bratr, útěkář, ale také muž, který se nebál prát o své požehnání až do svítání. Jákob nám ukazuje, že naše chyby nás nedefinují. Definuje nás to, jak vytrvale hledáme Boží tvář, i když u toho kulháme. Série o slavných biblických postavách pokračuje v klíčovém slově na Rádiu 7 po 3. hodině raní.

0: Minula třetí hodina z úterý 28. července. Dobrý poslech pořadu Klíčové slovo na Rádiu 7 vám teď přeje Daniel Zeman.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
2: Vítám vás u poslechu další části volného cyklu věnovaného nejznámějším biblickým postavám. Tou dnešní bude praotec Jákob, člověk, který měl opravdu dramatický život, zažil spoustu zvratů a sledovat ty jednotlivé události budeme díky rozhovoru se Sašou Štěpánovským, pastorem křesťanského společenství v Kutné Hoře. Sašo, vítám tě.
3: Děkuji za přivítání a já srdečně zdravím tebe i všechny posluchače Rádia 7.
2: Když se řekne Jákob, co se v tobě otevře nebo jak to zarezonuje?
3: No, sama si říkala, že je to praotec, což jako mi rezonuje, protože já jsem taky praotec, mám dvě vnučky, ale u něj to bylo, má to ještě jiný rozměr, protože on patří vlastně do toho slavného triumvirátu praotců Abraham, Izák, Jákob. Jeho praděda nějakých 2000 let před Kristem, neví se přesně, jeho slavný děd Abraham v Kaldejském Uru zaslechl boží povolání, kdy Pán Bůh mu říká: zvedni kotvy, Abrame, všechno zbal rodinu a běž do země, kterou ti chci dát, kterou ti zaslibuji. A vlastně to je takový generační příběh víry, příběh božího vyvolení, povolání a boží milosti. A pak, jak jsem zmínil, pokračovalo to Izákem, to byl táta Jákoba. A Jákob, ty se ptala, co mě naskočí. A mě neskočí přesně to, ten význam jeho jména. Jeho jméno znamená lstivý a to byl přesně Jákob. Takový prostě vyčůránek, člověk na jednu stranu cílevědomý, schopný, silný, zdatný, ale zároveň takový pragmatik, hlavně když to funguje, mám svůj plán bez ohledu na morální pravidla. Dneska bychom řekli, že byl takový vykuk, takový člověk mazaný podvodník, vykutálený, vychytralec a přesto se na něm tolik zjevila boží milost. A k tomu se ještě dostaneme.
2: Takže sympaťák nebo ne?
3: Mě je velice sympatický. Právě tím, jak je vidět, jak není černobílý úplně a jak ty biblické postavy jsou tak často rozporuplné. Nejsou to žádný Mirkové dušinové, mají spoustu vad, spoustu chyb. Vem si Abrahama. Později Abrahama, Pán Bůh mu změní jméno a říká mu, jak to s ním bude, že bude mít syna a tak dále. A on zapře svoji manželku, když mu jde o život, tak řekne o Sáře, to je moje ségra, což byla napůl pravda. A udělal to dvakrát a Izák, ten udělal to samé, jo, sice jednou tam to byla úplně lež na entou, ale jenom proto, aby si zachoval život, tak úplně dal v šanc své manželství, svoji manželku. A ti lidé, a vůbec kdybychom četli Bibli dál, vem si takového Davida, vem si Mojžíše, vem si učedníky Pána Ježíše, tolik chyb, tolik rozporů i v tom jednání a přesto je tam vidět boží milost, to, že si Pán Bůh nepovolává dokonalý lidi, ale lidi, kteří ho hledají, kteří po něm touží, kteří jsou ochotní ho poslechnout. A tohle mi přijde jako přes všechny ty svoje handicapy, přes všechny ty svoje charakterové vady, on toužil po Bohu, po božím požehnání a vlastně Boha zpočátku vůbec neznal. Byla to dlouhá cesta. Tomu se ještě určitě dostaneme, viď?
2: Určitě ano. Kdybychom měli ten Jákobův život jenom tak jako nastínit v kostce, jaký byl?
3: Ten příběh Jákoba zabírá v podstatě druhou polovinu knihy Genesis, neboli první knihy Mojžíšovy. Od kapitol 25 až 50 je tam ten jeho příběh, kdy tam čteme, že jeho táta Izák se ve 40 letech oženil, vzal si Rebeku, velmi ji miloval a nemohli mít děti. Stejně jako Abraham se Sárou dlouho zápasili o o potomka, o narození potomka, Abrahamovi se až ve 100 letech narodil syn Izák, tak stejně tak Izák se modlil za svou manželku, když mu bylo 60 let, tak se mu narodila dvojčata. A už vlastně v tom prenatálním období to byl zvláštní takový jako chaos nebo nějaké napětí, animozita nebo boj v tom těle matky, kdy se ptala Rebeka, co se to děje, proč ty kluci se tam tak kopou, a ptala se Hospodina a Bůh jí řekl, že z ní vzejdou dva národy, dvojí lid. A jeden lid bude silnější než lid druhý a starší bude sloužit mladšímu. No a když přišel čas porodu, tak se narodil takový chlupáč, ryšavý, chlupatý jako kožich, dali mu jméno Ezau. A za ním vyšel jeho bratr a ten ho rukou držel do Ezava za patu a dali mu jméno Jákob, protože to znamená lstivý, a jak jsem říkal, Izákovi bylo 60 let, takže on vyrůstal se svým bráchou. Táta Izák si oblíbil Ezava, protože to byl lovec, on mu dodával, nosil dobré jídlo, zvěřinu, a Rebeka si udělala z Jákoba svého mazánka a pak z toho vzešly docela velké problémy.
2: Ona ta úskočnost v Jákobově jméně se projevovala docela vlastně v několika periodách jeho života. Můžeme přiblížit v jakých?
3: S tou jeho úskočností se setkáváme už velice záhy, kdy čteme v té samé kapitole, kdy je popsán ten jejich zvláštní porod, tak tam čteme o tom, že jednou Ezau přišel hladový z lovu a měl strašný hlad a že umře, jestli se hned nenají. A Jákob lstivě získal jeho prvorozenství. Tím říká mu, přísahaj mi teď, když ti dám jídlo, tak že mi prodáš za to své prvorozenství. A tak mu ho lstivě ukradl. On věděl, Jákob tušil, že za tím prvorozenstvím je něco důležitého. Že zatím je dvojnásobný díl dědictví, že zatím zvláštní požehnání do budoucna kněžství v rodině, ale moc mu to asi nedocházelo, všechny ty souvislosti. No a pak naplno vidíme tu jeho lstivost a úskočnost, když táta Izák zestárl, byl už slabý na oči, příliš neviděl a chtěl požehnat Ezauvi a poslal ho, aby šel mu něco ulovit dobrýho, že se dobře nají a potom mu požehná. Jenomže to slyšela maminka, slyšela to Rebeka a zavolala si svého mazánka Jákoba s tím, aby předstíral, že on je tím bratrem Ezauem a vzal si to požehnání od táty. Jákob s tou měl obavy, že to táta přece pozná, brácha je celý chlupatej, a Rebeka tam říká něco ve smyslu, neboj se, já to zařídím. Rebeka měla svůj plán, ale byl to špatný plán, byla to manipulace a vlastně oba na to velice potom dojeli nebo se to obrátilo proti ním. Ale skutečně Jákob poslechl maminku, nechal si obalit krk a ruce nějakou zvířecí kůží. Maminka zatím něco uvařila dobrého a táta Izák skutečně nepoznal, že před ním stojí Jákob, myslel, že to je Ezau, a tak mu požehnal. A když přišel později Ezau s tím ulovkem, tak táta říkal, ale já už jsem ti přece požehnal. A Ezauvi to došlo a plakal a říkal, ještě mě otče požehnej, máš tam přece nějaký požehnání, a Jákob tam nějak požehná ještě, ale není to přesně to, co by si Ezau přál, protože to už lstivě uchvátil Jákob.
2: Jenomže ta úskočnost Jákoba neopustila. On ještě později ve svém životě taky narazil na úskočnost. To už možná chtěl žít jiný život, ale tentokrát se mu to jakoby vracelo od jeho tchána a při podvodu s manželkou.
3: To je přesně, jak to říká, že vlastně Ezau byl strašně uražený, byl naštvaný tak, že chtěl bráchu zabít. A Rebeka zase měla plán a svého mazánka poslala do Chárán k Lábanovi, k svému bratru, aby se tam někde ukryl, než se to všechno nějak urovná. A Ezau si najus vzal nějaký divný ženský z nějakého pohanského národa a to bylo velké trápení pro Rebeku. Říká, já jsem znechucená životem kvůli těm chetejkám, k čemu mi je život. A to je přesně důsledek toho, když člověk má svůj plán, neptá se Pána Boha a ještě k tomu používá manipulaci. Jákob ten utíká do bezpečí před rozuřeným bratrem a dostává se k svému strýci Lábanovi a tam se zamiluje do Ráchel. On měl dvě dcery, starší Leu, mladší Ráchel, a on se do ní zamiloval. Jenom taková malinká poznámka, když přišel do té země, tam je popsána scéna, kdy pastýři sháněli své stáda ke studni, na které ležel veliký kámen, a když přišla Rachel se svými ovcemi, tak je tam napsáno, že ten Jákob ten kámen odvalil, takže on musel být velice silný a schopný, a to byl mužčinu. A on přijal pohostinství Lábana svého strýce a říká, já ti budu sloužit, tady dej mi Rachel za manželku. Lában říká, OK, tak 7 let budeš za ní sloužit. A byla svatba, jenomže Lában podstrčil o svatební noci do postele Jákobovi tu starší Lehu, a zvláštní je to logické, ale je to tak hezky popsáno, když se Jákob probudil ráno, tak říká, co jsi mi to udělal? Co jsi mi to proved? A já když to čtu, tak si vždycky říkám, a helme se, ono to funguje. On mu vlastně Pán Bůh nastavil zrcadlo, ten strýc ho podvedl a potom nejednou, ještě to nebylo jednou, a vlastně Jákob vidí, jaké to je, když člověk je podveden. Já jsem zapomněl takovou důležitou věc zmínit. Když byl Jákob na útěku, tak na jednom místě přespával, asi nějaký šutr nebo spisovně řečeno kámen pod hlavu, a měl sen. Měl zvláštní sen, kdy viděl žebřík, který stojí na zemi a končí až někde v nebi, a po něm sestupovali a vystupovali boží andělé. A tam nad ním stál Hospodin a představuje se mu. Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. Tvého potomstvu bude jako prachu země. Rozhojníš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě a v tvém semeni budou požehnány všechny čeledi země. A hle, já jsem s tebou, budu tě chránit, kamkoliv půjdeš, a přivedu tě zpět do této země, protože tě neopustím, dokud nevykonám to, co jsem ti řekl. A tohle mě vždycky velice zarazí v tom dobrém slova smyslu. Je to pasáž z Genesis 28, 13 až 15. Jákob, ten podvodník, ten prostě vykutálený podvodník, který ukradl to požehnání, tak on vlastně se setkává s Bohem. Pán Bůh ho oslovuje a zjevuje mu svou milost. On mu říká prostě, já tuhle zem ti dám. On mu vlastně potvrzuje to požehnání a říká, to, co se táhne právě životem Abrahama, Izáka a potom dál i Jákoba a celým božím lidem, já jsem s tebou. Já jsem s tebou, a vrcholí to v Betlémě, kdy se narodí Kristus, Immanuel, Bůh je s námi. A Pán Bůh říká, já tě neopustím a já naplním ten svůj plán.
2: To je vlastně hrozně zvláštní situace, ne? Jákob ukradne požehnání, vlastně se zachová podle, je opravdu ten úskočný a Pán Bůh mu požehná.
3: Je to trošku takový oříšek a tam narážíme na ten slavný problém predestinace, předurčení. Je psáno, že Bůh si vyvolil Jákoba. Pavel to někde v Římanům cituje, že Bůh nenáviděl Ezaova a Jákoba miloval, což neznamená, tak jak my to slyšíme, to není o emocích. Když takhle žid něco takového slyší, tak ví, že to není o emocích, ale o prioritách. A Pán Bůh si z nějakého důvodu vyvolil Jákoba, že on bude dědicem požehnání, že po něm to půjde, po jeho linii. A je to boží věc, předurčení je něco, o čem se staletí teologové přou, co to znamená, do jaké míry člověk může ovlivnit své vyvolení a do jaké míry nikoliv. Já se posluchačům nebo i tobě přiznám, že to nějak moc neřeším. Já věřím, že v Kristu jsme všichni vyvoleni k boží milosti, k životu věčnému. Mám moc rád to místo z 2. Timotovi, z 2. kapitoly, kde Pavel nabádá k modlitbám za vládce postavené v moci za všechny lidi, aby jsme žili klidným a zbožným životem. A je tam napsáno, protože Bůh chce, aby všichni lidé spasení byli a došli poznání pravdy, tohle je pro mě určující a nejsem teolog, nerozumím všem těm niancím, ale věřím tomu, že Bůh chce, aby každý člověk ho poznal a byl zachráněn a je na člověku, jestli to přijme či nikoliv. A vím, že k tomu potřebujeme boží milost, ale kolik procent v tom hraje boží milosti a kolik našeho rozhodnutí, to neumím posluchačům vysvětlit a hlavu si tím nalámu. Takže, jak říkáš sama, je to zvláštní, ale prostě o tom je boží milost, že není za zásluhy, ale že to je proto, že Bůh se rozhodl požehnat, že si ho vybral, aby na něm zjevil svůj plán a byl součástí božího plánu.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: Hostem dnešního pořadu je Saša Štěpánovský, pastor křesťanského společenství v Kutné Hoře, se kterým si dnes povídáme o praotci Jákobovi. Člověku, který už ve jméně má úskočnost a lstivost, a přesto je to člověk, který zažíval Boží ochranu a požehnání. Právě o něm jsme mluvili v předchozím vstupu. Teď bychom se mohli posunout do údobí Jákoba, kdy žil u svého strýce a tam pojal hned dvě manželky.

0: 12 chlapců, 12 synů a jedna dcera jménem Dina. A ti chlapci vlastně jsou zakladateli nebo praoci jednotlivých izraelských kmenů. Kdybyste chtěli, asi bych je nedokázal úplně všechny vyjmenovat, ale bylo jich opravdu 12 a z Ráchel se narodil Jakobovi jeho milovaný Josef a Benjamín, nejmladší, kdy při jeho porodu Ráchel, jeho milovaná Ráchel, zemřela. Nazvala ho Ben Omni, nebo tak nějak syn z Maru, ale Jakob ho přejmenoval na Benjamín. Takže jestli posluchači chcete, si to najděte, Izachar, Zabulon, Juda, Neftalí a tak dále, 12 kmenů Izraele.
1: Říkám si, že na tomhle člověku, tedy na Jakobovi, už je vidět jakýsi zárodek toho naplňování božího slibu daného Abrahamovi. Protože Abraham sice měl zaslíbení, že bude mít potomku jako hvězd na nebi, nebo jako písku v moři, ale měl vlastně 4 děti, jestli dobře počítám.
0: Myslím, že jo, no.
1: Což není žádná sláva. Izák měl taky 2 syny a teprve Jákob vlastně má 12 synů a ještě dceru. To už je najednou jakýsi zárodek a víme, že tady už jsme na pokraji cesty do Egypta, kde potom se Izrael rozrostl na mnoho, no, nebo mnoho miliony lidí, kteří potom víme, že vycházeli z Egypta pod Mojžíšovým vedením. Jákob tedy zažívá naplňování toho zaslíbení abrahamovského.
0: Jo, ano, to je fantastický příběh. Tam vlastně on u Lábana strávil nějakých 20 let a Pán Bůh mu požehnal. Měl spoustu koz, ovcí, prostě se mu dařilo, prosperoval. Zase vidíme tam tu jeho takovou jako snahu až křečovatou to nějak po svým vymyslet. On prostě řekl, moje se dohodl s Lábanem, já si vezmu to, co se narodí, strakaté, skvrnité, tak Jakub to nějak vymýšlí, že jim staví před oči pruty oloupané, v tom starověkém myšlení bylo tak zakořeněné, že to zvíře nebo i třeba žena, to, co má před očima při početí, tak to má zásadní vliv na to vlastně, kdo se narodí nebo jak bude vypadat. Takže Jakub nějak po svým se to snaží zase to požehnání strhnout na sebe, ale pak, když o tom mluví po letech se svými manželkami, říká, to Bůh tak udělal, Bůh to způsobil, že když jsem se dohodl s vaším tátou, že mi nechá skvrnité, pruhované, tak se takový rodili. Jo, to udělal Bůh a Lában tolikrát změnil moji mzdu, chová se ke mně nefér, musíme odejít. Takže zvedli, jak se říká, kotvy po 20 letech na tajňačku, utekli, Lában je po cestě dohonil se svými syny, ale Pán Bůh zasáhl, že nedovolil Lábanovi Jakobovi jakkoliv ublížit, tam uzavřeli smlouvu a Jakob se vrací na místo, z kterého vyšel před 20 lety a má velký strach a ten strach je oprávněný, protože máme tady toho Ezaua, který ho k smrti nenáviděl.
1: No, není divu, že byl naštvaný a ten hněv asi, když říká se, že čas smaže různé emoce a různé problémy, ale myslím, že křivdu nesmaže, že ta v člověku jaksi pracuje. Teď jsme o 20 let později a Ezau jde naproti svému bratru a mají se setkat. To muselo být taky drama.
0: To bylo velké drama. Jak říkáš, křivda, ta se těžko schroupne i po mnoha letech. I nevěřící psychologové dneska mluví o tom, že dochází k pozitivním změnám v mozku člověka, který se rozhodne odpustit. Že tam třeba pořád ta bolest je, ale ty emoce začnou fungovat úplně jakoby jinak. Nevyvolává to takovou bolest, takové emoce. A Ezau neměl důvod odpouštět svýmu bráchovi a jde mu naproti s 400 muži, to byla docela velká soukromá armáda a Jakub měl oprávněný strach, bál se o svůj život a zase má svůj plán, řeší to, že se schovává za druhé, tak, jak byl zvyklý v životě. To znamená, napřed posílá dary, aby usmířil svého bratra, posílá, rozděluje do nějakých jakoby týmů nebo houfů, v té biblické řeči a říká si, když Ezau pobije jeden ten tým nebo ten houf, tak třeba další přežije, ale tam

0: dochází právě k tomu zásadnímu, že v té noci, než se, předtím, než se setká se svým bratrem, tak u potoka Jabok prožije zápas s božím poslem a zápasí a potýká se s ním celou noc a ten boží posel říká, aby ho pustil a Jákob říká, já tě nepustím, dokud mi nepožehnáš. On v podstatě, tak to interpretuje písmo, on zápasí se samotným Bohem. Ono to vypadá, jako by, že největší jeho boj byl se sebou samým a že ho čeká veliký boj se zatrpklým a uraženým, na smrt uraženým bratrem, ale jeho vlastně ve skutečnosti největší boj byl s Bohem, aby porozuměl tomu, jaký Bůh skutečně je, že to nejde takhle v životě dělat, že tudy cesta nevede. A on tam dostane nové jméno. A ten boží posel změní to jméno z Jákob, lstivý, úskočný na Izrael. Bojující s Bohem, bojuje Bůh. On říká, ty jsi bojoval s Bohem a ty jsi obstál. A od té doby vlastně boží lid, potomci Jákobovi, jsou nazýváni Izraelem. Ti, kdo bojují s Bohem, já tomu rozumím, takže to má jakoby by dvojí výklad, že je to ten zápas s Bohem o to jeho požehnání, ale zároveň, že Bůh bojuje s námi jako parťák, jako ten, kdo nás podpírá, kdo je v tom životě s námi a bojuje s námi za ten život, za jeho požehnání, za poznání jeho samého. A to byl tak velký boj, že byl Jákob zraněn v kyčli, odešel od Jaboku jako kulhající. A je to přivádí na takovou zvláštní myšlenku, že Pán Bůh někdy dopustí v našich životech různá zranění, odmítnutí, zklamání, proto, abychom ho víc poznali, aby nám některé věci došly, jaký on je, abychom mu neutíkali. Ne, že by nám chtěl působit bolest, ale někdy nás musí i skrze bolest zastavit, skrze nějakou těžkou věc, aby nás naučil něčemu důležitému, protože přestože je Bůh dobrý a věřím tomu, že si přeje naše dobro, požehnání, aby se nám dobře dařilo, že ještě víc si přeje, abychom měli proměňován charakter, abychom se mu víc podobali, protože jsme stvořeni k božímu obrazu a jako křesťané jsme těmi, v nás žije Kristus a my jsme povoláni k tomu žít ten Ježíšův život na této zemi a ten život nám tady na zemi byl dán i proto, nebo hlavně proto, abychom nejenom Boha poznávali, ale stále více mu podobali. Naučili se nejenom o tom, jaký je, ale byli proměňováni do jeho podoby, aby byl proměňován náš charakter. Já to budu jako takovou přípravu na věčnost.
1: Ten zápas Jákoba s Hospodinem je pro mě vlastně stále takové zvláštní místo. Člověk by řekl, že Bůh ten všemohoucí prostě nějakým slovem nebo nějakou soft formou změní náš charakter, případně nás staví před nějaké volby, ale skutečně zápas. Jaký to mělo smysl? Co se měl naučit Jákob?
0: Víš, já tam vidím, že předtím, bezprostředně před tím zápasem, se Jákob modlí a připomíná Bohu, co mu řekl. Že Bůh mu řekl, vrať se domů a prokážu ti dobro. Tomu Bůh slíbil. A Jákob říká, já nejsem hoden všeho milosrdenství a veškeré věrnosti, kterou jsi mi prokázal. Já jsem odešel z domova z holí a teď mám dva obrovský tábory a prosí za vysvobození. Už přestává jenom vymýšlet ty svoje, nebo používat ty svoje berličky, jak to nějak zajistit, aby uspokojil toho bratra ten jeho hněv a stojí sám za sebe před Bohem a prosí o boží milost. Proč? Protože se bojí. On říká, já se bojím Ezava, aby nepřišel a nezabil mě jako matku nad syny. A znovu Bohu připomíná, když si řekl, určitě ti prokážu dobro a učiním tvé potomstvo jako mořský písek, který nemůže být spočítán. A já tomu rozumím tak, že Potom on posílá před sebou ty jednotlivé houfy s těmi dary a doufá, že usmíří práchu tím darem, snad mě milostivě přijme. Mně připadá, že ten zápas má obrovský význam a obrovské poselství pod nás, že nám je tam řečeno, že není cesta se schovávat. Není cesta před Bohem utíkat, dělat si věci po svém a říkat si, já to nějak prostě vymyslím, jak to dopadne a snažit se do toho Pána Boha nějak tahat. Ale že ta cesta je tak jako Jákob, postavit se před Boha takový, jaký jsem. Přiznat si i ta svoje selhání. Přiznat si, kde jsem ulítl, co se mi nepovedlo, kde mám strach. Prostě na nic si nehrát. Pán Bůh nehledá, on nechce nějaké fráze od nás, nějaké naučené modlitby, ale on chce naše srdce. On touží po vztahu s námi, ne po tom, abychom něco dělali tak, aby to dobře vypadalo, i když třeba zbožně. A to je ten zápas, podle mě. Postavit se před Boha na férovku a vysypat to před ním. Bible to nazývá vylít svoje srdce. Vylít svoje srdce. A nebát se říct, Bože, já nemůžu. Nebo Bože, já jsem tohle zkazil a nemám sílu na toto napravit. Nebát se říct, Bože, já se bojím. Já se snažím vypadat jak hrdina, ale prostě ty víš, jak moc se bojím. Nebát se říct, já si nevím rady. Já prostě nemám moudrost. Lidi ode mě čekají, že budu dávat chytrý rady a já si nevím rady sám se svým životem. A to je ten zápas. Já si pamatuju s manželkou, kolikrát jsme prožili jako jednotlivci nebo i společně takové zápasy, kdy jsme plakali před Bohem a jsme i bušili do země, jako jak pán Ježíš řekl, tlučte, bude vám otevřeno. A připadalo nám, že to jde do stropu ty modlitby, že je to jenom taková nějaká hra, jo, nějaký, že si něco namlouváme. A byl to kolikrát opravdu zápas o víru, o to říct, Bože, já tomu nerozumím. Já to nechápu, já si s tím nevím rady, ale já ti důvěřuju. A já se tě nepustím, dokud mi nepožehnáš, dokud neuvidím tvoji tvář, dokud se s tebou znovu nesetkám a neprožiju, že jsi na mě nezapomněl, že o mě víš a i když mi to nevysvětlíš, tak mi dáš sílu jít dál. Tak tomu rozumím nějak, tomu zápasu. No. Ale neumím popsat, co se tam ve skutečnosti dělo, jak vypadal ten boží posel a proč ho jedním smrknutím neodpálil toho Jákoba, když to byl anděl. Já fakt nevím, jenom takhle si to vykládám pro svůj život.
2: I am on the run, I'm trying to...

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: Pomyslným hrdinou dnešního pořadu je praotec Jákob. Člověk, který zažil docela dost velkých životních zvratů, ohrožení, nebezpečí, zápasů. A jak jsme slyšeli v minulém vstupu, ten nejdůležitější zápas neměl sám se sebou, ale vlastně s Bohem. O požehnání, o proměnu svého charakteru. Sledujeme tedy Jákoba při návratu z jeho 20letého pobytu u jeho strýce, mezi tím se oženil, dvakrát hned měl řadu dětí, vrací se, usmiřuje se svým bratrem Ezauem, to je veliká věc. Jak vlastně pokračoval Jákobův život dál a jaké bylo finále toho jeho života?
2: Jestli bych, Katko, mohl prosím ještě upozornit na jednu takovou pro mě důležitou věc. Když Jakub jde po tom celonočním zápasu, protože svítá, vychází jitřenka, on jde, je zraněný, kulhá, tak on už se za nikoho neschovává. On už se nesnaží schovat, vymyslet nějaké metody nebo koho poslat před sebou, ale on jde v čele, jde před svou rodinou a on jde do toho střetu. Neví, jestli to přežije, ale je vidět, že on opravdu se setkal s Bohem a že z toho poseroutky, z toho člověka zákeřného, že je Izrael, boží bojovník, ten, kdo boje s Bohem, a jde v čele a projeví tak velkou pokoru, sedmkrát se pokloní před svým bratrem a tam je napsáno, že Ezau mu běžel vstříc, objal ho, padl mu kolem krku a políbil ho. A oba plakali. Tohle se mi moc líbí, tohle to vlastně prožil jako po mnoha letech i se svým synem Josefem, k tomu se snad za chviličku dostaneme, pokud se moc nerozpovídám, neuplyne nám čas, ale mě znovu teď naskočil ten obraz marnotratného syna, který vypráví Ježíš o tom otci, který vyhlíží toho syna, jak se setkávají a ten otec ho objímá a líbe. A tady ty dva bratři se objali a Ezau se ptá, co to má jako znamenat, všechny ta stáda toho, říká, to je pro tebe, chci nalézt milost, a říká takovou zajímavou věc. On říká, víš, já když jsem tě viděl, tak jako bych viděl tvář boží, laskavej si mě přijal, že tady i tady uvědomuju na tomto místě, jak vzácná věc je smíření a odpuštění. Jako kdyby člověk viděl boží tvář. Když je někdo ochoten mu odpustit, když je někdo ochoten se smířit, jako by člověk se setkal se samotným Pánem Bohem a s jeho milostí. A oni se nakonec rozcházejí. Ten příběh se tak v jednu chvíli ošklivě zamotává, kdy Dýna je příliš zvědavá, jak to vypadá v jednom cizím městě a je tam zneužitá a ti bratři ji pomstí, ale zase takovým záludným způsobem, tak, jak kdyby se do nich obtisklo to Jakobovo lstivé jednání. Vybijou to město pomocí vlastně nějakého podvodu, lži, nějakého takového skočného plánu.
1: V této části příběhu je Jákobovi přibližně kolik let?
2: On měl dospělý syny, už to byl prostě zralý člověk, patriarcha, jo, takový ten vůdce rodů.
1: Mířím k tomu, že i když Jákob vlastně prodělal možná svoji nejvýznamnější životní lekci v tom zápasu s Bohem a z toho, co si i ty říkal, vlastně vyplývá, že změnil svoje postoje, že se přestal schovávat, postavil se do čela své rodiny, zažádal nebo požádal svého bratra o usmíření, o milost, odpuštění. Stejně se Jákobovi těžké věci a možná takové podvody a podvůdky nevyhnuly ani v další části života, ale tentokrát to spíše sklízel od svých synů. Je to tak?
2: Tak, je to tak. Když vlastně ti synové dospěli, tak tam došlo nebo docházelo neustále k velkému napětí, protože podobně jako Jákoba protěžovala kdysi jeho maminka, tak on protěžoval kvůli Ráchel svého milovaného syna Josefa, daroval mu oblečení, nějaký pestrý plášť, a Josef to ještě komplikoval tou svojí náturou, kdy byl takový asi hodně po tátovi, no, byl takový, je napsáno, že donášel na ty syny, chodil na ně žalovat, oni ho nesnášeli, byl to takový tatínkův mazánek, a teď ještě ty sny, přišel s tím, že měl sen, jak se mu klaní hvězdy a měsíc a slunce, a výklad toho snu měl být jako, že se mu jednou bude klanět otec i matka, bratři, a předtím se mu zdálo o snopech, jak ty snopy, které symbolizovaly jeho bratry, tak se klaní jeho snopu. A ty sny byly od Boha. Ono to tak i potom v životě nakonec bylo, ale pravděpodobně ten Josef jim to dával takovým nepříjemným způsobem na talíř a oni ho nenáviděli. Oni ho nesnášeli a vyvrcholilo to tím, když ho táta poslal za bratry, aby je zkontroloval, že někde pasou, a on je našel někde daleko od táty v pustině. A oni, když ho viděli, říkali, a vydá mistr snů, tak teď si to s ním vyřídíme, a rozhodli se, že ho zabijou. Tak daleko vyrostla ta zášť a nenávist v té rodině mezi nimi a Josefem, tak ten hřích počnul, že už byli našlápnutý na to se ho navždy zbavit. Ale nakonec se rozhodli ho hodit do nějaké cisterny, a když šeli kolem Midianci s karavanou do Egypta, tak ho prostě prodali, nedbali na jeho slzy, nedbali na jeho pláč a prosby, a svýho bráchu prodali. A tátovi, a tady máme další podvod, se mu to vrací jak bumerang, tátovi nalhali, namluvili, že Josefa asi roztrhala divá zvěř, ukázali mu potrhaný plášť, který pomazali nějakou krví z kozla, říkali, podívej, tohle jsme našli, asi byl sežrán. A ten Jakub byl nešťastný, je tam psáno o jeho šedinách, to znamená, už byl v pokročilém věku patriarcha rodu, a on prožíval ve svém životě další bolest, další zklamání, jak kdyby se mu to neustále vracelo. Jakoby nám Pán Bůh nejenom nastavoval zrcadlo, ale často nás nechá se potkat s důsledkem našich špatných rozhodnutí a těch hříchů, a přesto, že tam platí Boží milost, to, že jsme jeho, ale jakoby nás nechá někdy odžít i těžké věci, jakoby následky toho, co jsme rozsévali, co člověk rozsévá, také sklidí. Nemyslím, že v tom je nějaká boží pomstychtivost, ale že to je součást té boží výchovy, tak jak jsem o ní před chvilkou mluvil. Ten příběh je úžasný v tom, jakým prošel vývojem. 17-letý teenager Josef se ocitá v egyptském otroctví a je prodán do domu velitele faraonovi tělesné stráže Potýfara. A co tam je nádherné, tam čteme, že ale Bůh byl s ním. Bůh byl s Josefem, nezapomněl na něj, byla boží milost s Josefem, a Josefovi se dařilo. A na co sáhnul, tak se mu dařilo, ten Potýfar si toho všiml, tak mu všechno svěřil, ale na neštěstí si ho všimla jeho manželka Potýfarka, která ho začala svádět. A tohle si říkám, to je tak zvláštní okamžik v celém tom příběhu, kdy ten Josef, mladý kluk, nabušený hormony, navíc v určitém musel být velice zklamaný z toho, co se mu stalo, musel být plný bolesti, zranění, musel si klást otázky, kde je Bůh, proč to dovolil, co se mu dělal blbě, proč jsem takhle dopadl. A přesto ten Josef zůstal Bohu věrný. On tý Potýfarově ženě říká, tohle to nejde. On, tvůj muž mi svěřil všechno, ale ne tebe. A říká tam takovou úžasnou věc, on říká v podstatě, to by se Bohu nelíbilo. To by nebylo dobrý před Bohem. A zůstal Bohu věrný a vůbec se mu to nevyplatilo z krátkodobého hlediska, protože ta žena žalovala lživě, a zase je tady podvod, se nám to tady vrací jak bumerang, žalovala na Josefa, že ji chtěl zneužít, a Potýfar ho strčil do vězení, a místo toho, aby se mu... My jsme řekli, kde je Pán Bůh, proč se on nezastal, tak on zůstane věrný Bohu a je hůř. a dostane se do vězení. A tak to někdy bývá v životě. Ne vždycky vás pochválí lidé za to, když budete Bohu věrní, budete dělat to, co je správné. A on se dostal do vězení, ale my tam čteme, že s Josefem bylo Boží milosrdenství, že Bůh byl s ním.
1: Josefův příběh by opravdu vydal na román. To je spousta, spousta příběhů, zvratů, možná nespravedlností. Ale protože se dnes bavíme primárně o Jákobovi, pojďme se na to podívat teď jeho očima. On tedy ztrácí milovaného syna, zažívá další rozkol v rodině, protože ti bratři ho opravdu neměli rádi. Pak se nad ním Pán Bůh smiluje, on se Ráchel čeká druhého syna, ale při porodu Ráchel umírá. A tak Jákob přichází o svoji milovanou ženu. Jak to vlastně dopadlo? S Josefem se ještě potkal?
2: Je právě nádherné na tom příběhu sledovat tu Boží milost. Pán Bůh byl s Josefem, vytáhl ho po letech z těch těžkých věcí. Josef se stal vlastně po faraonovi nejvýznamnějším mužem v Egyptě, Safenat Panea, zachránce světa, který v podstatě svou moudrostí, kterou měl od Boha, zachránil Egypt před hladomorem, ale hlad nastal tam, kde Jákob žil se svou rodinou. A Jákob posílá své syny se stříbrem a s pytlím, aby je přivezli plný obilí. Oni, ti bratři, se po letech setkávají s Josefem, samozřejmě ho nepoznávají a klaní se mu a tam najednou Josefovi dochází, jo, tohle jsem před lety viděl ve snu, tady se to stalo. A díky tomu, že Josef byl schopen a ochoten bratřím odpustit, tak byl zachován ten rod, byl zachován, nebo ten boží plán se naplnil a bratři se vrátili, a to teď hodně zkracuji, doporučuji posluchačům, aby si přečetli tento nádherný příběh, a bratři se vracejí k otci Jákobovi a říkají, Josef žije a zve tě, bude ještě 5 let, bude trvat hlad a zve celou naši rodinu, abychom se uchýlili do Egypta, a tam přežijeme. A Jakub tomu nevěří. On uvěřil tomu, že Josef je mrtvý. Ale když viděl ty dary, ty vozy, uvěřil. A teď se vrací, teď jde do toho Egypta a tam se po mnoha letech setkává s Josefem a zas takovým nádherným způsobem je tam obsáno, jak ten táta se synem se objímají a Josef pláče na náší svého otce. A tohle muselo být něco, to byl podle mě jeden z vrcholů Jákobova života. Kromě toho Bételu, kdy se potkává s Bohem, když utíká, kromě toho zápasu u toho jaboku, tak tohle vidím jako jeden z jeho dalších vrcholů svého života, kdy v slzách objímá svého ztraceného syna. Pro nás je to i takový předobraz té boží otcovské lásky a toho božího přijetí. A je zachován život. Díky odpuštění, díky milosti, tak je zachován život a naplňuje se boží plán. A Jakub ještě, myslím, já nevím, jestli 17 let, vidí syny Josefovi, žije v Egyptě, zemřel, umírá, když mu bylo 147 let a požehná nebo prorocky promlouvá do života každého z těch svých synů. A pak je tam taková krásná věta a potom vtáhl nohy do postele a zemřel. Zemřel prostě v pokoji. Tak ještě taková zajímavost, když on přišel do Egypta, Josef ho představil faraonovi, tak Jákob mu požehnal. Žehná prostě tak mocnému člověku, faraonovi, panovníkovi egyptské říše, tak mu žehná. No a pak dožije v tom Egyptě s prosbou nebo s takovým závazkem, aby ho vynesli, aby ho pohřbili tam v té zemi, kterou Pán Bůh mu zaslíbil. A tam jednou vyjde celý ten velký národ za Mojžíše a to už je jiný příběh. Takže boží plán se naplnil, naplňuje se i dnes a jsme toho součástí a obrovskou roli v tom hraje boží milosrdenství, boží věrnost, boží láska, pořád.
1: Jsou pořady, u kterých si říkám, je škoda, že končí, protože bychom mohli povídat klidně celou další hodinu. Uzavřel se tedy život Jákoba, patriarchy Izraele, o kterém jsem si dnes povídala se Sašou Štěpánovským, pastorem křesťanského společenství v Kutné Hoře. Sašo, moc děkuji za to, co jsi s námi sdílel, děkuji za tvůj čas a přeju ti boží ochranu a požehnání do všeho, co je před tebou.
2: Taktéž děkuji za pozvání, přeju tobě i posluchačům boží požehnání, milost a, jak se na horách Kutných kdysi říkávalo, zdař Bůh.
1: Od mikrofonu se s vámi loučí i Kateřina Hodecová, samozřejmě pozváním k poslechu zase za týden. Naslyšenou. Dal jsem svůj slib.

Klíčové slovo na Rádiu 7 opakujeme ještě zítra, tedy ve středu hodinu popolední a ve čtvrtek ve 22 hodin. Do příštího vydání na sobotní 8 hodinu raní si Kateřina Hodecová pozvala Jiřího Procházku a budou mluvit o další ze slavných postav Bible, o Mojžíšovi. Za námi je teď už i čtvrtá hodina z úterní noci 28. července, kterou vás vysíláním Rádia 7 provází Daniel Zeman. Zhruba za čtvrt hodiny nás čeká čtvrtý díl seriálu O boží zbroji v relaci Modlitby podle Bible. Povede nás k biblické výzvě, abychom si obuli obuv k pohotové službě evangeliu pokoje. Společně budeme přemýšlet o tom, co znamená mít pevnou půdu pod nohama a být připraveni přinášet boží pokoj tam, kam nás život pošle.

Vítám vás při sledování pravidelné relace modlitby podle Bible, ve které dnes po čtvrté otevřeme list Efeským, 6. kapitolu a budeme se modlit o další vystrojení boží zbrojí, tak jak se tu píše. Vám, kteří posloucháte dnes poprvé, bych chtěla modlitby podle Bible krátce představit. Cílem tohoto pořadu je nechat se inspirovat ke svým soukromým modlitbám biblickým textem. Chceme se učit modlit podle písma. Tak jako apoštol Pavel v polovině prvního století kolem sebe vídal Římany oblečené v římské zbroji, podobně popisuje určité vlastnosti a schopnosti, které připravuje Bůh všem svým věřícím lidem, aby je používali jako zbroj k obraně i k útoku. Na nás lidech je, abychom tuto zbroj od Boha přijali, začali jí důvěřovat, naučili se jí používat, spoléhat se na ní a bojovat s ní. Pojďme si opět oddíl z 6. kapitoly listu Efeským, verše 10 až 18, přečíst. Až dočteme, budu se modlit podle tohoto textu způsobem, kterým se modlí jeden z posluchačů, tak jak mi svoji modlitbu zapsal. Zvu vás, abyste se přidali k této modlitbě, buď přesně tak, jak se budu modlit já, nebo podobně. Tak, jak vás text inspiruje a také následující písnička je zamýšlená jako čas vašich modliteb. Efeským 6, 10 až 18. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblečte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásáni kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přílbu spasení a meč ducha, jímž je slovo boží. V každý čas se v duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne. Pane, dej, ať svou sílu hledám u tebe, oblečen plnou boží zbrojí, abych odolal ďáblovým svodům. Vždyť nevedu boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám, všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. A proto vzal na sebe plnou boží zbroj, abych se mohl v den zlý postavit na odpor, všechno překonal, obstál, stál pevně opásán kolem beder pravdou, obrněn pancířem spravedlnosti, obut k pohotové službě evangeliu pokoje, vždy se štítem víry, jímž bych uhasil všechny ohnivé střely toho zlého, a též přijal přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo boží, a v každý čas se v duchu svatém modlil, prosil, bděl na modlitbách, vytrvale se přimlouval za všechny bratry, sestry i za sebe. Amen.

Už v prvním díle tohoto seriálu jsme se zaměřovali na své nepřátele a všímali jsme si toho, že to nejsou lidé, ale duchovní síly, které nás svádí, pokouší a odvracejí od dobrých úmyslů. V dalších dvou dílech jsme mluvili o prvních dvou zbraních, o kterých Pavel v textu píše, o pásu pravdy a o pancíři spravedlnosti. Tyto součásti výzbroje jsou určeny především k obraně vojáka. Další součástí, o které budeme mluvit dnes, jsou boty, popsané v 15. verši. Přečtu související text od 13. do 15. verše. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy, a tady začíná výčet zbroje,

Budeme číst 13. začátek 14. a 15. verš 6. kapitoly Efeským. Pak se budu modlit a v modlitbách můžeme zůstat i během následující písničky. Efeským 6. 13. začátek 14. a 15. verš. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje. Pane Bože, vyzýváš mě, abych stála obutá k pohotové službě evangeliu pokoje. Prosím, obuj mě k pohotové službě evangeliu pokoje.

Při přemýšlení nad tímto veršem mě napadá mnoho otázek a mnoho nejistot, které mohu také přinášet k Pánu Bohu a otevírat je před ním. Ještě jednou si přečteme začátek 14. a celý 15. verš a pak ho můžeme před Pánem otevírat ve všech otázkách a nejistotách, které nás napadají. Po čtení textu se budu zase modlit, teď širším způsobem k různým věcem, které mě osobně k tomuto verši přicházejí na mysl. A čas ztišení bude pokračovat i během písničky. Efeským 6, začátek 14. a 15. verš. Stůjte tedy obuti k pohotové službě evangeliu pokoje. Pane Bože, když přemýšlím nad tímto veršem, napadá mě mnoho otázek a obav. Vím, že v některých hřeším, třeba svým strachem nebo strachem, že se ztrapním. A prosím tě za odpuštění. A prosím, abys mě v tom, co dělám špatně, změnil. Prosím, vezmi ode mě strach a zmocni mě svým duchem k této službě evangeliu pokoje. Prosím, nauč mě o tom, co si představuješ pod touto službou a jakým způsobem chceš, abych ti sloužila právě já. Prosím, pomož mi

Posloucháte Rádio 7, pořad modlitby podle Bible, ve kterém dnes mluvíme a modlíme se podle 15. verše 6. kapitoly Efeským. Je tu napsáno, že máme být obuti k pohotové službě Evangeliu pokoje. Obuv je něco, co zpevňuje naše kroky a ochraňuje naše nohy. Když budeme chodit službou Evangeliu pokoje, přisvojíme si další součást duchovní výzbroje, tak jak jsme k tomu na tomto místě písmem vyzývaní. Tento verš vzbuzuje mnoho otázek o tom, co konkrétně je touto službou Evangeliu pokoje myšleno. Ale právě tak vzbuzují otázky předchozí zbraně. Co je míněno pásem pravdy a pancířem spravedlnosti? I když nerozumíme plnému dosahu těchto pojmů, jsme vyzývaní, abychom tyto zbraně oblékali a používali do té míry, do jaké nám srozumitelné jsou. Tak postupně budeme víc a víc poznávat, co Pán Bůh pro nás připravuje, jak nás chce vystrojovat a vyzbrojovat a jak nás chce používat, jak chce, abychom žili. To je snad všechno dohromady shrnuto ve slovech, že budeme poznávat Boží vůli. V poslední části dnešního pořadu se podíváme o několik málo vět dál. V 18. až 20. verši tohoto oddílu apoštol Pavel prosí efeské křesťany o to, aby se vytrvale přimlouvali u Boha za jeho službu a aby mu vyprošovali pravé slovo, kdykoliv promluví. K této pasáži se dostaneme znovu za několik dílů, ale k dnešnímu tématu také patří. Pojďme si tuto část přečíst. Apoštol Pavel tu píše: Efeským 6, 18 až 20. V každý čas se v Duchu Svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství Evangelia, jehož jsem vyslancem i v okovech, a svobodně je zvěstovat, jak je mi uloženo. Na své cestě s Bohem při oblékání duchovní zbroje nemůžeme být sami a nemůžeme myslet jen na sebe. Potřebujeme se přimlouvat jeden za druhého. I apoštol Pavel neměl za to, že je dost v Bohu silný a všechno ví a všecko zná, ale prosí o to, aby ho církev nesla na modlitbách. Když se budeme věrně a vytrvale přimlouvat u Boha za své kazatele, za své spoluvěřící, i za ty, kteří nám v nějaké věci šlápli na kuří oko, za misionáře a církevní představitele všech církví, nejen své, ale za všechny Bohem povolané služebníky, když se budeme takto modlit a podepírat tak Boží dílo mezi lidmi, budeme tím pomáhat obouvat obuv ke službě Evangeliu pokoje jiným lidem, kteří to velmi nutně potřebují, a budeme tím obouvat tuto obuv i sobě. Pojďme se tedy modlit za sebe i za jiné, podobně, jak o to prosil Pavel. Efeským 6, 18 až 20. V každý čas se v Duchu Svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství Evangelia, jehož jsem vyslancem i v okovech, a svobodně je zvěstovat, jak je mi uloženo. Pane Bože, chci tě prosit za našeho kazatele a za starší našeho sboru, aby jim bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluví, aby mohli směle oznamovat tajemství Evangelia a svobodně je zvěstovat, jak je jim uloženo.

Loučím se s vámi a přeji vám Boží požehnání během celého příštího týdne. Těším se, že se za týden zase virtuálně sejdeme k dalším modlitbám. Loučí se s vámi Helena Brdečková a přeji vám Boží požehnání během celého příštího týdne.

Dnešní setkání v modlitbách podle Bible s Helenou Brdečkovou na Rádio 7 opakujeme ještě v sobotu v 7 hodin ráno a v neděli ve čtvrt na 6 ráno. A v tom příštím, v neděli v 9 večer, se budeme věnovat další součástí Boží zbroje, a to štítu víry.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: A už to máme brzké úterní ráno 28. července. Bylo 5 hodin, u mikrofonu Rádia 7 je Daniel Zeman. V sérii o doteku a dotecích se za malou chvilku v pořadu Uši k duši dostane i na rovinu vyrábění hezkých pocitů. Takové pocity většinou ale nevydrží dlouho a proto potřebujeme trvalé hodnoty a skutečný dotek. Více o něm v zápětí a ještě předtím jenom pozvu na pořad Kaleidoskop, ve kterém budem od 17:30 pozorovat mouchu. Entomolog Petr Raus upozorní na klouby jejich křídel i specifický let a přidá své poučení ze světa hmyzu. To tedy v následující hodině na Rádiu 7.
1: Lucie Endlicherová vítá každého, kdo se teď naladil naše vysílání a zdravím také svého pravidelného hosta, psychologa Marka Macáka. Ahoj Marku, vítej.
2: Ahoj.
1: My mluvíme už pár týdnů o doteku. Já bych ráda to naše dnešní setkání tak propojila, protože my jsme o doteku mluvili o tom, jak je důležitý v mezilidském kontaktu, o tom, jak člověk skrze něj buduje vlastní identitu, poznává se. Mluvili jsme taky o doteku božím v životě člověka. A tak bych to vlastně ráda zobecnila a ptala se, jestli má dotek něco společného s životem celkově, možná s odvahou k životu. Jestli dotek může být něco, co člověka třeba motivuje k odvaze, poposouvá k odvaze, anebo naopak, jestli skrze něj je možné nějak se k odvaze prokopat?
2: Tak očima psychologa dotek s odvahou souvisí vlastně velmi napřímo, nebo souvisí s takovým jako nadějným postojem k životu. Dotek je naprosto základní zkušeností v prvním roce života, kdy potřebujeme být dotčeni a dotýkáni, potřebujeme, aby s náma bylo zacházeno něžně, abychom našli svoje hranice a ubytovali se dobře sami v sobě. Ale také to pomáhá k tomu, abychom se dobře ubytovali ve světě a cností prvního roku života, říká Erik Erikson, jeden psycholog, takový vývojový, tak je naděje. Cnosti prvního roku života, když to proběhne dobře a když člověka se dobře ten svět prostřednictvím té maminky a toho okolí dotkne, tak je nějaká naděje v tom, že ten svět je vlastně dobrý. Tak jak Bůh, když se díval na svět, tak říkal to dobré. Tak to se učíme. Tomu se učíme v prvním roce a tam, když zažijeme ten dotek doslovně fyzický, tak se to otiskává i do naší duše způsobem, který nám dává odvahu žít. A myslím si, že v dalším životě potom v dospělosti je to v něčem podobně. Jednak v nás doznívá tahle základní zkušenost, kterou popisuju, pokud proběhla dobře. A druhá, ty vztahy, ve kterých druzí lidé, ať už zase doslovně fyzicky, v nějaké blízkosti, přátelské, partnerské, rodinné, anebo v tom mentálním a duchovním smyslu slova, ve vztazích, ve kterých se nás umějí dotknout dobře, tak nám můžou dodat na odvahu právě. Můžou nám dodat jako chutit do věcí a naději, že má smysl se snažit a takový ten vnitřní pocit, takové to rozehřátí ve smyslu jdu dál, zkusím, jo, můžu, zvládnu to. Takže takhle si myslím, že je to propojené.
1: Já, když mluvíme o té odvaze k životu, tak úplně automaticky mi zvlášť při našem setkání naskakuje samozřejmě jméno Viktora Frankla. Možná bychom ho tady měli zmínit, protože tohle je něco, co je potřeba v souvislosti s vůlí k životu přece zmínit.
2: Určitě. Viktor Frankl tak byl židovský psychiatr, autor takzvané logoterapie a to je terapie smyslem, respektive terapie smyslu. A Frankl přišel s tím, že to, co nás dělá nejvíce lidmi, přestože jsme také biologické bytosti, že jsme také duševní stvoření, takže máme ten duchovní přesah a tím ho myslel to, že lidskost znamená být otevřen vůči světu kolem sebe, být napřáhnutý k něčemu, co nejsem já, a k něčemu, co mi dává smysl. Nakonec on myslí Boha, ale v konkrétním životě každého člověka tak je to nějaká věc, pro které nám dává smysl se vydat. pro které dává smysl se obětovat, zariskovat, vstoupit možná i do prostoru frustrace, protože právě to dává smysl. No, a tam se dotkneme něčeho právě hlubšího a myslím, že z druhé strany, asi by řekl Martin Buber, o kterém jsme kdysi mluvili, tam se taky někdo dotkne nás.
1: A mně tam přijde zajímavé, že vlastně jeho jméno je hodně spojované i s přežitím druhé světové války a s tím, jak důležité právě to vědomí smyslu bylo pro spoustu těch přeživších holokaust a vůbec celou druhou světovou válku. A s tím dotekem se mi to taky hodně propojuje právě proto, že ten člověk žádný nemohl být sám za sebe, že jo. Nikdo z těch přeživších, speciálně v těch koncentračních táborech, nebyl nějaký izolovaný sám ostrov sám pro sebe, který jako si tam řekl, já to přežiju a zvládl to. Že jo, musel mít něco, ten důvod, a ten důvod jsou většinou ti druzí lidé a je tam nějaké propojení i skrze ten dotek.
2: Ano, já myslím, že smysluplné věci v životě nás vážou k druhým lidem. Jednak se vnímat smysl v životě a dotýkat se smyslu učíme od druhých lidí, kteří nás inspirují a kteří šli tak jako před námi, anebo nám v aktuálním čase ukazují, jak žít smysluplně. A druhá, když v něčem rozlišujeme smysl, tak se vydáváme pro něco, co nás přesahuje, co je větší než my, co je tady také pro druhé. Já myslím, že v těch hraničních situacích, jak je třeba ten koncentrák, tak právě lidi, kteří rezignují na dotek s druhými, zase ať už ten fyzický, intimní ve smyslu blízkosti, anebo ten duševní ve smyslu napřáhnutí se k druhým, žití také pro druhé a s druhými. Takže právě ti lidi, co na to rezignují, jsou ti, kteří tam ztratí duši a nakonec i život rychlejš. Frankl si všimnul právě v koncentráku, že to není utrpení samotné a že to není frustrace samotná, která tam byla hraniční, možná za hranicí únosného, co člověku smysl bere, ale že je to něco jiného, že se dá vlastně někdy dokonce objevit smysl teprve tehdy, když nám běžné způsoby, jak se cítit dobře a jak se cítit komfortně, tak vlastně selhávají. A tom to bylo ve velkém kontrastu s tím, s čím v podobné době přicházeli psychologové v západních zemích, kde zažívali komfort američtí psychologové, kteří přicházeli s tím, že nás zajímá smysl a ty, řekněme, vyšší hodnoty až tehdy, když máme nasycené několik těch úrovní, těch jako základních potřeb. A Frankl říká, ono to tak zdaleka vždy není, dokud jsme svobodní, respektive dokud jsme naživu a dokud si uvědomujeme sebe sama, dokud máme nějakou vůli, tak i když jsme velmi omezení, pořád se můžeme napřáhnout k smyslu, který se nám dává.
1: Když tě poslouchám, tak mě úplně napadá, jak důležité je být opatrný v dotýkání se života druhého člověka. Že to je možná taky schopnost, kterou pomalu ztrácíme. Možná instantní komunikací přes nějaké sociální sítě, nebo tím, že blízké vztahy je něco, co je, nechci říct říčí, ale možná o to náročnější budovat. Takže mít tu citlivost k životu druhého člověka, nabídnout svůj život k tomu, aby byl dotknut, to je taky něco, co člověk potřebuje znovu objevovat a znovu budovat.
2: To je možná o nějaký ochotě vzít trochu zodpovědnost. Já nechci říct za toho druhého člověka. Tomu se chci právě vyhnout, ale možná vzít toho druhého člověka vážně s tím, že já mu teď můžu něco, dát něco víc. Že teď můžeme zažít v tom rozhovoru něco, co jde dál, než jenom to, že teď jdu říct, co si myslím, nebo teď jdu jenom říct, jak se cítím, nebo teď jdu jenom asi zaplnit čas. To jsou takové ty kontakty s lidma, u kterých vnímáte, že vás vidí. Jo? A že chtějí vás vidět komplexně a do hloubky. A tudíž, že má smysl se s nima víc bavit. To je čas, který spolu, když strávíte, ať už je to kamarád, ať už je to v terapii, ať už je to někde jinde, tak který vám jako osmyslí život. Jo? Spíš odhalí tu hlubší rovinu smysl. Zajímavě o tomhle píše Larry Crabb v knižce Řeč duše, kde právě mluví o tom, jak spolu lidi můžou mluvit tak, aby mohli v sobě navzájem rozněcovat povolání k něčemu právě, co nás přesahuje.
1: Proč ses, Marku, chtěl vyhnout té zodpovědnosti za druhého? Já to asi tuším, ale byla bych ráda, kdybychom to pojmenovali. Víš, když to říkal, tak se mi okamžitě vyjmenovalo ta tolikrát citovaná věta z Exupéryho rozhovoru Malého prince a Lišky, kde Liška malému princi říká, si navždy zodpovědný za to, co si k sobě připoutal.
2: Ano i ne. Asi jsem se chtěl vyhnout představě toho, že já jsem zodpovědný řešit problémy druhého člověka způsobem, který tomu druhému vlastně upírá jeho vlastní zodpovědnost a jeho vlastní zralost. Možná mám tam tu brzdu tím, že v bližších vztazích mám až moc tendenci řešit věci za druhé lidi a ono jim to bere potom energii, aby je řešili sami. Já jsem se musel učit teprve stavět si v tomhle hranice a jedna z věcí, kterou si můžeme dát, když se náš život dotkne života druhého člověka, je také, že když dáváte druhému najevo vědomí toho a naději v tom, že on ten svůj život může zvládnout a že by taky měl. Je to takové jako rozněcování se ve zralosti. K tomu taky patří moje zodpovědnost za to, co druhému člověku říkám a jakým způsobem mu to říkám, jakým způsobem se dotknu jeho života. Protože pokud příliš rychle jakoby utíkáme na pomoc každému, tak vlastně velmi snadno z lidí děláme děti. Jo? A pokud nejsou děti, tak vlastně je to medvědí služba. I když můžeme mít dojem, že vlastně pomáháme. Můžeme mít jako skrytě takovou tu ušpiněnou radost z toho, že nás někdo potřebuje. A můžeme si to splést s křesťanskou láskou.
1: Ještě jedno to dotýkání života a jakési odvahy k životu se mi u toho našeho povídání vybavuje. To slovní spojení, které se často používá, když je někdo dotčený, ať už něčím negativně nebo pozitivně. Je to něco, co vstoupí do duše člověka, nějakým způsobem ho to zasáhne. Dotkne se nás krása a dotkne se nás taky zlé slovo. A i tady je člověk zodpovědný sám za sebe, za to, co se ho dotýká, ale taky za to, nakolik takhle dotýká někoho druhého.
2: To dotčení myslím, že souvisí s tím, že člověka něco osloví na hlubší rovině, než na které to v tu chvíli čekal, že nás to tak jako podebere ze spodu a že nás to trochu vymyká z naší vlastně takový ty běžný míry kontroly, kterou nad sebe vnímáme a právě někdy se cítíme dotčeni způsobem, který je negativní, vlastně jsme najednou tam, kde jsme nechtěli být. Ale naopak jindy zjistíme, tyjo, tohle mě pozvedlo dobře, tohle se mi vlastně líbí, tohle mě otevřelo hloubš dobrým způsobem, tak myslím, že tam jsme dotčení dobře. Člověk je víc živý, člověk je víc přítomen, člověk je víc u toho příběhu a podobně, ale zároveň je víc u sebe. Je to taková ta chvíle prolnutí. Přesně v takových chvílích zažíváme hlubší smysl ve věci.
1: Na druhou stranu, když si tohleto budu chtít vyrábět, vyrobit, přivodit, znamená to, že jakoby ubírám tomu životu v sobě právě proto, jak je to umělé, uměle navozené?
2: Ano, když se mě něco v pozitivním smyslu slova dotkne a tak mě to podebere ze spodu, jo, tak vlastně jsem na chvilku mimo kontrolu. Ale dobrým způsobem, odstnu se někde jinde a zjistím, že je to jako dobrý, jo? Že jsem v něčem ve větším prostoru, než který jsem si sám uměl zařídit a proto je protimluv to, že bychom si tohle mohli vyrábět. Jo? My v tu chvíli je to sebeklam, v tu chvíli si namlouvám a spíš je to hledání jako nějakých emocí, zážitků samých o sobě, ale není to kontakt s hlubší realitou. No, myslím, že v tom je ten rozdíl, proto tohle se vyrábět nedá. Dá se jít tam, kde je větší šance, že se to stane. Jsou lidi, se kterými vím, že rozhovor s nimi má velký potenciál, aby se stalo to, že z něho odcházím živější a dotknutý. Hudba, umění, různé věci, příroda pro různé lidi, ale je rozdíl mezi tím někde to objevit. A rozdíl mezi tím namluvit si, že jsem teď něco takového zažil, anebo si zkusit jakoby to sám vyrobit.
1: Marku, děkuji za dnešní setkání. Loučí se Lucie Endlicherová a Marek Macák. Těšíme se na setkání i za týden.

Dotek jako milník bude tématem příštího setkání Lucie Endlicherové s psychologem Markem Macákem v pořadu Uši k duši na Rádiu 7 v pátek o 8:30 dopoledne. A bude to sám o sobě takový milník, protože tímto dílem tuto sérii o doteku uzavřeme. Ale nebojte, bude následovat další. Ještě dodám, že pořad Uši k duši najdete na stejnojmenném podcastu, na všech populárních podcastových platformách a můžete se také podívat na web podcast.radio7, kde najdete i všechny další podcasty všech různých pořadů, které Radio 7 připravuje.

Po další písničce po půl šesté přijde na Rádiu 7 na řadu další setkání Broni Procházkové s entomologem Petrem Rausem v pořadu Kaleidoskop v sérii o báječném hmyzu kolem nás. Dnes to na první pohled není až tak báječný hmyz, řeč bude totiž o mouše, ale i tak věřím, že se dozvíme spoustu zajímavostí, které nám možná i pohled na mouchu trošku pozmění.

0: V dalším setkání, které zve do světa hmyzu, vás vítá Broňa Procházková. Opět nás tam vezme Petr Raus. Petře, vítej.
1: Ahoj.
0: Už jsme v naší sérii zmínili, že hmyz je neuvěřitelně rozmanitý, že je neskutečně zajímavý. Nicméně nelze popřít, že je také leckdy dost otravný. A symbolem této nepříjemné stránky hmyzu je moucha. Tak dnes se vydáme za mouchami.
1: Ano, moucha umí být otravná, zejména když se uvědomíme, že moucha to není jenom moucha domácí, která nám lítá kolem nosu, když sedíme u jídla, ale k mouchám patří komáři, kteří dovedou být pěkně otravní, kloší, to jsou takové ty ploché mouchy, co běžně žijou na srncích a jelenech. Když vlezem do lesa, tak si na nás sedne a leze a nedá se zahnat, ovádí všelijací bzíkavky, co bodají docela bolestivě, nebo ty malinké mušky, muchničky říkáme, co bolestivě bodají, to všechno jsou mouchy. Much je velké množství.
0: Tak abychom je nezařadili do kategorie to nepříjemné, tak pojďme si říct latinský název této skupiny.
1: To je řád dvoukřídlého hmyzu, protože jim zůstal jenom první pár křídel a z toho druhého se stala taková maličká kivadélka, která pomáhají v rovnováze, mají jakousi funkci, ale mouchy létají pomocí jednoho páru křídel. Takže se jim říká hmyz dvoukřídlý, čili diptera.
0: Diptera zní lépe než to nepříjemné. Moucha. Já si opravdu představím u slova mouchy moucha domácí. Jaký je vývoj mouchy?
1: Moucha patří ke hmyzu s dokonalou proměnou, takzvaně dokonalou proměnou, to znamená z vajíčka se vylíhne larva, která se několikrát svléká, až dospěje, tak se zakuklí, v kukle se naprosto promění a z kukly vyleze hotová moucha, kterou známe, která umí létat. Přitom u much je ve většině případů tahle ta proměna velmi výrazná, nebo v mnoha případech u těch vyšších much, protože ta larva často bývá velmi jednoduchá. Nemá hlavu, nemá nohy, nemá vlastně skoro nic. A promění se v tvora, který dokáže úžasně létat. Dokonce u jedné skupiny much, u střečků, někteří autoři uvádějí, že létají nadzvukovou rychlostí. Někteří to popírají, ovšem i když ta rychlost je nebo by byla podzvuková, tak bude lehce podzvuková. Tedy rychlost těchto much je úžasná. Tím se dostáváme možná k jedné velmi zajímavé vlastnosti hmyzu. Potkáváme v té říši hmyzu druhy, které nemají křídla, nelétají, druhy, které létat sice umí, ale jsou velmi neobratní letci, některé muchnice třeba. Ale pak tam jsou tihleti skvělí, obratní a nejenom mouchy. Mohu jmenovat třeba takového svížníka, brouka, příbuzného střevlíkům, který dokáže tu mouchu chytit v letu. A přitom prakticky všechny druhy hmyzu nemají žádné svaly, které by se na ta křídla upínaly.
0: Jak to dělají?
1: Vkloubení těch křídel je tak důmyslné, že se dostávají do pohybu a opisují přesné křivky jenom tím, že se ta hrudní část těla hmyzu sploští a rozšíří, anebo naopak zúží a zvedne. To je to jediné, co ten hmyz může dělat. Zužovat a rozšiřovat tu svoji hrudní část. A těmito jednoduchými pohyby vznikají velmi komplikované pohyby křídel. Takže on vlastně, ten hmyz, vibruje hrudí a tím se dostává do pohybu. Tím dokáže manévrovat, tím dokáže létat.
0: Takže to ovládá i tou hrudí, ten let?
1: Ano, ale ovládá ho jenom v předem daných možnostech. Existuje jedna výjimka. Existuje řád hmyzu, který má svaly upnuté na křídla. A to jsou vášky. Z toho vyplývá, že vášky jsou ještě obratnější než ostatní hmyz, váška dokáže ovládat každé křídlo vědomně, takže váška je třeba jediný hmyz, který dokáže letět pospátku. To žádný jiný hmyz nedovede. Ale váška dokáže v letu couvat. Všichni ostatní mají ty. To křídlo většinou opisuje takový osmičkový tvar, ale ten je prostě daný. Dokáže hmyz měnit směr úpravami té vykreslované osmičky, dokáže zrychlovat, dokáže zpomalovat, ale ta paleta možných manévrů je omezená a je předem daná.
0: Čím je daná?
1: Tvarem těch kloubů. Ty klouby reagují na pohyb té hrudi předem přesně danými pohyby.
0: Když chci plácnout mouchu, tak vím dlaněmi, když chci plácnout mouchu, tak vím, že nesmím mít přímo po ní a že musím mít kousek nad ní. Plácnu těmi dlaněmi, protože ta moucha má neskutečný postřeh a než já se rozhoupu, tak ona už něco udělá. A to, co udělá, tak je dáno ze tvaru jejich kloubů a z toho, jak je sestaveno její tělo. Chápu to dobře?
1: Jistě, ona musí reagovat, ona vidí, protože ten její postřeh je velmi rychlý, ale rozkmitá hruď a tím vyletí.
0: Tak jsou to neskuteční letci, to uznávám. Chytit mouchu není jednoduché, člověk se zapotí. Mluvil jsi tu o larvách mouchy, mluvil jsi tu o zakuklení. Když se řeknou nějaké kukly, tak se mi vybaví motýly. To dovedu najít v přírodě, našla jsem kuklu, ale kuklu mouchy, kde ji najdu, kde najdu ty larvy?
1: To záleží na tom, jaký druh mouchy to je. Dokud byly suché záchody a člověk se podíval dovnitř, tak tam těch larev much bylo obrovské množství. A buď visely po stěnách, anebo plavali přímo dole v tom obsahu, záleží na tom, o jakou mouchu šlo. Velké množství much se najde na zdechlinách obratlovců, protože mnoho much zpracovává mrtvou organickou hmotu. Ale třeba larvy pestřenek, o tom jsme mluvili v souvislosti se slunečkem sedmitečným, jsou samostatně žijící pohyblivé larvy s nožkami a hlavičkou, tedy vypadají jinak než u těch much, o kterých jsme zatím mluvili, ale lezou po větvičkách a žerou mšice, tak jak jsme to už zmiňovali. Takže zas ta rozmanitost je tady veliká.
0: Mouchy máme spojené s něčím nehygienickým, že člověk se musí vůči těm mouchám bránit. Skutečně je to tak, že ty mouchy přenášejí nemoci?
1: Může to tak být. Taková z těch hygienicky nejzávadnějších much je moucha, které se říká Lucilia Caesar. Asi ji znáte, je tak necelý centimetr velká, krásně zeleně kovově lesklá, tak to je moucha, která ráda sedá na různé výkaly. A samozřejmě bakterie z tohohle materiálu ji ulpí na nožkách a ona je potom roznáší. Navzdory tomu, že mouchy jsou nesmírně čistotné. Často vidíte mouchu, jak si čistí nožky, tykadýlka, křidýlka, aby na ní nic nečistého nezůstalo, jenomže ty bakterie jsou šikovné, dokážou se udržet. Takže ano, tyto typy much jsou hygienicky závadné. Na druhou stranu, mluvil jsem o tom, že mouchy často likvidují mrtvou organickou hmotu. A existují druhy much, které se využívají v medicíně, tam, kde jsou těžké záněty, nějaké bercové vředy nebo takové věci, tak existují druhy much, kde se nasadí larvy přímo do té rány a oni dokážou velmi pečlivě odstranit veškerou mrtvou hmotu a tu ránu naprosto vyčistí. Je to trošku nepříjemné, svědí to, jak se tam ty larvy pohybují, ale je to skvělý čistič. Krásně to tu ránu vyčistí.
0: Nevídané oblasti objevují teďka s mouchami. Moucha je fascinující tvor i tím, když ji mohu pozorovat, jak leze po skle. Jak ona to dělá, že dovede takhle lézt po skle?
1: Má velmi jemně chlupaté nožky a přilnavost, samozřejmě s pomocí té její nevelké hmotnosti, přilnavost těch chlupů ke sklu dokáže celé tělo mouchy udržet i na té hladké skleněné ploše.
0: Výrazným prvkem na mouše jsou i oči.
1: Jsou to oči jako u mnoha druhů hmyzu složené oči, kde ta jednotlivá očka, omatidia, jsou jedno vedle druhého a jsou jich tam tisíce. Hmyzu to pomáhá, sice vidí jakousi mozaiku, ale tím, že se ten světelný paprsek posune z jednoho omatidia do druhého, tak moucha a každý hmyz velmi zřetelně rozpozná pohyb. Proto tak rychle
0: proto
1: reaguje, protože vidět pohyb je pro ně daleko snadnější, než ho vnímáme my.
0: Moucha je skutečně zajímavý tvor, nejen tím postřehem. Čím ještě může být zajímavá moucha? Čeho si ještě na mouše všimnout?
1: Možná bych upozornil na její tykadla. A teď mluvím o těch mouchách, které obvykle označíme slovem moucha. Hmyz má tykadla různá. Když se podíváte na mouchu, tak uvidíte jakési maličké, ploché, široké tykadélko a z něj trčí taková osina. Říká se jí arista. To tykadlo má mnoho článků, ten základní článek je velký, patrný a ty další už vytvářejí tu štětinu, tu osinu a ta funguje jako měřidlo odporu vzduchu. Takže když vědci upevnili mouchu, přilepili na nějaký stojánek do aerodynamického tunelu a proti ní foukal vzduch a ona měla pocit, že letí, tedy mávala křídly a oni ji potom tu aristu, tu štětinu na tykadlech posunuli trošičku dozadu, tak ona tím získala dojem, že má silnější protivítr a začala rychleji mávat křídly. Takže to je takové její měřidlo, jak rychle letí. Na druhou stranu velmi zajímavá tykadla mají pakomáři, což jsou takový ti tvorové, co někdy v lese se vznášejí ve vzduchu v obrovských hejnech. Tam samečci mají tykadla, říkáme keříčkovitá, velmi větvená, členěná, taková hustá. Je to podobný model, jako mají mnozí motýly. Jsou to velmi citlivé chemické senzory, takže ten hmyz je schopný rozpoznat partnera, samičku, která někde voní. A říká se u motýlů, že jim stačí jediná molekula, aby potom podle směru větru zareagovali a zdroj téhleté vůně našli.
0: Bavili jsme se tu o létání much, jak jsou úžasní letci, jak jsou zajímaví i ta tykadla, jak jsou zajímavá. Tak si říkám, jestli z oboru entomologie, z oblasti létání, přešly nějaké informace, nějaké poznatky do oboru létání lidí. Jestli to použilo se takhle mezi oborově.
1: To nedovedu říct. Jediný příklad, který mě napadá, je ve filmu Duna, kde ty jejich helikoptéry mají taková křídla jako vášky, ale jinak si neuvědomuju.
0: Dobrá. Co ti moucha připomíná? Teď mířím do té oblasti nějakého toho tvého podobenství, hmyzího podobenství Petra Rause.
1: Já bych tady upozornil na dvě věci. Jednak ta proměna, ta dokonalá proměna v kukle, kdy u té mouchy je to zvlášť nápadné, že z jakéhosi váčku, který nemá nic, se najednou vyvine, vylíhne, objeví moucha, která dokáže tak skvěle létat a má spoustu adaptací na život v našem prostředí, ve vzduchu. Z toho záchodu, řekněme, se dostává do slunečního světla. I člověk potřebuje takovou proměnu do toho duchovního světa. Druhá věc, na kterou bych chtěl upozornit, ta se netýká jenom much, ale mluvili jsme hodně o těch křídlech, o tom létání. Někdy máme pocit, že záleží především na tom, co děláme nebo neděláme, co umíme nebo neumíme. Ale ten hmyz létá, protože je takový, jaký je. Že ta křídla mají takový kloub, jaký mají. Proto tak skvěle létají. I u člověka je důležitější, kým je, než co dokáže.
0: Z dnešního setkání si beru po naučení, že než tu mouchu, která mi může připadat jako otravná, než ji plácnu, tak si ji pořádně prohlédnu a nechám se od ní trochu poučit, tedy pokud to stihnu. Petře, děkuji za dnešní setkání, děkuji za dnešní povídání.
1: I já děkuji.
0: Od mikrofonu se loučí Broňa Procházková a na setkání příště s Petrem Rausem se těší opět za týden.
2: Námět příštího setkání Brni Procházkové s entomologem Petrem Rausem v Kaleidoskopu na Rádiu 7 v pátek o 9:30 dopoledne bude asi trochu příjemnější. Na rozdíl od much se tentokrát budeme zabývat motýly. No a ta následující písnička od skupiny Big Daddy Wave je tak trochu tematická k tomu dnešnímu povídání, i když jen tak trochu. Píseň se totiž jmenuje Fly, což znamená v angličtině buď moucha, ale v případě téhle skladby bychom to spíš přeložili jako letět. Chci roztáhnout křídla a letět.

Dobré vykročení do začínajícího dne, úterý 28. července, vám teď z Rádia 7 přeje Daniel Zeman. Budu se zase těšit na slyšenou.

Rychlejším krokem a melodiemi jsme se dostali k 6. hodině raní. V úterý 28. července je s vámi u mikrofonu Rádia 7 Pavel Kohl. Začneme se skupinou z KS Praha Music a písní Nenahraditelný, protože Bůh je nenahraditelný. A tak stůjme dnes v tom jeho slově, nahlížejme na to, jaký je, i s vysíláním Rádia 7. Za chviličku si řekneme, jaké pořady nás čekají.

Přijít blíž k Bohu můžeme ve čtvrt na sedm s tichým časem na Rádiu 7. Přidejte se. Ježíš uzdravoval nejrůznější nemoci. A když se podíváme dnes, vidíme také Boha takto jednat a uzdravovat? Otázka, kterou se snaží zodpovědět Karel Řežábek v biblickém zamyšlení od 7:15. Ranní telefonát pozve o 7:30 na letní pobyt zaměřený na evangelizaci. Další Bible Guide s Jiřím Zdráhalem otevře knihu proroka Ezechiela. Další kapitola připomíná, že náš poctivý život v Kristu má být také naším svědectvím. Poslouchejte v 8 hodin. Každý je trochu jiný než ostatní. Má svá specifika, dary i oblasti, ve kterých se cítí nejistý. Stejné je to i s církvemi, které dohromady tvoří církev obecnou. Jak vést lidi z různých denominací, rozebírá v rozhovoru Vojta Barot s Petrem Rausem, mimo jiné bývalým místopředsedou Ekumenické rady církví. Pořad 3D Talk naladíte od 8:30. Křest je vždy přechodem. Přechodem od někud někam, od starého k novému, od života bez Boha k životu s Bohem. O tomto důležitém momentu v životě křesťana bude od 9:30 mluvit v dalším dílu pořadu Základy Štěpánka Paluchníková. Jeho básně vytvářejí svébytný prostor a zvou čtenáře ke sledování detailů. Podobné je to i s rozhovory, které připravuje jako editor kultury na Seznam zprávách. Jonáš Zbořil tvrdí, že smrt je neutrální stav a život rebélie. A právě proto je jemu třeba věnovat co nejvíce pozornosti. Více uslyšíte v zákoutí po 10. hodině. Krasy přírody a historické artefakty si můžete prohlédnout skoro za humny města Brna. Nechte se pozvat na návštěvu hradu Veveří. Provázet vás bude Karolína Vološinová v 10:45. Obavy z toho, že nás stroje a počítače nahradí, jsou v mnoha oblastech oprávněné. Dnes již dokáží stroje zajistit velkou část lidské práce. Co nám lidem zůstává, kde se nemusíme nástupu strojů obávat? Hledat odpovědi, ale i přijít k novým typům na práci s umělou inteligencí můžete s Markem Moškořem, softwarovým designérem v Průsečících od 11:15. Měla 24 sourozenců, sama porodila 19 dětí, z nichž 9 zemřelo. Řeč je o Susan Wesleyové, jejíž nelehký život sledujeme ve čtení na pokračování ve 12:45. Fortepiano s Michalem Malinou nás čeká ve 13 hodin, písničky na přání a další pořady. Ještě se k ním vrátíme, teď už za chvíli nás čeká tichý čas. Přidejte se, přemýšlejte také o tom, jaký Bůh je, jak jedná, jak působí. A zde je Jesus Cabello a píseň My Guardian, můj ochránce. Bůh nás ochraňuje, Bůh nás provází, vede na každý den.

Otevíráme tichý čas a já začtu do proroka Jeremiáše 12. kapitoly. Jsi spravedlivý, Hospodine. I když s tebou vedu spor, chci s tebou mluvit o tvých soudech. Proč je úspěšná cesta svévolníků? Všichni, kdo se dopouštějí věrolomnosti, žijí v klidu. Zasadil si je a oni zakořenili. Vyrůstají a nesou plody. Jsi blízko, mají tě v ústech, ale daleko si jejich ledví. Ty mě, Hospodine, znáš a vidíš mě. Zkoušíš mé srdce, je s tebou. Vytři tě jako ovce na porážku, zasvětě ke dni pobíjení. Jak dlouho ještě bude země truchlit a bylina schnout na všech polích? Pro zlobu těch, kdo na ní bydlí, jsou vyhlazována zvířata i ptactvo, ale říkají, do naší budoucnosti Bůh nevidí. Jeremiáš tady vylévá své srdce Bohu. Před tím jsme četli o božích jednáních, soudech nad izraelským národem, který se odloučil od Boha, který si začal vést věci po svém, který nechtěl Boha poslouchat. A Bůh říká, že jestli to takhle bude pokračovat, tak přijdou nemoci, přijde meč, přijde další království, které je pohltí, zahubí. A Jeremiáš se modlí. To boží slovo vyprodukovalo Jeremiášovi modlitbu. A přimlouvá se, má otázky. Ptá se Boha, proč se věci dějí. Proč úspěšní zlí lidé jsou, zlí lidé jsou úspěšní. A různé další otázky, které máme možná také. Nebojme se přicházet k Bohu. Když v nás něco vyvolá, tu otázku, tak se ptejme Boha. Přicházíme za ním a hledejme jeho cesty, jeho království, jeho odpovědi. A tak modleme se v tuto chvíli. Hledejme to boží království, to jeho slova, jeho život. Nebeský Otče, děkuji za to, že máš odpovědi, že ty víš vše, co se děje tady na zemi, a i když máme otázky a mnohdy věci vypadají nespravedlivě, těm, kteří páchají zlo, se daří, ty, co dělají dobré, tak mnohdy jsou utiskováni nebo nějak sráženi. Prosím za posílení, za naději a za vědomí toho, že ty za tím vším stojíš. Že i konec těch, kteří tak páchají zlé, je ve tvých rukách a možná přijde rychleji, než se nadějí. Děkuju, že můžeme v tobě skládat tu naději do budoucna, že pro nás máš dobré věci. A tak ať i reakcí na to, jak ty jednáš, jak působíš, může být to, že přijdeme za tebou a hledáme, ptáme se, necháme se inspirovat, proměňovat. Prosím za každého, kdo poslouchá, za naději pro něj, posilu do dnešního dne. Amen.

Kéž vším, co děláme nebo říkáme, děláme Ježíšovu, vzdáváme chválu Ježíši za to, jaký je, zpíval Joshua Aaron. Hledejme u Boha naši sílu.

Pokračovat budeme Žalmem 27. Ve tři čtvrtě Karel Řežábek bude přemýšlet o tom, zda Bůh dělá zázraky i v té dnešní době.

0: života.
1: Můžeme si říkat, zda Bůh jedná i v dnešní době, zda uzdravuje jako za doby apoštolů a za Ježíše. A tak se ptá Karel Řežábek v následujícím zamyšlení ze série 3P. Tedy ještě nás čeká Fénix Jany Zubajové.

Bible ukazuje, že Ježíš dělal zázraky docela často. Zabývá se jimi celá čtvrtina evangelií. Mnohokrát čteme, že Ježíš uzdravil jednotlivce nebo celé skupiny lidí. V Bibli o něm několikrát na různých místech čteme třeba Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. Dokonce i když vysílal svých 12 učedníků, tak je posílal se slovy jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte, zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. Podobně když posílal 70 dalších svých následovníků, tak jim řekl, uzdravujte nemocné a vyřiďte jim, přiblížilo se k vám království boží. Jasně o tom později píše v Novém zákoně i apoštol Pavel, když říká, království boží nezáleží ve slovech, ale v moci. Teďka k těm zázrakům, jak to vlastně funguje? C.S. Lewis ve své knize Bůh na lavici obžalovaných říká, magie není v medicíně, ale v pacientově těle. Co doktor činí, je stimulace přirozených tělesných funkcí nebo odstranění překážek. V jistém smyslu, ačkoliv pro jednoduchost mluvíme o uzdravení rány, každá rána se uzdravuje sama. Žádné lékařské ošetření by nevyvolalo obnovu kůže na ráně mrtvoli. Tatáž tajemná energie, kterou nazýváme gravitační, když řídí planety, a biochemickou, když uzdravuje tělo, je bezprostřední příčinou každé regenerace. A pokud Bůh existuje, tato energie je přímo či nepřímo jeho. Potom by vlastně každé uzdravení bylo zázrakem. A je otázka, jestli totéž, co se děje prostřednictvím léčby nebo zásahu lékařů, někdy Bůh nedělá rychleji, bez jejich přičinění. Protože pokud ano, tak možná to dělá právě proto, aby nám připomněl, že to je stejně vždycky on, kdo uzdravuje. A problém je jenom, zda jsme ochotni nebo schopni to přijmout. Každá událost, která může být prohlášena za zázrak, je v poslední instanci něco, co totiž vnímáme našimi smysly. Něco, co vidíme, slyšíme, cítíme, chutnáme či hmatáme. A naše smysly nejsou neomylné, to víme. Pokud usoudíme, že se stalo něco mimořádného, vždy můžeme říci, že jsme se stali obětí iluzí. A vyznáváme-li filozofii, která nadpřirozeno odmítá, je na snadě, k jakému závěru se přikloníme. To, co si ze zkušenosti odneseme, závisí na filozofii, se kterou ke zkušenosti přistupujeme. Je tedy zbytečné odvolávat se na zkušenost dříve, než rozhodneme, či budeme schopni rozhodnout otázku filozofickou. Já bych si to takhle představoval, že Bůh ukáže svoji moc a uzdraví každou nemoc a setře každou slzu. Že naplní to, co bylo předpovězeno už několik set let před Ježíšovým narozením. Když bylo řečeno panovník Hospodin, provždy odstraní smrt a setře slzu z každé tváře. Sejme potupu svého lidu z celé země. Tak promluvil Hospodin. V onen den se bude říkat, hle, to je náš Bůh, v něho jsme skládali naději a on nás spasil. Jenomže ve skutečnosti, alespoň tak, jak o tom svědčí moje zkušenost, Bůh zázraky dělá i dnes, ale ne vždycky. Já jsem viděl na vlastní oči uzdravení asi tak 10letého chlapce, který nemohl chodit a po modlitbě odešel po svých a berle, se kterými přišel, nesl jeho táta nad hlavou. Ale zažili jsme ve sboru, kde jsem pastorem, i to, že jsme se 8 let modlili za těžce postiženou holčičku a ta potom umřela. Zažil jsem zázračné uzdravení z rakoviny u ženy, která měla neoperovatelný nádor z vnějšku na žaludku, které už lékaři nemohli pomoci a tak ji na revers pustili domů, aby umřela s rodinou. Poté, co jsem se za ní modlil, tak byla úplně uzdravena. Jiná žena, za kterou jsem se chodil modlit nejdřív domů, pak do nemocnice, na rakovinu zemřela. Mnohdy zatímco přednáším na toto téma, tak je třeba moje manželka nemocná nebo některé z mých dětí a berou antibiotika. Zase nedávno mi vyprávěl jeden můj kamarád, rovněž pastor, který má 3 děti v pěstounské péči, že byli s jejich prostřední dcerou, která prodělala mozkovou obrnu na vyšetření. Lékařka jim tu mozkovou obrnu nechtěla uvěřit. Tak jí vyprávěli, že když byla Eliška malá, že měla otvor v srdeční chlopni, který měl být operován, ale když se modlili, Bůh to její srdce dokonale uzdravil. Ta lékařka na to řekla, že tohle tedy mají počítat za další zázrak, protože po té mozkové obrně není ani stopy. Proč Bůh v jehož moci je uzdravit, někdy uzdraví a někdy ne? Možná je problém u nás, že máme třeba malou víru, když se modlíme, nebo mají malou víru ti, za které se modlíme. Nevím. V evangeliích skutečně máme zapsané případy, kdy Ježíšovi učedníci někoho nedokázali uzdravit a Ježíš je pokáral, že mají malou víru. Nebo čteme, že když Ježíš přišel do Nazareta, kde vyrostl, kvůli jejich nevěře tam neudělal mnoho zázraků. Ale ani jedno to vysvětlení mě neuspokojuje. Máme totiž jiné příběhy, kde ani jedno není dostačující. Třeba tenhle. Ve městě nedaleko Ovčí brány je rybník zvaný Bethesda.
podél jeho břehů leželi pod pěti podloubími nemocní, slepí a ochrnutí. Toužebně čekali na okamžik, kdy se hladina vody zčeří. Čas od času se to stávalo a lidé věřili, že kdo první vstoupí do vřídla, bude uzdraven, ať už trpí čímkoliv. Mezi postiženými ležel muž nemocný už 38 let. Když ho Ježíš uviděl a zjistil, že je už dlouho nemocen, zeptal se ho, chceš být zdrav? Chci, pane, ale nemohu, odpověděl mu ubohý muž. Sám se špatně pohybuji a nemám nikoho, kdo by mi pomohl v pravý čas do hřídla. Ať se namáhám, jak chci, pokaždé mě někdo předběhne. Ježíš mu řekl, vstáň, vezmi si své lehátko a choď. Muž se zvedl, sebral svoje věci a šel. Po nemoci nebylo ani památky. To je jistě skvělý příběh pro toho uzdraveného. Ale proč Ježíš tady uzdravil jenom toho jednoho? Co všichni ti ostatní nemocní, slepí a ochrnutí, kteří tam leželi? Co všechny ty další zázraky, které Ježíš mohl taky vykonat, ale nevykonal? Proč, když čteme v Novém zákonu dějiny první církve, jako by těch zázraků ubývalo? Možná je to tak, že ačkoliv ty Ježíšovy zázraky byly příliš namátkové, než aby vyřešili každé lidské zklamání, posloužil jako znamení jeho poslání, jako ukázka toho, co Bůh jednou udělá pro celé stvoření. Když se skutečně naplní ten text, který jsem citoval z knihy proroka Izajáše, panovník Hospodin provždy odstraní smrt a setře slzu z každé tváře. Sejme potupu svého lidu z celé země, tak promluvil Hospodin. Většinou si křesťané myslí, že kdyby se v dnešní době dělo víc zázraků, víc lidí by uvěřilo v Boha. To je sice možné, ale není to jisté. O obojím v Bibli čteme. Když budu citovat dva texty z Evangelia podle Jana, tak v jednom tom textu čteme, během Velikonoc vykonal Ježíš v Jeruzalémě řadu zázraků a tak v něj mnozí uvěřili. Ovšem jen o kousek dál čteme jiný text. I když Ježíš učinil mnoho zázraků, lidé mu stejně neuvěřili. Problém je v tom, že každá událost, která může být prohlášena za zázrak, v konečném důsledku je něco, co vnímáme našimi smysly, a naše smysly, jak víme, nejsou neomylné. Takže na nás záleží, jestli usoudíme, že jim můžeme důvěřovat, anebo ne. Ježíš podle všeho mohl, pokud by chtěl vykonat zázrak kterýkoliv den svého života. A přitom působil v té otázce zázraků podivně nejednoznačným dojmem. Ve vztahu se svými učedníky je používal jako důkaz toho, kým je. Říkal třeba, věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně. Ne-li, věřte aspoň pro ty skutky. Ale i když je dělal, často jakoby je bagatelizoval. Když vzkřísil dceru význačného židovského činitele, vydal přísné pokyny, aby se o tom nemluvilo. Evangelista Marek zaznamenal 7 různých příležitostí, kdy Ježíš řekl člověku, kterého uzdravil, nikomu o tom neříkej. Je jisté, že tehdejší opravdoví skeptici, velice podobně jako dnešní lidé, si jeho schopnost dělat zázraky dokázali vysvětlit po svém. Jiní jeho obdarování připisovali božímu nepříteli, ďáblovi. A Ježíšovi nejzarytější nepřátelé v něho odmítali uvěřit, i když před sebou měli jasné důkazy. Když došlo k zázraku skutečně těžkého kalibru, ke vzkříšení Lazara, člověka, který už byl 4 dny v hrobě, čteme toto. Když lidé, kteří přišli s Marií, viděli, co Ježíš dokázal, mnozí z nich skutečně uvěřili, že přichází od Boha. Ale někteří z nich donesli zprávu o tom, co se stalo náboženským představitelům. Ti svolali radu a dohadovali se, co budeme dělat. Ten člověk dělá jeden zázrak za druhým. A jestli to tak necháme, sfanatizuje za chvíli všechny. Pak z toho budou nepokoje, Římané to budou řešit násilím, zničí nám chrám a udělají konec našemu národu. Na to řekl jeden z nich, Kajfáš, který toho roku zastával úřad nejvyššího kněze. Copak vám to není jasné? Je přece lepší, aby jeden člověk zemřel za všechny, než aby vzal za své celý národ. Tak nevědomky pronesl proroctví, jakožto prostředník mezi Bohem a lidmi, kterým v tu chvíli byl z titulu své funkce. Nebo Ježíšovým posláním skutečně bylo zemřít za celý národ. A nejenom za tento jeden národ, ale i za všechny lidi na světě, kteří měli být přijati za boží děti a spojit se v jedinou velkou rodinu. Od té chvíle tedy náboženští představitelé plánovali, jak by Ježíše připravili o život. To je zajímavé, že? Prostě stal se jasný, neopiratelný zázrak. A oni ho nespochybňují, říkají, ten člověk dělá jeden zázrak za druhým, s tím musíme něco udělat. A tak naplánovali, že Ježíše připraví o život. My totiž každý máme určitou mentální mapu, kterou se ve svém životě řídíme. Ta mapa se utváří od našeho dětství a my podle ní podvědomně určujeme, co je možné, co není možné, co v životě má cenu, co je bezcenné a podobně. Prostě se podle ní orientujeme. A pokud nejsme ochotni přizpůsobit svoji mapu realitě, nakonec skončíme tak, že se budeme snažit realitu přizpůsobit své mapě.
A to byl přesně ten případ těch náboženských představitelů. Jim prostě na jejich mentální mapu se nevešla ta možnost, že Ježíš by mohl být Božím synem. Takže i když dělal očividné zázraky, tak se ho rozhodli odstranit a přizpůsobit tak tu realitu své mapě. Ježíš v žádném případě nedělal zázraky pro efekt, nebo aby si vybudoval jméno. Když třeba zázračně rozmnožil pokrm a nasytil zástupy, chtěli ho provolat králem, ale on to nedovolil. Když byl vyslýchán před vladařem Herodem, který po něm chtěl, aby mu Ježíš převedl nějaký ten zázrak, Ježíš mu ani neodpověděl. Zjevně nechtěl být nějakým věhlasným léčitelem, za kterým se kvůli zázrakům potáhnou davy. Nepřál si žádnou reklamu. Lidi spíš nabádal, aby o svém uzdravení nikomu neříkali. Své schopnosti používal se soucitem, aby naplnil lidské potřeby a ne, aby předváděl nějaké oslňující triky. Kdykoliv ho o to někdo přímo požádal, uzdravoval. Když jeho posluchači dostali hlad, nasytil je. Když svatebčané dostali žízeň, vytvořil víno. Ale ten Ježíš také napomínal své učedníky, když navrhovali, aby zázrakem odplatil spudnému městu. A když ho vojáci přišli zatknout, použil svou nadpřirozenou moc jen jednou, aby uzdravil uťaté ucho jednoho z těch, kdo ho zatýkali. Zdá se, že ty zázraky v evangeliích vypovídají spíš o lásce, než o moci. Já jsem četl jednu pozoruhodnou knihu, napsalý Jan Dobračínský a jmenuje se Listy Nikodémovi. Je to fiktivní příběh, ve kterém jsou použity některé biblické reálie a postava, která se v Bibli vyskytuje, Nikodém, píše dopis jakémusi Justovi. A v tom dopisu říká toto. Vždycky jsem Ježíše podezíral, že není nejšťastnější tehdy, když uzdravuje, ale že by byl nejšťastnější, kdyby někdo přišel k němu a nechtěl být uzdraven. Když k němu po stovkách přicházeli nemocní, aby je uzdravoval, hleděl na ně, jako kdyby se jich udiveně tázal, víc nechcete. Ne, že by bylo špatné přát si být uzdraven. Ne, že by nechtěl nebo nemohl uzdravit, ale zjevně mu šlo o to, aby ho lidé nenásledovali kvůli zázrakům. Měl pro ně víc. Chtěl je přivést k poznání Boha. Chtěl jim ukázat cestu k tomu, který jednou provždy odstraní smrt a setře slzu z každé tváře. Umožnit, aby se to mohlo stát pro každého z nás nebo pro co nejvíc z nás jednou v plnosti v nebeském Novém Jeruzalémě, o kterém je v poslední knize Bible řečeno, to je Boží domov s lidmi. Bůh tam bude bydlet s nimi a oni s ním. Už nikdy je neopustí a setře jim každou slzu z očí. Tam už nebude smrt ani nářek, ani bolest, protože starý svět zmizel v nenávratnu.

Přemýšlení o božích zázracích jste zváni ještě dnes v 15.15 a zítra budeme s Karlem Břežábkem přemýšlet, co je a jak vzniká osobní víra.

Po 7. hodině ranní se vypravíme za světlem z Kamis hned v první písni a také zjistíme trochu více o Revival Weeku, se kterým nás seznámí ranní telefonát o 7:30. U mikrofonu Rádia 7 je s vámi Pavel Kol. Příjemné ráno.

Do žalmu 139. nás vezme Matt Redman. O Bohu, který člověka zná, zná každou jeho myšlenku, nic mu není skryto. Píseň Fearfully and Wonderfully Made.

Bůh nás nádherně stvořil. Vnímejme ten jeho tlukot, jeho blízkost, tlukot jeho srdce.

jsme blízko Bohu, možná věci budou v pořádku. Píseň od skupiny We Are Messengers.

S Bohem jsou mnohdy věci jednodušší, Bůh nás jimi provází a zároveň jsou stále těžké situace, které se odehrávají. A například můžeme myslet i na Ukrajinu. Pavel Helan a skupina Sonja Šnik.

Další píseň nám připomene, že Bůh je Bohem nemožného. On může dělat velké věci. Zpívá Lucy Grimble.

Bůh je velký a dobrý a chce, abych o něm věděli i další lidé. A tak máme jít a kázat všemu stvoření. Další píseň Adama Bubíka Pošli mě nás vede k tomu, abychom se sdíleli. A jak na to poradí například i ranní telefonát.

0: tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
0: Ranní telefonát Rádia 7.
2: Pokud vás zajímá, jak dnes prakticky naplňovat Ježíšovu výzvu jděte do celého světa a vyhlašte evangelium všemu stvoření, pak by vaší pozornosti neměla uniknout akce Revival Week, která se už po třetí uskuteční v Jablonci nad Nisou. Více informací přiblíží Josef Bajzík, jeden z klíčových služebníků celé iniciativy. Vítejte ve vysílání, dobré ráno.
3: Dobré ráno je ode mě.
2: Pro posluchače, kteří o Revival Weeku slyší poprvé, o jakou akci jde a s jakou vizí vznikla?
3: Revival Week je týdenní evangelizační akce, kdy se na jeden týden sjedeme lidi, kteří chtějí sdílet evangelium v ulicích do jednoho města, konkrétně letos do Jablonce, ale dělali jsme to dřív i v Budějovicích a v Ostravě. A chceme sdílet evangelium s lidma a naším cílem není je zvát nějakou konkrétní akci, ale cílíme na to, aby se Bůh lidí dotknul zrovna tam, kde jsou, ať skrze slova poznání nebo uzdravení nebo něco dalšího, takže snažíme se Boha prostě přinést lidem.
2: Komu je akce určena? Je spíš pro mladé nebo může přijet kdokoliv, kdo má to srdce pro evangelizaci?
3: Za mě může přijet úplně kdokoliv, ať mladší nebo starší, nebo kdo se cítí mladší nebo starší. A podle mě i lidi, kteří mají srdce pro evangelizaci, i kteří nemají, myslím si, je to určený fakt pro všechny. Nikoho nenutíme sdílet evangelium, klidně můžou jenom chodit s někým třeba zkušenějším a dívat se, jak někdo jiný sdílí evangelium. Myslím si, že je to opravdu určené pro všechny. Zároveň nám tam dělá zázemí místní církev, není to jenom, že se někde jako sjede skupina lidí, ale máme tam zázemí v místní církvi, kde máme i nějaké jídlo, občerstvení, kde se spolu sdílíme, takže myslím si, že je to fajn čas prostě na budování ve víře a posilování vztahu i s věřícíma lidma.
2: Jak vypadá takový typický den na Revival Weeku?
3: Takhle, celý týden začínáme v neděli nějakým organizačním setkáním v neděli podvečer a potom každý den typicky vypadá tak, že se potkáme na snídani v tom místním sboru, který je křesťanský sbor Dobrá zpráva Jablonec. A tam máme společně teda snídani, sdílíme se buď to informace k tomu dni, nebo i sdílení svědectví z předchozího dne, spolu se modlíme, máme nějakou chválu, pak vyrazíme do ulic v nějakých dvojcích, trojcích, čtveřicích, máme stanoviště po městě, kde jsou zábory na chvály, ale jinak vyrazíme tak po různých sektorech do města, abychom nebyli všichni na jednom místě. Oběd, každý si tam vlastně, nebo oběd, tak pokud mají dohlad, to je 12, tak si může najít jako po vlastní ose nějak, ale potom máme pozdější oběd okolo 2:30, opět zase v těch společných prostorech a vyrážíme posléze na druhé kolo evangelizace a večer je společný v 6 hodin obvykle, 6:30 ve stanu uprostřed města, kde máme otevřené shromáždění bohoslužbu a kde se bavíme dál s lidma, kam i zveme vlastně lidi z průběhu dne a tam je zase další prostor prostě pro evangelizaci i sdílení se. A okolo 8 večer ten den končí a další den jdeme na novo. Potom ke konci týdne máme, obvykle křtíme, že někdo se obrátí během toho týdne, tak v sobotu ho křtíme, většinou v Jablonecké přehradě, to se tak nabízí, když je to ve Jablonci. A v neděli pak máme otevřené shromáždění jako bohoslužbu venkovní v Jabloneckém amfiteátru otevřeném, takže tam se schází i lidi z dalších sborů.
2: To vypadá, že je vlastně hodně času venku s lidmi a je to ten hlavní rozdíl mezi třeba běžnou křesťanskou konferencí, kempem, něčím podobným, kde je to zaměřeno víc na dovnitř, na ty účastníky. Tohle vypadá, že je na ty účastníky venku, na ty lidi ve městě, v okolí.
3: Jo, tak je to cílené jako na službu lidem, zároveň je to zaměřené i na ty účastníky ve formě ale praktického tréninku, takže Ano, je to náročnější v tom třeba, že člověk opravdu musí se soustředit na to, že se potkává s dalšíma lidma, jako novýma, musí, že navazuje nové vztahy, sdílí Ježíše, ne vždycky je to asi pro každého jako běžný nebo někdy i příjemný, že? Ale jako asi ten hlavní rozdíl je, že je to zaměřený hodně na trénink a praxi. A není to konference, jakože jo, jdu se na 3 dny někam, nevím, zavřít a budu něco jenom poslouchat. Vyžaduje to aktivní spoluúčast, což je podle mě dobře, protože v dnešní době to křesťanství nám sklouzlo podle mě do hodně jako konzumní podoby, což si myslím, že nikdy nebyl Ježíšův záměr.
2: Mnoho lidí, křesťanů, má možná trošku obavy z toho sdílení se své víry. Pomůže tedy, máte nějaké tipy, jak vyjít s evangeliem ven? Jak se nebát sdílet to svoje svědectví?
3: Jo, tak já si myslím, že láska nezná strach, že jo, takže když máme rádi lidi, tak by to mělo být silnější než ten strach z nás a obava z nás, ale jak říkám, je to, že chodíme, máme i ty účastníky máme rozdělíme se, jako každý může říct, jak se cítí, jestli je jako začátečník, nebo někdo tak jako uprostřed se svýma zkušenostmi se sdíleným evangelia, anebo jestli se pokládá jako za zkušeného a potom samozřejmě kombinujeme ty skupiny lidí, aby tam byl vždycky někdo ten zkušenější, aby prostě ty lidi, kteří jsou na začátku nebo třeba se bojí, mají obavy, chtějí překonat nějaký svůj strach a vůbec pro ně velká věc jako vyjít ven, na to, že s někým mluvit, tak je tam určitě vždycky někdo zkušenější, kdo to vede tu skupinku a člověk vlastně může být jenom divák, ale většina lidí, kteří chtějí být jenom diváci, tak třeba druhý, třetí den už se sami zapojují, dělají prostě další kroky dál, protože jedním z našich cílů je samozřejmě učednictví, aby se lidi mohli učit, aby mohli přijímat nějaké zvyklosti nebo jak se evangelizuje třeba a mohli do toho vstupovat sami, aby se to šířilo. Zároveň věřím, že prostě Bůh jedná, že Duch Svatý je v každém z nás, protože to jsme věřící, že jo, a myslím si, že když se na té ulici začneme modlit za někoho nebo nabídneme prostě modlitbu nebo konkrétní za něco, tak často Bůh nám dá nějaké slovo, ani jsme s tím třeba předtím měli nějaké zkušenosti a najednou se to těch lidí dotkne a najednou je to celé úplně o něčem jiném, že to není nějak jako na sílu dosadili nějaký argument, ale že Bůh se těch lidí sám dotkne a potom jsou prostě otevřený, že jo, sdílení evangelia, našich svědectví a tak, takže myslím si, že fakt se není čeho bát, jsou tam zkušenější lidi a zároveň je tam Bůh, je Bůh je s náma, že jo, a ten udělá taky svoji práci.
2: Letošní 3. ročník už má za sebou nějaké ovoce, příběhy. Jaké se k vám donesly, co třeba vás zaujalo, nebo jaké ovoce přinesly ty předchozí ročníky?
3: Jo, jak jsme říkali, nebo jak jsem říkal, několik lidí jsme pokřtili, v řádově samozřejmě víc lidí se obrátilo, než jsme pokřtili, lidi byli uzdravení třeba na ulici, nějaký slab poznání pro ně jsme měli, mám nějaké zkušenosti i svědectví konkrétně z praxe natočené na našem Instagramu Národní probuzení, tak tam se dá podívat, některý videa mají i víc shlédnutí, třeba jedno má přes několik set tisíc a je to, krom toho, že vidíme teda, že máme slova poznání, lidi jsou uzdravení, tak i prostě věřící lidi, co tam přijeli, tak třeba viděli, že někdo se poprvé uzdravil pod jejich rukama, jo, což je taky podle mě super, konkrétně mému kamarádovi, teda teď už je to můj kamarád, tak s jeho manželkou jsem takhle stal poprvé, jindy se nám stalo třeba, že jsme první den jsem potkal člověka, nebo mladou skupinku mladých lidí, asi 5, modlili jsme se za ně, měli jsme pro ně slova poznání, Bůh se jich dotýkal a potom jsem to potkal toho druhý den jsem potkal toho stejného kluka a byl úplně vyřízený a říká, po vás jsem potkal nějaký pár prostě křesťanek, který zase se nabídli, že se za mě budou modlit a říkal Bůh, nebo a říkali mi úplně ty stejné věci, co ty jsi mi říkal prostě 2 hodiny před nima a že vůbec nechápal, jak se to může dít a já říkám, tak to je Bůh, že jo. A potom jsem ho potkal ještě 4. den a potom 6. den dal prostě život Bohu a takových svědectví máme víc. Dostali jsme se do několika rodin, že jsme se oslovili na ulici, modlili jsme se s nima a pozvali nás všichni, abychom to sdíleli ještě u nich v domácnosti a tak dále. Jo. A ten ročník je samozřejmě 3. k Jablonci, mezi tím jsme udělali ještě v Budějovicích v Ostravě, ale celá ta myšlenka vznikla vůbec dřív, když jsme asi před 10 rokama s kamarádama četli Matouše 10 nebo Lukáše 10, tak Ježíš poslal učedníky, říkal, že jo, ať kážou evangelium, uzdravují nemocí, vyhání démony a ať se nic na cestu neberou, a tehdy jsme začínali úplně na syrovo, že jsme jenom vzali auto, začali jsme objíždět Českou republiku na týden, vůbec bez ničeho, bez jídla, bez pití, prostě jen tak bez zajištěného noclehu, a modlili jsme se za lidi a takhle to, takže viděli jsme třeba to ten týden 40 uzdravených lidí na ulici, 20 obrácených, ale nebyli jsme propojeni na té místní církve, tak to nebylo takové ovoce, teď se právě proto snažíme spolupracovat s těma místníma církvema, které na sebe pak nabalují další církve, že ty večery třeba tam, že jo, přišli i lidi od baptistů, z ACčka, CBčka místního, že myslím, že ta evangelizace pomáhá tomu městu celkově i v té jako spolupráci církevní a tak.
2: To jsou informace o probíhajícím Revival Weeku. Možná ještě, kde se můžou zájemci přihlásit, případně najdou podrobnosti.
3: Jo. Přihlásit se určitě můžete na národniprobuzení.cz nebo krátce národniprobuzení.cz. Tam je záložka Revival Week a tam určitě najdete informace o tady té akci v Jablonci, případně tam je přihláška, když na ní kliknete, tak se vyběhne Google formulář a tam je těch informací daleko víc. Jsme schopni samozřejmě pomoci s nějakým low-cost ubytkem a jak říkáme, ta strava je de facto v ceně, takže myslím si, že každý jste vítaný a kdo chcete ty informace, si tam najdete. Je to případně i na Facebooku Národní probuzení, na facebookové stránce. A no, takže to jsou asi hlavní dva kanály, kde získat nějaké informace.
2: Děkujem.
3: A přihlásit je se možný zhruba do nějakého 10.8., abychom vám mohli zajistit ubytko, ale pokud nechcete žádné ubytko a jídlo, které bychom museli domlouvat, tak určitě se můžete přihlásit později, můžete dojet na celou dobu, anebo i na nějaký jednotlivý den.
2: Děkujem za představení pozvání na Revival Week. Hostem ranního telefonátu byl Josef Bajzík, jeden ze iniciátorů a z iniciativy Národní probuzení. Děkujeme.
3: Taky díky a hezký den přeju.

0: péče je dokonalá. O nás.
1: S Rádiem 7 za horizont všedních dnů.

Bůh upevňuje, probouzí naši víru. Slyšeli jsme o Revival Weeku, kde můžeme zakusit to dění boží působení v praxi. A poslední píseň v této hodince bude patřit Janě Zibalové, která hovoří o Ježíšově kříži. A po 8. hodině nás čeká Bible Guide a kniha Ezechiel.

0: 8 hodinou raní s Rádiem 7 se můžete naladit na Boží slovo, konkrétně na Ezechiela 24. kapitolu, kterou přinese pořad Bible Guide Jiřího Zdráhal v následujících minutách. V této hodince se také ještě zaměříme na ekumenické vedení, tedy jak vést lidi z různých denominací, různého přemýšlení s Vojtou Barotem a Petrem Rausem v 3D tolku. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol, přeji dobrý poslech.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel 24. kapitola. Přesně v den, kdy Nabukadnezar oblehl město Jeruzalém, k prorokovi promluvil Bůh. Vinu a trest Judska zde Bůh ukázal na obraze masa, které se i s kostmi vařilo v hrnci tak dlouho, až se rozvařilo a připálilo. Spálenina v hrnci se nedala odstranit jinak, než že se vypálila ohněm. Spálenina v tomto obraze představovala hříchy judských a očišťujícím ohněm byl trest od Boha, zničení Jeruzaléma. O tom čteme. Pověz té bandě vzbouřenců podobenství a řekni jim, tak praví Hospodin, postav hrnec na oheň, postav ho i s vodou v něm, nalož do něj kusy masa, pěkné kýty, krásná plecka, naplň ho nejlepšími porcemi, ber nejvybranější jehněčí, naskládej pod něj polena, pak to pruce vař, ať to i s kostmi klokotá. Nuže, tak praví panovník Hospodin. Běda tomu městu vraždění, běda hrnci plnému spáleniny, spáleniny, která nechce pustit. Více dříví, rozdmíchat plameny, ať se to maso rozvaří na kaši a kosti, ať se připálí. Prázdný hrnec, ať se postaví na žhavé uhlí, ať se rozpálí a jeho měď se rozžaví, ať se ta nečistota v něm rozstaví a ta připálenina zmizí. Marné snažení. Hrnec je plný spáleniny, která nepouští. Do ohně s tím. Rozvařením kostí se také dříve získávalo lepidlo. Spálenina v hrnci se stala lepidlem a nešlo ji odstranit. Připálené lepidlo, které nejde smít, to je vhodný obrázek znázorňující lidskou hříšnou přirozenost. V listu Židům čteme o tom, že hřích se k nám, kvůli naší přirozenosti, stále lepí. Odhoďme i my každou přítěž i hřích, který nás tak snadno svazuje a vytrvale pokračujme v běhu ležícím před námi. Pavel toto lepidlo hříchu popsal jako stále se vracející magnet. Objevují tedy zákon, že když chci konat dobro, je mi nablízku zlo. Ježíš nás prostě nazval zlými. Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec dá Ducha Svatého těm, kteří ho prosí. A nazval nás také syny ďábla. Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Kdo je z Boha, slyší Boží slova. Vy neslyšíte proto, že nejste z Boha. Ježíš to neříkal proto, aby nás ponížil. Prostě konstatuje fakt. Lidé jsou zlí, protože jejich duchovním otcem je Boží nepřítel. On je vzorem, který se pro nás stal přirozeností. Bůh pak Ezechielovi oznámil, že zemře někdo jemu blízký a instruoval ho, aby netruchlil tak, jak by dle tradice měl. To také prorok udělal, když večer zemřela jeho žena. Když se lidé divili, proč netruchlí, Bůh jim oznámil, že Jeruzalém bude tak hrozně zničen, že nebude ani mít kdo truchlit. Prorokova osobní situace se takto stala pro lidi znamením, aby poznali, že já jsem Hospodin. Náš život je pro lidi v tomto světě znamením, aby poznali, že Bůh je. O Bohu svědčíme svými ústy. Apoštol Petr nás povzbuzuje, abychom nemlčeli, když se nás někdo ptá na naši víru. On píše, zasvěťte svá srdce Pánu Kristu a buďte připraveni podat odpověď každému, kdo se vás zeptá na důvod vaší naděje. Vždy ovšem s vlídností a úctou a s dobrým svědomím, aby se ti, kdo vás pomlouvají, zastyděli, že napadali váš poctivý život v Kristu. Náš poctivý život v Kristu má být také naším svědectvím. O Bohu svědčíme tím, co neděláme. K tomu opět Petr. Milovaní, jsme tu jen cizinci a přistěhovalci, a tak vás vyzývám, zdržujte se tělesných žádostí, jež ohrožují duši, a veďte mezi pohany poctivý život. Místo aby vás pomlouvali jako zločince, ať raději oslavují Boha v den navštívení, protože viděli vaše dobré skutky. Křesťané některé věci nedělají. Tak jako se těhotná v zájmu svého miminka v něčem omezí, tak se křesťané v zájmu Božího života, který je v nich, v něčem omezují. K lidem ale mluví nejen naše skutky a to, co neděláme. O Bohu svědčíme také tím, co děláme. Jestli jsme křesťané, pak se náš život musí v něčem lišit od nekřesťanů. Pokud je úplně stejný, měli bychom zbystřit. My jsme totiž povoláni k novému životu. Symbolem tohoto nového života je služba. Je znamením toho, že už nežijeme jen sami pro sebe, ale pro ostatní. Náš život má být životem služby. Naším novým životním cílem je nalézt způsob, jak máme druhým sloužit.

Tolik z dnešního Bible Guidu, tedy Ezechiela 24. kapitoly. S Jiřím Zdráhalem se můžeme setkávat každý všední den v 8 a 18 hodin a předchozí díly od Genesis až k Ezechielovi najdete na webu Rádia 7 nebo na podcastových platformách.

tady jsem. Můžeme přijít za Bohem, říci, tady jsme, ať nás vede, ať nás použije, kde chce. On je tu neustále, každou hodinu, každou minutu.

jako kdyby slez z kříže a já jenom k tobě zlížel. Co s námi bude, jak jsem tebe jednou viděl, vždycky už jsem se jen styděl. Jak bych jen mohl k tobě přistoupit blíže, všude kolem tolik tíže, bože, cítím se jak zvíře, moje chudé, zlé a nechápavé srdce, bože, sevři si ho v ruce a učiň ho svým. A každou hodinu a každou minutu, ať jsem s tebou, ať jsem s tebou. A každou hodinu a každou minutu, ať jsem s tebou, ať jsem s tebou. Ať jsem s tebou, bože, kamkoliv ty kráčíš,

Bůh je velký. Zpívala skupina Terrain a před chvílí jsme mluvili s Jiřím Zdráhalem o Ezechielovi. Ještě se k němu vrátíme skrze píseň skupiny Ovca.

Máme různá období. Někdy je nám do tance, do radosti a někdy jsou to náročnější časy. Píseň Seasons skupiny 4King and Country.

Po písničce Jana Knížka nás čeká 3D talk, ve kterém budeme sledovat nebo se učit ekumenickému vedení.

0: a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
1: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou stále sedí Petr Raus, bývalý člen řídícího výboru Ekumenické rady církví v České republice a později i jejím místopředsedou. Petře, vítám tě zpátky.
2: Ahoj.
1: V minulém díle jsme začali mluvit o tom, jak být lídrem, jak být vedoucím v ekumenickém prostředí. Trochu jsme popsali ty odlišnosti. Pokud jste díl neslyšeli, doporučuji poslechnout si z archivu. A dnes budeme pokračovat. A já to rovnou rozstřelím otázkou, co podle tebe, Petře, říká Bible o vedení lidí, kteří nejsou úplně stejní jako my?
2: Úplně stejný není nikdo. Takže vlastně každé vedení znamená pracovat s jiným světem. Každý člověk má svůj svět, svoje vnímání. Rozpoznávám z Bible, že Pán Bůh tohle respektuje, že nás nechce mít všechny stejné. A pokud já mám někoho vést, tak zase znova si potřebuji uvědomit, to je především služba. Já mu mám pomoct rozvíjet ten jeho svět, ne mu strkat do hlavy ten svůj. Ale jsme v křesťanském prostředí, jde nám o svět boží. Ten zásadní rozdíl mého světa, světa toho mého bližního a božího světa je v tom, že ty naše světy jsou malými kousky toho božího. Ten boží zahrnuje všechno, ten nás přesahuje. A to, co já rozpoznávám z toho božího, to tomu svému bližnímu nabízím, k tomu ho vedu, tam se snažím mu pomoct, aby on sám si sformoval svůj život podle těch božích parametrů, ale dělám to všechno, protože vím, že i ten jeho, i ten můj svět jsou pořád součástí toho velkého božího a že Pán Bůh to nakonec reguluje. Takže ta moje pomoc, opatrná pomoc, laskavá, vstřícná, mu má pomoc zahlédnout ten boží svět, třeba z té mé perspektivy, ale je to pořád jenom pomoc, protože on si ten svůj vztah k Pánu Bohu a k jeho světu musí nakonec řešit sám. Takže to vedení člověka, který nutně je jiný než já, je možné díky tomu, že Pán Bůh je nad námi a že já jsem jenom ten, kdo pomáhá, kdo slouží tomu zahlédnutí božích věcí.
1: Jednou z výzev ekumenického prostředí je pak i otázka identity. Jak si myslíš, že může být ten vedoucí pevně zakotvený ve své vlastní tradici a zároveň otevřený druhým?
2: To je důležitá otázka. Ta zakotvenost, ta si myslím, že je potřebná pro každého a pro toho vedoucího samozřejmě tím víc, protože na něm je, aby některé věci formoval, aby učil, aby vedl. A k tomu potřebuje být zakotvený. Myslím si, že je dobré a potřebné tu vlastní denominaci milovat. Nebýt přesvědčený o tom, že je nejlepší, to bývá rizikové. Kdo si myslí, že ta jeho denominace je samospasitelná a jediná dobrá, tak by měl opustit vedoucí místo. Ale pokud vnímá chyby té své a přesto jí má rád, tak jako Pán Bůh má rád nás navzdory všem našim chybám, tak potom se s tím dá pracovat. A potom je naděje, že to vedení bude mít smysl, někam povede a přinese ovoce.
1: A je vůbec možné mít nějakou tu silnou teologickou identitu, tu zakotvenost a zároveň opravdovou jednotu s křesťany, kteří vidí věci jinak?
2: Tady se dotýkáš jednoho problému dnešní a zřejmě nejenom dnešní doby. My totiž zaměňujeme teologickou kotvenost za doktrinální ukotvenost. A to jsou podle mého názoru zásadně rozdílné věci. Pokud stavím svoji identitu a identitu své víry na písmu, ale na celém písmu, to znamená, protože písmo je živé, to je tekutá voda, to znamená, že jsem připravený pořád reagovat na nové boží podněty a měnit věci. A nebo, jestli jsem svoji identitu postavil na jakémsi systému, který lidé vytvořili z vybraných veršů písma a udělali z toho takovou tu bezpečnou konstrukci, která se nepohne a nezmění, to je něco úplně jiného. Pokud budu teologicky ukotvený, otevřený Duchu Svatému, tak není problém. Pokud budu doktrinálně ukotvený, no tak budu muzeální exponát, který hold zůstane takový, jaký je, ani Pán Bůh s ním nepohne. Doktrina je nebezpečná věc, podle mého vnímání.
1: Minule jsme tady mluvili i o tom, jak, co je vlastně důležité, na čem se máme shodnout jako křesťané a co je vedlejší. Když se podíváme na Ježíše, jak nám může Ježíšův způsob vedení pomoci při překonávání takového rozdělení mezi křesťany, které často nacházíme, jestli je katolík nebo evangelík, jestli je protestant. Ježíš vlastně vedl skupinu lidí, kteří možná dneska by každý vedl jinou nějakou denominaci, a přesto je vedl společně. Jak z něho můžeme brát příklad?
2: Právě v tom jeho přístupu k různým lidem. Ten je někdy fascinující. A z pohledu zbožných lidí té doby, teda těch farizeů, zákonníků, naprostá katastrofa, to byl skandál. Ale on opravdu dokázal dát dohromady skupinu lidí, kteří by se normálně ani nepozdravili, kteří by se nenáviděli z principu. On z nich udělal jednu rodinu, a nejen to. On vedle toho, že se staral tady o tu strašlivě rozmanitou skupinu, tak ještě potkával lidi a zastavoval se právě s těmi, se kterými by se nikdo jiný nezastavil, a jim dokázal pomoct, je dokázal vést, je dokázal směřovat k Pánu Bohu, i když oni byli přesvědčeni, že s nimi už Pán Bůh vůbec není ochotný jednat, protože jsou takoví, jací jsou. V tom si myslím, že je to obrovský příklad. Právě v té vstřícnosti, v tom nepřeceňování zbytečných věcí.
1: Je podle tebe ekumenická spolupráce nějakým způsobem i duchovní disciplínou?
2: Já myslím, že navýsost duchovní. Právě pro tu Kristovu touhu po jednotě církve. Určitě ekuména, ta rozmanitost denominací, vznikla z lidského hříchu, z lidské neschopnosti se domluvit. To je bez diskuze. Víme, jak to chodí v našich zborech, jak snadno se rozhádáme, jak snadno se rozejdeme. Ale Pán Bůh, který dokáže ze zlých věcí dělat dobré, tohle dělá pořád dokola. Že on z té rozmanitosti církve, vzniklé z nedobrých věcí, dělá obrovské bohatství. Rozumím tomu tak, že dneska ta ekuména je poklad církve, protože v ní je pestrost, kde opravdu každý může být oslovený, každý tam najde to, co potřebuje, a že Pán Bůh s tím takhle aktivně pracuje. Že dneska by bylo chybou chtít církve organizačně sjednotit, natož pak věroučně, protože Bible nemá jenom jeden správný výklad. To je obrovský omyl, kdo si tohle to myslí.
1: Jak myslíš, že se vedoucí může chránit nejen sám sebe, ale i lidi kolem sebe, lidi, které vede třeba ve své denominaci, před takovou tou pýchou, před pocitem, že ta moje církev, ta moje tradice nebo ta moje zvyklost, nebo i v rámci jedné církve je spoustu různých důrazů, takže ten můj je ten správný nebo má všechno správně?
2: Já si čím dál víc uvědomuju, jak tyhle ty názory, to přesvědčení o mé správnosti, naší správnosti, jak prakticky vždycky rostou z komplexů. Tohle to říkají lidé, kteří mají sami v sobě problém. Pocit nedostatečnosti. Něco jim chybí. Někde jsou nejistí. Někde mají nějaký handicap. A ten je potřeba léčit. Já bych řekl, takový člověk by nikdy neměl být vedoucím, ale to nejde, protože všichni jsme takhle postižení nějak. To první, co potřebuje každý křesťan a vedoucí dvojnásobně, je opravdu ta závislost na Kristu. To vědomí, že já nejsem ten schopný vedoucí, který právě proto, jak je schopný, může ty druhé vést. Vůbec ne. Já jsem povolaný k vedení, protože si mě Pán Bůh chce použít bez ohledu na moji neschopnost. Navzdory mé neschopnosti. Je to jeho dílo, ne moje. To je to první, co si potřebuju uvědomit. To druhé, že jsem opravdu jenom služebník a že jestli chci tu církev někam vést, tak to chtění je oprávněné jenom tehdy, jestliže vyrůstá z božího povolání A jestli je to boží povolání, tak bude potvrzené církví. Jestli jsem já jediný, kdo ví, že tohle je boží povolání a všichni ostatní to vidí jinak, tak se mýlím já, ne ti ostatní. Protože Pán Bůh už dneska neoslovuje jednotlivé proroky. Dneska už oslovuje společenství. Takže já potřebuju neustálý rozhovor s lidmi kolem sebe. Vždycky budou takoví, kteří se mnou budou nesouhlasit, budou i takoví, kteří se mnou budou vždycky nesouhlasit, ale to je jiný případ. Takže já potřebuju mít nějaké zázemí, nějaké útočiště, kde když už nevím kudy kam, tak tam se budu radit. Nebo když se budu rozhodovat o něčem novém, budu stát před nějakou novou výzvou, tak tam se budu poradit, jak to vidí. Pro mě osobně takovýmhle zázemím bylo vždycky prostředí rádia, ta rozhlasová redakce. Možná i tím, že to bylo ekumenické společenství, každý z těch redaktorů, nebo skoro každý byl z jiné denominace, takže společně jsme se mohli bavit o věcech a výsledek byl takový dobře ukotvený obraz. No a potom tedy staršovstvo, ale možná víc než staršovstvo, potom rada církve. Ta pro mě byla takovým výrazným zázemím, kam jsem chodil s problémy a s otázkami. Takže je dobré, když člověk takovéhle zázemí má, a rozhodně bych varoval před mesiášským komplexem, kdy člověk nabude dojmu, že on je ten jediný, ke komu Pán Bůh mluví a že má ty druhé někam dovést. Mojžíšové se už dnes nerodí.
1: Přijde ti, že modlitba při nějakém budování té jednoty mezi různými křesťanskými skupinami, nejen vlastně církvemi, ale i skupinami, hraje nějakou roli, že je to to, co to mění?
2: Ano, ona modlitba mění především nás. A myslím si, že tak to má být, že Pán Bůh to takhle zamýšlel. Protože on nás mění ve chvíli toho rozhovoru. Tam jenom je potřeba domyslet, co to modlitba je. Protože my příliš jednostranně vnímáme modlitbu jako slova. Ale to je ta menší část modlitby, to, co říkám. Modlitba je především věc naslouchání Pánu Bohu a času stráveného s ním. To platí o jednotlivci, ale to platí i o tom společenství. Taková společná modlitba v tichu třeba. To si myslím, že jsou věci, které mají obrovskou hodnotu a obrovský dopad. Tohle to je bližší takovým těm kontemplativnějším denominacím, ale to je poklad církve. Modlitba v tichu, modlitba rozjímání, kontemplativní modlitba, to jsou věci, se kterými někdy neumíme, zvlášť v tom našem protestantském prostředí, pracovat, ale je to škoda, protože to je generacemi prověřený model a dobře biblicky ukotvený model.
1: Když se pak podíváme na konkrétní nějaký místní sbor nebo farnost, jak tady toto společenství může prakticky začít budovat ty ekumenické vztahy třeba na místě, kde to dříve nebylo nebo nefungovalo?
2: Strašně to závisí na konkrétních lidech. Ekuména to není formální věc. Respektive tam, kde je snaha dělat ekuménu formálně, tak to není vůbec k ničemu. Ekuména roste z mezilidských vztahů. Ta skutečná ekuména. Někdy se říká, že musí růst ze spodu, ale já jsem si ověřil, že to není pravda. Že prostě musí růst ze vztahu. A je to jedno, jestli ten vztah začnou nejvyšší představitelé nebo někdo úplně na poslední pozici. Na tom vůbec nezáleží. Ale kde se mají lidi rádi přes hranice denominací, tak tam se bude ekuméně dařit. A znám města, kde je ekuména úžasná, krásně funguje, kde dokonce dokáže vtáhnout do spolupráce i sekulární prostředí, radnici a vedení města a přináší to užitek i církvi, i městu a myslím si, že tak by to mělo být.
1: Kde myslíš, že potřebujeme jako církev nejvíce růst, pokud chceme být svědectvím jednoty té jedné Kristovy církve pro dnešní společnost?
2: V lásce. Ve chvíli, kdy jsme přesvědčeni, že věroučné formulace jsou důležitější než naše vztahy, tak jsme na cestě. Myslím si, že nás trošku v té naší představě o řádné víře a řádné zbožnosti, že nás trošičku nedobře posunul důraz na apoštola Pavla. Že jsme ty Pavlovy rady příliš snadno zobecnili, ale on většinou mluví do konkrétních situací. do konkrétních problémů. A s tím zobecňováním je třeba určité opatrnosti. Myslím si, že by nám mnohem víc prospělo vycházet primárně z janovských textů. A samozřejmě na Pavla nezapomíná, to jsou velmi praktické a velmi užitečné rady. Ale ten základ si myslím, že Janův pohled nastíní trošku srozumitelněji.
1: To je pro dnešek všechno. Došel nám čas. Moc díky, Petře, že jsi tady byl zase se mnou. A od mikrofonu se loučím, Vojta.
2: Petra.

Pořad 3D Talk dává nahlédnout na vedení druhých lidí různými pohledy. Aktuálně procházíme s Petrem Rausem sérii o ekumenickém vedení, tedy vedení lidí z různého církevního prostředí. Ještě jednou se k dnešnímu dílu vrátíme zítra v 19.45 a pokud se chcete dostat k předchozímu nebo předchozím dílům 3D Talku, můžete hledat na webu Rádia 7 nebo na podcastových platformách.

0: Ježíš jim řekl, sobota je učiněna pro člověka a ne člověk pro sobotu.
1: Marek 2:27.

byla píseň Grahama Kendricka o sestře Praise of the Israel hebrejsky v následujících minutách a pak ještě skupina Way to Go.

S 9. hodinou ladíte v úterý 28. července Rádio 7. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol a v této hodince se zaměříme na jeden důležitý křesťanský pojem, totiž křest. Štěpánka Paluchníková o něm přemýšlí v základech o 9:30. Také nás čekají nahlédnutí do kalendáře, kalendária nebo pozvánek. Vítejte u poslechu.

Muže, ty nás stále jsi s námi, ty nás stále vykupuješ moje srdce. Přes všechny naše pády, tvoje milost, tvoje láska je velká. Znělo od Jeremyho Kempa.

28. července hlásí kalendář jméno Viktor. Není mnoho jmen, která by šla vyložit tak lehce jako dnešní Viktorové, viktorské jméno. Latinské slovo Viktor totiž znamená vítěz a k tomu není moc co dodat. Co přidat můžeme, tak je kalendárium 28. července v roku 1914. Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Srbsku, což znamenalo začátek války, později označené jako první světová. A připomínáme si některá úmrtí. 28. července 1741 umírá Antonio Vivaldi, italský hudební skladatel období baroka. Jeho nejznámějším dílem je soubor čtyř houslových koncertů nazvaný Čtveroročních období, který patří k nejznámějším a nejhranějším skladbám ze své doby. Dnes je tomu 285 let od jeho úmrtí. O 9 let později roku 1750 umírá Johann Sebastian Bach, německý skladatel a varhaník. Bach je považován za jednoho z největších hudebních géniů všech dob. I když je dnes velmi ceněn za svého života, se uznání nedočkal. Jediné dílo, které mohl sám publikovat tiskem, byly Matoušovy pašie. Bachova hudba byla vnímána jako konzervativní a po jeho smrti upadla na 50 let téměř v zapomnění. Znovu se začala hrát od první poloviny 19. století a oblíbená je dodnes. Kromě Matoušových paší můžete znát třeba jeho braniborské koncerty, dobře temperovaný klavír nebo umění fugy. Ve stejném století žil a zemřel Maximilian Robespierre, vůdce Jakobínů, jeden z hlavních představitelů francouzské revoluce. Zemřel roku 1794 na náměstí revoluce, kde byl popraven. V Národním shromáždění patřil ke krajní levici, prosazoval pokrokovou ústavu a byl také jedním z hlavních autorů Deklarace lidských práv. Vedl pařížskou městskou radu, samostatnou revoluční jednotku, která vládla v Paříži. Ze tří jakobínských vůdců zůstal Robespierre nejdéle u moci. Merat byl probodnut dýkou hned v prvních dnech jakobínské vlády. Danton skončil jen o něco později pod gilotinou. V létě 1794 dosáhla Francouzská republika vrcholu moci a slávy. A přesto tato doba znamenala konec života posledního jakobínského vůdce. Robespierrovu vládu ukončilo protijakobínské povstání 28. července 1794. A zamíříme ještě do lékařské vědy za českým fyziologem, lékařem, biologem Janem Evangelistou Purkyně. Narodil se v prosinci 1787. Nebylo mu dovoleno vyučovat na Pražské univerzitě, proto přednášel ve Vroclavi. V roce 1837 představil svůj asi nejdůležitější objev. Mezi prvními biology na světě přisoudil buňkám jejich význam pro život organismů. Ve své době byla také velmi důležitá jeho snaha o pěstování studia přírodních věd v českém jazyce. Zemřel 28. července 1869. Tolik z dnešního kalendáře a kalendária, které připravila Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

Štěpánka Poluchníková, která vyučuje na evangelikálním teologickém semináři v Praze, představí po písni jednu ze dvou svátostí, které ustanovil sám Ježíš. Poslouchejte Základy.

Dnes je před námi téma křtu. Krásné, hluboké a radostné téma. Chvíle křtu je okamžikem oslavy, radosti, která se dotýká nejen země, ale i nebe. Je to chvíle, kdy se odehrává něco podstatného a proměňujícího. Křest není jen obřad, ale vyjádření nové identity člověka. V něm člověk říká Bohu, jsem tvůj. A zároveň slyší Boží odpověď, jsi můj. Tento vzájemný vztah můžeme přirovnat k okamžiku svatebního slibu. Muž a žena si vyměňují prsteny, dávají si sliby a vstupují do nového způsobu života. Už ne jako jednotlivci, ale jako ti, kteří si patří. Podobně i křest je pečetí vztahu. Je potvrzením našeho rozhodnutí i Boží věrnosti jeho rozhodnutí. Je to Boží zaslíbení. Nikdy se tě nevzdám a nikdy se tě nezřeknu. A zároveň je to lidská odpověď víry, důvěry a otevřenosti. Různé křesťanské tradice kladou důraz na odlišné aspekty křtu. Někteří zdůrazňují křest jako veřejné vyznání víry nebo jako znamení nového života. Jiní v něm vidí především tajemný duchovní akt, ve kterém sestupuje Duch Svatý a proměňuje lidské srdce. Ať už však klademe důraz kamkoliv,

0: podstata zůstává stejná. Jde o křest ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Křest je jednou ze dvou svátostí, které ustanovil sám Ježíš, a právě proto má v křesťanském životě tak zásadní místo. Křest je začátek cesty, na které krok za krokem dozráváme do svatosti. Cesty, kdy vrůstáme do Krista, a cesty, kde ještě hodně klopítneme. Křest nás uvádí do vztahu s Bohem, který je živý, osobní a trvalý. Není to jednorázový moment, ale pečeť s trvalým významem. Symboliku křtu můžeme najít už ve starozákonních příbězích. Potopa, která očistila zemi, nebo přechod Izraelitů přes Rudé moře, kdy lid opustil otroctví a vstoupil do nové svobody. To všechno jsou obrazy, které nám pomáhají porozumět hloubce křtu. Křest tak propojuje starou a novou smlouvu. Ukazuje kontinuitu Božího jednání s člověkem napříč dějinami. Křest je vždy přechodem. Přechodem od někud někam. Od starého k novému, od života bez Boha k životu s Bohem. Je to očištění od hříchu, ale nejen ve smyslu minulosti. Je to otevření nové budoucnosti. Je to proměna směru života. Křest je tak obrovskou radostí a oslavou zračící se ve vzkříšeném. Předýmka věcí budoucích, kdy budeme spolu s ním vzkříšeni na věčnosti.
1: Se Štěpánkou Paluchníkovou se ještě v následujících týdnech budeme zabývat dalšími tématy, konkrétně příští týden Duchem Svatým. O křtu můžete přemýšlet ještě ve středu v 16 hodin, anebo si pořad najít na podcastových platformách.

Byl jsem stvořen k tomu, abych tě se vším stvořením chválil. Znělo od Rent Collective krátce po 9:30 a teď je tu City House Music. Ještě několik písní do 10:00. To už si převezme vysílání, poté Broňa Procházková.

Bůh je dobrý pastýř, vede nás, také se o nás stará, jako se stará o nebeské ptactvo. O jeho péči zní píseň Coryho Asburyho.

0: Vím, že jsi mě vyvolil.
1: Bůh si nás vybral. Ještě v lůně naší matky nás utkal. Připomenutí toho, jak o nás pečuje, bylo v předchozích minutách a do 10. hodiny ještě několik písní o Božím srdci, o jeho dobrotě a o jeho svatosti. Po 10. hodině je tu Zákoutí s Lucí Endlicherovou a Jonášem Zbořilem.

Rozloučím se s vámi s písní Svatý beránek. Skupina Aira Hits nás dovede k 10. hodině. Od mikrofonu se tedy loučí Pavel Kol, po 10. hodině jsou tu zákoutí a poté už Broňa Procházková s dopoledním a odpoledním programem Rádia 7. Příjemný poslech!

0: Z nejrůznějších úhlů pohledu se na život dívá pořad Zákoutí v červencových vydání plný literálních hostů. Tím dalším je spisovatel a moderátor Jonáš Zbořil.
1: Zákoutí. Do míst, na která se tak často nevypravujeme. S Lucií Endlicherovou a jejími hosty.

0: Říká, že život je velký zázrak a že je to jedna z věcí, na kterou věří. Je editorem kultury na Seznam zprávách, moderoval pořady na Českém rozhlase a dnes má svůj podcast. Vydal dvě básnické sbírky, jeho debut Podolí byl nominován na Magnezii literu a cenu Jiřího Ortena. Má rád muziku a svou rodinu. Jonáš Zbořil, host dnešního Zákoutí. Jonáši, vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jonáši, řekněte mi, jak se muž stane básníkem? Já když jsem se chystala na to naše povídání, tak jsem přemýšlela o tom, že vlastně znám mnohem víc básníků než básnířek, i současných, i historických, a přitom mi přijde, že ze své podstaty by básně měly být něco, co by mělo být vlastnější ženám, tak jak je vnímáme. Možná je to stereotyp, ale právě proto se chci ptát, jak se muž stane básníkem?
1: To jste mi dala fakt těžkou otázku hnedka na začátek, no. Já nám nerad říkám muži, ani sobě neříkám muž. Mám pocit, že jsem spíš kluk a podle mě to s tím dost souvisí. Jo? Zatímco moje partnerka, a myslím si, že asi hodně žen se realizuje dost neviditelným způsobem, ale o dost podstatnějším způsobem, to znamená péčí o druhý, tak já se daleko víc zaměřuju na to, co jakoby je dobrý pro mě. Je to vlastně hrozně sobecký, je to sebevyjádření, který nikomu moc nepomáhá, zůstanou po mně nějaký texty, ale mým dětem udělám horší večeři než moje žena. Tak to rovnou vezmu takhle sebekriticky. Já myslím, že moje žena by psala třeba výborný básně, ale musel bych ji k tomu pustit.
0: No a na druhou stranu, vy jste říkal, nikomu to nepomůže, dobře, vaše žena udělá lepší večeři, ale vaše verše jsou natolik vnímány, že vaše druhá sbírka byla jednou z nejprodávanějších, nebo dokonce nejprodávanější básnická sbírka daného roku, tak asi to nebude tak, že by to nikomu nepomáhalo, ne?
1: No, já doufám, že to někomu pomáhá. Samozřejmě, že kdybych si myslel, že to vůbec nikomu nepomůže, tak bych to asi nedělal. Ale zároveň nad tím samozřejmě při tom psaní nepřemýšlím, jo? Nepřemýšlím nad ničím, prostě potřebuji něco napsat a pak mám radost z toho, že to někde rezonovalo, jo? Takže kdybych si myslel, že to je úplně nesmyslná činnost, která nemá význam, tak to nedělám. Já jsem asi chtěl naznačit, že třeba teď jsem zrovna ve stavu, kdy si uvědomuju, že tyhle ty hodnoty, které třeba na papíře vypadají jako důležitý a dobrý, a teď myslím na papíře doslova, jako ty básny, takže nad nima někdy musím pochybovat, že vlastně ty hodnoty, jak jsme se bavili o těch ženách a mužích, takže ty hodnoty, které vnímám kolem sebe, které jsou, když zůstanu v té rovině trochu stereotypizace, tak v těch ženských hodnotách, tak mi jako připadají čím dál důležitější.
0: Vy jste se tak bránil tomu, když jsem říkala, jak se muž stane básníkem. Myslíte si, že někdy...
1: Já jsem na to vlastně neodpověděl, pardon.
0: No.
1: No, říkám, muž nevím, muž nevím. A já nevím, protože to bylo takhle jednoduchý. Kdybych byl žena a byly přede mnou překážky, tak pravděpodobně moc dobře vím, proč jsem se stal básníkem nebo básnířkou, ale takhle jako kluk jsem to měl hrozně jednoduchý. Prostě jsem začal psát, protože jsem měl možnost a čas to dělat a zůstalo mi to. Jo? To je asi to, co chci říct, ale stalo se to někdy v 15, napsal jsem své první rýmovačky, nebo možná dřív ještě ve 13 a zjistil jsem, že mě to baví a že to je nějaký způsob sebevyjádření a pak se to od toho sebevyjádřování začalo dostávat někam trochu dál, že člověk najednou už nechtěl psát jenom pro sebe a jenom o sobě, ale chtěl psát o tom vnějším světě. A já jsem chtěl začít psát i o světě na rovině buněk a různých takovýchhle malých věcí.
0: To je tam hodně vidět, mě fascinuje vaše poetika, mě zaujalo, kolikrát nějakým způsobem potřebujete vyjádřit prostor. A je to tam na tolika místech, že jsem si říkala, že si vůbec ani nedokážu uvědomit, jestli jsem to někdy viděla u někoho tak hmatatelně jako u vás. Proč je to pro vás tak důležité popisovat prostor tolika způsoby, nahlížet ho z tolika úhlů pohledu?
1: To jste možná první člověk, který si toho všimnul a já jsem jednu dobu hrozně přemýšlel nad tím, že bych možná nechtěl psát básně, ale spíš fotit místa a myslím si, že psát básně je něco, co dělám fakt rád, ale moje opravdová vášeň si myslím, že je chůze a něco objevovat, pokud možná místa, které většinou lidi neobjevují. Takže třeba když jedu tramvají do práce, a jedu přes Vltavu, tak se nikdy nekoukám směrem k Pražskému hradu a k centru, protože mám pocit, že to je místo už velmi zabydlený a jasně definovaný a tak. A radši se koukám na to předměstí, kde mám pocit, že ta fantazie má daleko víc prostoru nějak žít. A od těchto neobydlených míst se teda logicky člověk dostane z těch předměstí až třeba na druhý konec vesmíru a na místa, který se vlastně nedovede představit. Místa jsou pro mě důležitý, protože jsou pro mě takový manifestace fantazie. Když půjdete někam na okraj města, tak si tam snadněji dovedete představit věci než v těch centrech. Jo? Pamatuju si, když jsem byl v pubertě, tak jsem chodil na různý předměstí a představil si, že to je třeba v Americe, že to je někde úplně jinde.
0: Proč jste se tak bránil tomu, když jsem se ptala na toho muže? Nebo možná jinak by ta otázka měla znít. Plánujete někdy přestat být klukem a stát se mužem?
1: No, plánuju to celý život, akorát to prostě nevychází tak, jak bych si představoval. Ale myslím si, že v tom možná nebudu jinačí než jiný lidi, že každý se asi vyrovnává s nějakou nedokonalostí vlastní nebo s nějakým pocitem, že není to, co bych chtěl být, nebo že třeba v očích druhých není to, co bych chtěl být. Ale jako plánuju být mužem dlouho, jenom to prostě nevychází podle plánu všechno, ale taky se můžu plést a třeba pro někoho dalšího, třeba pro své děti, jako jsem mužem, jsem dobrým otcem a tak, jenom to prostě není tak jednoduchý.
0: V čem to
1: Takže tak.
0: nevychází? V čem vidíte, že to nefunguje? Rozumím tomu správně, že máte v sobě nějakou představu toho, co by to mělo splňovat, a protože ještě není naplněna, tak se tak necítíte?
1: Úplně stejně jako každý, si myslím. Prostě myslím, že to fakt souvisí s tím pochopením toho, co od vás potřebují druhý a nacházením hodnoty je ve věcech, které nejsou očividné, které nejsou zřejmé, za který vás nikdo hned nepochválí. To je, myslím, pořád a zase stereotypně řečeno něco, co prožívá mnoho žen a u toho, co prožívá mnoho mužů a kde se jako daleko snadněji dostává zpětná vazba, daleko jasněji se vidí, co se tomu člověku, tomu muži povedlo. Teď mluvím třeba o tom, že se vaše knížka dobře prodává nebo že dostala nějakou nominaci na nějakou cenu, nebo že je to černý na bílý, jo. A myslím si, že ten růst do toho muže, ale řekl bych prostě dospělého člověka, je schopnost poznat, že důležité věci nemají žádný černý na bílý, že nemají žádný poplácání po ramenou, že prostě to člověk dělá, aniž by dostal okamžitou zpětnou vazbu. A to je něco, co se potřebuju naučit a co bych chtěl dělat líp, než to dělám. A myslím si, že to je věc, která není jenom osobní. Jo, že to není jenom osobní problém, že to je něco, co jsme naučený, čeho jsme se jako naučili trochu všichni. Myslím si, že to je věc, zkušenost každého člověka, který někdy pracoval, protože přijdete na pracovní poradu a víte jasně, jestli se vám ten týden něco povedlo nebo naopak nepovedlo. My se furt bavíme o tom, že jsme společnost orientovaná na čísla, což je podle mě kliše. Nejsme orientovaní jenom na čísla, ale myslím, že jsme orientovaní, že nám záleží na té jako zpětné vazbě, což je logický a jasný a je to asi v pořádku, ale už neumíme tak dobře pochválit se za věci, které vidět nejsou, ale byly důležitý. Prostě péče. To, že jste celý ten týden obstarávali děti a rodinu, dělali jste to dobře a proto to nebylo vidět. Jo? Když přijdete domů a je tam uklizeno, tak si myslíte, že to je normální standardní stav a pak zjistíte, že před hodinou to tam vypadalo úplně šíleně, protože děti rozházely všechny věci, co mohly, ale to vás nenapadne, když přijdete domů a je tam uklizeno. Jo, prostě všechno je v pořádku, takže dobrý. Musí se to pokazit, aby někdo řekl, aha,
0: A
1: no.
0: zároveň ale tak, jak o tom mluvíte, tak mně přijde, že kdyby se to mělo zobecnit, takže mluvíte o něčem jako dávat přednost někomu druhému před sebou. A tohle já hodně vidím ve vaší práci, protože vy jste přece člověk, který sám na poli kultury něco dělá a přitom celá vaše práce je o tom, že dáváte vědět o jiných lidech, kteří něco dělají na poli kultury. I tohle je přece něco, kde člověk upozadí sám sebe a ukazuje víc ty druhý. To je hodně dospělé.
1: Nemám protiargument. Pravděpodobně máte pravdu. Bylo by zároveň divný, kdybych nezvládnul ani tohle.
0: A tak otázka je, co se odehrává v člověku, když ty věci dělá, že? Jaké to pro vás je potkávat se spoustou lidí z kulturní oblasti, úplně z nejrůznějších žánrů, mluvit s nimi a ukazovat na tu jejich práci?
1: To je těžká otázka. Jak kdy občas se stane, že narazíte na něco, na nějaký umění, který je tak skvělý, že vás to vrátí do toho úplně prvotního nadšení. Třeba to umění mluví tak silně, že třeba právě zase sobecky říká, co jste potřebovali vyjádřit a nevěděli jste o tom, nevěděli jste jak. To je moc hezký. Teď mluvím třeba o filmu Aftersun a byl to opravdu silný zážitek. A bylo hezký vidět, že i na tom poměrně velkým médiu, jako jsou Seznam zprávy, si lidi v komentářích nevyměňovali ošklivý nenávistný vzkazy, což se často děje, ale že si najednou vyměňovali vzkazy o tom, co se jim v životě strašného stalo a jak jim třeba ten film s touhletou zkušeností pomohl. Jo? Protože ten film je takový vypořádávání se s těžkou ztrátou vlastního otce a najednou vidíte v těch komentářích, jak ty lidi mají potřebu o těch svých zkušenostech mluvit taky. Jo? To je hrozně zvláštní, jak ten veřejný prostor toho webu najednou tohle jako zvládne chytit. Takže tohle je jako super moment v kultuře. Ale někdy máte i takovou tu zahořklou zkušenost, nebo zahořklý kontakt, nebo takový jako těžký kontakt. A zase uvedu jako příklad film, Kazmův film. Se hrozně omlouvám, že si nevybavím, jak se jmenuje. Ten film měl premiéru, myslím, v polovině srpna a avizovalo se dopředu, že to bude velká bomba, velká událost. Byla to veliká událost. Zároveň to byla nafouknutá bublina, protože ten film sice udělal jeden z nejvýdělečnějších kendů teď snad nepřeháním v dějinách české kinematografie porevoluční, ale pak ta bublina taky velmi rychle splaskla a na ten film si dneska nikdo nevzpomene. A já to myslím proto, že ten film byl pro mě hrozně očividný kalkul a způsob, jak se jako dostat k penězům, nebo jak si jako nahrabat ještě trochu víc slávy. A není to nic proti tvůrci Kazmovi jako takovýmu, jako člověku a tak dál. Mně vlastně přijde, že spoustukrát dělal zajímavé věci, ale pro mě to nebyla kultura, pro mě to byla prostě reklama nebo biznis, prostě tvrdý biznis, který vůbec nešel po ničem jiném, který vlastně nehledal žádnou přidanou hodnotu, jenom zkoušel penězma vydělat další peníze, jo, a prostě fakt jako mířil na tu největší blbost v nás, jo. Takže to opravdu to skončilo tím, že se prostě někde v polích prostě helikoptéry rozhazovaly peníze z kontejnerů, což je úplně perverzní. A úplně strašný protiklad oproti tomu filmu Aftersun, který jde na to nejniternější a nejzranitelnější, a oproti tomu ten Kazma, který jde potom nejvíc hloupým v nás.

0: Když mluvíte o aftesana, otevíráte tak téma smrti, tak to je téma, které já jsem u vás zachytila jako něco, co je pro vás důležité, jestli můžu použít to slovo, já se vlastně ostýchám to říct a zároveň to tak na mě působí, když vás poslouchám. Proč to tak je, je-li to tak?
1: No, tak protože jsem se se zkušeností smrti potkal a potkal jsem se s ní v poměrně brzkém věku nebo v takovém tom věku, kdy si všechno pamatujete, že když je vám 20, tak si pamatujete každou desku oblíbenou a tak. Každý film je to takový ten zlatý věk, kdy je všechno jednoduchý a v tomhletom zlatém věku mi umřela máma. Bylo to poměrně nečekaný a poměrně blízký, jakože jsem byl poměrně blízko toho. To bylo ještě v takovém tom věku, kdy si podle mě člověk není schopný uvědomit, že by se mu něco takového mohlo stát, jo? Že ta smrt kdekoliv v tom okolí je ještě něco tak strašně vzdáleného, že to jako nečekáte, vůbec nad tím nepřemýšlíte a je to pořád věk, aspoň pro mě byl, kdy postava matky je jedna z těch nejdůležitějších, jo? Že to je prostě člověk, který je prostě úplně nespochybnitelný, ještě na něj nemáte vytažený žádný traumata, ještě vás neštve, ještě vám neleze do života, je to jenom někdo, koho máte fakt hodně rádi, aspoň já jsem takový vztah s mámou měl. No a pak najednou není. Takže to byla docela síla. Ale teď už myslím, že už pro mě smrt není jako důležitý téma. Myslím si, že život je pro mě důležitý téma.
0: No, na to spolu souvisím. Možná to tam bylo obsaženo, protože já jsem to spíš myslela, tak přijde mi, že smrt je téma, které se ve veřejném prostoru neobjevuje zase tak často a pokud, tak se hodně často díváme jiným směrem. Vlastně není mnoho lidí, kteří by byli ochotní se tím směrem dívat a neuhnout, jakoby vydržet to. A to, jak vy to děláte, mi právě připomíná to, že neuhýbáte. Co vám to přineslo do života? Je to to, že život je teď téma?
1: Určitě. Já si trochu myslím, že to uhýbání před smrtí vlastně není tak divný. Jo? Já si myslím, že uhýbáme před smrtí v tom veřejném prostoru taky proto, protože k tomu potřebujeme, že prostě se k tomu váže nějaká zdvořilost a nějaká formálnost, protože je to citlivá věc, je s tím jako přirozený hrozný smutek. Já bych to právě otočil k tomu, že ono je úplně logický, jak se chováme ke smrti, jako že si prostě vyměňujeme veřejné kondolence, píšem hodně promyšlený nekrology a tak. A myslím si, že to je vlastně úplně legitimní a vlastně v pořádku, ale my totiž prostě vůbec nereflektujeme ten život. To mě hrozně rozčiluje, že prostě my prostě nejsme. Já nevím, možná, že to děláme jako dobře, ale prostě nejsme schopní v té každodennosti a v těch každodenních starostech a tak dostatečně řešit věci, které jsou důležité a které nás přesahují a které nás k tomu životu nějak vracejí. Myslím si, že když se to děje, tak to vždycky vypadá hrozně divně, hrozně trapně nebo upoceně nebo pateticky. Sám, jak o tom mluvím, tak je mi z toho trochu nevolno, protože to nedokážu říct tak dobře, jak bych chtěl. Člověk se u toho zbytečně jako sebedojímá, nebo prostě to vypadá blbě, nikdo jiný na to taky nemá čas. Je to se životem a se smrtí je to hrozně těžký. Je to úplně stejný, jako když vás ve třídě někdo chce jako naučit báseň a vtlouká vám do hlavy, že je přece krásná. A vy si říkáte, ale takhle to jako nefunguje. Já prostě potřebuju tyhle věci zažít sám si na ně přijít, bobit si je v nějakým příjemným prostředí. Jako ve školní učebně se těžko budete dojímat nad jako opravdovou krásu nějaký básně, jo? Nebo nad tím, že život je fakt složitý, ale zároveň hodně pěkný. Myslím si, že ani podcast na to není moc dobrý prostředí. Jo? Možná to pomůže, že to člověka popíchne, ale asi se v tomhle trochu přeceňujeme. Prostě my máme o sobě jako lidi hrozný představy, že jsme teda strašně chytrý a že to máme všechno vymyšlený, ale jsme úplně stejní jako všechny ostatní zvířata v tom, že prostě té každodennosti jsme fakt schopni dosáhnout jenom na ten jeden den, případně za rok, že víme, že máme nějakou naplánovanou dovolenou nebo že budeme muset zaplatit tyhle účtenky, ale jako nejsme schopni pravidelně přemýšlet nad věcma, které nás přesahují. Jsme úplně stejní, jak ty gazely, co běhají po té savaně a nemají na to čas. Potřebuje se napít a najíst a nazdar.
0: No a není to náhodou tak, že když člověk si uvědomí, že teda je důležitý řešit, co nás přesahuje, že ten život má nějaký smysl, hodnotu, cokoliv, jak to pojmenujeme, takže se to otiskne do té každodennosti, že pak sice člověk řeší ten jeden den, ale zároveň ho jakoby řeší jinak nebo žije jinak?
1: Jako určitě by to, určitě to jde, ale zároveň se do toho člověk asi nedá úplně donutit, tak to myslím. Jo, že někdo má štěstí, že je tak třeba nastavený, že má něco v sobě, co ho k tomu nutí. Někdo má štěstí, že je muž, takže má mnohem víc času na tyhle věci řešit. My máme třeba se ženou takovou zvláštní disproporci v tomhle tom, že když je večer, tak moje žena si občas ráda zapne nějaký pořad, pustí se nějaký seriál, nebo si čte a já se snažím psát nějakou svoji novou věc, nějakou knížku nebo něco a ona občas řekne, já tě to hrozně závidím, že jako píšeš, nebo že děláš něco navíc, taky bych měla něco začít dělat a já si uvědomuji, že kdybych měl v hlavě tolik věcí, povinností, které je potřeba udělat, tak taky nemám chuť se jako ještě vyjadřovat.
0: Co je tedy ten život? Co je ten jeho poklad?
1: Já nevím. Pro mě, já se na to snažím koukat z fyzikálního hlediska, i když to bude znít zvláštně, nebo hodně mi pomohlo, když jsem začal přemýšlet nad tím, co o životě říká věda, aniž bych tomu nějak zvlášť rozuměl. Jo? Ale nevím, jestli chápu správně druhý termodynamický zákon. Nicméně, když jsem si nedávno četl knížku, kterou doporučuji, jmenuje se Co je život, napsal ji Adi Pros, a ta knížka zkoumá život a to, co je mezi chemií a biologií a možná i fyzikou. Jo? Jak je možný, že v podmínkách, které na to sice byly vhodné, ale ten druhý termodynamický zákon to třeba komplikoval, jo? Že komplikuje, že říká, že všechno by mělo dojít k nějaký entropii, takže by se neměly nutně skládat složitější a složitější látky, naopak by se všechny ty chemické látky měly jako zjednodušovat, dostat do svých nejvíc rovnovážných pozic. Tak, že je zajímavý, že prostě něco jako život vůbec vznikne. Takže smrt v tomhle ohledu vypadá jako nejvíc přirozená fáze, klidová. A život vypadá jako něco, co je jako taková hrozná rebélie, jako takový prostředníček celému vesmíru. A to mi na tom přijde vlastně skvělý. Takže jako poklad beru ten prostředníček, no.
0: Co bude po smrti?
1: Klid. Klid a nic. Nad tímhle jsem asi nikdy nepřemýšlel. Říkám, mě baví hrozně přemýšlet nad tím, jak zázračný je být naživu, jak jakoby nepřirozená věc to je. A smrt je tudíž jenom návrat k normálu. A v tu chvíli mně přijde smrt jako rovnovážný stav a život jako, on to vysvětloval ten Adi Pros, který říkal, že, a nevím, jestli to je jeho myšlenka nebo ještě někoho před ním, tak říkal, že život je jako pták zastavený v letu, jo? Že to vyžaduje šílenou energii. Je to vlastně hrozně zvláštní pták zastavený v letu, který se ale samozřejmě pořád jako pohybuje na obloze ve vzduchu, respektive stojí, jo. To je přece, když to řeknu blbě, docela halus, jo. Tak proto mě možná nezajímá tolik smrt, protože mě nějak, já nechci znít jako nějak strašně nabubřele a odvážně, ale prostě jednoduše za to nemám úzkosti ze smrti. Smrtně, teď jsem ve fázi, tak dobře, 35, že jo, nic se mi strašného neděje, takže smrtně nepřijde nic, jako nic hroznýho, teď posledních pár let, nebudím se strachy z toho, že jednou umřu. Spíš se budím s tím, že si řeknu, já žiju, nebo lidi kolem mě žijou.
0: Je nic lepší než něco? Když jste říkal, že bude po smrti nic, tak přemýšlím, jestli je to lepší, že by nic nebylo, než kdyby něco bylo.
1: Ne, mně přijde právě, já myslím, že jsem na to už odpověděl, mně něco přijde skvělý. Jenom si myslím, že nic není takový to ošklivý nic jako z nekonečného příběhu, jestli si to pamatuju správně, tak tam ta něco, ta je tam, co tam všechno jako pokrývá a ničí, tak to si nemyslím, že to je takhle. Myslím si, že nic je prostě ten rovnovážný stav a tak to mělo být. Jo? A to něco je to drzí.
0: Vejde se do tohohle přemýšlení někam Bůh?
1: No takhle, já v Boha nevěřím a tuhle otázku si kladu, jestli se tam někam vejde. Já mám pocit, že Bůh je dobrý nápad. Nechci tím vůbec jako někoho zranit, jo. Já myslím to nějak, nebo nechci působit arrogantně. Myslím si jenom, že Bůh je dobrý nápad a úplně logický způsob lidí, jak tomu všemu dát nějaký řád a jak k tomu všemu dát nějaký smysl a jak, jako, pro mě je to pokus o to, tu nadhodnotu najít a dát jí do nějaký jasný škatulky. A myslím si, že jako ta spiritualita, kterou Bůh přinášel do toho každodenního života a do toho, že se člověk každý den vzpomněl na to, že má udělat aspoň ty nešpory a na toho Boha, na to, co ho přesahuje, si vzpomnout aspoň jednou za den, takže to bylo bezvadný. A myslím si, že od té doby jsme nic pořádného, podobného nevymysleli. Nebo že jsme vymysleli vždycky nějaký, že se uchylujeme k hrozně levným náhražkám, že Bůh byl v tomhle dost komplexní. Ale stejně mě to nenutí na něj věřit. Nebo takhle. Věřím, že Bůh je super nápad, který ale pochází čistě jako z lidský kolektivní snahy. I tak je ale pro mě hodné jako obdivu.
0: Takže věříte v člověka?
1: To ne. To bych nechtěl říct, že věřím v člověka. To by znělo jako, že si myslím, že lidi jsou fakt skvělí a že to mají celý vymyšlený. To si nemyslím. Já věřím ve vesmír, když to řeknu hodně blbě. Já věřím... Nebo mě nejvíc zajímá vesmír. Nejvíc mě zajímá dostávat se k podstatě věcí skrz tohle. Nejvíc mi pomáhá přemýšlet nad těma, jako jsem tady říkal, nad těma mikročásticema a nad tím, jakoby, z čeho je složený vesmír, z čeho je složená planeta. Protože to vás jako k různý jiný perspektivě dostane skoro určitě. Jo? Jako, když si uvědomíte, že život nemusí být založený jenom na uhlovodíkové bázi, ale že může být založený klidně i na bázi křemíku nebo amoniaku, tak to je fakt zajímavý. A najednou vás to donutí přemýšlet jako nad tím, co jste si vlastně doteď představovala nad životem a nad tím, jak může vypadat.
0: Co je pro vás zdrojem naděje?
1: Nad tím musím přemýšlet. Zdrojem naděje, nevím, jestli někdy přemýšlím nad těma velkýma slovama, co jsme tady zatím probrali, život, smrt, naděje a tak. Naděje je slovo, který jsem teda fakt hodně dlouho nepoužil, si myslím. Takže neřekl bych naděje, ale zdrojem nějakého smyslu a nějaký motor životní je asi moje rodina. Moje děti a moje partnerka jsou hodně důvod, proč teď existuju a co se snažím dělat, nebo kde hledám taky nějaký kolektiv. Ale říkám to všechno, jako, jak říkají Angličani, with a pinch of salt, jo, s trochu hořkosti, protože zároveň nejsem úplně spokojený, jo, ale rozhodně je to pro mě to nejdůležitější.
0: My jsme probrali ta velká slova. Vy jste říkal, že o nich moc často nepřemýšlíte. Řekněte mi nějaké malé slovo, o kterém jste v poslední době přemýšlel.
1: No první, co mě napadne, jsou peníze.
0: To je hodně malé
1: jste
0: slovo.
1: Určitě nečekala. Ano, ano. Tak přemýšlím v těch zajímavých

Hosté pořadu Zákoutí se nehlásí ke křesťanství, ale je jim blízké klást si otázky, hluboké otázky a hledat na ně odpovědi. Na další podobnou cestu se vydáme v neděli o 6:30 večer. Hostem Lucie Entycherové bude hudebník Ondřej Škoch.

Za mikrofon Rádia 7 usedla s polovinou 11. hodiny Broňa Procházková jako moderátor vysílání dnešního dne. Tím je úterý 28. července. Příjemný poslech a krásný letní den. Do letního dne se možná hodí letní pohlednice, pozdrav z cest. Ten pro tento týden připravila Karolína Vološinová. A kam nás vezme? Krásy přírody a historické artefakty si můžete prohlédnout skoro za humny města Brna. Nechte se pozvat na návštěvu hradu Veveří se 10:45. Obavy z toho, že nás stroje a počítače nahradí, jsou v mnoha oblastech oprávněné. Dnes už stroje dokážou zajistit velkou část lidské práce. Co nám lidem zůstává, kde se nemusíme nástupu strojů obávat? Hledat odpovědi, ale i přijít k novým typům na práci s umělou inteligencí můžete s Markem Moškořem, softwarovým designérem, v průsečících od 11.15. Měla 24 sourozenců a sama porodila 19 dětí, z nich jich 9 zemřelo. Řeč je o Suzaně Veslijové, jejíž nelehký život sledujeme ve čtení na pokračování. Její manžel sám byl kontroverzní farář, který měl

mnoho nepřátel. Navíc neuměl zacházet s penězi a dluhy rostly. Dostal se dokonce do vězení pro dlužníky. Suzana zůstala na vše sama. Se svou houževnatostí a pílí se starala o svou rodinu a věnovala se svým dětem. Z knihy Sandy Denglerové Suzana Wesleyová, služebnice boží, čte od 12.15 Rosita Mertová. Někteří lidé jsou stále v pohybu a pořád akční. Takovýto host usedne do křesla pořadu Fortepiano se 13. hodinou. Hostem Lenky Malinové bude Michal Malina. A po 14. hodině jsou tu pro vás písničky na přání.

0: Až někdy zavítáte do Brna nebo do jeho okolí, rozhodně stojí za to navštívit hrad Veveří. Existuje několik možností, jak se sem dopravit. Buď to pěšky z brněnské čtvrti Bystrc z Rakovecké ulice, po značené cestě kolem pravého břehu přehrady, kterou můžete znát také pod označením Prígl nebo Prigl. Hantecové pojmenování brněnské přehrady patrně pochází z německého slova der Prügel, které znamená klacek, kýj nebo obušek. A vyslovuje se tvrdě a spíše dlouze. Prígl. Původ názvu se dá vysvětlit podle úzkého a dlouhého tvaru, který přehrada má. Při pohledu do mapy připomíná klacek či křivou hůl. Veveří vytváří rukojeť, špička holeje v Bystrci. Dále se na hrad dostanete autem, na kole a také po vodě. Ne, nemusíte plavat. Stačí, když si přímo v přístavišti nebo online pořídíte palubní lístek. Parníky jezdí několikrát denně. Společně s přáteli jsme přesně tuto variantu zvolili také. Ten den byl docela chladný a mírně poprchalo. Posedali jsme si na sedačkách na horní palubě, povídali si a pozorovali okolní ptactvo, sytě zelené větvě stromů komíhající se ve větru a vodní nadšence na kánojích, kajacích nebo na paddleboardech. Navzdory chladnějšímu počasí panovala na palubě vřelá a přátelská atmosféra. Jako mávnutím kouzelného proutku jsme najednou začali postupně vybalovat svačiny a vyměňovat si rozličné pochutiny. Asi po hodinové jízdě, mírně promrzlí, jsme dosáhli našeho cíle. Z lodní zastávky to na hrad trvá maximálně půl hodiny pěšky. Nevím, jestli to víte, ale hrad Veveří patří k nejstarším a nejrozsáhlejším hradním komplexům v České republice s mnoha stavebními etapami od románského jádra po barokní úpravy. První zmínka pochází z roku 1213 a jeho největší rozmach nastal za markraběte Jana Jindřicha ve 14. století. Pojďme tedy k historii trošku podrobněji. Podle pověsti vznikl hrad už kolem roku 1059, ale první písemný doklad, jak jsem zmínila, je z roku 1213, kdy zde působil správce Štěpán, předek pánů z Pernštejna. Ve 13. století byl hrad zeměpanský, Přemysl Otakar II. Jej využíval jako vězení pro politické odpůrce. Markrabě Jan Jindřich, bratr Karla IV., výrazně rozšířil hrad do dnešní podoby a učinil z něj jedno ze svých hlavních sídel. Roku 1424 byl hrad neúspěšně obléhán husity, protože zde sídlila posádka vévody Albrechta Habsburského. Během 15. a 17. století se střídali majitelé Ludanicové, Pernštejnové, Boskovičtí a jiné šlechtické rody. Proběhly renesanční přestavby a hrad byl významným správním centrem. Za dob 30. války v roce 1645 patřil Veveří k nemnoha pevnostem, které odolali Švédům při obléhání Brna. V mezidobí 18. až 19. století za Zinzendorfu, významného hornorakouského šlechtického rodu, proběhla velká barokní přestavba. Roku 1830 hrad koupil švédský princ Gustav Vasa. V roce 1925 patřil československému státu. Po druhé světové válce byl využíván jako lesnické učiliště, což vedlo k poškození areálu. Od 90. let probíhá rekonstrukce. Od roku 2023 je vyhlášený národní kulturní památkou a je otevřen veřejnosti. Můžete sem třeba zavítat nejen za historií, ale i za nějakým festivalem, za kulturou a jinou akcí pod širým nebem. Přemýšleli jste někdy nad tím, proč se hrad nazývá Veveří? Podle pověsti vznikl při lovu knížete Konráda I., který vyplašil množství veverek. Těch v okolí hradu potkáte dost. Až si hradní komplex prohlédnete, můžete se občerstvit v některém z bufetů. Nás před občerstvením čekalo milé překvapení. Když jsem procházela hradbami, najednou jsem uslyšela huronský smích několika žen, z čehož jsem rozpoznala ten jediný, hlasitý, naprosto autentický. Najednou mi svitlo. To je Lída! Rozběhla jsem se ke vchodu, abych se přivítala s mojí milou rozhlasovou kolegyní, která provázela po okolí své kamarádky. I já jsem se setkala díky tomuto výletu s dalšími milými lidmi, se kterými přátelství trvá už více než 3 roky. Máme možnost a chceme se scházet několikrát do roka. Přestože jsme od sebe daleko, někteří zavítají i do našeho nedělního shromáždění. Jsou otevření diskutovat o životě s Bohem, hledat smysl toho našeho bytí tady na zemi. Já si je vždy ráda poslechnu, obejmu a často i takzvaně zamodlím. Musím říct, že jsou rádi. Tak zase někdy příště na výletě. Z malebného okolí Brna vás zdraví Karolína Vološinová.
1: Karolína Vološinová nás vzala do bezprostředního okolí Brna na hrad ve Veří. V příštím týdnu zve Pavel Kohl na kvildu. A kam byste nás vzali vy? Jaké je podle vás zajímavé místo, o kterém by se mělo vědět? Napište nám. Uznáváme, v naší zemi je takových míst v skutku vrchovatě.

Bylo 11 hodin, máme úterý 28. července. Svátek má Viktor. Krásné dopoledne s Rádiem 7 vám přeje Broňa Procházková. Použili jste dnes umělou inteligenci? Používáte AI? Na co? K čemu? AI může být užitečným pomocníkem, nástup AI je mohutný, lidskou práci nahradí v mnoha oblastech. Kde nás stroje nenahradí a v čem? Hledat odpovědi, ale i přijít k novým typům na práci s umělou inteligencí můžete za 15 minut s Markem Moškořem, softwarovým designérem v pořadu Průsečíky.

značí nebezpečí, však z pochmurných mraků se vždy záře tlačí a po velkém větru se pak objeví klid, ve kterém budem žít.

Jsem v bezpečí pod tvými křídly, zpívala Lauryn Daigle. Pavel Helan nás doprovodí ke 11:15. Pořad Průsečíky už je nachystaný. Pavel Kohl a Marek Moškos se zaměří na AI a hledání smyslu.

0: A i kdyby trakaře padaly, tak se to nezmění.
1: Průsečíky. Svět IT a AI and I. A co my s tím?
2: Pořad Průsečíky zve do světa AI, který je rozmanitý a přináší nové možnosti v mnoha oblastech našeho života. Dnes se vydáme za umělou inteligencí s Markem Moškořem, softwarovým návrhářem, také vedoucím mládeže, skautem. Ahoj Marku, vítej u mikrofonu.
3: Ahoj Pavle, jsem rád, že tady můžu být.
2: Hned na úvod by bylo fajn říci, jak ses vlastně k umělé inteligenci dostal? Proč je to nějaké téma, o kterém se teď spolu bavíme? Čím tě zaujala?
3: No to bude mít asi další historii, ale já se zabývám tím, že navrhuji uživatelská rozhraní, jsem softwarový designér a to je obecně obor, kde potřebuješ mít jako hodně vstupu, hodně kreativity a já jsem v rámci práce se dostal už před pár lety do Kalifornie na služební cestu. Já jsem tehdy měl jedno odpoledne trochu volněji a já jsem zjistil, že v místním muzeu v Silicon Valley je přednáška na téma umělé inteligence, kterou tam tehdy měl tehdejší šéf Microsoftu, vývojář v tom oboru. Tak já jsem tam prostě večer po práci šel. Hodně mě to téma chytlo. Oni tehdy pracovali v Microsoftu na virtuální asistentce Cortana a on nám vlastně vysvětloval a představoval tu myšlenku virtuální asistence, jak může umělá inteligence plánovat, jak může řešit třeba schůzky a tak dále. A já vlastně od té doby jsem se o to téma více zajímal a když před pár lety ty technologie začaly být víc dostupné, před 2 lety společnost OpenAI uvolnila ten jazykový model ChatGPT, tak jsem do toho skočil jako rovnýma nohama a od té doby jako zkouším a zkoumám a pomáhá mi to v mé práci taky.
2: A o jaké době se zhruba bavíme té návštěvě Silicon Valley?
3: To bylo asi rok 2016, možná 17. Já už si přesně nepamatuju.
2: To ještě doba, kdy jsme o AI vlastně mnozí nevěděli, ani netušili, co to je. A od té doby umělá inteligence uběhla velký kus cesty. Jaký dneska využíváš, s tím pracuješ?
3: Tak já používám umělou inteligenci pro zlepšování mých dotazů. Když já na něčem pracuju a nevím si rady, než bych někde měl něco složitě vyhledávat, tak používám často modely k tomu, aby mi pomáhaly ty moje nápady, moje myšlenky trochu utřídit. Takže je to takový jako kámoš nebo takový jako asistent v téhleté roli, že se zeptám. Často to teď používám ne ve formě, že já se ptám, ale mám natrénovaný model už takhle, že se mnou jako komunikuje tím způsobem, že já tam dám dotaz a chci po té umělé inteligenci, ať mě se ptá. Mám to otočený naopak. Takže používám ten model takhle, že mám nějaké téma, o kterém třeba potřebuji rychle něco se dozvědět nebo na čem pracuju. Dám tam ty vstupní informace a pak řeknu, a teď ptej se mě, co bys o tom chtěl vědět. A je to hrozně zajímavý, protože můžu dostávat jako přesnější otázky nebo i zpětnou vazbu sám na sebe a pomáhá mi to trochu lépe přemýšlet o těch tématech. Takže jako to používám trochu jako reverzně teď často. A potom používám umělou inteligenci pro vytváření věcí a taky se věnuju i grafice, takže generování specifických jako typů grafických výstupů, obrázky, grafy a tak dále.
2: To zní jako osobní asistent, který se z tebe snaží vytáhnout to, co víš, ale jenom to třeba přeformulovat. Je to asi neúplně typické využití AI, ale zároveň přijde, že může být přínosnější než to běžné používání, kdy se tak doptávám a pak slepě důvěřuju všem těm jeho odpovědím. Ještě bychom mohli se zaměřit na oblast, ve které vlastně pracuješ. Už jsi zmínil tu grafiku. Je ještě nějaká, ve které jsi tak nějak víc doma?
3: Já ve své práci často potřebuju jako věc, které se říká uživatelský výzkum. To znamená, potřebuju zjistit, co uživatelé jako dělají, jak některé věci řeší a mám k dispozici uživatelská data i informace. Takže používám třeba umělou inteligenci, aby mi ta data pomohla jako nějak zorganizovat, zestručnit, dovysvětlit ty věci, hledat trendy ve velkém množství dat a informací. Takže když mám tabulku, kde mám hodně jako vstupu a výstupu a čísel, tak používám jako ty analytické možnosti těch nástrojů tady k tomuto. Je to trochu možná abstraktní, ale je to hodně praktické, protože to jsou věci, které by člověk zvládl udělat i sám. Mám nějakou tabulku, kde mám 16 000 řádků a nějak to zorganizuju, nebo mám něco takového, ale najít tam v tom nějaké trendy a nějaké prostě vzorce je velmi rychlejší a efektivnější pomocí umělé inteligence, která dokáže ty data jako rychle sesumírovat a zhodnotit. A ještě druhá oblast je možná teď jako kreativní psaní. Já aktuálně teď dokončuju psaní knihy a používám tu umělou inteligenci k tomu, že já tam ty kapitoly nahraju a používám ji jako literárního kritika. Ptám se třeba, jako, jak rozumíš téhle kapitole, jaká je tam hlavní myšlenka. A zpětně ona mi jako zpětně dostávám vazbu, jestli třeba to téma, které jsem já tam popsal, jestli je pochopitelné a tak dále. Takže je to taky asistence v tomhle směru kreativním, v práci s textem, v práci s obsahem a významem. A je to hodně dobrý. Já jsem třeba zjistil, že některé věci, které já jsem třeba popsal, tak byly složitě pochopitelné, tak jsem to potom mohl zjednodušit. Pak jsem se doptal třeba, jakým způsobem můžu tady tuhle pasáž jako vysvětlit lépe, a dostal jsem nějaké návrhy, které jsem potom mohl zapracovat.
2: To jsou drobné oblasti, ve kterých se umělá inteligence využívá. A ještě bych jenom otevřel, tak možná ten široký pohled, s čím vším se setkal ve světě AI, co už si třeba zkoušel, nebo jenom tak možná takový průlet nápady, jak využívat AI.
3: Já jsem kdysi měl hudební kapelu, takovou alternativní, tak jsem za 4 dny udělal jako desku s pomocí AI, že jsem prostě nahrál texty, nějaké melodie, nějaké věci, jenom i na kytaru třeba, nebo prostě nějaké záznamy. A ona mi to pomohla dát dohromady do formátu třeba písniček. Jo. Udělal jsem pomocí AI potom obal na tu desku. To je jedna oblast. Při vaření je to taky dobrý, jako mám nějaké suroviny. Dáte si seznam, jako třeba čeho chcete za jaký čas dosáhnout, a ona vám může udělat nějaký průřez, jako jaký typ kuchyně chcete vařit a jaké máte možnosti doma. Taky výborný. Plánování dovolené. Zkoušel jsem hledat třeba levné letenky do destinací, které se mi líbily. Tam třeba ta práce té umělé inteligence byla jako výrazně náročnější. Ten vstup a výstup tam byl třeba 15-20 minut, než jsem dostal nějaké relevantní odpovědi, ale pak už jsem mohl jako jednodušeji některé věci doplánovat, dořešit. Takže třeba najít vhodné letiště na odlet a přílet s nějakými, podle nějakého rozpočtu, který máte. To je hodně dobrý, protože vám to dokáže proskenovat několik desítek jako těch operátorů cestovních a dostanete nějaké odpovědi, které mohou nebo nemusí odpovídat tomu vašemu zadání, ale už můžete podle toho třeba tu dovolenou jako líp naplánovat. Takže třeba to jsem teď aktuálně používal. To využití jako je velmi široké. Nedostal jsem se třeba ještě k tomu, že bych třeba řešil jako zdraví vlastní, ale vím, že to je velká oblast, která se teď velmi rozvíjí. Na základě toho, co jaké jídlo jíte, třeba si uděláte fotku v telefonu, pak to nahrajete, zvážíte se, tak vám to může udělat nějaké jako doporučení podle toho, jak se moc hýbete. Pokud sportujete, já třeba chodím běhat na kolo, tak mám nějaké informace třeba o svém srdečním tepu, vzdálenosti, úsilí a tak dále. A to jsou věci, které se dají taky zpracovat strojově a nějakým způsobem vyhodnotit třeba ohledem na můj věk, na to, jak se stravuju, kde se pohybuju a tak dále. Takže všechny tyhle aspekty a faktory tam jsou a záleží na tom, co člověk potřebuje, jak má na to čas. Takže já se snažím být jako hodně kreativní, ale zase na druhou stranu taky nepotřebuji úplně ke všemu.
2: Ty jsi zmínil hodně oblastí, ve kterých pomáhá umělá inteligence tvé kreativitě a tvým nápadům, ale zároveň také spoustu těch, kde ona něco generuje, a tam se dostáváme na tu otázku, která je s tím úzce spojená, jak moc věřit všem těm informacím. Když děláš recept, tak on ti vyběhne a teď otázka. Bude to uvařit? Většinou jo. Bude to chutné? To se dovíme až posléze, po té, co to uvaříme. Ale pak jsou oblasti, ve kterých to může být nějak zranitelnější, kde se vystavujeme určitému riziku. Jak pracovat s těmi informacemi, které ti umělá inteligence vrací?
3: No, to je výborná otázka, protože ta umělá inteligence je nastavena tak, aby dávala vždycky odpovědi, které potěší toho tazatele. A pořád to tak zatím je, když jsou modely, které už jsou trochu kritičtější. Ale co se týče třeba nějaké konkrétní vědecké nebo badatelské práce, když jdu až na úroveň, mi jde o přesnost informací, tak bohužel tam je to velmi nepřesné. Velmi nepřesné, a i když člověk jako má dobré zdroje, které použije jako vstupní data, tak pořád tam ještě prostě je ta tendence, že ta umělá inteligence velmi často si ty zdroje vymýšlí nebo upravuje ty výstupy způsobem, aby se to hodilo do toho typu dotazu, což je hrozně nebezpečné. Takže jako ono trvá docela dlouho, než člověk třeba ještě si ty odpovědi zvaliduje nebo zkonkretizuje. Existují teď nástroje, kde můžete nahrát text, který vám vygeneroval umělá inteligence, a zeptat se znovu, co z toho je pravda. A existují nástroje, kde můžete jakýkoliv text, který dneska někde čtete, tak nahrát zpátky a pomocí AI zvalidovat třeba, jestli ten text psal člověk, anebo ne. Ale opět, tady tyhle ty nástroje jsou velmi nepřesné. Já jsem třeba, a to je ty konkrétně, když píšu knihu, tak jsem tam napsal 3 odstavce textu, které jsem napsal kompletně sám bez použití umělé inteligence. Zeptal jsem se umělé inteligence, jestli ten můj text napsala umělá inteligence. Dostal jsem odpověď, že z 83% to napsala umělá inteligence. Takže jako já jsem moc dobře věděl, jako kde je pravda, ale to je velmi těžký, je velmi náročný. Takže je to opravdu o tom, jako ty zdroje pořád ověřovat, zjišťovat a nevěřit úplně všemu. Na co je to dobrý? Jako ty rámcové odpovědi většinou jsou velmi blízké přesnosti. Neříkám, že jsou úplně přesné. Jsou velmi blízké přesnosti, ale to ověření, jestli je to skutečnost, jako je velmi náročné. A je to proces, říká se tomu taky trénink, že máte ten svůj model, ten asistent, vy zpětně ten model trénujete na to, aby

0: náročný. Ale já obecně bych řekl, že ty odpovědi už jsou z většiny velmi přesné, jenom v konkrétních detailech může dojít k tomu, že se to sekne, nebo není to dobře.
1: Jak moc velkou roli tam hraje do trénování, o kterém jsi mluvil, nebo možná z zúžení toho výběru, že když budu mít umělou inteligenci vyloženě natrénovanou na kuchařky, tak předpokládám, že asi bude trochu přesnější než nějaký obecný model, který zná veškeré informace světa nebo informace, co si našel.
0: Přesně tak, to je vlastně způsob, který jako doporučuju jako používat umělou inteligenci, že vy můžete mít třeba dvě, tři oblasti, ve kterých vám to bude pomáhat. Může to být to vaření, může to být psaní, může to být generování obrázků pro nějaké galerie, to je jedno, co vlastně si můžete vymyslet. Ale jedná se o to, že ty odpovědi musíte zacílit do určité oblasti. Když jste ve městě, tak je to, jako byste stáli uprostřed náměstí a pokaždé byste se ptali, jako kde je hypermarket se zbožím, které chce nakoupit. A máte 10 poslíčků a on každý z těch poslíčků by vyběhl po každé z toho náměstí do 10 různých směrů a hledal by ten obchod. Pak by vám dal informaci, jak daleko je ten obchod a kolik tam stojí mouka. Ale v podstatě jde o to mít potom už jenom jednoho poslíčka, který už ví, kterým směrem jsou třeba ty obchody a kde jsou parky a kde je třeba nějaká tovární čtvrť. A vy už máte natrénované ty modely způsobem, říká se tomu vektorové databáze, že oni vám ty odpovědi nosí z těch míst, kde ty odpovědi asi jsou nejpřesnější. To znamená, pokud stojím na náměstí, chci udělat nákup, tak pošlu poslíčka směrem, kde je ten obchod, kterým směrem on nakoupí a nepošlu ho do parku a k řece, kde vím, jako, že ty odpovědi jako možná nakoupí něco od někoho, ale není to ten zdroj. Takže jedná se o to zpřesňovat ty trajektorie těch otázek a odpovědí způsobem, který je zaměřený na to, co chcete. A to je i budoucnost umělé inteligence, že vy vlastně budete mít možnost tu umělou inteligenci mít třeba v mobilu, kde proběhne nějaké základní otázky, odpovědi, nějaká diskuze. A až potom, když to proběhne, tak se to napojí na nějaký server. Bavíme se třeba o tom, že dneska potřebujete pořád být připojeni online, ale je dost dobře možné, že mobily, které máme v kapse, mají dostatečný výpočetní výkon, aby se to naučilo něco a potom vám bude stačit jako být vyloženě v offlineu a občas se jako jenom doptat, to se občas připojí, takže bude to energeticky méně náročné i pro vás, i pro ten systém a dostanete tu odpověď jako přesnější. Takže jde o to, co očekáváte, zpřesnit způsobem, aby ty odpovědi byly v té kategorii, kterou chcete. Takže když se vrátím k tomu vaření, tak samozřejmě, když potom budete 4 měsíce vařit mexickou kuchyni, vy už ty recepty budete mít přizpůsobené i tady tomuto stylu, že vám to tam nebude počítat s tím, že potřebujete vařit svíčkovou omáčku z knedlíky.

0: Pořadu Průsečíky hovoříme s Markem Moškořem o světě AI a o určitých omezeních umělé inteligence. Já bych rád se zaměřil na to omezení. Jedna věc je, umělá inteligence má svoje limity, protože nezná všechna data, nebo je má nesetříděné, nebo jich má spoustu a musí se v nich vyznávat. Ale na druhou stranu, umělou inteligenci tvoříme my, lidé, a my máme také svoje omezení. Ať už kapacitu mozku, propojování různých zdrojů, možnosti, které máme, tak se přenáší do té umělé inteligence. Jak je to tady s tím? Jak moc ovlivňují ty naše omezení, tu samotnou umělou inteligenci a následně tedy ty výstupy, které z ní dostáváme?
1: No, to je zajímavý v tom ohledu, že my teď pořád jsme na straně toho, že máme experty, kteří jsou lepší než ta umělá inteligence. Zatím stále ano. To znamená, že pokud máte v nemocnici lékaře, který třeba za svou 20-letou kariéru viděl 15 000 snímků plic, tak vy moc dobře víte, že to je odborník na to téma a že dokáže prostě z toho vašeho rentgenového snímku velmi rychle jako tím zkušeným okem a s těmi zkušenostmi, které má, velmi blízce se dostat k

0: diagnóze, která je pro vás relevantní. Když natrénujete umělou inteligenci tím, že tam dáte 120 000 rentgenových snímků, které potom ohodnotí 5 000 lékařů z celého světa, tak se dostanete k nástroji, který je přesnější a kvalitnější než ten lékař s 20-letou zkušeností v té nemocnici. To znamená, že pokud máte nějakého mladého medika, který teď zrovna studuje na lékařské fakultě a za 2 roky vystuduje, dostane diplom, nastoupí do nemocnice, tak on může dostat k dispozici nástroj, pomocí kterého, když tam nahraje rentgenový snímek plic, tak ten nástroj mu během velmi krátké doby dá tu diagnózu, která odpovídá praxi 5 000 lékařů na 120 000 snímcích plic z celého světa. To znamená, že ten mladý lékař stráví výrazně méně času tím, aby studoval ten zdrojový materiál. Co ten mladý lékař bude dělat za 5-10 let, když bude mít tenhle nástroj? Určitě bude efektivní v tom, že bude schopný se zaměřit více na tu léčbu toho člověka, ale určitě bude mít menší zkušenosti s tím, aby pouhým okem poznal, jestli na tom rentgenovém snímku je něco, co je problematické nebo není. A to je velká otázka, před kterou teď stojíme, že ty nástroje umělé inteligence nám pomáhají být efektivnější než člověk a v konečném důsledku budou efektivnější, lepší a kvalitnější než odborník ve své oblasti. Ale kde potom budou ti odborníci, kteří teprve se k těm nástrojům dostanou? Takže to je taková otevřená otázka. Já sám nevím, protože určitě jsou obory, ve kterých dojde k tomu překlopení, že ta umělá inteligence bude lepší a kvalitnější než ten lidský vstup. Takže kde potom je role toho člověka, co vlastně se bude od nás očekávat, protože my v podstatě budeme zdržovat tady tyhle ty věci. Ta oblast třeba medicíny je jedna z těch konkrétních, kde vidím jako trochu riziko, protože věc, kterou ta umělá inteligence zatím neumí, je to, jakým způsobem pracuje jako náš lidský mozek. To znamená, že když vy s někým hovoříte, vy vyhodnocujete nejen to, co vám ten člověk říká, to, co vám ten člověk sděluje, jakou má řeč těla, ale vnímáte i všechny různé další informace kolem toho. Takže ten vstup, který já dostávám tím, že se bavím s reálnou lidskou živou bytostí, je nejenom jako jedna informace, ale 20, 30, 80 informací zároveň tam a zpátky. To je ta lidská komunikace. To zatím ta strojová komunikace neumí a tam vzniká možná takový jako rozdíl, že ona dokáže velmi přesně jednu věc udělat, velmi přesně, líp, kvalitněji, ale ten kontext je něco, co nás dělá jako hodně lidskými a možná zatím pořád ještě lepšími.
1: Je nějaká oblast, ve které lidi máme navrch a pravděpodobně budeme mít stále navrch, protože to je nepředatelné umělé inteligenci?
0: To je těžká otázka, protože už je jenom málo oblastí, ve kterých jako ten pokrok nesměřuje tím směrem. Když třeba vemu fyzické vlastnosti člověka, například jako jestli potřebuješ člověka, aby pokácel strom, tak dneska už je jasný, že třeba i tohle oblast, která se dá plně zautomatizovat. Dronem najdu vhodný strom, na dálku on se sám rozhodne, jestli ten strom jako má ty parametry, které se hodí k tomu, přijde tam stroj, pokácí ten strom, odveze ho někam, zpracuje ho, vytvoří židli. Jako ten vstup člověka bude ten, že ty si sedneš na tu židli a řekneš, jestli je dostatečně pohodlná nebo ne. Ale ty všechny kroky k výrobě židle, kdy to bylo vždycky jako řemeslo a kvalita a ten návrh, tak všechno se dá v podstatě už udělat, no, vymyslet pomocí strojů a mašin. Takže jako tohle je třeba oblast, říkáš, OK, dobře, tady máme další oblast, co třeba stravování, vaření a tak dále. Protože jazyk je něco, co jazyk, žaludek a lidský trávicí trakt jsou věci, které jsou jako specifické, že má to vliv jako na náš zdraví a výživu, ale už teď je spoustu přístrojů a metodik, které dokážou na špičkové úrovni pomoci ve zdraví, v kvalitě života lidí už jenom tím, že sledují prostě různé parametry. Takže vyživoví specialisté třeba, to je takový konkrétní obor, jako taky budou mít velký problém tady s tímhletím, protože ty věci se dají taky jednoduše změřit, automatizovat a obecně všechno, co se dá změřit a s nějakým způsobem ohodnotit, je ohroženo. Takže kde máme my lidé navrch, jsou všechny oblasti, které se nedají změřit a vyhodnotit. To znamená, všechny kreativní činnosti, všechny činnosti, které se týkají nějakého přemýšlení mimo rámec toho, co má nějaké parametry, tam pořád ještě máme šanci, ale obecně všechny oblasti, které můžete nějakým způsobem jako vyhodnotit, změřit, sparametrizovat, jsou ohroženy ve smyslu, že ta umělá inteligence to bude umět udělat líp než člověk, a my vlastně budeme brzdit ten rozvoj. Jo? My budeme ty brzdy. Ne ta umělá inteligence, ale my. Ale to je otázka ještě několika let. Není to hned, ale jako generace jako mých dětí už tohle bude řešit asi jako trochu na jiné úrovni. Bude to možná podobné tomu, když přišla industriální revoluce. Lidé rozbíjeli stroje, protože jim brali práci. Takže já myslím, že to bude velmi, velmi podobné. A bude jenom otázka, jak se k tomu jako lidé postavíme. To je takový jako možná temný scénář, věc, které my ještě nedokážeme přesně jako pochopit a rozumět, kam se to bude vyvíjet. Ale každopádně zatím máme návrh v tom, že máme ty zkušenosti a že máme tu možnost samotný vývoj té umělé inteligence nějakým způsobem se na to podívat z ohledu nějakého našeho rozvoje a bezpečí. Ale ve všem ostatním už ta umělá inteligence a strojové učení začíná jako být jako výrazně lepší než lidé. Je to jenom otázka času.
1: A jak je to třeba s duchovní oblastí? To je něco velmi specifického a možná velmi lidského. Můžeme se třeba za pár i desítek let dočkat nějakého, řekněme třeba virtuálního kněze nebo někoho, kdo bude pomáhat i v tom duchovním růstu?
0: Tak to už je teď. Dneska jsou i virtuální církve, kde máte virtuální spovědnice s virtuálními knězi, kteří bohužel jsou někdy často kvalitnější než živí reální kněží a fungují možná i líp než normální církve. Ale to je výborná otázka na téma duchovna a spirituality. A to je, myslím, věc, kterou v rámci umělé inteligence a možná obecně v rámci tématu strojů učení a technologie asi nikdy nebudeme schopni jako plně předat těm strojům. Já si myslím totiž, že to hluboké duchovní přemýšlení a rozjímání, jako kterou má schopnost jako lidský mozek a lidská mysl přemýšlet, jakým způsobem přemýšlíme sami o sobě, jakým způsobem přemýšlíme o naší roli v životě a postavení ve vesmíru, je tak unikátní i pro každého jednotlivého člověka, že se to nedá jako změřit a zvalidovat a zkonkretizovat. A vždycky to poznání bude jenom částečné, jak říká apoštol Pavel. A to je naše možná jako výhoda. A možná to bude výhoda v budoucnu i lidí, kteří nějakým způsobem pochopí i ten svůj duchovní rozměr. Možná to bude i obrovská výhoda lidí, kteří jako přijmou to, že existuje třeba něco většího než jsme my, že existuje Bůh. Tohle podle mě bude jako spíš bonus, že vždycky ty technologické kroky a posuny v historii a v dějinách lidstva směřovaly spíš k tomu, že ten člověk, jak to bylo například u babylonské věže, že člověk jako byl jako silnější, větší a lepší. Ale tady to vypadá, že ta role se obrací a že možná to jediné, co nám zůstane, bude ta naše víra a ta naše jedinečnost jako lidských bytostí, které jsou schopny uvědomit si sami sebe, ten duchovní rozměr toho svého života a tyhle ty kvality. Já si myslím, že to je třeba ta unikátnost, která nám asi jako zůstane možná jako jedna z velmi posledních věcí. Na druhou stranu, nedávno teď ve Španělsku a Portugalsku proběhl obrovský výpadek elektrické energie a tam bylo naprosto jasný a viditelný, že bez zdrojů ta umělá inteligence taky nebude nikdy fungovat. Takže všechny aktivity, které má člověk takzvaně off-grid, mimo dosah elektrické a digitální sítě, jsou tam, kde vždycky budeme excelovat. Takže pokud máte rádi přírodu, pokud rádi jste jenom někde jen tak, jako lidé, tak komunita, lidé kolem vás a prostředí, kde nemusíte být závislí, a to je dobré a důležité slovo, závislí na zdrojích typu elektrické energie, tak tam vždycky budeme excelovat. A to je pozitivní, protože v případě, že by došlo k něčemu opravdu velmi nepěknému, může být krize jakéhokoliv typu energetická, může dojít k nějakému precedencu, úniku dat, může být válka, cokoliv, tak my jako lidé máme tu vůli přežít tak silnou a my si dokážeme poradit, myslím, i bez umělé inteligence.
1: Tam je asi důležité opravdu zůstat lidmi, nenechat všechno na umělé inteligenci a myslím, že to je takový pěkný závěr dnešního rozhovoru. Děkuji Marku za nahlédnutí do umělé inteligence, do využívání jejich schopností, možností. Těším se při nějakém příštím rozhovoru.
0: Děkuji moc za pozvání a přeji všem posluchačům, aby byli zvídaví, aby se toho nebáli, protože to stojí za to. Jsme na prahu nové technologické revoluce, takže je dobré něco se o tom dozvědět a jsem rád, že jste byli s námi.
1: Od mikrofonu se loučí také Pavel Kol. Naslyšenou.

příštím týdnu se průsečíky zaměří na monitoring práce. Opakování dnešního setkání Pavla Kóla s Markem Moškořem zachytíte ve vysílání zítra večer o 6:30. S rozvojem umělé inteligence si člověk nově klade tu prastarou otázku, co to znamená být člověkem.

12. hodina z úterý 28. července za námi. Na Rádiu 7 ráda s vámi Broňa Procházková. V půli dne přidávám také přání pokojného poledne i dobré chuti a také přání úspěšného vykročení do druhé poloviny dne. Ve vysílání v té druhé polovině dne nás čeká za 15 minut čtení na pokračování z knihy Suzana Veslijová Služebnice Boží a v jednu hodinu začíná repríza fortepiána. Host Lenky Malinové je stále v pohybu. O tom více v jednu hodinu. Než se ale do té druhé poloviny dne vrhneme s první písničkou, než vstoupíme s první písničkou, tak zvu ke krátké modlitbě. Děkujeme ti, náš nebeský Otče, za naši zemi, děkujeme za její krásu, prosíme za dostatek vláhy pro ni a prosíme za moudrost pro její správu. Modlíme se za lidi v naší zemi, ať spolu žijeme v pokoji, ať nesedáme na lep nenávisti a nadávání a šmahem odsuzování. Ať si vážíme pravdy, vážíme jeden druhého a poctivě den co den přinášíme dobré, byť drobné věci této zemi tomuto dni. Děkujeme za dnešní den. Je to den, který ty dáváš, ve kterém můžeme jít s tebou na blízku. Děkujeme. Děkujeme za Pána Ježíše Krista a za to, co je v něm na dosah. Poklad, který nezraziví. Děkujeme. Amen.

0: Ve čtení na pokračování se ocitneme na přelomu 17. a 18. století, kdy žila Susanna Wesleyová. Její nesnadný život líčí ve své knize Sandy Denglerová. Po katastrofě, která postihla rodinu Wesleyů, se manželé opět dali dohromady. Susanna byla opět těhotná. Požár poničil jejich dům jen z části a na opravě se usilovně pracovalo. Sem si z toho vzal ponaučení, že tady je jeho místo a tady má být. Narodil se další syn. Nejstarší Sem měl už 14 let. Byl poslán do školy. Malé děti Susanna učila doma. Na konci léta vyvrcholilo nepřátelství některých místních lidí tím, že někdo zapálil dům i po leselném, který Wesleyovi pěstovali. Té noci přinesla vzlikající služebná mrtvé tříměsíční děťátko. Nová služebná ho vzala do postele a zalehla. Susanna byla zoufalá. Nenáviděla všechny ty politické boje. Trápení ale nebyl konec. Zakrátko byl Sem vsazen do vězení pro dlužníky. Další část otevírá Rosita Mertová.
1: Susanna si nervózně pohrávala s rukama. Ne, její nervozitu nevyvolalo prostředí. Město jí nevadilo, neboť se narodila a byla vychována v Londýně. York sice nebyl tak velký, ale byl do jisté míry podobný. Nevadilo jí také, že se měla setkat s arcibiskupem. Její otec se často stýkal s vysoce postavenými osobnostmi. Vyrůstala v prostředí velkých mužů a velkých myslitelů. Susan znervózňoval důvod její návštěvy. Už před 5 lety se Sem obrátil na arcibiskupa z Yorku s prosbou o peníze. Dostal tehdy 20 liber, ale po návštěvě v Londýně a několika dalších zbytečných vydáních se mu peníze rozplynuly pod rukama. Aniž by je Susan vůbec spatřila. A teď seděla Susan sama v prelátově domě. Z druhé strany dlouhé chodby se blížil arcibiskupův pomocník. Milady, jeho eminence je připravena vás přijmout. Susan následovala mladého muže a prošla vysokými zdobenými dveřmi. Čekala, že nalezne arcibiskupa na jakémsi trůnu, přinejmenším na vyvýšeném místě, ze kterého bude zhlížet na zdrcenou ženu faráře. Byla však uvedena do pěkné malé zahrádky, obklopené zdí. Tam viděla čerstvě uhrabané cesty, lemované řadami poměnek. Pivoňky a růže, které se vinuly podél východní zdi, a také tmavě zelené listí šípkových růží. Krátce se zastavila, aby si naplnila plíce a srdce nádhernou vůní čerstvých květů. Vonilo to jako kdysi doma a byla to tato vůně, která jí dodávala novou odvahu a připomínala jí dobu, kdy ještě na každou otázku znala odpověď. Jistě byl Bůh s ní, jistě však byl také s arcibiskupem z Yorku.

Jak důstojně a vznešeně zní tento titul. Avšak muž sám takový nebyl. Seděl na dřevěné zahradní židli poblíž slunečních hodin a když vstoupila, přátelsky se usmíval. Susan se uklonila a hned si dělala starosti, zda byla tato úklona dostatečná, ale už bylo pozdě. Bude to muset stačit. Posaďte se, paní Wesleyová, nebudeme se zdržovat formalitami. Pokynul rukou na stoličku, na kterou Susan s díkem usedla. Ač se arcibiskup zdál být přístupný, Susan byla ještě stále nervózní. Pevně sevřela ruce, aby se netřásly. Slyšel jsem, že uvrhli našeho Samuela do vězení pro dlužníky v Lincolnu, začal. A také jsem slyšel, že jste mu poslala své prsteny, jediné cennosti, které máte, protože jste měla strach, že nedostává dostatečně najíst. Cítila, jak jí tváře začínají hořet. On je však zase poslal zpět a řekl, že to není třeba, možná, že má reakce byla unáhlená. Důstojný pán se opřel a sepjal své ruce, podobně jak to činíval Susanin otec. Měla najednou pocit, že by měla sedět spíše u jeho nohou. Řekněte mi, paní Wesleyová, měla jste někdy skutečný nedostatek? Musela jste někdy hladovět? Hladovět vlastně ne, milorde. V tomto smyslu jsme nedostatek neměli. Ale dá to velkou námahu sehnat jídlo, abychom se najedli a potom je zaplatili. Myslím, že zhánět jídlo za takových okolností je skoro stejné, jako nemít žádné. Hleděl na ní velkýma soucitnýma očima, stejně jako to činíval otec. Vy máte doma 5 dětí? Malý se mi chodí do školy v Londýně. Bystrý chlapec, je mu teď 15, ale máme ještě 6 dalších dětí ve věku od 2 do 13. Vlastně bychom měli teď ještě jedno novorozeně, kdyby... Nedostávalo se jí slov. Když slova našla, byla špatná. Kdybychom nebyli Toryové. Kousla se dortu. Nechtěla zmiňovat tu hroznou událost, ale bolest a zármutek nad nedávno zemřelým nemluvnětem byly příliš čerstvé, aby se dali ukrýt. A potom se z ní všechno provalilo. Požáry a zastrašování, stála opozice a konečně ta věc s kravami a sepsem. Krátce poté, co se ma zatkli na vlastním farním dvoře, tedy krátce poté, přišlo pár zlotřilců a spustošilo kostel. Chtěli jsme nechávat dveře zamčené, ale městští soudci byli proti. A potom ty krávy. Brzy po Semově zatčení jim někdo v noci rozřezal vemena. Pes je zřejmě chtěl bránit, ale oni ho pobodali a jednu nohu mu skoro uřízli. Krávy ještě žijí, krávu nelze tak rychle utratit, ale už nedávají mléko. A my mléko potřebujeme, vaše milosti.

0: Seděl dlouho tiše a Susan byla ráda, neboť jí to poskytlo čas urovnat si myšlenky. Hluboce se nadechl. Co bych podle vás mohl udělat, paní Wesleyová?
1: Nevím. Nevím, co byste mohl udělat. A také nevím, co bych mohla udělat já.
0: Sam chce bezpodmínečně zůstat. Pro něho je Epworth tím místem, kde ho Bůh chce mít. Ale jak to bude dál?
1: Potřásla hlavou.
0: Na arcibiskupově tváři se objevil úsměv. Dostal jsem poštu. Susan svraštila čelo. Pak jí došlo, oč se asi jedná. Jistě si Samovi nepřátelé stěžují.
1: Z části ano. Jak tomu rozumím, káže obnovu a probuzení. Dopisy si trochu protiřečí, ale jak čtu mezi řádky, váš Samuel mluví lidem do svědomí a to je konec konců jeho úkolem. Pak si ještě stěžují na jeho politický postoj.
0: Avšak váš postoj a Samuelův postoj se shodují, není-liž pravda.
1: Jistě. Dostal jsem také dopis od Samuela. Z vězení.
0: Sáhl do své kapsy a vytáhl složený list papíru.
1: Zde je. Zmiňuje se, že mu nepřátelé spálili len. To se ho zřejmě velice dotklo. Snažil se asi uplatnit v zemědělství, že?
0: Ano, snažil. Len byl jeho velkou pýchou a skutečně se dobře vydařil. Pole bylo po léta neobdělávané a bylo úrodné.
1: Biskup se usmíval. Cituji. Co se mě dotklo nejvíce, byla skutečnost, že jsem své státce musel přenechat takové smečce vlků. A dále. Moje žena to nese statečně, jak je jejím zvykem a jak jsem to od ní očekával. Dále píše, že si ho Bůh ve vězení používá mezi spoluvězni, kteří tak nutně potřebují Boha.
0: Arcibiskup složil list.
1: To mě těší víc, než tušíte, že ve svém biskupství mám muže, který je Bohu tak oddán.
0: Co k tomu měla dodat?
1: Neustále se modlí za probuzení a stále věří, že jednou přijde.
0: Biskup vstal.
1: Paní Wesleyová, děkuji vám srdečně za vaši návštěvu. Říkáte, že nevíte, co byste měla dělat, a přece to děláte. Slyšel jsem o vašich velice způsobných dětech. Vychovávat děti v bázni Boží je velká odpovědnost. Stejně jako správa fary, když váš manžel je často pryč. A myslím, že vím, co se dá dělat.
0: Vytáhl obálku a vtiskl ji Susan do ruky.
1: To je jedna možnost. Máme v církvi zvláštní fond pro takové případy. Ještě dám o sobě vědět.

Pomocník ji doprovodil ven kolem šípkových růží. Jako ve snu prošla branou, obálku v ruce. Trvalo chvíli, než dostala odvahu ji otevřít. Obsahovala dar. Štědrý dar. Nestačil sice na vykoupení sama z vězení, ale Susan bude moci načas odvrátit vlky a nakoupit chléb a mléko. Jak jen může být někdo tak mstivý a zmrzačit její krávy a rodině zabít psa? Ještě jednou si Susan promítla celý ten rozhovor a snažila se vzpomenout si na podrobnosti. Jestli ji všechno neklamalo, byl vysoce postavený pán v této nesvaté válce nervů a zbabělých úkladů na Semově straně. A z jeho pevného hlasu nabyla dojem, že slova "ještě dám o sobě vědět" nebyla řečena jen tak, že něco podnikne. O pár týdnů později se arcibiskupovi podařilo splatit velkolepým darem polovinu Semových dluhů. Tak mohl Sem trávit Vánoce doma. Zbytek zimy pobýval jako poslanec synody v Londýně. Susan často psala Semimu a z jeho odpovědí vyčetla, že její dopisy jsou vítány. Chtěla bych ti poradit, psala, abys svůj život uspořádal podle určité metody, neboť jen tak se naučíš využívat každou minutu co nejlépe. Léto roku 1706 přineslo Susan a možná také jejímu okolí překvapení. Neporodila žádné dítě. V prvních měsících následujícího roku se pak narodila malá Marta, které všichni říkali,

Středa 9. února začala jako každá jiná středa. Susan se cítila jako vždy před porodem. Většinu dne strávila v posteli, neboť jí bylo všechno zatěžko. Chápala teď svou vlastní matku, která byla stále nemocná. Ta porodila 25 dětí. Toto bylo Susanino 19. těhotenství. Kdyby muži měli rodit děti, bylo by v každé rodině asi jen jedno dítě. Johnovi ještě nebylo 6, Patty měla teprve 2 roky a Charles byl stále v pohybu. Chůva sotva věděla, kde jí hlava stojí, a Emilia měla v 17 letech také plné ruce práce. Možná by měli najmout další děvče, avšak ještě je tížily dluhy. Politické spory opět vzplanuly. Susan o ně nedbala. Alespoň teď byl sem doma. V 6 večer přinesli Susan jako obvykle jídlo. Neměla však na ně ani pomyšlení. Usrkla vína, skleničku však nedopila. Pavel sice mladému Timoteovi radí, aby kvůli žaludku pil trochu vína, Susan však svůj příděl vína vždy omezovala. Možná, že nemoci byly jakousi boží výchovou, neboť kdyby byla zdravější, pila by asi daleko víc. V 8 hodin nastal v domě klid. Sam šel nahoru o něco později, políbil Susan na dobrou noc a stáhl se do vedlejší místnosti. Proč nemohla usnout? Tělo i duše se nějak zdráhaly. Cítila zvláštní nespokojenost a nepokoj. Doufala jen, že porodní bolesti nezačnou předčasně. Prosím, pane, nedopusť, aby to byl zase předčasný, těžký porod. Ve tmě za dveřmi se rozlehl sopránový hlas Hetty. Dveře se naraz otevřely. Mami, oheň, mně padlo něco hořícího přímo před nohy. Kde je otec? Hetty zmizela. Susan slyšela, jak buší na Samovi dveře, a zaslechla jeho hlas a potom těžké kroky. Pak přišla Emilia a Suki a najednou už nebyla tma. Na chodbě svítila jasná, načervenalá zář, ohavná zář dávné noční můry. Vzpomněla si na své nejhorší sny. Zatímco si Susan s děvčaty razila cestu do haly, tloukl Sam na dveře chůvy. Stěna vedle ní se ocitla v plamenech. Susan vykřikla. Nějak se jí podařilo sunout jednu nohu před druhou a dostat se dolů. Emilia se vrátila a podpírala ji a teď přišel také Sam. Byla zachráněna. Klíče! Zapomněl jsem klíče! Zvolal jsem a dopotácel se ke schodišti. Na schodech se objevila chůva s Charlesem a s Patty. Susan na svém nahém těle cítila horko. Byla sotva při smyslech a špinavý, palčivý kouř jí vnikal do očí a do plic. Konečně se vrátil sem, v ruce mu chrastili klíče. Za ním se zřítilo hořící schodiště. Na návrat už nebylo pomyšlení. Díky bohu pokoje už byly prázdné. Kde však jsou děti? Susan je neviděla. To jediné, co viděla a cítila, byl oheň, který byl všude. Nemohla se dostat ke dveřím do zahrady, oheň je zablokoval, také hlavní vchod. Cítila zase Sama vedle sebe, jak ji chrání. A pak uslyšela z dětského pokoje hlas. Srdce se jí zastavilo. Seme, Jackie. Sam se otočil ke schodišti. Nedělej to, křičela. Varování však už bylo zbytečné. Schody byly v jednom ohni a s rachotem se zřítily do moře plamenů. Jiskry létaly vzhůru a spojily se se zuřícími plameny v druhém poschodí. Sam ze vzlikotem padl na kolena a svěřil svého syna Bohu. Susan nevěděla, jak se dostala ven. Vzpomínala si jenom, že zoufale prosila svého spasitele o záchranu, že nahá proběhla stěnou plamenů

a že ji zachytili sousedky a chladivýma jemnýma rukama ji zahalili do zástěr a sukní. Pak ji položili na nějakou rohož do studené trávy. Jackie, její záhadné, oddané dítě, které podobně jako ona už ve svých mladých letech milovalo pořádek a metodu. A pak se jeho hlava objevila v okně prvního poschodí, osvětlená zezadu jasnou září. Rychle, hoši, křičel zavalitý sedlák. Byli, stoupni si mi na záda. Ano, tak. Farmář se opřel o štukovanou stěnu a další, menší muž se mu vyšplhal na ramena. Dosahoval zrovna k spodnímu rámu okna. Jackie se z okna vyklonil a muž ho uchopil za vlasy. Pětiletý chlapec se přehoupil přes okenní římsu a padl do bezpečných rukou těchto negramotných božích služebníků. Sotva stanul na zemi, běžel rovnou ke své matce. Sotva oba obdivuhodní zachránci uskočili, s rachotem se zřítila střecha domu na druhé poschodí, které se s hřmotem propadlo na první a za chvíli povolila východní stěna, pomalu, skoro majestátně. Severní stěna se k ní naklonila a pozvolna se sesula do hučícího žáru. Susanin svět se rozplynul v jednom velkém ohni. Tentokrát nebylo pomyšlení na záchranu vůbec ničeho. Ani knih, ani žádných písemností. Také 20-librová bankovka, kterou měla schovanou v zásuvce psacího stolu, byla ztracena. Tolik peněz, tolik dobrých, za tu

Susan trávila měsíce tím, že psala knížku duchovních úvah pro své děti. Teď bylo po ní. Zhořela jako seno a sláma. Susan teď nesměla připustit, aby ji hrozná ztráta nebo hrůza této noci zdeptali. Nesměla připustit, aby strach a rozrušení způsobili předčasný porod. Musela být svým dětem příkladem, ale hrozně to bolelo. Cítila se, jako by jí někdo rval srdce z těla. Nikdo se ani nenamáhal oheň hasit. Věděli, že to nemá smysl. Poslední zdi padaly. Lidé couvli a chránili si obličej před žárem. Jiskry tančily jako milion démonů uprostřed temné noci. Sousedé zvedli Susan z rohoží a donesli jí vedle k Wilksovým. Také jsem s dětmi tam šel. A bude tam Jackie, který unikl v poslední chvíli zázračným způsobem jisté smrti. Susan slíbila Bohu, že se tohoto dítěte ujme s obzvláštní péčí, když je Bůh tak milostivě ochránil. Bylo zřejmé, že Bůh má s malým Jackiem zvláštní plány. Co mohla učinit, bylo na snadě. Vychovávat chlapce v bázni boží a zprostředkovat mu vzdělání a takový způsob života, který by se Bohu líbil a byl Bohu užitečný. Byl zachráněn, nebyl ztraceným synem. A Susan si opět vzpomněla na biblický verš, který ji napadl při záchraně Semiho, když se ztratil. Toto slovo písem se hodilo i teď. Tento můj syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen.

Knihy Sandy Denglerové Suzana Wesleyová, služebnice boží, četla Rosita Mertová. Knihu vydala v roce 2004 Evangelická církev metodistická.

se 3/4 na 1 dospíval Filip Mana. Někteří lidé jsou stále v pohybu, jsou pořád akční, jak to dělají, nevím, jiní už v mladém věku nezvládají a jsou vyčerpaní. V čem spočívá to tajemství neustálé čerstvosti a vnitřní síly? Jak to udělat, abychom hořeli, ale nevyhořeli? To vše probereme s dalším hostem ve fortepiánu, s Michalem Malinou, který už více než 20 let pracuje s mládeží, dělá přednášky, sportuje, pořád se někde někam přesouvá a přesto ho to stále baví. Fortepiano začíná v 1.

Kdo má vedle sebe Viktora, má dnes vedle sebe oslavence. Svátek slaví Viktorové. No a také má vedle sebe vítěze. Latinské slovo Viktor znamená vítěz. Viktorům gratulujeme, přejeme, ať vítězí ve svých bojích a posíláme písničku Victory Chant. Sláva Beránkovi, v jehož jménu máme vítězství.

0: Se 13. hodinou zní znělka Rádia 7. Vysíláním v úterý 28. července provází Broňa Procházková. Hodina do 14. patří repríze pořadu Fortepiano a po 14. písničky na přání. Dobré poslouchání.
1: Fortepiano.
2: Někteří lidé jsou stále v pohybu a nezdá se, že by je to vyčerpávalo. Jak to dělají? To se ptáme asi mnozí. V čem tkví to tajemství zachovat si svěžest a nadšení v tom, co děláme a v životě vůbec? I na to se zeptám mého dnešního hosta, kterým je Michal Malina. Mimo jiné byl také lektorem projektu Zdravá mládež, který působí hlavně v Havířově, ale můžete ho potkat kdekoliv a dělá strašně moc věcí. Vítám tě, Michal.
3: Ahoj, ahoj.
2: Tak jak by ses představil, když se tě někdo zeptá, kdo jsi?
3: Kdo jsem? Tak jsem teda lektor, jak jsi řekla, jsem taky otec, jsem manžel a jsem milovník života, to bych řekl určitě, a hodně v tom má místo jakoby příroda, hory. A miluju lidi. Tak to je asi tak. Jako.
2: Tak my se do tvého života trošku zakousneme a trošku nám do něj dáš nahlédnout. Já jsem to naše povídání nazvala Stále v pohybu, ale možná jsem to měla nazvat Život jako ping-pong, viď? Ping-pong hraje v tvém životě nějakou roli.
3: Určitě, určitě. Já jsem vlastně dlouho dělal ping-pong, mnoho let, a dělal jsem ho na vrcholové úrovni. A když jsem uvěřil, tak potom byl ještě rok, teda když jsem ho dělal, a tam jsem potom nějak, když jsem se modlil, co mám dál dělat, Bože, pro tebe, jak to má být, tak jsem nějak vnímal, že mám skončit. Ale já jsem se vlastně k tomu pingpongu zase po 20 letech v podstatě nějak dostal zpátky, jako když jsem byl osloven z oddílu. A dneska v tom oddíle dělám několik různých věcí, jako, takže je to takový jako ping-pong ten život, no.
2: Takže Stále v pohybu alias Život jako ping-pong ve Fortepiano na Rádiu 7 s Lenkou Malinovou za mikrofonem a mým hostem Michalem Malinou. A pokud vás trošku mate, že jeden Malina sedí na druhé straně a tady zde za mikrofonem sedí Malinová, tak vězte, že nejsme rodina.
3: Ano, není to tak. Tak, přesně tak, no.
2: Je to jiná větev malinů, ale já říkám, že každá malina je dobrá v jakékoliv podobě.
3: Přesně tak.
2: Takže Michale, pojďme na to trošku od začátku. Tvůj život naplňoval hodně sport, to už jsi říkal, ten ping-pong konkrétně. Měl jsi v tomto směru nějaké sny a ideály, co bys chtěl dělat jako malý?
3: No úplně jako malý kluk, takový, když kluci chtějí být, já nevím, doktoři, letci a něco, to jsem vlastně úplně jako neměl. Ale potom, když jsem začal hrát ping-pong, tak vlastně ten ping-pong se stal jakoby takovým mým úplně náplní životem, ale i takovým, kde jsem měl nějaké sny. A v podstatě, protože jsem trénoval každý den, x let, každý víkend byly turnaje, zápasy, soutěže a tak dále, tak vlastně toto bylo jako v čemu se všechno v mém životě podřizovalo. Takže tam jsem měl nějaké sny a došlo to až tak daleko, že jsem dostal nějakou nabídku jít hrát do Německa jako profi. Ale v podstatě v té době jsem cítil, že Bůh mě nějak volal k tomu, abych skončil a šel na biblickou školu tehdy a byl jsem Bohu strašně moc blízko, jo? Tak to bylo taková zajímavá jako křižovatka životní.
2: A na tom se trošičku zastavíme teď v tuhle chvíli, když řekneš Bůh mě volal. Co to znamená? Jak vstoupil Bůh do tvého života?
3: V podstatě já opravdu jsem jako... Já mám skvělou rodinu, já jsem vyrůstal opravdu jako se skvělými rodiči, mám starší ségru a ti rodiče mě vždycky jako vedli k věcem, které mě i bavily a rozvíjeli mě tak nějak komplexně. Já jsem nikdy neslyšel jako o Bohu a ten sport byla taková dost dominantní věc, jsme taková, dalo by se říct, sportovní rodina a taťka mě vlastně přivedl k ping-pongu. A ve chvíli, kdy jsem začal trénoval jsem, tak vlastně to šlo tak nějak stále nahoru i v těch úspěších různých, které jsem měl, ale když jsem byl na střední škole, Tak jsem se v podstatě potkal s dvouma holkama, které z jednu z nich jsem znal, protože její jako kluk, se kterým chodila, tak byl můj jeden z dobrých kamarádů. A já jsem věděl trošku, jak ta holka žila, jako, a najednou jsme se potkali někde na ulici ještě s její kamarádkou a já jsem vlastně tam poprvé slyšel o Bohu. Protože byl to prostě přirozený nějaký rozhovor a o nějakých věcech, ale tam taky jsem najednou slyšel poprvé o Ježíši a bylo to na začátku prázdnin, a protože o prázdninách taky ti vrcholoví sportovci, tam se trénuje ještě víc než přes rok, ale je tam nějaké okno asi zhruba 2-3 týdnů, kdy se netrénuje, a my jsme v podstatě spolu potom s těma holkama každý den skoro byli na přehradě. A já jsem slyšel o Bohu víc a víc a víc a víc. A bylo to pro mě jako nové.
2: A jaké to bylo? Slyšet o Bohu, o něčem, o čem jsi v životě neslyšel.
3: Bylo to jako, já vím, že to byla ta boží jako ruka, která mě táhla k sobě, jakoby to lano, když to tak řeknu, které Bůh jako, byl to nějaký boží plán, protože já jsem byl člověk, který jako měl všechno, jako nemyslím materiálně, ale já jsem si plnil své sny v tom pingpongu s rodičema, jak jsem říkal, skvělý vztah, prostě můj život, jako já jsem nepotřeboval žádnou berličku, protože někdy lidé říkají, v podstatě dneska pro mě je to jako ještě větší zázrak, než když někdo má obrovský problém v životě a potřebuje se pomoc k něčemu, ano, přesně tak. Ale já jsem žádnou pomoc nepotřeboval, protože já jsem si plnil jenom své sny, jako jo.
2: A tak proč jsi potom rozhodl pro
3: to? A najednou, jako, já to úplně jako tomu nerozumím, protože je něco mezi nebem a zemí, ale v podstatě mě to jako strašně zajímalo. A viděl jsem na těch holkách, jako, že přišla nějaká změna do jejich života, protože já od toho kamaráda jsem věděl, jak ta holka žila. A najednou tady byl prostě někdo úplně jiný. A to bylo jakoby v podstatě to jejich svědectví jako o životě s Bohem, a to bylo jakoby asi, to bylo to, co se mě strašně moc dotýkalo, a já jsem se prostě ptal, já jsem byl jako hladový. Já to tak mám jako v životě, že když mě něco chytne, tak do toho jdu naplno a dělám cokoliv. A prostě myslím si, že to byl takový čas pro mě, kdy jsem poprvé slyšel, a bylo to jako, že opravdu Pán Bůh si mě táhnul k sobě, no.
2: Každého osloví něco jiného. Pán Bůh promlouvá do lidských životů, o tom ostatně mluvíme i tady v našem vysílání s různými lidmi. Každý to prožil trošku jinak. Někoho oslovuje boží láska, někoho zase trošku ta hrůza z toho, co by se mohlo stát. A tak dále, a tak dále. Co oslovovalo tebe?
3: No, mě, já si myslím, že mě oslovoval právě ten příběh jako těch holek, jo. Že to bylo prostě...
2: Ta změna.
3: A já jsem pak začal číst Bibli. Jo, já jsem četl každý den Bibli, všechno jsem tam měl potrhané, otazníky u toho, já jsem se každý den ptal, já jsem byl prostě hladový najednou. Všude byly kolem mě v pokojíku knížky, prostě CDčka s nějakými chválami, jo. A já jsem jako vstoupil úplně do nového světa. To byla jako zahrada vlastně, která byla rozkvetlá, a já jsem jako tam poprvé vstoupil a objevoval jsem ten nový svět. A mě to, já jsem jako byl hladový po těch věcech, no, ale určitě to byl jakoby ten jejich život. Ten jejich život, kde jsem viděl něco, co mě jako přitahovalo. No.
2: Poznal jsi něco, co posléze naplnilo zcela tvůj život? Bylo to jiné naplnění než v tom sportu?
3: Já jsem ještě možná taková jedna věc. Já vlastně v tom životě taky mě imponovalo hippies. A na které jsem ale nikdy neměl jako čas, jo, jako protože v tom ten ping-pong byl prostě všechno. Ale v podstatě v tom hippies jsem mluvil jako o svobodě, o lásce, a to bylo jako ještě jedna z těch věcí, po které jsem vnitřně toužil. Láska, taková vnitřní svoboda, i když jsem to neuměl úplně jako popsat, ale to jsem tam uvnitř měl. A taky jsem jakoby hledal někoho pro mě jako velmi blízkého, takového přítele blízkého. A v podstatě, když jsme se začali bavit o Bohu s holkama, o Ježíši, tak oni říkali, on může být tvůj jako nejlepší přítel, jo. Prostě a můžeš to zkusit, a jestli on není, tak o nic nepřijdeš, a jestli on je, no tak si jenom získal, jako jo. Takže
2: tak
3: to byla,
2: zkusil.
3: Tak jsem to zkusil, vlastně na konci těch prázdnin jsme se modlil, poprvé, sám v pokoji, říkal jsem, bože, nevím, jestli jsi nebo nejsi, jo, je to možná blbé teďkom takhle do zdi mluvit, jako, ale říkal jsem, já tě chci prostě poznat. Jako tam jsem se poprvé modlil, odpusť mi, všechno, co jsem prostě udělal za ten život, co se úplně tobě nelíbí. A já tě chci poznat, tak přijď do mého života. A to bylo vlastně takový zlom.
2: A přišel
3: a začaly se dít jako nové věci, nebylo to najednou, já nevím, nebyly to nějaké zázraky, něco, ale začalo se jako dít v mém životě, cítil jsem se mnohem víc naplněný, začal jsem prožívat jako lásku, začal jsem i jeho jako vnímat nějakým způsobem vnitřně, poznávat ho. A čím jsem taky četl více Bibli, začal jsem se více modlit, tak najednou ten vztah rostl. Bylo to přirozeně jako, když někoho poznáme nového a sedne si to tam, tak prostě máme víc a víc času s tím člověkem, líbí se nám to, prožíváme nové věci, tak to bylo vlastně takhle s Bohem. No.
2: A když vstoupí Bůh do života člověka, tak se něco děje. Dějí se změny, v hodnotovém systému člověka i v tom praktickém životě, a o tom si povíme po písničce.

0: Na Rádiu 7 posloucháte pořad Fortepiano, dnes je u mikrofonu mým hostem Michal Malina a povídáme si o jeho životě, jak také jinak v tomto pořadu, to vždycky tak máme a nahlížíme do toho, co pán Bůh v jeho životě dělal. Zastavili jsme se ve chvíli, kdy opravdu otevřel svůj život pánu Ježíši Kristu. A jak už jsem předeslala před písničkou, když to člověk udělá, vždycky se začne něco dít. Tak co se začalo dít, Michale?
1: No, tak jedna z věcí byla, že jsem teda hrál ten ping-pong a dělal jsem ho vrcholově, ale po roce obrácení vlastně jsem se začal modlit jako Bože, kde ti mohu sloužit, nebo co mám dělat, jaký je tvůj plán pro můj život, tady pro tebe, jakoby v té oblasti, a já jsem nějak vnímal, že bych měl skončit s ping-pongem a že mám jít na biblickou školu. Takže to se opravdu stalo, to byl velký krok, tam já vlastně v tom finále, kdy jsem končil, tak vlastně to bylo právě ta chvíle, kdy jsem dostal tu nabídku do Německa, jako hrát profi, takže to bylo, ale já jsem tam byl strašně blízko Ježíši, já jsem byl zamilovaný do Ježíše.
0: Že to nebylo tak těžké.
1: To nebylo až tak těžké, jako, a bylo to zajímavé, protože jsme měli, to je možná dobré říct, to je taková storka, měli jsme setkání, můj trenér mě oslovil, jestli se můžeme potkat někde v baru večer, my jsme byli na nějakém turnaji a že má pro mě nějakou informaci. A já jsem vůbec nevěděl, co. A on vlastně v tom baru mi nabídl, že má pro mě místo jako v Německu, v nějakém oddíle, kde bych mohl hrát profi, a já jsem vlastně věděl, že už budu končit. A to taky on nevěděl. A já jsem mu teda poděkoval za tu nabídku a říkal jsem, že vlastně můj život jde trochu jako jiným směrem. A že vlastně jsem křesťan a že půjdu na biblickou školu, což já jsem čekal, že mě tam sundá z té barové židle, že mi dá facku a řekne, ať se zpamatuju, jako jo, co blázním. A on mi na to odpověděl, když jsem mu to řekl a čekal jsem tu facku, tak on mi řekl, no, já mám doma Bibli a ještě jsem ji nestihl si přečíst a už několik let si přečíst. Jo. Takže to nebylo úplně tak jednoduché pro mě, protože to byla moje druhá rodina.
0: Ano.
1: A radši bych se možná modlil v tu chvíli za někoho, kdo je skoro mrtvý, než dělat takové rozhodnutí, ale fakt jsem byl strašně blízko Bohu a cítil jsem tu blízkost jeho, takže to byla jenom taková záležitost, která se tam stala v tom baru a bylo takové zajímavé. Ale já jsem šel na biblickou školu, tam jsem byl několik let v Kolíně a když jsem se vrátil, tak jsem začal dělat náhradní vojenskou službu, že jo, civilku.
0: Jak to tak bylo, ano.
1: A já jsem přitom se stal vlastně lektorem organizace ACET, kterou tady založil Stuart, že? A dělali jsme vlastně první nějaké besedy na školách ohledně tématu sex aid vztahy. A já jsem byl úplně jeden z prvních lektorů ještě s Tomášem Hrákem a tak dále.
0: No tak vidíš, my tady máme jednoho z prvních.
1: Ano, je to jako...
0: To je prehistorie,
1: ano.
0: Takže víc než 20 let, ne?
1: To bude hodně dlouho, já ani už nevím, kolik to je, takže je to hodně.
0: My dva to nespočítáme. Je to hodně.
1: Takže jsem začal dělat besedy na školách. A to byl takový jakoby start úplně do nového světa. A potom později jsem začal trošku pomáhat s vedením mládeže, a tak se ty věci dál vyvíjely. Prostě, no.
0: Tak to byla doba takového velkého rozmachu, kdy jsi byl, já vždycky říkám vždy a všadě, to byla jedna kapela slovenská, byl jsi prostě všude vidět, všude slyšet a tvůj život nabral úplně takové rychlé otáčky, že jo? Bylo toho strašně moc. Ovšem, teď se nabízí otázka, jak se to dá vydržet? Jak dlouho jsi jel v tomhle módu?
1: No, v tomhle módu jsem jel jako skoro 20 let a přibylo to, že jsme založili nějaké místní sdružení jako pro práci s mládeží, nějaké občanské sdružení, taková misijní ruka mládeže jakoby ve sboru. Potom později jsem založil celonárodní vlastně sdružení Image 33, takže jsme dělali nějaké ty festivaly pro věřící děcka, pro nevěřící děcka na Maxi a tak dále. Takže ten život takhle zběžel, bylo to jako, byly to věci častokrát nové, takové pionýrské. Občas se to setkávalo s různými jako pohledy z církve, ale vlastně nás to jako strašně naplňovalo a věřím, že Bůh si to používal, protože máme spoustu svědectví lidí, kteří dodnes za mnou přichází a říkají, Michale, to mě ovlivnilo, tohle. Takže to je takové požehnání, ale na druhou stranu taky to bylo... Bylo to absolutní vydání se. Mm-hmm. A vlastně člověk jako moc neřešil svůj vlastní život.
0: Jako kdyby si ztratil ten svůj život, jak říká apoštol Pavel, to říká, ztratil jsem svůj život.
1: Ano, jako dalo by se to tak říct, že jsem vlastně ztratil svůj život. A staly se taky nějaké věci v tom životě, které úplně jsem jako neplánoval. A jedna z nich byla nejdřív takové skoro vyhoření.
0: Řekni to o tom bylo... něco. Protože já si myslím, že o těch věcech je potřeba mluvit trošku dopředu, než když se stanou.
1: Jo. Jako dělali jsme velké projekty, ve kterých bylo zapojeno hodně lidí, plánovali se hodně dopředu, stalo to hodně peněz a já jsem neměl úplně jakoby prostor pro takový nějaký jako odpočinek nebo
0: čerpání.
1: Prostě člověk jel a někdy vlastně to, co nás nejvíc baví, se může stát jako tou největší pastí. Pokud nemáme jako nastavené nějaké jako brzdy v tom životě, které nás ochraňují jako pro duši, pro tělo a tak dále. A člověk byl jsem mladý, takže já byl jsem nadšený, pro mě to bylo všechno nové.
0: Nějaké takže, signály?
1: No... Mám pocit, že jedna z věcí, která se stala, začal jsem být jako trochu unavený a začala se vytrácet radost v mém životě. Někdy, když jsem se ráno probudil a projel jsem si ten seznam úkolů, který mám jako dneska mít v práci jako udělat, tak mi z toho nebylo úplně jako dobře. Jindy dříve jsem byl prostě nadšený a pustil jsem se do toho a to jsou ty signály toho vyhoření. Takže naštěstí, jako byli nějací lidé v úvozovkách naštěstí, protože věřím, že to všechno Bůh vede, jako a byla to milost pro mě. Bylo několik jako chlapů, se kterýma jsem to sdílel a oni mi jako pomohli, abych se jako nezřítil do té propasti toho vyhoření.
0: Takže jak bylo to vypadalo prakticky?
1: Prakticky to vypadalo tak, že mi řekli, hele, máš tady několik jako věcí, které máš na starost, není úplně málo, nejsou úplně ty malé ty věci a potřebuješ do nějaké doby něco odřezat. To byla jedna věc. Druhá věc byla, potřebuješ začít jako odpočívat a začít dávat čas do věcí, kde se můžeš jako nadechnout, jsou to tvé osobní věci v životě, jestli to bude sport, jestli to bude vaření, jestli to bude kino, jestli to budou přátelé, jestli to budou hory, jídlo, cokoliv jako, ale potřebuješ jako mít kapacitu na to, aby si nejenom sloužil, ale aby si jako nasytil svoji duši, aby si odpočinul a aby si mohl tak jakoby nějak znova načerpat. Jako jo. A já jsem z toho byl jako vykazatelný. Oni mi volali, jednou, že to byli lidé z celé republiky, takže jsme nemohli být spolu každý týden jako osobně, ale volali jsme si a v podstatě ano, byla to nějaká vykazatelnost, kterou jako to byla pro mě obrovská pomoc. Jo, to prostě, protože oni říkají, hele, nezajímá mě, kde jsi kázal, co děláš. A v podstatě já to dneska tak mám s některými lidmi, kteří dělají dneska v republice větší věci a já jim říkám vlastně úplně to samé. Jako vůbec mě nezajímá, co děláš, protože vím, že to jsou super věci.
0: Ta tvá zkušenost.
1: Jo, zajímá mě, jak se cítíš, zajímá mě, jak se máš s ženou, zajímá mě, když jsi měl naposledy nějaký jako silný zážitek pro tebe v životě. A toto je něco, co mě dneska zajímá u nich, jo, protože o tom ten život jako je. No.
0: Křesťané, když se pustíme do nějaké práce a zvlášť, když nám to jde a baví nás to, tak zapomínáme na to, že jsme ty tři části, že? Duch, duše a tělo. A že všechny ty tři části potřebují svoje. A tak někdy na to zapomeneme, až když jsme už skoro uštvaní. Tak ještě díky Bohu, že si nedopadl až na to dno, protože tam potom je někdy velmi těžké se vrátit do normálního života.
1: Je to tak, je to tak. Takže bylo to období, jako které trvalo nějaký čas, ale zároveň se tam asi zadělalo už na další problém a to bylo jakoby vztah s mojí ženou a no to ve finále došlo k rozvodu a to bylo jako velké druhé takové zastavení v tom životě, které prostě nikdo si neplánuje. Neplánujeme si autonehodu, neplánujeme si, že nám vyhoří dům, neplánujeme si, že naše dítě může onemocnit nějakou vážnou těžkou nemocí a nikdo si neplánuje rozvod. A to se stalo, takže to byla druhé jako velké zastavení v tom životě. Nicméně Bůh je prostě dobrý a já jsem hodně věcí předal, v podstatě po rozvodu jsem všechno předal nějak tak a byl to čas i pro mě jako načerpat novou sílu, obnovu, taky si projít tady těma věcma, zpracovat to a nebyly to úplně jednoduché věci, Ale jsem dneska za to strašně Bohu vděčný, protože to byl čas, pár let, kdy to byl čas pro mě. Ať už jako zdravotně, protože jsem něco si řešil se zdravím, opravdu znova cítit, že radost, úsměv, že vnímám, protože když jsem skoro vyhořel, tak jsem jedna z těch věcí taky byla, že jsem jako nevnímal třeba změnu listí na stromech, barvy.
0: Jo.
1: Přestal jsem jakoby vnímat i to, co se děje v přírodě. A příroda pro mě má jako obrovský význam v mém životě. Hory. A dneska je to úplně nedílnou součástí. Jako s mojí ženou, mám novou ženu, jsem rok ženatý, tak my v podstatě jsme skoro stále o víkendu na horách. Jako Protože už máme oba dva dospělé děti, takže máme více času pro sebe a to je místo, kde já jako prožívám silně i tu boží přítomnost. Jo. Ale tehdy jsem přestal jako vnímat, co se vlastně děje v té přírodě, jaké jsou změny jaro, léto, podzim, zima. A to je taky jedna z věcí, když toto začnete vnímat. Takže to je špatně.
0: Tak je to špatně. No. Jak se teď trošku s odstupem času, protože už je to několik let, kdy se ti tohle stalo, jak se teď s odstupem času na to díváš? Dá se tomu předejít, tomu stavu, kdy už člověk opravdu je na tom tak, že ho nic netěší, nic nebaví a tak nějak jenom přežívá?
1: No, jako myslím si, že pokud člověk jede v nějakých jako kolejích, nemá úplně moc času a dneska ten život je takový hodně ve stresu. Já úplně jako nevím, jak moc se tomu dá předejít, pokud nemá jako blízké přátelé kolem sebe. Jako to je jedna z věcí, která pro mě byla velkým požehnáním a dnes mám taky nějakou partu přátel, kteří mě třeba osobně pomohli přejít covid a věřím, že samozřejmě Bůh to byl taky, ale v podstatě říkám, že kdyby oni tam nebyli, je to dneska nějaká taková parta, je nás prostě 4-5 párů, co jsme a my spolu máme strašně blízko a je to fakt jako poklad v mém životě, tak úplně nevím, pokud nemáme v životě nastavené nějaké věci, že chodím do sauny pravidelně, že chodím cvičit nebo jezdím na hory a máme to v nějakém diáři pravidelně,
0: že
1: ten odpočinek,
0: pravidelně.
1: Že to dodržujeme a není to jako dovolená jednou za rok na 14 dní v Karibiku. Prostě tam to nefunguje, to tělo takhle nefunguje, ta duše takhle nefunguje a tam často onemocníme, máme konflikty s naším partnerem a to slyším od různých přátel věřících, nevěřících, protože ti nevěřící stále je miluju a je to moje prostě taková krevní, jako úplně ta krevní skupina. Takže hodně lidem se snažím jakoby, protože je několik lidí, se kterými mám takový jako vykazatelný vztah, kterým dneska pomáhám na té cestě a říkám jim, hele, co můžeš dělat každý týden? Co můžeš dělat jednou za 14 dní, jo? Protože tam ta duše, naše tělo, ale i ten duch prostě si odpočinou, jako naberou. A to je ta druhá věc. Pro mě přátelé a tady tohle, to, co máme nastavené jakoby v tom životě, kde vypnem, odpočineme si, načerpáme. Samozřejmě kontakt s lidma i v církvi, jako pro mě dneska jedna z těch věcí toho, té obnovy je i jako kontemplace, což je jako pojem, který pro lidi je, srozumitelný není, je to prostě modlitba v tichu, být v tichu a je to další rozměr toho duchovního života, jo, který můžu prožívat i v přírodě, že jenom jsem a jsem s Bohem, nemusím se modlit, nemusím nic říkat
0: ano,
1: a on ví všechno, já vím částečně,

0: Pořad Fortepiano, který posloucháte na Rádiu 7, se přehoupil do své druhé poloviny. U mikrofonu je jako obvykle Lenka Malinová a mým, musím říct, vzácným hostem je Michal Malina, jmenovec. I když nejsme rodina, tak jsme rodina, ale díky Pánu Ježíši Kristu.
1: Ano, tak
0: jsme rodina. Jsme rodina a povídáme si dnes, jak jinak, o tvém životě, Michale. Nazvala jsem ten náš rozhovor Stále v pohybu a to se opravdu hodí na tebe, ale ještě více by se možná hodilo život jako ping-pong, protože někdy jsme na jedné straně, někdy na druhé straně, někdy ten život s námi zamává a ocitneme se někde, kde jsme vůbec nechtěli být a to se stalo i tobě a přijde takové nějaké zastavení. A u toho jsme se zastavili i před písničkou, že přišlo zastavení, vážné zastavení ve tvém životě. Ty jsi předtím toho dělal strašně moc. Lidé, někteří si možná mohou vzpomenout, že tvoje jméno bylo spojeno opravdu s mnoha aktivitami, ať už to byl ACET a přednášky, různé konference a také si byl u zakládání sboru. Prostě dělal si toho strašně moc.
1: Asi to je taky něco, co jsem dostal do toho života, že startuju nějaké věci, nějaké projekty a nebo bylo to, my jsme zakládali i církev na cestě, kterou jsem vlastně vedl, takže my jsme potom později za nějaký čas jsme měli nějaké takové komunitní centrum, byla tam i kavárna s mateřským centrem, nízkoprahový klub, obrovská zahrada 3000 metrů, kterou jsme vybavovali a pro tu komunitu, protože to je něco, čemu tak jako věřím silně, práce jako církve v komunitě, kde nejsme sami uzavřeni, tak jsme začali vlastně fungovat. To byla malinká skupina, která začínala v 6 lidech.

0: po několika letech, nás bylo asi 20, a dělali jsme fakt různé věci pro lidi. A nicméně my jsme měli v pronájmu takový prostor jako školky, který jsme i rekonstruovali, bylo to docela náročné, ale protože tam byly vysoké nájmy, tak po 7 letech my jsme fungovali hodně z grantů různých, které podporovaly ty programy, které jsme dělali, ale jeden rok najednou po 7 letech v podstatě vyšlo jenom pár peněz, jako, a to byl takový zlom. Ten ping-pong je zajímavý název, protože on někdy v tom ping-pongu člověk jako vyhrává a prohrává. A nemyslím si, že my jako v životě prohráváme a vyhráváme, ale někdy to jde líp a někdy to jde hůř. Jako no. Takže my jsme i tam končili, ale to byl jeden takový jenom mezník něčeho, co jsem taky dělal. A v podstatě potom, i po tom rozvodu, já jsem hodně věcí předal. A my jsme se potom i připojili k nějaké církvi, kde jsme fungovali nějakou dobu. Potom přišel covid, tedy taky jako různýma věcma zase zamával, to všichni známe, jako u každého to bylo něco jiného. A to bylo trošku znova takové pro mě čas jako samoty, protože jsem už byl sám, byl jsem rozvedený, mám kluky už dospělé. A nebylo to úplně jednoduché období a myslím si, že to zažili fakt spousta lidí. Ale já jsem vlastně nemohl být na školách, všechno bylo zavřené, že jo, já jsem byl sám doma mezi čtyřma zdma, ale mám jako takový nějaký blízký okruh přátel, kteří mě v podstatě provedli tím obdobím a jsem jim za to jako strašně moc věčný, samozřejmě Bůh v tom zase sehrál svoji roli.
1: Muselo to být pro tebe těžké, ty jsi byl zvyklý pořád mezi lidmi, pořád v pohybu.
0: Ano, ale bylo to taky období, kdy jsem se učil. Ono, jako asi každý člověk po rozvodu se učí jako zpracovávat samotu a opuštěnost. A to jsou dvě jako velké témata. A samozřejmě já jsem jakoby, dalo by se říct, extrovert, i když dneska nepotřebuju už vůbec ty davy a to, co dříve mě jako naplňovalo, sytilo a nabíjelo a byl jsem tam jak ryba ve vodě, a to dneska vůbec už nepotřebuju. Mám kolem sebe opravdu jak několik velmi blízkých přátel a to je pro mě jako strašně důležité. A dneska v jakýchkoliv vztazích se snažím mít jako víc do hloubky. Projekty pro mě už neznamenají to, co dřív znamenalo. Přesto, že jsem v některých zapojen, i teďkom zrovna začínám vést nějaký projekt, nějaké komunitní zahrady. Je to úplně nová věc, která přišla jako ve svůj čas, protože je to asi 2 měsíce, co jsem se začal modlit. Bože, já dneska mám nový vztah se svojí ženou, jsme spolu rok, ty věci si nějak sedly a já pracuju na školách, ale je něco, co ty by si chtěl v mém životě dělat, protože mám jako 50 skoro, ale tak možná, že ještě nějaký čas tady budu. A já ti chci jako sloužit, nechci nikde nic tlačit dneska, takže je to jako, je to takové, když se modlím, tak říkám, pane, já chci jako fakt dělat to, co ty chceš. A ty to jako připrav, ty to otevři, je to jako, chci dělat věci s větší lehkostí dneska, taky, protože řeším si nějaké zdravotní věci, jsem fakt rád, díky Bohu za to, že ty věci, které se mi po rozvodu rozjeli trošku zdravotně, že dneska se to ustalilo. A
1: to bylo asi všechno důsledkem toho života, jaký jsi žil, že?
0: Ano, ano, určitě, jako tam se toho nazbíralo, to nebyl jenom rozvod, to bylo opravdu vyhoření, skoro vyhoření, bylo tam spousta stresu. Takže ono to trvalo prostě spoustu let, jako když se to sbíralo a potom to mělo nějaký dopad, nějaké důsledky, ale dneska já jsem dělal taky masérský nějaký kurz, nějakou školu, protože tam už v těch masážích jsem byl od dítěte v pingpongu a v takové jakoby obnově toho těla a to je něco, co mě dneska zajímá, takže mě zajímá hodně jakoby to, co ty si říkala, duch, duše, tělo. My jsme měli v Image 33, to byla ta národní organizace, kde jsme dělali Christfesty na Maxi všechno, tak jsme měli tu zkratku DDT, já jsem takový na ty zkratky. A i pro ty děcka vlastně jsme vždycky dělali nejenom duchovní program, ale byly to různé workshopy, byly to koncerty, byly to outdoorové věci, prostě byly to věci, které nás zajímaly. Všechny ty tři části, jo. Ale vlastně v mém životě jsem to jakoby tak nějak ztratil tehdy. Jo, ale dneska je to vlastně úplně naopak, kdy si to snažím jako držet. Ale přichází nějaká nová etapa. Já jsem zvědav, sám jsem zvědav. My jsme dneska v evangelické církvi v Tědlicku A je to moc fajn sbor, který je sbor všech generací, takže jsou tam staří lidé. Mm-hmm. Moje žena, ona je učitelka v mateřské školce, ale zároveň předtím dělala se starými lidmi, takže mm-hmm. ona miluje i ty lidi. Je to taková radost a tam začínáme nějaký nový projekt komunitní zahrady, který jako začínám vlastně vést a rozvíjíme to a vidíme, jak Bůh to skládá dohromady. Je to takový jako zázrak, jo. Mm-hmm. Tak se na to těšíme. Co bude?
1: Já někdy přemýšlím nad tím, když potkávám opravdu spoustu lidí, kteří jsou činní v církvi i mimo ní a snaží se nějakým způsobem něco dělat pro lidi, tak sleduji jejich život a říkám si, čím to je, že někteří jsou stále takový nadšení a u některých vidím, že to sice jako dělají, protože vědí, že by to měli dělat, ale to nadšení už tam nějak jaksi není. A přemýšlela jsem nad tím, jestli je to dáno povahou člověka, i když si myslím, že částečně ano, tím přístupem k životu, že někdo je velice pozitivní a někdo zase ne. Ale přišla jsem na jednu věc a já jsem, jsem zvědavá, jestli mi ji potvrdíš.
0: Jo.
1: Já jsem přišla na jednu věc, že když je člověk tam, kde má být, takže z toho má radost.
0: No, určitě je to tak, jak jsi řekla na začátku, teď tady tohoto bloku. A věřím, že člověk je nějak nastavený v tom životě, jo? Že máme nějaký temperament, a buď jsme optimisti nebo trošku pesimisti, buď najdeme v každé věci, se můžeme na to dívat z různých úhlů a já teda jsem ten člověk, který je jako pozitivní. Jo? Mm. Přestože jsem si prožil těžké věci, tak jsem takhle nastavený a mě totiž život strašně baví. Jo? Mě prostě vždycky bavil a vždycky jsem dělal všechno naplno a v tom životě s Bohem to máme jako podobně a to je ta druhá část, o které jsi mluvila a to je i ta dnešní moje modlitba. Hmm. A já říkám, Bože, já už nechci dělat věci jako... A doufám, že jsem je dělal jako minimum těch věcí, které byly jakoby ze mě, protože jako snažíme se plnit Boží vůli.
1: Jo, člověk a... dělá s dobrým úmyslem.
0: Ano, ano, ale někdy prostě děláme jako věci, které úplně nemusí být jako všechny z té Boží stránky, když to tak řeknu, ale je v tom jako určitě velký kus pravdy. A je to ta velká část, že pokud děláme věci, které on chce, do kterých nás povolal, do kterých nás jako vystrojí, vyzbrojí, dá nám věci, dovednosti, které potřebujeme pro to, tak potom jako se věci dějí, ale potom je nám tam taky dobře.
1: Ano.
0: A to neznamená, že nejsou zápasy, že nejsou těžkosti, ale je to místo, kde se vlastně cítíme fajn.
1: Myslím, že si rozumíme v tom.
0: Jo,
1: ano.
0: Jo.
1: Ano, ono je to totiž těžké, když něco člověk třeba hlavně, když už to dělá dlouho, třeba vůbec se zeptat nebo zamyslit se nad tím, jestli to má dělat dál, když už třeba z toho tu radost nemá.
0: Jo. To bylo pro mě, já jsem vlastně opustil všechno.
1: Hmm.
0: Já jsem opustil všechno, protože už jsem jako nemohl. A taky jako, jo, po té události s mojí první ženou, tak to bylo jako velké zastavení a to mi pomohlo.
1: Hmm.
0: Když máme ještě aspoň trochu síly, energie, něčeho, tak my furt jako můžem.
1: Hmm.
0: Ale to je vlastně jako hodně špatně, protože ty věci jdou setrvačně. Hmm. Druzí lidé to vnímají, není tam jako šťáva, když to tak řeknu, není tam nápad, není tam radost. Jo. A já tu radost jako potřebuju, prostě i úsměv, jako dělat to s nějakou lehkostí trochu,
1: ano.
0: Takže určitě to tak je, no.
1: Pojďme ještě na tu jednu oblast, která je také ve tvém životě důležitá, to jsou ti mladí lidé, kterým se zvěnoval, věnuješ se jim neustále za těch víc než 20 let. Neumím to ani jeden spočítat, jak dlouho, si oslovil, já si troufnu říct, asi tisíce mladých lidí. Co dětem hlavně říkáš, nebo těm mladým teenagerům, máš nějaké téma, které máš za to nejdůležitější?
0: Jako dělám to přes 20 let vlastně na školách, besedy a ročně oslovím asi 4 tisíce děcek.
1: Jejda.
0: Protože já jsem každý den na školách, vlastně asi 4 hodiny učím, zhruba plus minus. A takže je to na 15 základních školách, jako v Havířově od 5. do 9. třídy. A zároveň jakoby stárnu přirozeně. Mám teda dva kluky, ti už mají přes 20 a ti už jsou prostě starší dospělí, ale vlastně ty děcka Já už znám generaci dětí, které jsem učil, a já je potkávám na ulici a oni mají své děti.
1: Ano.
0: A zastavují mě. Takže mě strašně moc dětí, nebo už dneska mladých lidí, nebo mladých rodičů zdraví. Neustále mě někdo zdraví, když jdu po městě. A já vlastně neznám, jo, ale zdravím je taky, občas se zastavíme, popovídáme si, oni řeknou, že byli tam a tam, slyšeli to a to ode mě. Samozřejmě technologie dneska jsou v popředí všeho.
1: Ano.
0: Já úplně nejsem ten technický typ, jako, takže mě jako vlastně moc nezajímají technologie. Mě celý život zajímají opravdu lidi. Zajímá mě jejich jako přístup k životu, psychologie, tady tyhle ty věci jsou mi blízké. A já vím, že u těch děcek, protože pro ně nabízím nějakou jakoby formu poradenství taky, takže čas od času oni se na mě obracejí s různýma věcma, které se týkají alkoholu, vztahů partnerských, sexuality, vztahů v rodině, šikany, různých věcí, které vlastně učím na těch školách. A je to tak, že i když neznám všechny aplikace, které oni používají, tak za mě jako láska, čas je naslouchat, projevit zájem, prostě to je něco, co funguje stále.
1: A co oni potřebují. Změnilo se to nějak za těch 20 let? Pozoruješ nějakou změnu u těch dětí v těch tématech, která potřebují slyšet?
0: Která potřebují. Moje témata vychází z nějaké osnovy. Já jsem si prostě prošel, já jsem udělal projekt Zdravá mládež, který je vlastně na 5 let a já jsem v každé třídě dvakrát za rok od 5. do 9. třídy. Takže já s nima jedu opravdu několik let s těma dětskama. A ten můj program byl sestaven jakoby z osnov, kdy jsem si vytáhl, dost času jsem v tom strávil, jsem si vzal různé předměty, které oni probírají ve škole. A já jsem si z toho vytáhl témata, které oni probírají. A oni jsou furt stejně stále. To je furt to samé. Mm-hmm. Protože člověk jako člověk potřebujeme milovat, potřebujeme se někde rozvíjet. Máme nějaké v úvozovkách pokušení v tom životě. Děcka tak jako brali dříve drogy, tak je dneska berou stejně. Jako zkouší alkohol, takhle zkouší dneska stejně cigarety, to je furt stejné. Kluci začínají a holky chodit s klukama, s holkama. Dobře, tam jsou možná nějaké věci, kde dneska více se bavíme o homosexualitě, o dalších jiných věcech, možná než více než dříve, ale vlastně mít nějakou komunikaci s rodiči, ať už je lepší nebo horší, jsou to stále stejné věci života a do toho nám zasahují teda technologie. Ale ty potřeby jako člověk my máme stále stejné, takže ty témata jsou stále stejné. Jako. A to, co vidím, jako mnohem méně se komunikuje, samozřejmě díky technologiím, a ty děcka jakoby mají strašně moc informací a to někdy přináší chaos. Takže je to čas, kdy opravdu mám spoustu rozhovorů i ve škole, jako o přestávka s dětskama, kdy oni jenom přijdou a jenom si popovídají. Já jsem strašně ráda, já jsem v podstatě dneska takový trošku taťka pro ně. A sami jim říkám, jsem tady děcka, mám padé, už jsem tady jak černé uhlí. Oni ne, Michale, ty vypadáš na 40, na 35, tak jim vždycky děkuju za zvýšení sebevědomí ráno. A je to jako moc fajn. A snažím se tam být pro ně. Ani pro mě není cíl projet všechno to téma, které pro ně ty 2 hodiny, protože ta beseda vždycky má 2 hodiny. To pro mě vůbec už mnoho let není cíl, jako projet všechno, ale být citlivý, modlím se za to, jako Bože, co ty chystáš na ten den. Mám za někým i přijít, kdo tam je vyautovaný v té třídě, kdo je sám, tam sedí, děcka jsou spolu, tak jdu za ním, povídat si s ním. Co ty chceš, jako jo? A modlím se takovou citlivost na Ducha Svatého. A je to radost. Je to radost jako vnímat, kdy Bůh otvírá dveře pro různé rozhovory na cokoliv a jsou to i duchovní témata, protože já učím i světová náboženství sekty a to je příležitost, kde v podstatě nějakých 400 deváťáků každý rok může slyšet evangelium, může slyšet o Bohu, mají možnost si vzít Bible, takže z nějakých 400 děcek ročně si vezme tak 280 Bibli. Každý rok, jo, mnoho let. Jo. Někdy přijdou učitelky za mnou a říkají, pane Malina, měl byste ještě pro mě Bibli taky? Říkám, jasně. No, takže mám výborné vztahy na školách, jako ze spousty ředitelů si tykám. Na 2-3 školách mi nabídli, jestli nechci jít učit. A je to taková milost, je to zázrak. Jo, je to zázrak.
1: Řekla bych, že je to zázrak, protože po revoluci byly všude dveře otevřené pro křesťany. Bylo to něco nového. Lidé byli hladoví, žízniví. Bylo to něco, co tady nebylo. A tak teď po těch, už to už je přes 30 let, kdy byla revoluce, tak jsem se právě chtěla zeptat, jak to vypadá dnes.
0: Je to tak, že je takový jako fenomén v tom lektorství. Máme jako jeden velký zázrak v tom, že dneska jsou tady, je tady několik, jako jsou tady dvě nadace, které podporují lektory. Mm-hmm. Já nevím teda, jestli jich bude dneska třeba 50, 80 po celé zemi, jsou z různých církví. A to je jedno velké požehnání, že jsou tady nadace, které podporují ty lektory finančně a je to jejich jako náplň, jejich vize, směrování, jako vůbec existence těch nadací. U některých jsou tam samozřejmě další projekty, ale to je jedna věc. A ta druhá věc je, že jsou tady dneska některé organizace, významně v tom hraje třeba roli KAM, ale další jiné, které jakoby vytvořily vzdělávání a certifikace různých programů, tudíž jakoby nás už jako nikdo nemůže z těch škol dostat.
1: Je
0: jo?
1: Tady ten kredit, že nějaký?
0: To je, ty věci jsou akreditované ministerstvem školství a zase ne všichni lektoři toto mají, já to třeba nemám ani, jako jo, protože to ani jako nikdo se mnou neřeší. Na školách oni chtějí prostě Michala Malinu, s některýma, jako ano, dneska to nepotřebuju, jakoby proto, abych tam mohl být. Jo. Ve chvíli, kdyby taková situace byla, kdyby třeba ministerstvo školství něco takového nastavilo, tak bych jako hledal tu cestu, abych měl tu akreditaci, ale spíše to říkám proto, že je to fenomén v Evropě, nic takového jako není, že my dneska legálně můžeme být ve školách a v podstatě nás z nich jako nemůže skoro nikdo dostat už. Jako jo. A tam se otvírají nové a nové věci a oni dělají spoustu vzdělávání jako velice kvalitních. I pro, jsou nějaké sítě učitelů křesťanských, to se asi ví, zná, že? Ale jako lektoři mají taky jako péči, vzdělávání, takže to je, je to jako výjimečná věc, když se bavíme o tom lektorství na školách. A potom jsou i nějaké následné kluby, jo, lektoři mají následnou práci mimo ty školy, je to provázané s církví a tak dále, takže je to jako zajímavé, je to stále zajímavé.
1: Tak a jsme v samém závěru našeho dnešního povídání. Já jsem ti slibovala, že ta hodinka uteče rychle. Tak už
0: no,
1: je to tady.
0: Uteklo to hodně rychle.
1: Už je to tady. A pojďme tedy, jako jsme začínali ping-pongem, tak skončit ping-pongem. Protože ty jsi říkal, že se to tak nějak jako vrátilo zpátky v tom tvém životě.
0: No já jsem v podstatě po 20 letech se ozval vlastně šéf klubu, kde jsem hrával. Jestli by, my se začali ozývat někteří mi kamarádi, kteří jsou mi vrstevníci, skoro padesátníci, se mi začali ozývat, že už mají děti a že s těma dětma mají problém. Hele, nemůžeme se potkat v baru, nemůžeme se potkat v restauraci, v hospodě, pokecat o mém synovi, dceři, já si s ním nevím rady. A to byl takový start zvláštní. Takže já jsem si s těmi kamarády z toho pingpongu před těmi 20 lety, kdy jsem končil, tak jsem se začali potkovat úplně z jiného důvodu a začalo se asi o mě trochu šířit něco v tom oddíle znova, že vlastně dělám s mládeží, oni to jako věděli, ale bylo to oživené těmi prostě dětmi u těch kamarádů. A pak se mi jednou taky ozval jakoby šéf klubu, že by, jestli bychom nemohli spolupracovat, protože jsme začali dělat nějaké ukončení sezóny jakoby pro rodiče s dětmi, takže jsme začali dělat nějaké teambuildingy v Beskydech na 2 dny, co jsem začal pro ně dělat. Pak jsme přidali příměstské tábory v létě se zaměřením na Plinec, které jsem začal dělat. A my jsme taky před X lety se postavila hala Národní tréninkové centrum pro ping-pong, kde je vlastně reprezentace od U15 do U21 a
1: je to
0: U je v podstatě jenom, je to zkratka, ano. 15 je věková skupina, jo, takže úplně to U vlastně ani nevím, co znamená, jako, ale je to i ve fotbalech jinde, se to používá, takže asi to nějaký význam má, já to vlastně nevím, ale já jsem tam vlastně dneska jako mentor. Vedle besed, co dělám na školách, vlastně ta druhá část mé práce je, že dělám mentora v tom tréninkovém národním centru a znamená to, že nejsem trenér, ale protože tam jsou děcka, které jsou v reprezentaci i třeba v našem oddíle a já dělám pro ně takový servis. Oni se stěhují třeba z různých měst republiky, jsou tam na internátě, aby mohli trénovat nejenom každý den odpoledne, ale i dvoufázově i dopoledne, mají třeba individuální plány ve školách, protože jsou reprezentanti a já mám vlastně takovou na starost jejich péči o ně. Je to takový servis, komunikace s rodiči, komunikace se školou, komunikace na internátě, ale být trochu pro ně kamarád, trochu psycholog. Bůh otevřel dveře znova, úplně jiným způsobem a vlastně to, co já jsem celých těch 20 let, jakoby, co dělám s mládeží, tak dneska vlastně jsem s dětskama, teď zrovna jsem sem přijel, včera jsem končil mistrovství republiky, jsme měli celý víkend jako družstev a naši tam získali během víkendu ze 4 medailí, získali 3 stříbrné z Havířova, takže to bylo jako úžasné. A to je taky jakoby takový návrat trochu, jakoby zpátky, kde mohu jako mít vliv na lidi a já tam nejsem denně, vůbec tam nejsem denně, ale spousta lidí se na mě obrací. Hmm. Tak je to pro mě takové, Bůh otevřel nějaké dveře znova, tak je to milé.
1: Bůh ti vrátil ten ping-pong trošku v jiné podobě.
0: Jo, jo, je to tak.
1: A takhle on to dělá. Já doufám, milí posluchači, že vás dnešní povídání ve fortepiánu povzbudilo, mě tedy rozhodně ano. Děkuji, Michale, že jsi udělal čas a že jsi přijel.
0: Já děkuji moc za pozvání a bylo to moc fajn, tak ať se vám daří taky.
1: Tak a pokud váš život taky vypadá jako ping-pong, tak nezoufejte, Pán Bůh je dobrý a může vnést dobré věci i do vašeho života. Od mikrofonu se loučí Lenka Malinová.

světové strany máme pořád čtyři. Silnice a cesty míří nejdřív tam a potom zpět. A počítá se pořád

Že je všechno při starém, možná to není tak úplně špatná zpráva. Za okamžik začínají písničky na přání. Minula 14. hodina z úterý 28. července. K procházení dnešním odpolednem spolu s Rádiem 7 a za okamžik i s písničkami na přání zve Broňa Procházková. Čas pro vás a vaše hudební tipy je tu do 15. hodiny. Ježíš uzdravoval nejrůznější nemoci? I dnes vidíme Boha takto jednat a uzdravovat? Otázka, kterou se snaží zodpovědět Karel Řežábek v biblickém zamyšlení od 15:45. Nedělní ráno jako každé jiné, nebo ne? Setkání žen u hrobu se vzkříšeným Ježíšem se zúčastníme v 15:45 při čtení z Bible. Všichni máme na výběr. Můžeme se nechat definovat minulými událostmi, zraněními, zradou, zklamáním, anebo můžeme situaci předefinovat. Přesně tento zápas můžeme sledovat i v příběhu starozákonního Josefa v pořadu Překročit hranice. Poslouchejte ve 4 hodiny. Ranní telefonát pozve na letní pobyt zaměřený na evangelizaci. Poslouchejte v 16:30. Repríza ranního telefonátu tedy o 16:30 a v 17 hodin zveme děti k poslechu pořadu Korálky. V těch dnešních se společně proletíme se včelami a možná se k nám donese i něco sladkého.

Červenec jde do svého finále, máme tu téměř polovinu prázdnin, to je ještě nádherného spousta volného času před námi. Je to takové nebe nad hlavou, zmrzlina v ruce, letní cestování, i to letní chození do práce je takové jiné. Tak kéž ty dnešní písničky na přání vám přinesou kapánek letní pohody. Máme tu písničky na přání, čas pro vaše hudební tipy. Telefon do studia je 515 535 485, pro SMSky a pro WhatsApp je tu číslo 608 566 773. E-mail můžete napsat na adresu studio@radio7.cz a můžete nás kontaktovat i na Facebooku přes Messenger. Jakkoliv pište, volejte, rádi budeme hrát podle vás.

Buď tobě sláva, zpívalo se v této písničce. V té první písničce písniček na přání jsme se ocitli náhle za hranicemi ve francouzštině, tak za těmi hranicemi ještě chvilinku zůstaneme, kapánek se posuneme a poté už půjdeme na první přání.

Byli jste v kostele v Holostřevech? Z portálu tohoto kostela byl i text, který se zpíval v té písni, která právě dozněla, písni věnované králi věčnosti. S další písničkou se posuneme až do Jeruzaléma. O Jeruzalému ze zlata bude zpívat Pavlína Jíšová. Písničku vybírá Iva, no a posílá milence do Prahy, radce do Jilemnice, Mílovi do Vizovic, také nám do Brna a všem, co posloucháte.

Volejte na číslo 515-485. SMSku pošlete na číslo 608-566-773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako Radio 7.cz.

O nebeském pokoji zpíval Jan Kryštof, který odpočívá v Boží dlani. Víra znamená dívat se až za. Víra znamená někdy nepanikařit a být si vědom toho, že to nejlepší nás teprve čeká.

úterním odpoledni posloucháte písničky na přání. Do 15. hodiny má váš hudební výběr přednostní právo. Na startu tu stojí písnička, kterou vybrala Emílie, a já ji moc ráda pouštím a přeji, aby přinesla radost a pohodu do dnešního dne.

úterním letním červencovém odpoledni je s vámi Rádio 7 a na něm písničky na přání, ve kterých je Broňa Procházková. Připomenu kontakty 515 535 485 je číslo pro telefon sem do studia, pro SMSky nebo WhatsApp je tu číslo 608 566 773, e-mail studio@radio7.cz a facebookový messenger je tu také pro vás. Krásné léto.

Všechny kontakty do studia Rádia 7 zůstávají otevřené, zůstávají vám k dispozici. Zatím tady mlčím, tak hrají z playlistu a podle sebe. A posílám vám Johnnyho Cashe, stařičkého Johnnyho Cashe, který zpívá o tom, jak klečel na kolenou a mluvil s tím mužem z Galileje. Mluvil ke mně tak sladkým hlasem, myslel jsem, že slyším šustění andělských kroků. Zavolal mé jméno a mé srdce se zastavilo, když řekl: Johne, jdi a plň mou vůli.

0: rytmika spoza velké louže má své kouzlo, vidíte? No ale zpátky do české kotliny.
1: Někdy se slunce skrývá, někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den, někdy je bouře všude.

za mrakem. Někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout. Víra je jediná věc, na co se spolehnout.

0: Své e-maily můžete posílat na adresu studio@radio7.cz, SMSky na číslo 608 566 773.
1: Požehnané dobré odpoledne do studia Rádia 7, píše Václav. Chtěl bych poprosit o píseň Ješua od kapely pro všechny posluchače a také pro jednoho Viktora, kterého má kolem sebe a který má dnes svátek. Dnes gratulujeme všem Viktorům. Václave, tady je ta písnička.

Srdce král. Velmi osobní slova. Tak jsem dostala otázku, proč toho Ježíše tak kultíte? No inu, když máte heknutý systém, když máte zavirovaný život a pak dostanete heslo k obnově, tak není se co divit. Ježíš, to je takový páskout do nebe, to jsou dveře k novému člověčenství, které není zauzlované do svého vlastního ega, které se netopí v sobě. Ježíš, to je velké jméno pod nebem.

Kapelou Live jsme se ocitli v závěru písniček na přání. Dnešních lehonce klidných písniček na přání. Ty další jsou tu opět zítra po 14. hodině. A na závěr tu mám písničku, která to tu trochu rozproudí.

Krátce po 15. hodině vám v úterý 28. července příjemný poslech Rádia 7 přeje Broňa Procházková. Odpolední vysílání nabídne za 15 minut úvahu Karla Řežábka, která má ve svém názvu otázku. Dělá Bůh zázraky i v dnešní době? Co myslíte? Porovnejte své myšlenky s těmi Karla Řežábka za 15 minut. Ve 3:15 pak čteme z Bible, a to 20. kapitolu Janova evangelia, a v 16 hodin se zaměříme na příběh Josefa ze Starého zákona v pořadu Překročit hranice. Posílám jednu písničku, se kterou tak stiším vysílání a ponízvu k modlitbě za Ukrajinu.

0: překročíme tuhle řeku.
1: Společně se skláníme před tebou, Bože, a vyznáváme, že ty jsi Pán, ty jsi soudce, u tebe je poslední slovo. Modlíme se za Ukrajinu, modlíme se za spravedlivý trvalý mír, modlíme se za konec války, který přinese zajištěné pokojné hranice. Modlíme se za představené evropských zemí, kterým je svěřena moc a ze které se budou zodpovídat. Ať mají moudrost v postupu, v obraně proti agresorovi, ať mají jednotu v podstatném. Modlíme se za obnovu pro Ukrajinu. Ať je to země plná naděje a života. Kéž tvůj duch, tvůj dech tu zemi naplní a obnoví. Modlíme se za pokoj pro Blízký východ a přidáváme i prosbu za pronásledovanou církev. Modlíme se za sestry a bratry v Severní Koreji, v Číně, v těch islamistických režimech. Prosíme, posiluj je. Modlíme se ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.

Bible ukazuje, že Ježíš dělal zázraky docela často. Zabývá se jimi celá čtvrtina evangelií. Mnohokrát čteme, že Ježíš uzdravil jednotlivce nebo celé skupiny lidí. V Bibli o něm několikrát na různých místech čteme třeba Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. Dokonce i když vysílal svých 12 učedníků, tak je posílal se slovy jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte, zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. Podobně když posílal 70 dalších svých následovníků, tak jim řekl, uzdravujte nemocné a vyřiďte jim, přiblížilo se k vám království Boží. Jasně o tom později píše v Novém zákoně i apoštol Pavel, když říká, království Boží nezáleží ve slovech, ale v moci. Teďka k těm zázrakům, jak to vlastně funguje? C.S. Lewis ve své knize Bůh na lavici obžalovaných říká, magie není v medicíně, ale v pacientově těle. Co doktor činí, je stimulace přirozených tělesných funkcí nebo odstranění překážek. V jistém smyslu, ačkoliv pro jednoduchost mluvíme o uzdravení rány, každá rána se uzdravuje sama. Žádné lékařské ošetření by nevyvolalo obnovu kůže na ráně mrtvoly. Tato až tajemná energie, kterou nazýváme gravitační, když řídí planety, a biochemickou, když uzdravuje tělo, je bezprostřední příčinou každé regenerace. A pokud Bůh existuje, tato energie je přímo či nepřímo jeho. Potom by vlastně každé uzdravení bylo zázrakem. A je otázka, jestli totéž, co se děje prostřednictvím léčby nebo zásahu lékařů, někdy Bůh nedělá rychleji, bez jejich přičinění. Protože pokud ano, tak možná to dělá právě proto, aby nám připomněl, že to je stejně vždycky on, kdo uzdravuje. A problém je jenom, zda jsme ochotni nebo schopni to přijmout. Každá událost, která může být prohlášena za zázrak, je v poslední instanci něco, co totiž vnímáme našimi smysly. Něco, co vidíme, slyšíme, cítíme, chutnáme či hmatáme. A naše smysly nejsou neomylné, to víme. Pokud usoudíme, že se stalo něco mimořádného, vždy můžeme říci, že jsme se stali obětí iluzí. A vyznáváme-li filozofii, která nadpřirozeno odmítá, je na snadě, k jakému závěru se přikloníme. To, co si ze zkušenosti odneseme, závisí na filozofii, se kterou ke zkušenosti přistupujeme. Je tedy zbytečné odvolávat se na zkušenost dříve, než rozhodneme, či budeme schopni rozhodnout otázku filozofickou. Já bych si to takhle představoval, že Bůh ukáže svoji moc a uzdraví každou nemoc a setře každou slzu. Že naplní to, co bylo předpovězeno už několik set let před Ježíšovým narozením. Když bylo řečeno panovník Hospodin, provždy odstraní smrt a setře slzu z každé tváře. Sejme potupu svého lidu z celé země. Tak promluvil Hospodin. V onen den se bude říkat, hle, to je náš Bůh, v něho jsme skládali naději a on nás spasil. Jenomže ve skutečnosti, alespoň tak, jak o tom svědčí moje zkušenost, Bůh zázraky dělá i dnes, ale ne vždycky. Já jsem viděl na vlastní oči uzdravení asi tak 10letého chlapce, který nemohl chodit a po modlitbě odešel po svých a berle, se kterými přišel, nesl jeho táta nad hlavou. Ale zažili jsme ve sboru, kde jsem pastorem, i to, že jsme se 8 let modlili za těžce postiženou holčičku a ta potom umřela. Zažil jsem zázračné uzdravení z rakoviny u ženy, která měla neoperovatelný nádor z vnějšku na žaludku, které už lékaři nemohli pomoci a tak ji na revers pustili domů, aby umřela s rodinou. Poté, co jsem se za ní modlil, tak byla úplně uzdravena. Jiná žena, za kterou jsem se chodil modlit nejdřív domů, pak do nemocnice, na rakovinu zemřela. Mnohdy zatímco přednáším na toto téma, tak je třeba moje manželka nemocná nebo některé z mých dětí a berou antibiotika. Zase nedávno mi vyprávěl jeden můj kamarád, rovněž pastor, který má 3 děti v pěstounské péči, že byli s jejich prostřední dcerou, která prodělala mozkovou obrnu na vyšetření. Lékařka jim tu mozkovou obrnu nechtěla uvěřit. Taky vyprávěli, že když byla Eliška malá, že měla otvor v srdeční chlopni, který měl být operován, ale když se modlili, Bůh to její srdce dokonale uzdravil. Ta lékařka na to řekla, že tohle tedy mají počítat za další zázrak, protože po té mozkové obrně není ani stopy. Proč Bůh v jehož moci je uzdravit, někdy uzdraví a někdy ne? Možná je problém u nás, že máme třeba malou víru, když se modlíme, nebo mají malou víru ti, za které se modlíme, nevím. V evangeliích skutečně máme zapsané případy, kdy Ježíšovi učedníci někoho nedokázali uzdravit a Ježíš je pokáral, že mají malou víru. Nebo čteme, že když Ježíš přišel do Nazareta, kde vyrostl, kvůli jejich nevěře tam neudělal mnoho zázraků. Ale ani jedno to vysvětlení mě neuspokojuje. Máme totiž i jiné příběhy, kde ani jedno není dostačující. Třeba tenhle. Ve městě nedaleko Ovčí brány je rybník zvaný Bethesda.
Podél jeho břehů leželi pod pěti podloubími nemocní, slepí a ochrnutí. Toužebně čekali na okamžik, kdy se hladina vody zčeří. Čas od času se to stávalo a lidé věřili, že kdo první vstoupí do vřídla, bude uzdraven, ať už trpí čímkoliv. Mezi postiženými ležel muž nemocný už 38 let. Když ho Ježíš uviděl a zjistil, že je už dlouho nemocen, zeptal se ho, chceš být zdrav? Chci, pane, ale nemohu, odpověděl mu ubohý muž. Sám se špatně pohybuji a nemám nikoho, kdo by mi pomohl v pravý čas do vřídla. Ať se namáhám, jak chci, pokaždé mě někdo předběhne. Ježíš mu řekl, vstáň, vezmi si své lehátko a choď. Muž se zvedl, sebral svoje věci a šel. Po nemoci nebylo ani památky. To je jistě skvělý příběh pro toho uzdraveného. Ale proč Ježíš tady uzdravil jenom toho jednoho? Co všichni ti ostatní nemocní, slepí a ochrnutí, kteří tam leželi? Co všechny ty další zázraky, které Ježíš mohl taky vykonat, ale nevykonal? Proč, když čteme v Novém zákonu dějiny první církve, jakoby těch zázraků ubývalo? Možná je to tak, že ačkoliv ty Ježíšovy zázraky byly příliš namátkové, než aby vyřešili každé lidské zklamání, posloužil jako znamení jeho poslání, jako ukázka toho, co Bůh jednou udělá pro celé stvoření. Když se skutečně naplní ten text, který jsem citoval z knihy proroka Izajáše, panovník Hospodin provždy odstraní smrt a setře slzu z každé tváře. Sejme potupu svého lidu z celé země, tak promluvil Hospodin. Většinou si křesťané myslí, že kdyby se v dnešní době dělo víc zázraků, víc lidí by uvěřilo v Boha. To je sice možné, ale není to jisté. O obojím v Bibli čteme. Když budu citovat dva texty z Evangelia podle Jana, tak v jednom tom textu čteme, během Velikonoc vykonal Ježíš v Jeruzalémě řadu zázraků a tak v něj mnozí uvěřili. Ovšem jen o kousek dál čteme jiný text. I když Ježíš učinil mnoho zázraků, lidé mu stejně neuvěřili. Problém je v tom, že každá událost, která může být prohlášena za zázrak, v konečném důsledku je něco, co vnímáme našimi smysly, a naše smysly, jak víme, nejsou neomylné. Takže na nás záleží, jestli usoudíme, že jim můžeme důvěřovat, anebo ne. Ježíš podle všeho mohl, pokud by chtěl vykonat zázrak, kterýkoliv den svého života. A přitom působil v té otázce zázraků podivně nejednoznačným dojmem. Ve vztahu se svými učedníky je používal jako důkaz toho, kým je. Říkal třeba, věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně. Ne-li, věřte aspoň pro ty skutky. Ale i když je dělal, často jakoby je bagatelizoval. Když vzkřísil dceru význačného židovského činitele, vydal přísné pokyny, aby se o tom nemluvilo. Evangelista Marek zaznamenal 7 různých příležitostí, kdy Ježíš řekl člověku, kterého uzdravil, nikomu o tom neříkej. Je jisté, že tehdejší opravdoví skeptici, velice podobně jako dnešní lidé, si jeho schopnost dělat zázraky dokázali vysvětlit po svém. Jiní jeho obdarování připisovali božímu nepříteli, ďáblovi. A Ježíšovi nejzarytější nepřátelé v něho odmítali uvěřit, i když před sebou měli jasné důkazy. Když došlo k zázraku skutečně těžkého kalibru, ke vzkříšení Lazara, člověka, který už byl 4 dny v hrobě, čteme toto. Když lidé, kteří přišli s Marií, viděli, co Ježíš dokázal, mnozí z nich skutečně uvěřili, že přichází od Boha. Ale někteří z nich donesli zprávu o tom, co se stalo náboženským představitelům. Ti svolali radu a dohadovali se, co budeme dělat. Ten člověk dělá jeden zázrak za druhým. A jestli to tak necháme, sfanatizuje za chvíli všechny. Pak z toho budou nepokoje, Římané to budou řešit násilím, zničí nám chrám a udělají konec našemu národu. Na to řekl jeden z nich, Kajfáš, který toho roku zastával úřad nejvyššího kněze. Co pak vám to není jasné? Je přece lepší, aby jeden člověk zemřel za všechny, než aby vzal za své celý národ. Tak nevědomky pronesl proroctví, jakožto prostředník mezi Bohem a lidmi, kterým v tu chvíli byl z titulu své funkce. Nebo Ježíšovým posláním skutečně bylo zemřít za celý národ, a nejenom za tento jeden národ, ale i za všechny lidi na světě, kteří měli být přijati za boží děti a spojit se v jedinou velkou rodinu. Od té chvíle tedy náboženští představitelé plánovali, jak by Ježíše připravili o život. To je zajímavé, že? Prostě stal se jasný, neopiratelný zázrak a oni ho nespochybňují, říkají, ten člověk dělá jeden zázrak za druhým, s tím musíme něco udělat. A tak naplánovali, že Ježíše připraví o život. My totiž každý máme určitou mentální mapu, kterou se ve svém životě řídíme. Ta mapa se utváří od našeho dětství a my podle ní podvědomně určujeme, co je možné, co není možné, co v životě má cenu, co je bezcenné a podobně. Prostě se podle ní orientujeme. A pokud nejsme ochotni přizpůsobit svoji mapu realitě, nakonec skončíme tak, že se budeme snažit realitu přizpůsobit své mapě.
A to byl přesně ten případ těch náboženských představitelů. Jim prostě na jejich mentální mapu se nevešla ta možnost, že Ježíš by mohl být Božím synem. Takže i když dělal očividné zázraky, tak se ho rozhodli odstranit a přizpůsobit tak tu realitu své mapě. Ježíš v žádném případě nedělal zázraky pro efekt, nebo aby si vybudoval jméno. Když třeba zázračně rozmnožil pokrm a nasytil zástupy, chtěli ho provolat králem, ale on to nedovolil. Když byl vyslýchán před vladařem Herodem, který po něm chtěl, aby mu Ježíš převedl nějaký ten zázrak, Ježíš mu ani neodpověděl. Zjevně nechtěl být nějakým věhlasným léčitelem, za kterým se kvůli zázrakům potáhnou davy. Nepřál si žádnou reklamu. Lidi spíš nabádal, aby o svém uzdravení nikomu neříkali. Své schopnosti používal se soucitem, aby naplnil lidské potřeby a ne, aby předváděl nějaké oslňující triky. Kdykoliv ho o to někdo přímo požádal, uzdravoval. Když jeho posluchači dostali hlad, nasytil je. Když svatebčané dostali žízeň, vytvořil víno. Ale ten Ježíš také napomínal své učedníky, když navrhovali, aby zázrakem odplatil spudnému městu. A když ho vojáci přišli zatknout, použil svou nadpřirozenou moc jen jednou, aby uzdravil uťaté ucho jednoho z těch, kdo ho zatýkali. Zdá se, že ty zázraky v evangeliích vypovídají spíš o lásce, než o moci. Já jsem četl jednu pozoruhodnou knihu, napsal Jan Dobračínský a jmenuje se Listy Nikodémovi. Je to fiktivní příběh, ve kterém jsou použity některé biblické reálie a postava, která se v Bibli vyskytuje, Nikodém, píše dopis jakémusi Justovi. A v tom dopisu říká toto. Vždycky jsem Ježíše podezíral, že není nejšťastnější tehdy, když uzdravuje, ale že by byl nejšťastnější, kdyby někdo přišel k němu a nechtěl být uzdraven. Když k němu po stovkách přicházeli nemocní, aby je uzdravoval, hleděl na ně, jako kdyby se jich udiveně tázal, víc nechcete. Ne, že by bylo špatné přát si být uzdraven. Ne, že by nechtěl nebo nemohl uzdravit, ale zjevně mu šlo o to, aby ho lidé nenásledovali kvůli zázrakům. Měl pro ně víc. Chtěl je přivést k poznání Boha. Chtěl jim ukázat cestu k tomu, který jednou provždy odstraní smrt a setře slzu z každé tváře. Umožnit, aby se to mohlo stát pro každého z nás nebo pro co nejvíc z nás jednou v plnosti v nebeském Novém Jeruzalémě, o kterém je v poslední knize Bible řečeno, to je Boží domov s lidmi. Bůh tam bude bydlet s nimi a oni s ním. Už nikdy je neopustí a setře jim každou slzu z očí. Tam už nebude smrt ani nářek, ani bolest, protože starý svět zmizel v nenávratnu.

Jedno obyčejné nedělní ráno se stalo velmi neobyčejným. Za okamžik otevřeme v pravidelném čtení Bible 20. kapitolu Janova evangelia.

0: Ráno, prvního dne v týdnu, šla Marie Magdaléna ještě za tmy k hrobu. Když uviděla kámen odvalený od hrobu, běžela k Šimonu Petrovi a k dalšímu učedníkovi, kterého měl Ježíš rád, a řekla jim:
1: Vzali pána z hrobu a nevíme, kam ho dali.
0: Petr se zvedl a spolu s tím druhým učedníkem vyrazili ke hrobu. Běželi společně. Ale ten druhý učedník Petra předběhl a dorazil ke hrobu první. Naklonil se dovnitř, spatřil ležící plátna, ale dovnitř nešel. Po něm dorazil Šimon Petr. Vešel do hrobu a spatřil ležící plátna. Rouška, která mu přikrývala hlavu, však nebyla mezi plátny. Ležela svinutá zvlášť. Když potom vešel i ten druhý učedník, který dorazil k hrobu jako první, uviděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli písmu svědčícímu, že musí vstát z mrtvých. A tak se ti učedníci vrátili zpět. Marie ale zůstala venku u hrobu a plakala. V pláči se naklonila do hrobu a na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, uviděla sedět dva anděly v bílém rouchu, jednoho u hlavy a druhého u nohou. Zeptali se jí: proč pláčeš, ženo?
1: Vzali mého pána a nevím, kam ho dali,
0: odpověděla. Po těch slovech se obrátila a uviděla tam stát Ježíše. Nevěděla ale, že je to on. Proč pláčeš, ženo? Zeptal se jí Ježíš. Koho hledáš? V domnění, že je to zahradník, mu odpověděla:
1: pane, jestli si ho odnesl ty, řekni mi, kam si ho dal a já si ho vezmu.
0: Ježíš jí řekl: Marie. Obrátila se a zvolala:
1: Rabony.
0: Což znamená učiteli. Nedrž mě, řekl jí Ježíš. Ještě jsem nevystoupil ke svému otci. Jdi ale k mým bratrům a řekni jim: vystupuji ke svému otci a k vašemu otci, ke svému Bohu a k vašemu Bohu. Marie Magdaléna pak šla a zvěstovala učedníkům, že viděla pána a že jí řekl tyto věci.

0: Večer téhož dne, onoho prvního dne v týdnu, se učedníci ze strachu před židovskými vůdci sešli za zavřenými dveřmi. V tom přišel Ježíš, postavil se doprostřed a řekl jim: pokoj vám. Po těch slovech jim ukázal své ruce i bok. Učedníci byli šťastní, že vidí Pána. Pokoj vám, opakoval Ježíš. Jako mě poslal Otec, já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. Komu je zadržíte, tomu jsou zadrženy. Když tehdy mezi ně Ježíš přišel, jeden z 12, Tomáš, zvaný Dvojče, tam nebyl. Ostatní učedníci mu říkali: viděli jsme Pána.
1: Dokud neuvidím stopu hřebu v jeho rukou,
0: odpověděl jim,
1: dokud prstem nesáhnu tam, kde byly hřeby, dokud nevložím ruku do jeho boku, nikdy neuvěřím.
0: O týden později byli jeho učedníci znovu uvnitř a Tomáš s nimi. Dveře byly zavřené, ale Ježíš přišel a postavil se doprostřed se slovy: pokoj vám. Potom řekl Tomášovi: polož sem prst. Podívej se na mé ruce. Natáhni ruku a vlož mi ji do boku. Přestaň být nevěřící a začni věřit. Tomáš zvolal:
2: můj Pán a můj Bůh.
0: Ježíš mu řekl: Tomáši, uvěřil jsi, protože jsi mě viděl. Blaze těm, kteří neviděli a uvěřili. Ježíš ovšem před svými učedníky udělal i mnoho jiných zázraků, které v této knize nejsou zapsány. Tyto jsou ale zapsány, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Boží syn, a abyste skrze víru měli život v jeho

Jan Potměšil, Lucie Trmíková a Vít Bruckner četli 20. kapitolu Janova evangelia v překladu Bible pro 21. století. Zítra ve 3:15 odpoledne Janovo evangelium dočteme.

Dospívala Michaela Kadlecová. Všichni máme na výběr. Můžeme se nechat definovat minulými událostmi, zraněními, zradou, zklamáním, anebo můžeme situaci předefinovat. Tento zápas budeme sledovat v příběhu starozákonního Josefa v pořadu Překročit hranice se čtvrtou hodinou.

Bylo 16 hodin. Úterním vysíláním s datem 28. července provází Broňa Procházková. Čtvrt hodiny před námi zve překročit hranice. O 16:30 reprízujeme ranní telefonát, který představí Revival Week. A v 17:00 je tu čas pro pohádky a pro všechny děti jakéhokoliv věku. Krásné odpoledne s Rádiem 7.

0: překročit hranice, protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
1: Cyklu vyučování věnovaného starozákonnímu Josefovi se dostáváme do závěrečné etapy. Josef je mocný muž v celém Egyptě, bohatý, vážený, ale znovu vystavený těžké zkoušce, jak uslyšíme dnes od Lukáše Targoše, pastora církve Element z Hradce Králové.
2: Josef už je starší člověk, je z něho mocný muž, který všechno řídí a daleko od něj, v Kanánu, v dnešním Izraeli, žije jeho rodina. A jeho rodina najednou se dozví, že v Egyptě je jídlo a že by mohli se postarat o svoji rodinu. A tady se dostáváme do našeho příběhu toho posledního. Když Jákob, který už je velice starý muž, jeho otec od Josefa, když Jákob uviděl, že v Egyptě je zrní, řekl svým synům, co se na sebe jen tak díváte? Slyšel jsem, že v Egyptě je zrní. Jděte a nějaké tam pro nás nakupte, ať zůstaneme naživu a nezemřeme. Že Jákob se dívá na svoje už stárnoucí syny. Jenom znovu připomínám, kolik jim je. Josefovi je 40, je druhý nejmladší z celé té bandy bratrů, takže těm synům je 50 až 60 let. A oni se vydávají na cestu, ale otec si vymíní, že ten nejmladší z nich, Josefův jediný plný bratr, Benjamin, kterému v té době je kolem 30, takže má zůstat doma, protože možná si pamatujete v našem příběhu, Jákob má několik manželek, ale tu nejmilovanější tam mu dala jenom dva syny. A pro Jákoba tihle dva synové byly ti nejmilovanější, nejdůležitější synové a Josefa ztratil, protože si myslí, že ho roztrhala divá zvěř, že mu zbyl už jen Benjamin jako poslední vzpomínka na Ráchel. Takže 10 z nich odešlo a přišli do Egypta. Protože nejvyšším zemským správcem byl Josef. A byl to on, kdo prodával zrní všemu lidu. Josefovi bratři přišli k němu a klaněli se tváří k zemi. Josef své bratry poznal na první pohled. Tady je zaděláno na drama. Josef je teď tady mocný muž. A Josef vypadá hodně jinak, než jak si ho pamatovali. A jeho bratři nečekají, že by vůbec byl naživu, takže rozhodně v něm nehledají žádnou spřízněnou duši. Ale Josef je poznal na první pohled. A poznal ji a najednou se mu to spojí s tou jeho minulostí, spojí se mu to s jeho dětstvím. V dětství má sen, že jednoho dne se mu budou klanět všichni jeho bratři. A najednou on tady sedí na tom svém trůnu a najednou přijdou jeho bratři, kteří ho nepoznají a klanějí se tváří k zemi. Teď má v rukou moc. Nemusí vůbec nic vysvětovat. Může lusknout prsty a říct stráže odveďte a může nechat okamžitě popravit. Má v rukou tu moc, může to udělat. Proč je to tak důležité, jak se Josef zachová v tomhle momentě? Protože je to pro nás příklad. Celý ten příběh je napsaný pro nás, zachovaný pro nás, abychom viděli příklad, jak se máme chovat v různých vyhrocených situacích. A je to proto důležité, že svět funguje tak, že lidé, kteří nám nejvíc ublížili, kteří nás nejvíc zranili, nás jednoho dne budou potřebovat. A my máme v rukou moc se rozhodnout, kterou cestou se vydáme. A Josef rozehraje těžkou hru. Josef je pozná, ale chová se, jako by byli cizí a on byl cizí a mluví s nimi velice tvrdě. Obvinuje rovnou ze špionáže. A posílá je na 3 dny navštívit svého kamaráda, vězenského bachaře, se kterým se seznámil během pár let, kdy tam pro něho pracoval jako správce věznice. Po 3 dnech si zavolá zpátky. Nechá si vyprávět celý příběh. On řekl, no ne, my jsme skutečně bratři a měli jsme ještě další 2 bratry, jeden už není a jednoho mladšího máme a toho se nechal táta doma. A on ví, o kom je řeč. On Benjamina ještě zažil, než se dostal do Egypta. A tak jim řekne, dobře, jestli je to tak, jak říkáte, tak se musíte vrátit i s tím nejmladším synem, i s tím nejmladším bratrem. A oni se najednou mezi sebou baví a říkají, běda, provinili jsme se na svém bratru. Viděli jsme ho ve smrtelné úzkosti, kdy nás prosil o milost, ale nechtěli jsme slyšet. Tak proto jsme teď v úzkých a baví se spolu v hebrejštině. A oni si myslí, že jim Josef nerozumí. Oni neví, že Josef jim rozumí. A Ruben jim říká, co já jsem vám to říkal, že ho máme prostě jako... Ruben se ho snažil dostat tenkrát z té jámy. Ruben se ho pokoušel zachránit. Josef až do tohle momentu si myslí, že všichni byli proti němu. A teď se dozvídá tímhletím odposlechem cizí řeči, že Ruben se ho snažil tenkrát zachránit. A to Josef nečeká. A proto ten příběh říká, že vybíhá ven a pláče. A pak se vrací a říká, dobře, necháme si tady jednoho z vás jako vězně, dokud se nevrátíte s tím nejmladším bratrem. A vybírá si druhého nejstaršího v pořadí, Simeona. Takže oni jim dají to obilí. A když řeknou Jákobovi, že se tam můžou vrátit jenom s Benjaminem, ten o tom nechce vůbec slyšet. A je zajímavé, že Jákoba vůbec netrápí osud jeho syna Simeona. A život pokračuje dál, ale dojde jim znovu to obilí. A znovu Jákob říká, běžte do Egypta. A oni mu říká, my nemůžeme jít do Egypta. Ten mocný muž nám tam řekl, že se bez Benjamina nemáme vracet. On říká, já ho tam prostě nepustím. On říká, no ale my zemřeme všichni kvůli tomu, že seš ty tvrdohlavý. A takže se toho je konverzace mezi syny a tátou. A nakonec Juda řekne, víš co, jestli se nevrátí, tak můžeš zabít mě. Tam jde jako svůj život, jako záruku, že se tvůj syn Benjamin vrátí. A takže jdou tentokrát i s Benjaminem a znovu se ocitnou, znovu 10 bratrů, jeden je ve vězení, takže on přivede toho Simeona, jich 11, a znovu jsou před Josefem a znovu se před ním klanějí a představují mu Benjamina. A Josef znovu utíká z místnosti pryč a znovu tam někde ve skrytu na chodbě pláče. Na jedné straně se na to chce povznést a obejmout je, říct, to jsem já, na druhé straně. Opravdu se změnili? On s těma nebyl v kontaktu s dlouhé roky. On neví, co se v jejich životě všechno stalo. A proto rozehraje ještě složitější hru. Pozve je všechny na hostinu. Josef je posadí podle věku. Nutně si musí říct, jak to může vědět. Ale ví, že o něm se říká, že umí vykládat sny, možná má nějaké vnuknutí, možná ví, kdo je starší, kdo je mladší. A Benjaminovi svému bratru nakonec dá 5x větší porci jídla než všem ostatním. A pak jim to obilí dá, prodá jim ho. Ale znovu tam vrátí zpátky ty peníze. Ale tentokrát tam udělá ještě jednu věc navíc. Do vaku Benjamina nechá vložit svůj kalich, o kterém Egypťané věří, že má duchovní význam, že to je používané pro věštění. A pošel je domů. A když odjedou o pár kilometrů později, za ním pošel armádu a řekne, jeden z nich ukradl můj kalich, přiveďte ho sem. Až jdou k Benjaminovi a odevřou jeho vak a skutečně tam vytáhnout kalich. A v té chvíli ví, že jsou všichni naprosto ztraceni. Josef vytvořil situaci, ve které 10 bratrů může znova opustit milovaného syna Ráchel a vrátí se s otci s nějakou historkou, proč ten syn už není naživ. Chce je podrobit zkoušce a stojí před volbou, jako stali před volbou kdysi. Budou bránit sebe nebo budou bránit jeho. A v té chvíli Juda, ten, který přisahal na svůj život, že Benjamina dovede domů, se do toho vloží a prosí Josefa, aby si nechal ho jako svého otroka. A je to na nejvíc pozoruhodné, protože to byl Juda, který před léty přinesl ten nápad, aby Josefa prodali do otroctví. A tenhle moment Josefa přesvědčil, že jeho bratři přece jenom možná mají ještě naději. Josef vidí, že odpuštění je možné i tam, kde k tomu není žádná naděje.
1: V dnešní části jsme byli svědky proměny Josefových bratří, když byly důkladně prozkoušeny jejich motivace. Mě docela zaujalo, že ta jejich zrada v nich ležela celé ty roky. V Josefem navozené situaci si okamžitě spojili svou zradu s tou nastalou situací. Je to skutečně tak, že se nezbavíme svých hříchů, že je nezalepí ty uběhlé roky a tisíce dalších situací, klidně i pozitivních?
3: Je to tak? Je to tak? Myslím si, že to je jedna z vlastností silných momentů, dobrých i špatných, že v nás dokáží zanechat stopu, která je třeba schovaná, Jo, ti bratři podle mě tím nepřemýšleli každý den. Oni nepřemýšleli každý den, jak se asi má Josef. Oni ho vytlačili ze své paměti. Je to trauma, které zůstalo v jejich mysli, ale bylo odsunuté někam pod povrch, někam dostracená. A když se dostali do podobné situace, ve které měli se zachovat podobně, nebo ve které byli pokušeni se zachovat podobně, tak to trauma, ta zkušenost, ta vzpomínka okamžitě získala znovu plnohodnotnou sílu, která je úplně deformovala, svázala, vystrašila. A myslím si, že to je úžasná věc, jak takhle náš mozek funguje, že i celý prožitý život, pozitivní třeba, nedokáže uzdravit trauma, které zůstalo jenom zasunuté a neuzdravené. To je taky důvod, proč tolik lidí, kteří prožijí třeba nějaké zneužívání nebo něco těžkého ve svém dětství a pak na to zapomenou celý život a dostanou se do nějaké vyhrocené situace v dospělosti, tak jim najednou tohle je zablokuje a potřebují se vrátit k tomu kořenu a řešit ho, uzdravit ho, aby mohli se pohnout v životě dál. A takhle náš prostě lidská zkušenost a mozek funguje.
1: No to je důvod, proč ty věci tedy nezametat pod koberec.
3: Ono se to lehce řekne, ale v mnoha situacích, třeba když se něco stane dítěti, tak ono neumí se s tím vypořádat samo, takže to není jakoby vědomá volba, že to zameteme pod koberec, ale v jejich situaci co mohli udělat? Oni nemohli se přiznat, že chtěli zabít svého bratra a pak ho prodali do otroctví, kde ho pravděpodobně už někdo zabil. V jejich očích tohle je bezvýchodná situace, takže oni nemůžou s tím udělat nic jiného, než se na to snaží zapomenout. Skoro se jim to podařilo, ale traumatické zkušenosti najednou ne. A myslím si, že to ukazuje, že doopravdy ty věci, pokud nejsou uzdravené, tak nás zůstávají dlouho. Konec konců ti Josefovi bratři ani na konci si nebyli úplně jistí, že jim Josef doopravdy odpustil, protože to trauma bylo tak silné, že ani jeho ujištění pro ně nebylo tím uzdravujícím momentem.
1: Mě oslovila tvoje věta, smíření je možnost. Hodně jsem o tom přemýšlela, protože i v tomto příběhu jsou ty veliké emoce, které nejde potlačit. Hledala jsem, nebo přemýšlela jsem, proč si vybrat smíření a pak mě napadlo, že se tím vlastně ukazuje, jak moc jsem orientovaná na teď, tedy na odplatu a spravedlnost a ty věci minulé, které se nahromadily. A nebo jak vyhlížím do budoucnosti a jakou mám odvahu nastavovat věci nově. Je to tak?
3: Já v tom svém kázání vlastně vyprávím, že Josef byl prakticky v první řadě toho, kdy se jeho otec smířuje s jeho strýcem. A celý život o svém strýci pravděpodobně slyší hrozné věci. A když má jeho otec potkat se svým strýcem po mnoha letech, tak oni vnímají, celá ta rodina vnímá Jakubův až fyzický strach, který ze svého bratra má. To, co Jakub udělal, že rozškatulkoval svoji rodinu podle důležitosti, aby je případně Ezau zabil postupně, je jako strašná věc. To tu rodinu muselo poznamenat. Ale to, co vlastně Josef vidí, je to usmíření, kdy Ezau se zachová úplně jinak, než celá ta rodina čeká. A vidí, že to usmíření mezi svým tátou a svým strejdou byla možnost, která se naplnila. A to podle mě vyformovalo jeho myšlení na to, že když pak se dostal do té situace, kdy mohl nabídnout smíření nebo ne, tak si vzpomněl vlastně na tu situaci, kdy stojí s tou svojí rodinou, se svými bratry a sestrami a matkami a koukají se na Jákoba, jak se objímá s Ezauem, vystrašeného Jákoba, Ezaua, který se k němu zachoval mnohem lépe, než byla jeho pověst. A to mu pomohlo, tenhle ten příklad, který viděl, mu pomohlo, že když pak sám se dostal do téhle situace, tak se zachová podobně. A to je důležité. Když my jsme svědky toho, že třeba v rodině dojde ke smíření, nebo že mezi přáteli, kteří se rozhádají, dojde ke smíření, když jsme svědky toho, že to vidíme, že to někdo jiný dokáže, my sami dokážeme najít odvahu v podobné situaci reagovat podobně. Proto je tak důležité, abychom ty příklady dávali, ale taky, abychom se s nimi netajili, protože to může lidi pozbudit tomu, že sami udělají podobné dobré rozhodnutí.
1: Mně v tom vlastně šlo o to, že je to odvaha do budoucna natvarovat ty věci jinak, Takže už se neohlížím za tím, co bylo, ale skutečně tu budoucnost vezmu aktivně do svých rukou a právě to smíření ji promění.
3: To smíření je jako vykoupení té situace. Jo? Josef říká svým bratrům, že vy jste, on se neidealizuje, on říká, vy jste skutečně chtěli pro mě to nejhorší, vy jste zamýšleli všechno zlé, jo? Ale Bůh vymačkal z toho to dobré, on to nakonec obrátil, on nakonec si to použil a koukejte, teď jsme zase tady všichni a můj sen mimochodem se naplnil. Všichni se mi kláníte tak, jak jsem měl ten sen. Mimochodem jsem se nenaplnil úplně, protože v tom snu se mu kláněla jeho matka, která už ale nežije. Takže ten sen byl potenciál, ne přesná předpověď. A naplnilo se to, protože Josef měl odvahu také dojít tomu smíření.
1: Dnešní díl je u konce. Příští týden už zakončíme sérii věnovanou starozákonnímu Josefovi. Od mikrofonu se loučí Kateřina Hodecová a Lukáš Targoš. Naslyšenou.

Závěrečný díl série o Josefově příběhu nabídneme v pondělí o 9:30 dopoledne. I tento pořad vzniká díky podpoře vás, posluchačů. Rádio 7 je plně hrazené z dobrovolných darů. Děkujeme i za vaši podporu.

Za pár minut půl páté čeká nás repríza dnešního ranního telefonátu, který představil letní pobyt s názvem Revival Week. Co se za tímto názvem skrývá? O tom za chvíli.

0: Pokud vás zajímá, jak dnes prakticky naplňovat Ježíšovu výzvu jděte do celého světa a vyhlašte evangelium všemu stvoření, pak by vaší pozornosti neměla uniknout akce Revival Week, která se už po třetí uskuteční v Jablonci nad Nisou. Více informací přiblíží Josef Bajzík, jeden z klíčových služebníků celé iniciativy. Vítejte ve vysílání, dobré ráno.
1: Dobré ráno, je ode mě.
0: Pro posluchače, kteří o Revival Weeku slyší poprvé, o jakou akci jde a s jakou vizí vznikla?
1: Revival Week je týdenní evangelizační akce, kdy se na jeden týden sjedeme lidi, kteří chtějí sdílet evangelium v ulicích do jednoho města, konkrétně letos do Jablonce, ale dělali jsme to dřív i v Budějovicích a

0: otevřenějším a dívat se, jak někdo jiný sdílí evangelium. Myslím si, že to je opravdu určené pro všechny. Zároveň nám tam dělá zázemí místní církev, není to jenom, že se někde jako sjede skupina lidí, ale máme tam zázemí v místní církvi, kde máme i nějaké jídlo, občerstvení, kde se spolu sdílíme, takže myslím si, že je to fajn čas prostě na budování ve víře a posilování vztahu i s věřícíma lidma.
1: Jak vypadá takový typický den na Revival Weeku?
0: Celý týden začínáme v neděli nějakým organizačním setkáním v neděli podvečer a potom každý den typicky vypadá tak, že se potkáme na snídani v tom místním sboru, křesťanský sbor Dobrá zpráva Jablonec. A tam máme společně teda snídaní, sdílíme se buď to informace k tomu dni, nebo i sdílení svědectví z předchozího dne, spolu se modlíme, máme nějakou chválu. Pak vyrazíme do ulic v nějakých dvojcích, trojcích, čtveřicích, máme stanoviště po městě, i kde jsou zábory na chvály, ale jinak vyrazíme tak po různých sektorech do města, abychom nebyli všichni na jednom místě. Oběd, tak pokud mají dohlad ve 12, tak si může dát jako po vlastní ose nějak, ale potom máme pozdější oběd okolo 2:30, opět zase v těch společných prostorech. Vyrážíme posléze na druhé kolo evangelizace a večer je společný 6:30 ve stanu uprostřed města, kde máme otevřené shromáždění, bohoslužbu, a kde se bavíme dál s lidmi, kam i zveme vlastně lidi z průběhu dne, a tam je zase další prostor pro evangelizaci i sdílení se. A okolo 8 večer ten den končí a další den jdeme na novo. Potom ke konci týdne máme, obvykle křtíme, že někdo se obrátí během toho týdne, tak v sobotu ho křtíme, většinou v Jablonecké přehradě, to se tak nabízí, když je to ve Blonci. A v neděli pak máme otevřené shromáždění jako bohoslužbu venkovní v Jabloneckém amfiteátru otevřeném, takže tam se schází i lidi z dalších sborů.
1: To vypadá, že je vlastně hodně času venku s lidmi a je to ten hlavní rozdíl mezi třeba běžnou křesťanskou konferencí, kempem, něčím podobným, kde je to zaměřeno víc na dovnitř, na ty účastníky. Tohle vypadá, že je na ty účastníky venku, na ty lidi ve městě, v okolí.
0: Jo, tak je to cílené jako na službu lidem, zároveň je to zaměřené i na ty účastníky ve formě ale praktického tréninku. Takže ano, je to náročnější v tom třeba, že člověk opravdu musí se soustředit na to, že se potkává s dalšíma lidma, jako novýma, musí, že navazuje nové vztahy, sdílí Ježíše, ne vždycky je to asi pro každýho jako běžný nebo někdy i příjemný, že? Ale jako asi ten hlavní rozdíl je, že je to zaměřený hodně na trénink a praxi. A není to konference, jakože jo, jdu se na 3 dny někam, nevím, zavřít a budu něco jenom poslouchat. Vyžaduje to aktivní spoluúčast, což je podle mě dobře, protože v dnešní době to křesťanství nám sklouzlo podle mě do hodně jako konzumní podoby, což si myslím, že nikdy nebyl Ježíšův záměr.
1: Mnoho lidí, křesťanů, má možná trošku obavy z toho sdílení své víry. Máte nějaké tipy, jak být s evangeliem ven? Jak se nebát sdílet to svoje svědectví?
0: Jo, tak já si myslím, že láska nezná strach, že jo, takže když máme rádi lidi, tak by to mělo být silnější než ten strach z nás a obava z nás, ale jak říkám, je to, že chodíme, i ty účastníky máme jako rozdělené, nebo rozdělené, jako rozdělíme se, jako každý může říct, jak se cítí, jestli je jako začátečník, nebo někde tak jako uprostřed se svýma zkušenostmi se sdíleným evangelia, anebo jestli se pokládá jako za zkušeného, a potom samozřejmě kombinujeme ty skupiny lidí, aby tam byl vždycky někdo ten zkušenější, aby ty lidi, kteří jsou na začátku nebo třeba se bojí, mají obavy, chtějí překonat nějaký svůj strach, a vůbec pro ně velká věc jako vyjít ven, na to, že s někým mluvit, tak je tam určitě vždycky někdo zkušenější, kdo to vede tu skupinku, a člověk vlastně může být jenom divák, ale většina lidí, kteří chtějí být jenom diváci, tak třeba 2., 3. den už se sami zapojují, dělají prostě další kroky dál, protože jedním z našich cílů je samozřejmě učednictví, aby se lidi mohli učit, aby mohli přijímat nějaké, že jo, zvyklosti, nebo jak se evangelizuje třeba, a mohli do toho vstupovat sami, aby se to šířilo. Zároveň věřím, že prostě Bůh jedná, že Duch Svatý je v každém z nás, to jsme věřící, že jo, a myslím si, že když se na té ulici začneme modlit za někoho, nebo nabídneme prostě modlitbu, nebo konkrétní za něco, tak často Bůh nám dá nějaké slovo, ani jsme s tím třeba předtím měli nějaké zkušenosti, a najednou se to těch lidí dotkne a najednou je to celé úplně o něčem jiném, že to není nějak jako na sílu dosad do lidí nějaký argument, ale že Bůh se těch lidí sám dotkne a potom jsou prostě otevřený, že jo, sdílení evangelia, našich svědectví a tak.

0: takže myslím si, že fakt se není čeho bát, jsou tam zkušenější lidi a zároveň je tam Bůh, je Bůh je s náma a ten udělá taky svoji práci.
1: Letošní třetí ročník už má za sebou nějaké ovoce, příběhy. Jaké se k vám donesly, co třeba vás zaujalo, nebo jaké ovoce přinesly ty předchozí ročníky?
0: Jo, jak jsem říkal, několik lidí jsme pokřtili, v řádově samozřejmě víc lidí se obrátilo, než jsme pokřtili, lidi byli uzdraveni třeba na ulici, nějaký slovo poznání pro ně jsme měli, mám nějaké zkušenosti i svědectví konkrétně z praxe natočené na našem Instagramu Národní probuzení, tak tam se dá podívat, některý videa mají i víc shlédnutí, třeba jedno má přes několik set. Je to, krom toho, že vidíme teda, že máme slova poznání, lidi jsou uzdravení, tak i prostě věřící lidi, co tam přijeli, tak třeba viděli, že někdo se poprvé uzdravil pod jejich rukama, což je taky podle mě super, konkrétně mému kamarádovi, teda teď už je to můj kamarád, tak s jeho manželkou jsem takhle stal poprvé, kdy se nám stalo třeba, že jsme první den jsem potkal člověka, nebo mladou skupinku mladých lidí, asi pěti, modlili jsme se za ně, měli jsme pro ně slova poznání, Bůh se jich dotýkal. Druhý den jsem potkal toho stejného kluka a byl úplně vyřízený a říká, po vás jsem potkal nějaký pár prostě křesťanek, který zase se nabídli, že se za mě budou modlit a říkali mi úplně ty stejné věci, co ty jsi mi říkal prostě 2 hodiny před nima a že vůbec nechápal, jak se to může dít a říkám, tak to je Bůh, že jo. A potom jsem ho potkal ještě 4. den a potom 6. den dal prostě život Bohu a takových svědectví máme víc. Dostali jsme se do několika rodin, že jsme se oslovili na ulici, modlili jsme se s nima a pozvali nás všichni, abychom to sdíleli ještě u nich v domácnosti a tak dále. Jo. A ten ročník je samozřejmě třetí. K Jablonci, mezi tím jsme udělali ještě v Budějovicích v Ostravě, ale celá ta myšlenka vznikla vůbec dřív, když jsme asi před 10 rokama s kamarádama četli Matouše 10 nebo Lukáše 10, tak Ježíš poslal učeníky, říkal, ať kážou evangelium, uzdravují nemocní, vyhání démony, ať se nic na cestu neberou a tehdy jsme začínali úplně na syrovo, že jsme jenom vzali auto, začali jsme objíždět Českou republiku na týden, vůbec bez ničeho, bez jídla, bez pití, bez zajištěného noclehu a modlili jsme se za lidi a viděli jsme třeba i za ten týden 40 uzdravených lidí na ulici, 20 obrácených, ale nebyli jsme propojeni na té místní církve, tak to nebylo takové ovoce, teď se právě proto snažíme spolupracovat s těma místníma církvema, které na sebe pak nabalují další církve, že ty večery třeba tam, že jo, přišli i lidi od baptistů, z ACčka, CBčka místního, že myslím, že ta evangelizace pomáhá tomu městu celkově i v té jako spolupráci církevní a tak.
1: Možná ještě, kde se můžou zájemci přihlásit, případně najdou podrobnosti?
0: Přihlásit se určitě můžete na národniprobuzení.cz, tam je záložka Revival Week a tam určitě najdete informace o tady té akci v Jablonci, případně tam je přihláška, když na ní kliknete, tak se vyběhne Google formulář a tam je těch informací daleko víc. Jsme schopni samozřejmě pomoci s nějakým low cost ubytkem a jak říkáme, ta strava je de facto v ceně, takže myslím si, že každý jste vítaný a kdo chcete ty informace, si tam najdete. Je to případně i na Facebooku Národní probuzení, na facebookové stránce, takže to jsou asi hlavní 2 kanály, kde získat nějaké informace. Přihlásit je se možný zhruba do nějakého 10.8., abychom vám mohli zajistit ubytko, ale pokud nechcete žádné ubytko a jídlo, které bychom museli domlouvat, tak určitě se můžete přihlásit později, můžete dojet na celou dobu anebo i na nějaký jednotlivý den.
1: Děkujem za představení pozvání na Revival Week. Hostem telefonátu byl Josef Bajzík ze iniciativy Národní probuzení. Děkujeme.
0: Taky díky a hezký den přeju.
2: Posloucháte Rádio 7.
3: Dozněla repríza ranního telefonátu, kde Josefa Bajzíka zpovídal Pavel Kohl.

černý pocit, neboj se strachu, nemá klíč k moci. Keby si vo voze, alebo v koči, budeš mi klenotom pre moje oči, budeš mi bezpečí.

Z programu vysílání upozorním na 18. hodinu, kdy je připraven Bible Guide, ve kterém s Jiřím Zdráhalem otevíráme knihu proroka Ezechiela. Další kapitola připomíná, že náš poctivý život v Kristu má být také naším svědectvím. No ale 18. hodina ještě daleko, napřed to bude ta 17., která pozve k poslechu všechny holčičky a kluky, čeká nás pořad korálky. O čem korálky budou? Písnička.

Písnička napověděla, že v pořadu Korálky se společně proletíme se včelami a také nás čeká i něco sladkého. Odpolednem na Rádiu 7 provázela a pro tuto chvíli se od mikrofonu loučí Broňa Procházková.

Ahoj děti, vítejte v korálkách. A já vám dám hned hádanku. Kdo má tělo pruhované, oblétává louky, stráně. Kdo pro nás med dělá? Správně, je to včela. Jste šikulky. Také máte rádi med? Já moc. A právě včelky ho dělají. Jo, to víte. Aha. A co ještě o včelkách víte? Že žijí v úlu. Správně. Jo, že mají na zadečku žihadlo, kterým mohou píchnout nepřítele. To je pravda. A že opylují květy rostlin. Výborně. A to znamená, že díky nim může vyrůst ovoce, zelenina i krásné kytičky kolem nás. Když včelka pije z květu nektar, nalepí se jí na nožičky zrnička pylu. Ten donese do úlu a spolu s nektarem z květů z něj vytvoří v úlu med. Ten uloží do pláství, kde je schovaný jako zásobárna potravy. Ale ne všechny včelky lítají z úlu ven. Některé mají i jinou práci. Například se starají o mláďátka, tedy o larvy, a o svou královnu. Ta je nejdůležitější ze všech. Klade vajíčka, aby se mohly líhnout nové včeličky. Zajímavé, co? O jedné takové včelí královně tu mám pohádku. No, než jí dojde, co má dělat, chvíli jí to bude trvat.

Určitě už jste slyšeli příběh o pyšné princezně. To je ta princezna, co měla ráda jenom sebe a nakonec jí z té pýchy vyléčil princ, do kterého se zamilovala. Představte si, co mi jednou vyprávěl jeden brtník. Že nevíte, kdo je to brtník? No, jeden medvěd se jmenuje brtník, ale je to také označení pro včelaře. Těm se od pradávna u nás říkalo brtníci. Ale abychom nezapomněli na ten příběh. Můj přítel brtník mi vyprávěl, jak si na něj jednoho dne na včelnici počkala delegace včel z jednoho nového úlu, aby si postěžovala na svou novou včelí princezničku, budoucí včelí královnu matku. Včelky bzučely jedna přes druhou a můj přítel jim chudák moc nerozuměl. A tak je požádal, aby svou stížnost přednesly hezky jenom jedna, ta nejstarší a nejmoudřejší. A co se od ní nedozvěděl? Že stará královna matka zemřela dříve, než se včelí princezna narodila. A že s novou princeznou jsou jenom problémy a potíže. Už slyším, jak protestujete, že to není docela možné. Maminka nemůže přeci zemřít dříve, než se narodí dcera. No, nenechte se poplést. U včel to chodí docela jinak než u lidí. Královna matka klade vajíčka. Z jedněch se narodí trubci, z dalších se narodí včelky dělnice a jenom z několika se narodí včelí princezničky. Z nich se jenom jedna jediná později stane novou královnou matkou. No a právě v novém včelstvu mého přítele se přihodila ta smutná událost, že stará královna matka zemřela dřív, než se nová včelí princezna vylíhla. Kdo ví, možná proto byla hned od samého začátku protivná a vybíravá a byly s ní jenom mrzutosti. Jednou jí nechutnala strava, kterou jí nabízeli včely pečovatelky, jindy jí chůvičky dost rychle neumyly a nenachystali na prohlídku úlu, potom jí zase vadil hluk trubců, kteří trénovali svatební serenády. Zkrátka nebylo nic, co by té pyšné včelí princezničce bylo vhod. Tak šel den za dnem a čas jejího snubního proletu mimo úl se rychle blížil. Jenže milé princezně se ven ze včelstva vůbec nechtělo. To bylo nářku. Jednou je venku moc teplo, jindy zase zima. Tu kňourala, že nemá vhodné šaty, jindy se vymlouvala na letovou indispozici, pofňukávala, že jí bolí křidélka a naposledy neměla dost hezky upravená tykadla. Prostě výmluvy a vytáčky na všechny strany. Až se nakonec rozhodla, že nikam nepoletí a protože je princezna, tak si stejně může dělat, co chce. Milou včelí princeznu obklopili nejstarší velmi zkušené včelí dělnice a pokoušeli se jí domlouvat. Nejprve po dobrém, později trošku přísněji po bandursku. Ale s milou princezničkou nepohnuli ani prosby, ani varování, ani lamentace. A tak se bezradné včelky dohodly a vypravili delegaci ke včelaři, který se čas od času potuloval mezi úly po včelnici. A byl to přesně ten můj přítel brtník, o kterém jsem vám vyprávěl hned na začátku. A tak místo toho, aby se svými včelkami potěšil, musel řešit takovou nepříjemnost. S doprovodem došel až k úlu pyšné včelí vládkyně, otevřel ho a na plástu princeznu hned objevil. Opatrně ji vytáhl ven, posadil si ji na dlaň a pokoušel se jí domlouvat. Milá princezno, jestli se neumoudříš, bude to pro tvé včelstvo i pro tebe samotnou dost zlé. Jestli nepoletíš na snubní prolet a nevybereš si ze sousedních včelstev ženicha, zůstaneš princeznou, která nebude moci klást vajíčka, ze kterých by se pak narodily nové včelí dělnice. Včelí lid z tvého rodu bude postupně ubývat, až vymře docela a ty s ním, protože se o tebe nebude nikdo starat. A i kdybyste nezahynuli, může se stát, že tvé oslabené poddané napadne jiné, loupeživé včelstvo nebo horda vos a zcela vás okradou a zničí. A to by bylo velmi smutné.

Včelí princeznička dělala na včelaře oči, mávala tykadly, jako kdyby dobře naslouchala, přikyvovala hlavičkou a vířila křidélky na znamení souhlasu, ale sotva ji včelař vrátil zpět do úlu a zaklapl za ní víko, už to byla zase ta stará, pyšná včelí princezna. Včelky se radily se včelařem, co mohou dělat a jak své princezně domluvit. Jenže ono to moc nejde. Když si někdo nechce nechat říct, nic s ním nepořídíte. V té chvíli se dalo udělat jediné, čekat, jestli princezna přijde k rozumu. Pokud ne, bude včelař muset vzít na plástu nakladená vajíčka ze sousedního úlu a věnovat je nešťastnému včelstvu, aby si mohlo vyvést novou princeznu a budoucí matku. Dohodli se tedy spolu, že ještě několik dní počkají, jak se to s princeznou vyvine. Včelař pak na několik dní odjel a se včelkami se nemohl vidět. Jak by ho bývali chudery potřebovali, jak po nocích naříkali, aby se jim moudrý včelař co nejdříve vrátil a pomohl jim. Jenže to nešlo, protože byl od svých včeliček daleko.

Zatímco byl včelař pryč, objevilo se další obávané nebezpečí. Včelstvo pyšné včelí princezny navštívilo několik průzkumnic včelích zlodějek. Ty bydleli na sousední včelnici, kde hospodařil chamtivý včelař, který své včely nechával neustále ohladu. Když zlodějky zjistili, že úl je plný sladkých zásob, nové včelky se nerodí a pyšná princezna se k ničemu nemá, přivedli postupně víc a víc svých sester zlodějek. Bezostyšně vynosili nejprve zásoby a později sebou zlákali i mladé, neskušené včelky. Staré včely se sice útoku bránili, ale mnoho jich při obraně domova i pyšné včelí princezny padlo. Nakonec jich zůstalo jenom několik věrných kolem princezny, aby nakonec zemřeli spolu s ní. Několik dní po této tragédii se na včelnici z daleké ciziny vrátil můj přítel včelař. A když našel úl vymetený a bez známek života, byl velice smutný. Věděl přesně, co se zde odehrálo a bylo mu nesmírně líto, že si pyšná včelí princezna nedala domluvit a tak uvedla do záhuby celý svůj rod a své včelstvo. Když jsme pak s přítelem seděli v jeho domku a znovu onu smutnou událost probírali, řekl mi, že si už navždy bude pamatovat jednu důležitou pravdu. Že totiž ten, kdo stojí v čele jakékoliv skupiny, má být moudrý, být ochotný nechat se poučit, má to být člověk ryzího srdce i charakteru. Pokud totiž začne být pyšný, může se stát, že tak přivede do skázy nejenom sebe, ale všechny ty, kdo jsou mu svěřeni. A to platí u včel i u lidí.

0: Lepší počasí na výlet jsem si ani nemohla vybrat. Sluníčko, modrá obloha a příjemná cesta jetelovým polem. A? Co pak to? Vypadalo to tu tak poklidně a zatím je to tu samá včelka. A? Tady snad neproklouzne ani myš.
1: Ahoj, myško, dej si pozor, dnes je nás tu plno. Plničko.
0: No to vidím. A co žije vás tu dneska s prominutím jako much?
1: Jako much? To bych si vyprosila. Dnes je krásně, ale brzy bude bouřka, tak všechny pracujeme, abychom stihli nazbírat sladký jetelový nektar dřív, než nám ho spláchne déšť.
0: Prosím tě, déšť, vždyť je nebe jako vymetené. No, ale asi o tom víte své. A nebojíte se, že vás zastihne déšť?
1: Kde pak? Tamhle u lesa stojí naše úly. Vidíš?
0: Ba ano, velké a krásně vyřezávané.
1: To náš včelař o nás tak pečuje a my se na oplátku snažíme pracovat ze všech sil a vyrobit ten nejlahodnější med.
0: Med? A víš ty, včelko, že jsem ho ještě nikdy nejedla?
1: Ale jdi.
0: No vážně, víš, já žiju na tržišti a medovou vůni vždycky jen čichám okolo stánku tvého včelaře. Ale nikdy jsem si netroufla. Mám strach, že bych se přilepila a pak by mě chytili a no.
1: Tak poleď, totiž vlastně poběž se mnou, dám ti ochutnat. No, tak poběž.
0: Mňam, to je dobrota. V životě jsem snad nejedla nic tak dobrého, tak sladkého, tak mňam.
1: Víš, že je to dobrota? Jsme na náš zlatohnědý med pyšné. Dá nám to hodně práce, víš?
0: To se nedivím, taky máte být na co.
1: No jen si dej. Připomínáš mi jednoho člověka, co jsem ho tuhle viděla v lese? Pochutnával si na medu lesních včelek. Mají ho schovaný ve vykotlaném stromě.
0: Nepovídej. A toho včelky nechali.
1: To je mi taky divné. Chrání svůj med jako oko v hlavě. Ještě jsem neviděla, že by někoho nechali na něj si jen tak sáhnout.
0: Třeba to byl jejich přítel.
1: To nevím. Vypadal zvláštně. Měl na sobě podivné oblečení z nějaké zvířecí kůže, ne jako normální lidé z městečka. Vida, tamhle přichází včelař, tak já zase letím do práce. Dobrou chuť.
0: Počkej, nenechávej mě tady.
2: Tak už jsem tady, včeličky moje. To máme ale horký den. Ale vidím, že vám to vyhovuje. Ale co to, že tak divoce lítáte? No jo, asi bude bouřka.
0: To je divné. Už podruhé slyším o bouřce a na nebi pořád ani mráček.
2: Ale, kdo pak se nám to tady krčí vzadu u úlu? Aha, navíc úplně celý ulepený od medu, od fousku až po ocásek.
0: Dobrý den, já...
2: Přišla jsi na med, co? A teď jsi tak ulepená, že nemůžeš tam ani zpátky.
0: No, já, víte, včelka mě pozvala. Já se vždycky mohla učichat té sladké vůně u vašeho stánku na tržišti.
2: No tak ukáž. Utřeme ty tlapky, fousky a vydá i ocásek. Tak ty znáš můj stánek na tržišti.
0: Ano, já na tržišti bydlím. Znám tam každý kout, plácek i kámen.
2: Ano, tak to bys mohla něco vědět i o tom zvláštním muži, co dělá po kraji rozruch.
0: Zvláštním muži? No, popravdě řečeno, na tržišti dělá rozruch kdekdo?
2: Ale já myslím toho podivína, co prohlašuje, že brzy se tu objeví někdo velice důležitý, silný, mocný. Říká lidem, aby přiznali, že dělají zlé věci a prosili Boha za odpuštění.
0: Aha, toho myslíš? Tak toho jsem na tržišti samozřejmě viděla. Nebo spíš slyšela. Stálo kolem něj tolik lidí, že ani nebyl vidět. Jmenuje se Jan. Jan Křtitel.
2: No ano, to je on. Vejde vždycky do Jordánu a za ním jdou do vody lidé a on je křtí.
0: To jsem neviděla. K vodě já chodím nerada, víš? Ty a co to je to křtění?
2: Křest? No, já jsem to taky viděl jen zpovzdálí. Ale normálně je na chvilku ponoří do vody, chvíli se modlí a pak ti lidé celý radostní vylézají z vody a říkají, že se těší, že jejich život teď bude úplně jiný než dřív.
0: A proč tě vůbec ten člověk tak zajímá?
2: Víš, co je zvláštní? On si ještě nikdy nic na tržišti nekoupil. Nic k jídlu ani k pití. I kolem mého vonavého stánku prošel úplně bez povšimnutí.
0: Tak to fakt nepochopím.
2: Ale nejspíš nemá ani peníze. Vždyť on nemá ani pořádné šaty. Jen jakousi suknici z velbloudí srsti. Kdo to jakži viděl?
0: Počkej, říkáš, že nosí šaty ze zvířecí kůže?
2: No jo, no.
0: No tak to já už vím, proč si u tvého stánku nikdy nic nekoupil. Tenhle Jan Křtitel chodí na med ke konkurenci.
2: Ale vždyť tady jsem široko daleko jediným včelařem já.
0: On chodí na med do lesa, lesní včelky mu ho dávají.
2: Haha, lesní včelky, jo. Ty, že by někomu jen tak dali med? No tak to ani omylem. Jako kluk jsem to jednou zkusil. Ty mi dali. Pobodali mě tak, že jsem týden byl opuchlý jako meloun.
0: Opravdu, včelka z tvého vlastního úlu mi to povídala. Viděla ho?
2: A já ho vidím taky. Támhle zrovna jde a rozhlíží se, kam by se schoval. Halo, halo, no ano, vy, pojďte sem schovat se tady pod přístřešek. Aspoň se vyptám, jak to s tím medem je doopravdy.
3: Dobrý den, pane, já jsem Jan.
2: Dobrý, dobrý. Já jsem místní včelař, víte? Je to asi zvláštní, ale mě to prostě nedá. Potřebuji vědět, jak to, že chodíte na med k lesním včelám a oni vás prostě nechají.
3: A že jsem si u vás ještě nikdy nic nekoupil, vidíte? Může vám to připadat divné, ale já proto nic zvláštního nedělám. Včelky si mě ani nevšimnou. Živím se jen kobylkami a medem. Nepotřebují vlastně k životu nic jiného.
2: A co dům, manželka, nějaká práce? To se nestydíte jen tak se potulovat?
3: Dobrý muži, jako ty máš na starost své včely, tak i já mám svůj úkol.
2: Myslíš tím to svoje vykřikování mezi lidmi?
3: Říkej si tomu, jak chceš, ale pán Bůh mi dal úkol a já ho chci poslechnout. Uznej, to se neodmítá.
2: Pán Bůh, to se podívejme.
3: Mým úkolem je oznámit lidem, aby se připravili na to, že brzy přijde Mesiáš, spasitel. Prostě někdo, kdo přinese záchranu. Možná je to i někdo, koho známe.
2: A nám hrozí jako nějaké nebezpečí.
3: No ano, své nebezpečí si nosíme dokonce sebou.
2: No počkat, počkat, já mám svůj včelařský nůž pečlivě schovaný. Mám na něj kožené pouzdro.
3: Ale ne, nejhorší je nebezpečí, které není vidět. Naše zloba, náš hřích. Rozděluje nás lidi a Boha, který nás miluje.
2: A ten tvůj zachránce s tím jako něco zmůže, jo?
3: Zmůže. Nevím sice jak, ale to už není moje věc. A vidá, je po bouřce, tak já zase běžím. Děkuji za úkryt. Čekají mě totiž u Jordánu. A nechceš jít se mnou?
2: No, to bych vlastně mohl. Třeba mi to pak všechno bude jasnější.
0: Halo, halo, já jsem tu pořád. Můžu jít s tebou?
2: Poběž, půjdem oba. Ukáž, posadím si tě na rameno, ať taky něco vidíš. Zůstaneme raději tady v bezpečné vzdálenosti.
0: Hlavně, abychom slyšeli, co říkají.
2: Jan zase vešel do vody a přichází k němu celá fronta lidí. To jsou asi další, kteří chtějí pokřtít. A kdo to tamhle jde?
0: Počkej, to je přece Ježíš. Toho taky znám z tržiště. Říká se, že to je Janův bratranec. No, tak to jde asi na kus řeči, ne?
2: Počkej, počkej, jde přímo k řece. Teď vešel za Janem do Jordánu.
0: A teď tam o něčem diskutují. Skoro jako by se dohadovali. Říkala jsem ti, že máme jít blíž.
2: A teď opravdu? Jan ponořil Ježíše pod vodu, pomáhá mu zpět a oba se usmívají.
0: Ale co se to děje na obloze? Koukni, že by další bouřka...
2: Ale ne, nikde ani mráček. Co se to děje? To jsem ještě neviděl.
0: Dívej tamhle, to je nějaký pták. Objevil se na nebi zčista jasna.
2: No jo, máš pravdu. Je to holubice a letí dolů směrem k Ježíšovi.
4: Toto je můj milovaný syn. Toho jsem si vyvolil.
2: Co to jenom bylo?
0: To znělo jako hlas z nebe.
2: Myslím, že jsme se stali svědky něčeho velkého. I když tomu teda moc nerozumím.
0: Co vím určitě, že jsem z toho dostala strašný hlad.
2: Měl bych se asi zamyslet nad tím, co říkal Jan. Zlobu tu občas cítím. Že by se toho dalo opravdu nějak zbavit? Že by to jako ten jeho Bůh dokázal? No to by se mi ulevilo. Musím se ho na to ještě zeptat.
0: Haló, včelaři. Nebylo by ještě kousek medu? Mám na něj strašný hlad. Tolik zážitků pro jednu malou myš.
2: Ano, tak pojď. Půjdem pro něj a cestou si to všechno ještě nechám pro...

Pomalu se blížil pátek a Čulík s Macháčkem spřádali velké plány. Macháček bydlel na venkově a velice toužil po společnosti městského zelenáče, kterému by představil dokonalý život na vesnici. Čulík byl ta nejlepší volba. V sobotu ráno se Čulda objevil před Macháčkovo domem a samo sebou se nejprve náležitě posilnili vyhlášenými domácími buchtami z kuchyně maminky Macháčkové. Během této idylky dostal Macháček bezvadný nápad. Moje sestra včera dostala k narozeninám kolo. Dneska nebude doma. Co kdybychom mu trošku polechtali pérka? Rád bych se o to osobně postaral. A tobě, můj milý Čulíčku, svěřím svého tereňáka. Buď na něj hodnej. Je to nejrychlejší kůň široko daleko. Čulík významně zvedl obočí a odpověděl. Taková nabídka se zkrátka neodmítá. Vyjeli na nejvyšší kopec a na řadu přišly závody. Macháček, jak se sluší a patří, chtěl dokázat obyčejnému měšťákovi, že v domácím prostředí kralují pouze ti, kterým z vlasů kouká sláma. Oba kluci se pěkně zostra rozjeli a pádili směrem dolů. Slušná rychlost, za kterou by se určitě nestyděl ani slavný kontador. V závratné rychlosti se řítili do první a jediné zatáčky. Čulík ji zvládl s bravůrou, ale Macháček vyjel z dráhy a v plné rychlosti letěl jako neřízená střela směrem k dřevěnému plotu. S ledovým klidem chtěl zabrzdit, jak bylo jeho zvykem, a pak efektně udělat otočku a pelášit za Čulíkem. Ale co se nestalo? Na svém tereňáku přední brzdy chyběly. Byl zvyklý brzdit pouze pedálem, ale teď si vůbec neuvědomil, že sedí na úplně jiném kole. Ostře šlápl na pedál a málem si o řídítka vyrazil zuby. Pedál se pouze protočil a Macháček stačil jenom zakřičet "Yeah!" Pak přišla strašlivá rána. Macháček projel dřevěným plotem jako nůž máslem a hned z první naboural velký včelín, který se skácel k zemi jako dům ze syrek. To se nemělo stát. Ze všech stran se vyrojily jako všech smyslů zbavené stovky bzučících včel a dávali mu jedno žihadlo za druhým. Macháček křičel na všechny strany, zachraňte mě, dobří přátelé! Čulík byl svědkem velkého zápasu, který měl jednoznačného vítěze. On moc dobře věděl, jak včely dokážou člověku osladit život ještě jinak než medem. I on začal troubit na všechny strany. A jako na zavolanou se tu náhle objevil pan včelař Raketa. Vyběhl, hodil na Macháčka plachtu a odtáhl ho do bezpečí. Macháček nemluvil. Skoro ani nedýchal. Jen kynul jako knedlík. Pan včelař Raketa na nic nečekal a okamžitě vytáčel 155. Sanitka přijela poměrně rychle. V rychlosti světla Macháčka naložili a už se jelo. A pěkně s houkačkou. Čulík seděl vedle Macháčka a měl v sobě divný pocit. Co když to Macháček nepřežije? Takový strach už dlouho Čulík nezažil. Mezitím sanitka dorazila do nemocnice. Macháček zmizel kdesi za dveřmi a Čulík se usadil v čekárně. Za pár minut tam byla zdravotní sestřička a ptala se. Ty jsi jeho kamarád? Zjišťoval.

Pán Ježíš tenkrát také plakal, ale pak se modlil a Lazar vstal slavně z mrtvých. Čulík nahlas přemýšlel, jestli pán Ježíš vzkřísil Lazara, tak může postavit na nohy i Macháčka. V slzách se modlil, pane Ježíši, nedovol, aby Macháček zemřel. Prosím, zachraň ho, je to můj dobrý kamarád a spolužák. Lazar byl také tvůj přítel a ty jsi ho vyvedl z hrobu. A já mám rád Macháčka a nechci o něj přijít, udělej prosím zázrak. A pán Ježíš skutečně zázrak udělal. Přestože měl Macháček v sobě tolik včelího jedu, nejenom že přežil, ale také splaskl jako bublina. Byl to opět ten pravý ořechový Macháček. Čulík se stal pro něj skvělým hrdinou a opravdický kamarád. Všude vyprávěl, jak mu Čulík zachránil život. To bylo příjemné slyšet, ale Čulda věděl moc dobře, kdo byl opravdový zachránce. V tichosti se modlil. Děkuji ti, pane Ježíši, za to, že jsi uslyšel moji modlitbu a udělal si velký zázrak. Nikdy na to nezapomenu. Už dávno Čulík přemýšlel, že si pořídí sešit, kam si bude psát velkými písmeny všechny vyslyšené modlitby. Teď přišla ta pravá chvíle. Napsal si tam krasopisně: Macháček přežil nekalý útok divokých včel díky modlitbě k pánu Ježíši. Sláva Bohu!

Víla Šťastenka se vrátila do dutiny starého dubu, ale myšlenka na ztracený kouzelný proutek jí nedala spát. Brzy ráno, ještě dřív, než se domů vrátila stará, moudrá sova, vyletěla Šťastenka ze stromu a šla svůj proutek hledat. Samozřejmě, že to zaobalovala různými omluvami, jako třeba půjdu se prostě jen proletět po lese a kdybych náhodou zahlédla svůj kouzelný proutek, anebo jdu prostě jen prozkoumat nové části lesa a kdybych docela náhodou zahlédla svůj kouzelný proutek, takto a podobně se utěšovala, když v to časné ráno letěla hledat temný bor, kde svůj proutek ztratila. Ale byla ještě taková tma, že se jí každý kus lesa zdál tmavý a za chvilku vůbec nevěděla, kde vlastně je. Musím se někoho zeptat.

0: na cestu.
1: Pomyslela si a rozhlížela se, jestli neuvidí nějaké zvířátko. Právě kolem proběhla malá kuna. A tak na ní Šťastenka zavolala. Hej, kuno, nevíš náhodou, kudy se jde k temnému boru?
2: K temnému boru? Podívila se kuna. Proč chceš jít k temnému boru? Tady v dubovém lese žije mnohem víc ptáků, takže je tady i víc vajíček. Olízla se mlsně kuna a běžela dál.
1: No jasně, kuny, odfrkla si znechuceně Šťastenka, ale v tom uviděla malého ptáčka sedět na větvi stromu a zavolala na něj. Hej, ptáčku, ty létáš vysoko v oblacích a určitě toho vidíš víc než nějaká kuna. Nevíš náhodou, kde je temný bor?
3: Temný bor? Ozval se ptáček. O ne, moje milá, na taková temná místa já nelétám.
1: Namyšlenec jeden, zabručila víla Šťastenka a hledala někoho jiného. Pak zahlédla v trávě nějaký pohyb. Zaletěla dolů a tam uviděla podivné, směšné zvířátko s bodlinami na zádech, jak se neohrabaně brodí vysokou trávou. Ahoj, podivný tvorečku, oslovila ho. Nevíš náhodou, kde najdu temný bor?
4: Já nejsem podivný tvoreček, ale ježek Pepa,
1: řeklo zvířátko dotčeně.
2: Ty jsi ježek?
4: Ano, a kdo jsi ty?
2: Já jsem víla Šťastenka. Už hodnou chvíli bloudím po lese a pokouším se najít temný bor, ale žádné zvíře neví, kde je.
4: Ani já o něm nevím,
1: řekl ježek Pepa a namáhavě přitom zafuněl.
4: Na svých krátkých nožičkách se moc daleko nedostanu. Celý svůj život zůstávám zhruba na stejném místě.
2: No, tak ti pěkně děkuji, řekla Šťastenka na kvašeně a letěla dál.
1: Oslovila ještě spoustu lesních zvířátek, ale nikdo jí nedokázal poradit, jak se dostane k temnému boru. A tak si unaveně sedla na modrý lesní zvoneček. Chvilku odpočívala, ale pak ji cosi vyrušilo. Byl to jakýsi divný, zvláštní, tichý, táhlý zvuk. Rozhlédla se kolem sebe, ale nic neviděla. Místo toho zjistila, že se dostala až na konec dubového lesa a přímo před očima se jí rozprostírala krásná, pestrobarevná louka.
3: O, jaké nádherné místo!
1: Zaradovala se Šťastenka, která měla ke krásným věcem zvláštní vztah. I hned zapomněla na temný bor a nadšeně se rozletěla na louku. Slunce už stálo vysoko a všude kolem se rozlévala jeho jasná záře. Šťastenka nevěděla, kam se má dřív podívat. Byly tam sytě žluté pampelišky, sněhobílé kopretiny, něžné modré chrpy, žlutý hrachor, fialová mateří douška i růžový jetel. Nejvíc se jí však zalíbil červený vlčí mák a tak si pohodlně sedla na jeho hebké okvětní lístky. Slastně přivřela oči a chtěla se oddat jemnému kolébání vánku, když v tom jí zase vyrušil ten podivný tichý zvuk. Šťastenka vyskočila a rozhlédla se kolem sebe. Znovu nic zvláštního neviděla, za to si ale všimla, že ten zvuk se ozývá všude kolem ní.
2: Co by to jen mohlo být? Přemýšlela.
4: Hej, je tady někdo?
1: Ozvala se, ale nikdo jí neodpovídal. Poodletěla trochu dál a znovu se do toho podivného zvuku zaposlouchala. Znělo to, jako by někdo plakal.
4: Hej, kdo to tady pláče?
1: Zvolala, ale zase nedostala žádnou odpověď. Letěla po té zvláštní louce dál a naslouchala. Táhlý pláč se ozýval stále víc a víc, ale nikdy nezahlédla žádného broučka nebo zvířátko.
3: Třeba je to nějaké strašidlo,
1: vyjekla Šťastenka polekaně.

0: No dovolte, co pak jsem podle vás strašidlo? Ozval se docela blízko pobouřený hlásek. Kdo je to? Kdo to mluví? Rozhlížela se Šťastenka zmateně. No přece já? Ozval se znovu ten nazlobený hlásek. Kdo já? Zeptala se Šťastenka a zkoumavě nakoukla pod hlavičku žlutého Petrklíče. Promiňte, ale já vás ještě pořád nevidím, řekla. Nevidíte mě, odpověděl ten hlásek. A přitom sedíte přímo na mě. To mluvíš ty? Zeptala se Šťastenka žlutého Petrklíče. No jistě, že já, kdo jiný, řekl Petrklíč. Nevěděla jsem, že květy umí mluvit, žasla víla Šťastenka. Samozřejmě, že umíme mluvit, ozvala se něžným hlasem Kopretina. A umíme i zpívat. Ale dnes nikomu z nás do zpěvu není. Pláče celá louka. Zakončila smutně. A proč? Co vás, kytičky, trápí? Ach, co nás trápí? Ozvaly se střapaté kvítky jetele. Trápí nás obrovská spousta pilu, který zůstává na našich hlavičkách. Letos totiž nepřiletěly včeličky, aby nás opilili. Ale proč nepřiletěly? Zeptala se Šťastenka. To nevíme, odpovědělo jí polní kvítí. Nemáme totiž nožičky ani křídla, abychom zaletěli k úlům podívat se, co se stalo. Och, tak to je opravdu smutné, vzdychla víla Šťastenka. Co teď budete dělat? My nemůžeme dělat nic, řekla smutně Kopretina. Ale kdyby se našel někdo, kdo by zaletěl do úlů a zjistil, proč včely přestaly sbírat nektar a pil... Kopretina prostě chce říct, abys tam letěla ty. Skočil jí do řeči Petrklíč. Ale když já nevím, kde ty úly jsou, odpověděla Šťastenka vyhýbavě. Je to tímhle směrem, ukázala jí Kopretina svým listem. Musíš letět až na konec louky a tam uvidíš břízy, pod kterými jsou žluté slaměné úly. Ano, Šťastenko, zaleď tam, pomoz nám, ozývalo se ze všech stran. Šťastenka se podívala kolem sebe a zjistila, že všechny kytičky k ní prosebně otáčejí svoje hlavičky. Tak já to zkusím, řekla odevzdaně. Hurá, zvolal nadšeně růžový jetel. Věděli jsme, že nám pomůžeš, radovala se mateří douška. Jsi velmi milá a statečná, chválila ji Kopretina. Tak už tam léť, ať nemusíme čekat, zakončil mrzutě Petrklíč. A tak Šťastence nezbývalo nic jiného, než letět na konec louky ke včelým úlům. Brzy doletěla ke štíhlým břízám, pod kterými uviděla včelí úly. Přiletěla blíž a všimla si, že u vchodů do úlů se ospale povalují jakési včely s dlouhými kopími v rukou. Dobrý den, oslovila je Šťastenka nejistě. Jsou tohle, prosím vás, úly?
1: A co jiného by to mělo být? Zeptal se jeden včelí strážce otráveně a rukou si posunul přilbu, která se mu sesunula do čela.
0: Takže jsem tady správně, potěšila se Šťastenka. Mohu jít, prosím vás, dál? Máme přísný rozkaz nevpouštět dovnitř nikoho, kdo není včela, odsekl strážce. Ale já tam musím jít, naléhala Šťastenka. Musím se zeptat včel, proč přestali sbírat pil.
2: Máme přísný zákaz poskytování důvěrných informací nepovolaným osobám, odpověděl druhý strážce úředním nosovým hlasem.
0: Ale já... Zkusila to Šťastenka znova, ale strážci před ní skřížili svá kopí a tak smutně odletěla pryč. Sedla si na nedalekou pampelišku a zklamaně svěsila hlavu. Najednou uslyšela podivný zvuk. Znělo to jako bzučení, ale
1: včely přece teď nelétají. Šťastenka udiveně zvedla hlavu a uviděla malou, střapatou včelku, která usilovně poletovala z květu na květ a sbírala pyl. Promiňte, mohu se vás na něco zeptat? Zavolala na ní Šťastenka. Teď nemám na rozhovory čas, odbyla jí malá včelka a usilovně sbírala dál. Vy sbíráte úplně sama? Nedala se odbít Šťastenka. Ano, sama, a proto se nesmím ničím zdržovat a stejně to všechno do konce léta nestihnu. Vzdychla si malá včelka a znovu se pustila do práce. Ale jak to, že s vámi ostatní včelky nezbírají? Zeptala se Šťastenka. No, když tolik chceš, tak já ti to povím, řekla malá včelka a přestala na chvíli pracovat. Ale kdo vlastně jsi? Já jsem Víla Šťastenka. A já jsem včelka Zuzka, řekla včelka a potřásla Šťastence rukou.

pohodlní čmeláci, kteří měli ledabilé hnízdo v trávě blízko včelína, viděli, jak jednou přišel hospodář a včelám vybral krásné plástvy medu. Vida, to mají teď ze svého věčného spěchu a potu, brůčeli si spokojeně čmeláci. Dobře, že my jsme moudřejší, vedl slovo starý čmelák. Dobře, že jsme se nestarali než tak ze dne na den, jiný na to. Dobře, že jsme si raději pohověli. Dobře, že jsme se nedrželi na nikoho. Dobře, dobře, dobře, pochvalovali si čmeláci druh přes druha. A dělali-li předtím málo, potom nedělali skoro nic. Včely s obnovenou pilností i vytrvalostí hned zháněly nové zásoby. Přešlo léto, začínala zima. Včely, ať dali hojně hospodáři, sami zase také hojně zásob měli a bezstarostně se na zimu připravovali. Čmeláci, prázdno v buňkách, prázdno v břiše, pozdě zmoudřeli a litovali. Škoda, že jsme nejednali jako včely.

Vráťa a včelky. Vráťa je 9letý kluk, který má hodně rád včely. Miluje med a nesnídá nic jiného než chleba s máslem a medem. Vráťa žije v rodinném domku se zahrádkou. Jejich zahrada je docela malinká, ale i tak sem létají vosy a motýly. Jen včelky sem zalétnou málo kdy. Vráťa proto začal přemýšlet, jak včely do zahrady přilákat. Do bloku si kreslil všelijaké plány na pasti. Počase mu jeho nápady připadaly hloupé. Vráťa snil o tom, že bude včely chovat a stane se včelařem. Rodiče mu ale včelí úly pořídit nedovolili. Věděli, že chov včel vyžaduje hodně péče a starosti. Vráťa se však nehodlal vzdát. Chtěl včely do zahrady nějak nalákat. Jednou k narozeninám dostal knihu o včelách. Hned se do ní tak začetl, až mu rodiče museli připomenout, aby si nezapomněl rozbalit i další dárky. V knížce se dočetl spoustu zajímavostí o životě včel i o jejich chování. Našel tam i návod, jak přilákat včely do zahrady. Večer už Vráťa mamince hlásil, že budou do zahrady potřebovat nové kytky. Nové kytky? Podivila se maminka. Vždyť máme na zahradě kytek dost? No, to sice máme, ale potřebujeme takové, které včely přilákají. Dodal Vráťa a hned je mamince vyjmenoval. Třeba meduňku, slunečnice, mateřidoušku a také třeba pampelišky, které vyrýváš z trávníku. Řekl s výčítkou v hlase. Druhý den Vráťova maminka s tatínkem nakoupili nové květiny a vysadili je v zahradě. Maminka také přestala v trávníku vyrývat pampelišky, aby na jaře mohly kvést. Do týdne se naučili včelky na zahrádku létat a Vráťa byl konečně spokojený. Příští rok na jaře se i trávník rozzářil záplavou žlutých pampelišek, což přilákalo mnoho včelek. Každý den se Vráťa bavil tím, že včelky pozoroval. Jeho sen z dětství mu vydržel a když byl dospělý, stal se včelařem.

To bylo včelkových příběhů, co děti? A víte, že včelky si mezi sebou povídají? Ne jako my, ale mluví spolu tancem. Třeba když včelka najde místo, kde jsou rozkvetlé květy plné sladké šťávy, vrátí se do úlu a zvláštním včelím tanečkem ukáže ostatním včelkám, kde přesně mají květy hledat. I včelky totiž vědí, jak důležitá je spolupráce. Přestože každá včelka má svůj úkol, dohromady tvoří skvěle fungující tým. I vy si pomáhejte, děti. Společně toho zvládnete víc než jen sami. Tak až příště uvidíte včelku, nebojte se jí, ale sedněte si kousek od ní a sledujte, jak zaboří sosáček doprostřed květu, aby nasála šťávu. A jak se jí z tyčinek plných žlutého nebo oranžového pilu přilepí spoustu zrníček na nožičky. A tuhle nadílku donese do úlu a vytvoří ten výtečný med, který chutnal i samotnému pánu Ježíši. Tak ahoj, kamarádi, mějte se sladce medově.

Na další korálky, které vás tentokrát zavedou na rozkvetlou louku, se děti můžete těšit zase v sobotu v 1 hodinu odpoledne. Posloucháte Rádio 7 a po další písničce, která bude od skupiny Brouci, už přifrčí 18. hodina, která přiveze našeho biblického průvodce pastora Jiřího Zdráhala, se kterým projdeme 24. kapitolu knihy starozákonního proroka Ezechiele. Tak doufám, že s námi zůstanete i nadále.

0: 18. hodina úterka s datem 28. července 2026 je tu a s ní ve vysílání Rádia 7 také relace Bible Guide, ve které dnes s Jiřím Zdráhalem opět zavítáme do knihy Ezechiel. Čeká nás 24. kapitola a Milan Remeš vám od mikrofonu přeje obzory rozšiřující poslech.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel, 24. kapitola. Přesně v den, kdy Nabukadnezar oblehl město Jeruzalém, k prorokovi promluvil Bůh. Vinu a trest Judska zde Bůh ukázal na obraze masa, které se i s kostmi vařilo v hrnci tak dlouho, až se rozvařilo a připálilo. Spálenina v hrnci se nedala odstranit jinak, než že se vypálila ohněm. Spálenina v tomto obraze představovala hříchy judských a očišťujícím ohněm byl trest od Boha, zničení Jeruzaléma. O tom čteme. Pověz té bandě vzbouřenců podobenství a řekni jim: tak praví Hospodin, postav hrnec na oheň, postav ho i s vodou v něm, nalož do něj kusy masa, pěkné kýty, krásná plecka, naplň ho nejlepšími porcemi, ber nejvybranější jehněčí, naskládej pod něj polena, pak to pruce vař, ať to i s kostmi klokotá. Nuže, tak praví panovník Hospodin. Běda tomu městu vraždění, běda hrnci plnému spáleniny, spáleniny, která nechce pustit. Více dříví, rozdmíchat plameny, ať se to maso rozvaří na kaši a kosti, ať se připálí. Prázdný hrnec, ať se postaví na žhavé uhlí, ať se rozpálí a jeho měď se rozžaví, ať se ta nečistota v něm roztaví a ta připálenina zmizí. Marné snažení, hrnec je plný spáleniny, která nepouští, do ohně s tím. Rozvařením kostí se také dříve získávalo lepidlo. Spálenina v hrnci se stala lepidlem a nešlo ji odstranit. Připálené lepidlo, které nejde smít, to je vhodný obrázek znázorňující lidskou hříšnou přirozenost. V listu Židům čteme o tom, že hřích se k nám kvůli naší přirozenosti stále lepí. Odhoďme i my každou přítěž i hřích, který nás tak snadno svazuje, a vytrvale pokračujme v běhu ležícím před námi. Pavel toto lepidlo hříchu popsal jako stále se vracející magnet. Objevuj tedy zákon, že když chci konat dobro, je mi nablízku zlo. Ježíš nás prostě nazval zlými. Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec dá Ducha Svatého těm, kteří ho prosí. A nazval nás také syny ďábla. Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Kdo je z Boha, slyší Boží slova. Vy neslyšíte proto, že nejste z Boha. Ježíš to neříkal proto, aby nás ponížil. Prostě konstatuje fakt. Lidé jsou zlí, protože jejich duchovním otcem je Boží nepřítel. On je vzorem, který se pro nás stal přirozeností. Bůh pak Ezechielovi oznámil, že zemře někdo jemu blízký, a instruoval ho, aby netruchlil tak, jak by dle tradice měl. To také prorok udělal, když večer zemřela jeho žena. Když se lidé divili, proč netruchlí, Bůh jim oznámil, že Jeruzalém bude tak hrozně zničen, že nebude ani mít kdo truchlit. Prorokova osobní situace se takto stala pro lidi znamením, aby poznali, že já jsem Hospodin. Náš život je pro lidi v tomto světě znamením, aby poznali, že Bůh je. O Bohu svědčíme svými ústy. Apoštol Petr nás povzbuzuje, abychom nemlčeli, když se nás někdo ptá na naši víru. On píše: zasvěťte svá srdce Pánu Kristu a buďte připraveni podat odpověď každému, kdo se vás zeptá na důvod vaší naděje. Vždy ovšem s vlídností a úctou a s dobrým svědomím, aby se ti, kdo vás pomlouvají, zastyděli, že napadali váš poctivý život v Kristu. Náš poctivý život v Kristu má být také naším svědectvím. O Bohu svědčíme tím, co neděláme. K tomu opět Petr. Milovaní, jsme tu jen cizinci a přistěhovalci, a tak vás vyzývám, zdržujte se tělesných žádostí, jež ohrožují duši, a veďte mezi pohany poctivý život. Místo, aby vás pomlouvali jako zločince, ať raději oslavují Boha v den navštívení, protože viděli vaše dobré skutky. Křesťané některé věci nedělají. Tak jako se těhotná v zájmu svého miminka v něčem omezí, tak se křesťané v zájmu Božího života, který je v nich, v něčem omezují. K lidem ale mluví ne naše skutky a to, co neděláme. O Bohu svědčíme také tím, co děláme. Jestli jsme křesťané, pak se náš život musí v něčem lišit od nekřesťanů. Pokud je úplně stejný, měli bychom zbystřit. My jsme totiž povoláni k novému životu. Symbolem tohoto nového života je služba. Je znamením toho, že už nežijeme jen sami pro sebe, ale pro ostatní. Náš život má být životem služby. Naším novým životním cílem je nalézt způsob, jak máme druhým sloužit.

Bibli a její poselství můžete s Jiřím Zdráhalem, pastorem církve ICF v Brně v pořadu Bible Guide, poznávat zase zítra ve dvou různých časech. Ráno od 8 a večer od 18 hodin. Pojďme se teď společně také podívat na programovou nabídku Rádia 7 pro dnešní večer.

V talk show No Filter budou Milan Michalko a Lukáš Kryško pokračovat v reprízovaném seriálu Ježíšových výroků Já jsem. O pastýřství, vedení i konfliktech v církvi přemýšlí po 6:30. To, že obr nutně nemusí mít 5 metrů, být z masa a kostí nám připomene dnešní Kanafásek. Hlavní hrdina tam bude bojovat s docela jiným obrem. A možná s ním zápasíte také. Potýkat se se zlobou budeme v 19 hodin a 15 minut. Tři životní etapy s jedním průvodcem, strachem. Proč zápasit o čistotu a zvládat závislost, když člověk opakovaně upadá do slabostí? Může se Bůh na takovou bytost vůbec podívat? V pořadu Stopy, svědectví o božím jednání, v 19 hodin a 45 minut prozradí více Kuba Lofítek. V novozákonní knize Zjevení čteme o dramatickém okamžiku, kdy zazní zvuk 7 polnic. K čemu tyto trubky vyzývaly lid ve starozákonní době? Jaké poselství nesly v dějinách Izraele a jaké ponesou v časech budoucích? Právě tyto souvislosti a pohled na přicházející boží soudy rozebírá v dnešní relaci Světem Bible teolog John Vernon McGee, a který si můžete naladit od 8:45. Od vydání svého prvního alba v roce 1972 je Graham Kendrick ve Velké Británii v popředí současné křesťanské hudby. Napsal a nahrál přes 450 písní, z nichž mnohé jsou zpívány po celém světě. Album Where It Begin nás zavede zpět do dob komornějšího vyprávění příběhů. Kromě zmíněného alba uslyšíte v Pohovce v 9 večer orientální úpravy již vydaných písní z roku 2017 a singly roku 2022 a 2023. Kendrickovu tvorbu bude prolínat rozhovor, který ochotně poskytl Rádiu 7 v červenci 2022 během festivalu This is the Day přímo v Budapešti.

Lidská práce byla dlouho jediným zdrojem energie, než přišla na řadu biomasa a práce zvířat. Velký energetický rozmach přinesla průmyslová revoluce a následně další revoluce jaderná. Jaká další energetická revoluce nás možná čeká, nastíní předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová v Akademii po 22. hodině. Přednášku z brněnského Saleska přinášíme k připomínce jejího úmrtí koncem minulého roku. Měla 24 sourozenců a sama porodila 19 dětí, z nichž jich 9 zemřelo. Řeč je o Suzaně Wesleyové, jejíž nelehký život sledujeme ve čtení na pokračování. Její manžel Sam byl kontroverzní farář, který měl mnoho nepřátel. Navíc neuměl zacházet s penězi a dluhy rostly. Dostal se dokonce do vězení pro dlužníky. Suzana zůstala na vše sama. Se svou hůževnatostí a pílí se starala o svou rodinu a věnovala se svým dětem. Z knihy Sandy Denglerové Suzana Wesleyová Služebnice Boží čte ve 23 hodin 15 minut Rosita Mertová. To jsou pořady, které společně s písničkami vyplní na Rádiu 7 dnešní večer a my doufáme, že do vašich domovů, dovolenkových letovisek, kempů, stanů, karavanů, dopravních prostředků, uší a hlavně srdcí přinesou povzbuzení, radost, pohodu a také nějaký námět k přemýšlení, ať o některé z životních oblastí, ve kterých třeba tápete nebo zápasíte, nebo ohledně vašeho životního směřování. A přivedou vás blíže k Bohu a jeho synu Ježíši Kristu. Přeji vám příjemný poslech a posílám písničky Lucie Soljakové a Jana Krištofa, po kterých se podíváme, jaké jméno je dnes vepsané v kalendáři.

miloval, na kříž neopřebili, láskou jeho jsme pohrdli, přesto nás dál miloval, krev svou proléval, abychom skrze ní mohli.

Dnes je 28. července a není mnoho jmen, která by šla vyložit tak lehce jako jméno dnešního oslavence Viktora. Latinské slovo Viktor totiž znamená vítěz a k tomu není co dodat. U nás máme přibližně 12 000 vítězů, tedy Viktorů. Po domácku jim říkáme Viki, Viktorek nebo Vikouš. Tak pokud jste ještě těm svým Viktorům nepopřáli, tak to určitě udělejte. Budou mít radost. Zahrajte si s nimi třeba nějakou stolní hru a nechejte je vyhrát. Pokud jsou to domácí kutilové a mají rádi skládačky, tak jim kupte nějakou drobnou nábytkovou stavebnici v IKEA, protože ta dnes dokonce slaví narozeniny a u mnohých z nás vyhrála naše sympatie, tak by to byla s Viktorovým svátkem zajímavá symbióza. A nebo jim darujte něco, co se jim bude rozhodně hodit a zůstane jim to na celý život. A vy jistě víte, co tím myslím. Přece očkování proti různým druhům hepatitidy, tedy žloutenky. Dnes je totiž také Světový den žloutenky, tak by Viktorové mohli spojit příjemné s užitečným a ve svůj svátek navždy zvítězit i nad tímto stále velmi rozšířeným neduhem. My všem vítězným Viktorům z Rádia 7 přejeme krásný a příjemný sváteční večer a posíláme jim písničku Billa Drakea Shout for Joy, Volej pro radost, která je a také vás všechny, doufám, naočkuje radostí a vděčností.

0: Volej pro radost, protože už není žádného odsouzení. Padla hradba. Byli jsme bez naděje a bez Boha. Ale Ježíš zemřel, aby nás smířil a zachránil. Porazil smrt a opona se roztrhla ve dví. To byla slova písně Billa Drakea Shout for Joy, volej pro radost, která hlásají Ježíšovo vítězství, na kterém můžeme mít všichni podíl, když je vírou přijmeme do srdce. Pojďme teď společně nahlédnout do kalendária a připomenout si události a osobnosti spojené s datem 28. července.
1: Kalendárium.

28. července roku 1914 vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku, což znamenalo začátek války, později označené jako první světová. V roce 1943 vzniká firma IKEA, která je největším nábytkářským řetězcem na světě, známým a oblíbeným i u nás. Vznikla ve Švédsku a její název je složenina z iniciálů jejího zakladatele Ingvara Kamprada, rodinné farmy s názvem Elm Tarit, kde se narodil, a nedaleké vesnice Agunarit. Zajímavostí je, že Ingvar Kamprad je spjatý i s naší zemí, protože jeho babička byla česká Němka pocházející z oblasti Mostu. Prostě vždycky Most. Dne 28. července roku 1741 umírá italský hudební skladatel období baroka Antonio Vivaldi. Jeho nejznámějším dílem je soubor čtyř houslových koncertů nazvaných Čtveroročních období, který patří k nejznámějším a nejhranějším skladbám své doby. Dne 28. června umírá také další skladatel, Johann Sebastian Bach, německý skladatel a varhaník. Bylo to v roce 1750. Bach je považován za jednoho z největších hudebních géniů všech dob. I když je dnes velmi ceněn, za svého života se uznání nedočkal. Jediné dílo, které mohl sám publikovat tiskem, byly Matoušovy pašie. Bachova hudba byla vnímána jako konzervativní a po jeho smrti upadla na 50 let téměř v zapomnění. Znovu se začala hrát od první poloviny 19. století a oblíbená je dodnes. Kromě Matoušových paší můžete znát třeba jeho braniborské koncerty, dobře temperovaný klavír nebo umění fugy. V roce 1794 umírá Maximilián Robespierre, vůdce Jakobínů, jeden z hlavních představitelů francouzské revoluce. V Národním shromáždění patřil ke krajní levici, prosazoval pokrokovou ústavu a byl také jedním z hlavních autorů Deklarace lidských práv. Vedl pařížskou městskou radu, samostatnou revoluční jednotku, která vládla v Paříži. Ze tří jakobínských vůdců zůstal Robespierre nejdéle u moci. Marat byl probodnut dýkou hned v prvních třech dnech jakobínské vlády. Danton skončil jen o něco později pod gilotinou. V létě roku 1794 dosáhla Francouzská republika vrcholu moci a slávy a přesto tato doba znamenala konec života posledního jakobínského vůdce. Robespierrovu vládu ukončilo protijakobínské povstání 28. července roku 1794. Skončil bez soudu, sťat gilotinou, byl popraven na náměstí revoluce. Poslední osobností, kterou dnes v kalendáři připomeneme, je Jan Evangelista Purkyně, český fyziolog, lékař a biolog. Ten zemřel 28. července roku 1869. Nebylo mu dovoleno vyučovat na Pražské univerzitě, proto přednášel ve Vroclavi. V roce 1837 představil svůj asi nejdůležitější objev. Mezi prvními biology na světě přisoudil buňkám jejich význam pro život organismů. Ve své době byla také velmi důležitá jeho snaha o pěstování studia přírodních věd v českém jazyce. To je z dnešního kalendária vše. Připravili je pro nás Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší. Před námi je písnička Dáši Žábenské Jedno a po ní už relace No Filter s Milanem Michalkem a Lukášem Kryškem.

0: kým je Ježíš v našem životě a proč tak často hledáme falešné mesiáše? Tématem Já jsem pastýř pokračuje reprízovaná série o Ježíšových výrocích. Dobrý poslech.
1: Tohle je No Filter, pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách.

0: že je to taková série o identitě trochu, jakože co Ježíš, jak sebe vnímal, kým je a tak. Takže myslím, že to je zajímavá série a dneska už máme čtvrtou epizodu. Ta první, kterou jsme prošli, byl chléb, druhá světlo a potom dveře. A dneska to téma je, Lukáši,
1: Dneska je téma Já jsem dobrý pastýř a budeme se zabývat tím, jak pase Ježíš. Jak
0: no.
1: pase Ježíš, ale to je takové kontra. Můžeme se podívat spíš jako, jaký je dobrý pastýř Ježíš.
0: No, on to může mít nějaké konotace.
1: Ano,
0: To
1: dneska víme,
0: pasení
1: že je
0: dneska.
1: to zneužívané slovo, takže nechceme se úplně zabývat tímhletím tématem.
0: Jasné. Takže Ježíš jako dobrý pastýř. Tak pojďme do toho tématu.
1: Určitě, jak jsme už říkali, ta série je postavená na tom, že chceme hledat tu identitu Ježíšovu a možná se v ní trošku jako víc zorientovat, aby jsme chápali, kdo vlastně Ježíš je a kým byl pro Izraelce, ale možná víc pro nás. Tak pojďme se podívat na to, co znamená být dobrý pastýř. Já budu číst napřed text. On pokračuje v tom, co jsme už minulé trošku načali, protože to dvoutematické, bylo to já jsem dveře a teď je pastýř. A je to v jedné části Janova evangelia, je to v 10. kapitole. A vlastně navazuje to na tu hádanku, kterou jsme měli minule u dveří. A pokračuje to dál v tom textu od 11. do 18. verše 10. kapitoly. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání. Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží. Já jsem dobrý pastýř. Znám své ovce a oni znají mne. Tak jako mě zná otec a já znám otce. A svůj život dávám za ovce. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř. Proto mě otec miluje, že dávám svůj život, abych jej opět přijal. Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc jej opět přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého otce.
0: No,
1: Já
0: je
1: myslím,
0: to
1: že tam je
0: zajímavé.
1: tolik highlightů.
0: Jenom, no, ta první myšlenka, vlastně, když vůbec čtu ty příběhy o ovcích a pastýřích, jako kdyby byl dneska Ježíš tady, jaký příměr by použil, abychom to pochopili, prostě středoevropani třeba, jo, že jestli by to bylo jako Ježíš je něco jako manažer v Lidlu, jo, nebo jak by to vlastně uchopil vlastně to podobenství dneska, protože samozřejmě ovce jsou strašně vzdálené, jo. Pro nás, kdo žijeme v 21. století, tam je určitě jako vztah, ale zároveň tam je ten leadership, jako to vedení, že jo, tady v těchto těch věcech, no tak to je jenom jako první myšlenka, která mi vždycky si říkám, ty jo, tak co by ten Ježíš řekl jako dneska, jo, jako podobenství, abychom to fakt pochopili, no.
1: To jsem tak jako přemýšlel, ale vlastně mě nic nenapadá, protože ten základní princip, který on tam postavil, je vlastně, že ta identita Izraele je jako pasteveckého národa, nebo má historii pasteveckého národa, protože všechny ty velké postavy starověku a vůbec jako historie Izraele byly vlastně pastýři. A ono se to nezdá, ale vlastně oni jsou jako identitárně postaveni opravdu na pastýřství a pasení jakýkoliv zvířat. Jenom pro informaci, byl to Abraham, byl to Izák, Jakob, byl to Abel, byl to taky David jako nejstarší a nejvíc známý král. Všichni to byli pastýři a všichni vlastně se zabývali pastýřstvím. Dokonce i Mojžíš pasl jako ovce, když se setkává s Bohem. Takže všichni tyhle ti hlavní byli pastýři a vlastně pro Izrael to bylo něco, co jim jako jasně rozsvítilo, protože tomu rozuměli. Oni věděli, co to znamená být pastýř, co to znamená pastýřství. I v té době, kdy Ježíš přišel na zem, tak byl vlastně běžný, že lidé se starali o nějaké stáda. A proto je ten obraz pro ně úplně highlightový, jasně, tomu rozumíme, to nám dává smysl.
0: A možná, protože to je tak vzdálené, tak o to víc musíme věnovat pozornost spíš těm principům, než tomu obrazu, protože je to těžce přenositelné, jakože
1: Určitě dneska.
0: no,
1: Už jsme to
0: jo.
1: načali minule, že vlastně jako, jestli se cítíme jako ovce, tak to už je první kontroverze. Pak to pasení, pastýřství, to je vlastně jako taky, že téma, kdy dneska už tomu rozumíme úplně jinak. Možná pojďme se podívat, jak k tomu

0: ještě rozumět jako Izraelci. Já tady mám dva takové highlightové žalmy, nebo žalm a Izajáše. Žalm 82. Naslouchej, pastýři Izraele, ty jenž Josefa jako ovce vodíš, zaskvěj se, jenž trůníš nad cheruby. Tak tady se identifikuje Bůh jako pastýř, který pase celý Izrael. A potom Izajáš 40:10. Panovník Hospodin přichází s mocí, jeho paže se ujme vlády. Hle, svoji mzdu má se sebou, u sebe svůj výdělek. Jak pastýř pase své stádo, beránky svou paží zhromažďuje, v náruči je nosí, březí ovečky šetrně vede. A tohle je vlastně jako zaslíbení příchodu Boha nebo Hospodina zpátky do Izraele. Je to právě v Izajášově v 40. kapitole a obecně vlastně je to pro Izraelce jako strašně důležité místo. Takže když Ježíš o sobě řekl, já jsem dobrý pastýř, tak vlastně mohl zacinkat v uších těch lidí, aha, on se tady chce identifikovat jako mesiáš.
1: Aha. Jo, a to, co slyším v tom textu, který si četl teďka, tak je to vlastně jako sytí, vede, jako udává směr a chrání, jo? Že tam je ten zajímavý prvek toho, v tom závěru chrání tu ovci. Jako, jo? Takže toto jsou asi principy, které vlastně tam jsou a mají nám pomoct pochopit, kým je Ježíš v našem životě. Prostě sytí, vede, dává směr a chrání. Jo? Možná tam ještě něco dalšího, ale tak to jsou tři věci, které hned tak jako na první dobrou mě tam...
0: Je to vlastně zajímavé, že dneska bychom mohli říct, že mnoho lidí vidí takovýhle obraz v politicích třeba, mají vlastně potřebu se upínat jako k ním, jako k těm, kteří vedou ten národ a mají vlastně mít nějaké vlastnosti, které budou přinášet tomu stádu nějaké výhody. Že? A proto se volí tak, jak se volí, podle toho, jak máš pocit, že se ten, který o tebe bude starat. Takže možná je tohle jako nějaký příměr. Asi možná Ježíš by mluvil o politicích, možná by mluvil o manažerech, protože oni mají takovouhle zodpovědnost. V jakýkoliv firmě, kde děláte, tak máte nějaký lidi, kteří vedou. Buď je to dílenský vedoucí, když jste na dílně, nebo je to váš nadřízený, když jste v nějaké kanceláři. A vždycky ta firma má ještě nějakou hlavu a ta hlava vždycky určuje směr, kudy se vydáme, kam budeme prodávat, co budeme nakupovat, co budeme vyrábět. To všechno jsou zodpovědnosti toho vedoucího, takže bychom mohli říct, že ten vedoucí potom směřuje tu firmu a ty lidi k tomu, kde vlastně se pak ocitnou.
1: Mm-hmm. A ty jsi říkal, že máš ještě jeden text, mám pocit?
0: Já nemám text, ale mám spíš téma, které samozřejmě z toho textu vyplývá, to je jako, jaký je rozdíl mezi dobrým a špatným pastýřem. Mm-hmm. Jaký je tam rozdíl? Dneska bychom mohli říct, jaký je rozdíl mezi dobrým a špatným politikem, jaký je rozdíl mezi špatným a dobrým vedoucím a jaké to má dopady pak na to stádo, na ty lidi dneska.
1: Tak jo, tak vlastně to je dobrý, že my si můžeme někoho představit a teďka ty pojedeš ty charakteristiky a budeme to jako...
0: určitě. No, první, co tam zmiňuje, je, že Ježíš není zloděj. To znamená, jsou tam jako nějaký postavy, kdy jako mají tendenci okrádat nebo ukrást něco z toho ovčince, mít z toho nějaký osobní prospěch.
1: Ale nevím, jestli je to dobrý filtr, jako jo, já si představuju tu politickou scénu, jako.
0: Ano.
1: A vím, kdo není Ježíš, jako.
0: Kdo není Mesiáš, ano, je to tak. No a to je právě možná jakoby to téma, že my spolíháme na člověka, to znamená, že vlastně hledáme spasitele Mesiáše v těch politicích. Oni se o nás postarají, oni nám dají lepší mzdu, oni se a tak dál, tak znamená, že možná hledáme falešné mesiáše a spasitele, který vlastně nás nikam nevyvedou, protože vlastně nemají jak. Hned první charakteristika je vlastně autuje z toho, aby se stali tím dobrým pastýřem. Druhý téma je, nemá u stáda své vlastní srdce. Nejsou jeho vlastní, to znamená, nevnímá jako ty, o které má touhu se starat. Což může být znázorněný nějakým odosobněním nebo vlastně prioritizací nějakých jako věcí, které spíš upřednostňují nějakou určitou skupinu, ne všechny a tak dál. To znamená, je to vlastně vlastnost, která hodně limituje toho, kdo vede, aby mohl vést jako 100%.
1: Takže to jsou vlastně ty charakteristiky toho nesprávného pastýře, jo? To znamená krade a nejsou jeho vlastní.
0: Nemá tam srdce, přesně tak. A poslední je, opouští je a utíká, když se naskytne nějaká nebezpečná událost. Utíká před zlem nebo před útokem. Ježíš to staví tady docela zajímavě, protože říká, že oni nejsou ochotni položit svůj život, když to on je ochotný položit svůj život. Ono je to docela drsný, kdybychom to převedli právě na manažery politiky, tak jako kdo je ochotný položit svůj život za to, aby se nechal zabít pro tu skupinu, societu. Mě napadá jediný příměr a to byl v poslední době možná jako prezident Zelenský, který vlastně zůstal se svým národem, i když vlastně mohl opustit Kyjev, ale rozhodl se zůstat a vlastně být součástí toho problému, který Ukrajina zažívala. Pak se pozná zajímavý anebo dobrý leadership a možná v tom je pak i nějaký obraz, který se přibližuje dobrému pastýři.
2: Zaujalo vás toto téma a chcete slyšet celou neskrácenou verzi? Stačí otevřít stránky citychurch.cz a kliknout na tlačítko No Filter Speciál. My vám pošleme odkaz na neskrácenou verzi epizody přímo na váš e-mail. Děkujeme, že nás posloucháte.
1: Tak jo, takže to je vlastně tak jako trochu checklist, jo? Čili když víme o Ježíši, že je dobrý pastýř, takže tam by byl nějaký checklist jako těch charakteristik. A ty špatné jsou teda, že špatný pastýř, vedoucí, kdokoliv jako v našem kontextu, kdo krade nebo prostě zneužívá toho nějakým způsobem, tak to je jedna z těch charakteristik pro nesprávného pastýře nebo špatného. To, že tam není ten ownership, není tam jako to vlastnictví toho, je to prostě jenom najatý člověk a utíká před zlým. Prostě když přijde nebezpečí, tak prostě zmizí. Tři věci.
0: Možná ta čtvrtá je pak ochota položit život, což je vlastně už jako hodně velký highlight, ale to si nechme ještě jako možná samostatně. Já myslím, že přesně tyhle ty tři vlastnosti můžou nádherně zobrazovat ten, a bavme se možná o tom leadershipu jako takovém, jak vlastně vypadá dobrý leadership. A myslím, že i Ježíš potom vlastně, když předává leadership Petrovi v Janově evangeliu, tak on se ho tam třikrát ptá, jestli je ochotný pást jeho ovce. A co je zajímavé na tom příběhu je, že předtím ještě jako Petr třikrát zapírá. Jakoby mu to Ježíš jako třikrát ještě jako zopakuje. Ty jsi třikrát zapřel, tak třikrát se teďka jako ukaž. Opravdu jsi ochotný jít do toho. A z historie víme, že Petr byl ochoten položit svůj život za ovce. To znamená, že se jako stal tím správným lídrem a převzal vlastnosti, které potřeboval pro to, aby mohl být dobrým pastýřem církve jako takové. No a dneska je to vlastně velmi podobné, že jo? Jaký máme lídry v rámci vedení církve, jestli se projevují tímhletím způsobem a jestli mají jako třeba tyhle ty vlastnosti.
1: To znamená, že jsi ochoten pást mé ovce, čili ty charakteristiky, které by z toho byly jako pozitivní, to znamená checklist jako pozitivních věcí, jedna z nich je třeba jako skutečná ochota, nebo jak by se to dalo uchopit?
0: Určitě je to jako touha vést, si myslím, nebo chápat možná tu zodpovědnost za to, jak jako vedeš, protože to si myslím, že bylo třeba, když Ježíš opravdu komunikoval s Petrem, tak vlastně mu připomínal, jako seš ochotnej položit tu cenu, kterou já jsem položil. Jo, protože ono totiž, jako dneska se to malujeme jako úžasný, ale on si mohl uvědomovat to, že když Ježíše zabili, tak je velmi pravděpodobný, že já vlastně budu mít velmi podobný osud. Takže jako je to nejen ta pozitiva, pojď a měj tu vůli vést, ale vlastně měj i touhu vstupovat do věcí, do kterých vstupuješ ve chvíli, to bereš jako extrémně vážně. To znamená, že jsi ochoten zaplatit tu cenu, bychom mohli přednést.
1: No dobrý, zajímavé, ta obětavost určitě je jedna z těch jako věcí v checklistu jako lidí, kteří následují Ježíše a třeba mají nějakou roli právě ve vedení jako církve. Je tam ještě něco k tomu tématu, co by se nám vešlo ještě teďka do no-filtru, než se dostaneme do speciálu třeba s...
0: No, mohli bychom ještě se pobavit o tom, jak můžu mít u toho svý vlastní srdce. Že vlastně je to jeden z dalších kvalifikačních předpokladů, což je strašně jako špatně měřitelný. Ale on se vlastně ukáže v těch nejtěžších situacích a to je vlastně, že ve chvíli, kdy se ukáže nějaká krize, tak jestli jako to stádo opouštím, nemusím opouštět ve smyslu fyzickém, ale že vlastně třeba se nepostavím za ty lidi, kteří jsou vlastně součástí toho mého sboru nebo nějaký komunity a vlastně hodím je přes palubu zjednodušeně nebo nehledám nějaký kompromis. V tu chvíli si myslím, že se diskvalifikuje ten vedoucí. A je to vlastně jeden z toho, co Ježíš tady ukazuje. A on to ukazuje na tom extrému, že ve chvíli, kdy přijde zlo, to znamená, když přijdou nějaký buď zvířata, která napadají ty ovce, tak jestli jsem ochoten bojovat s těma lidma a s těma věcma. A to se hezky ukazuje v těch nejvíc krizových situacích.
1: Jako mně k tomu připadne, že vlastně ta charakteristika je to vlastnictví, jako, že skutečně jako ten ownership jakéhosi povolání, vedení a má to určitě jako svoje silné a slabé stránky. Jo. Jedna z věcí třeba, která je pro mě zajímavá, když přijdu někde do nějakého společenství, třeba nebo začínajícího společenství, je zajímavé sledovat, a už jsem to párkrát jako říkal, jo, že jestli ten vedoucí tam třeba je ochoten použít svoje vlastní věci pro tu skupinu. Jo. A je to pro mě fakt strašně dobrý signál. Jo, pamatuju si, přišel jsem do jedné mládežnické služby a oni prostě, jednak ten vedoucí z poloviny zaplatil ten pronájem, jo, a pak jsem tam přišel a on říká, tady je televize, jo, to jsme přinesli z domu, jo, teďka kávovar tady máme, protože jako jsme potřebovali a neměli jsme. A já jsem si říkal, hele, tady na to bych vsadil.
0: Tady je srdce. Tady
1: jo, že přesně a od té doby jsem začal podporovat taky jako jo, finančně, protože jsem si říkal, hele, ten člověk jako je to vlastní. A to je ta pozitivní věc. Ta druhá podle mě jako je, skutečně si myslím, že v církevních komunitách nebo v křesťanských jsou lidé, kteří mají vlastnictví, ale o to těžší jsou potom konflikty. Protože vlastně je to strašně hluboké, jo, a vlastně i když vezmeme jako bratrství, sesterství, jako jo, že potom myslím si, že právě proto jsou konflikty v církvi strašně bolavé, protože vlastně tam jde o vlastnictví, jo, jde tam o rodinu, jo, o hrozně hluboké vztahy a vlastně, no, je to prostě, proto jsou prostě úplně dramatické rozchody, potom si myslím, jo, že prostě lidi už se spolu nechtějí nikdy vidět, jo. Je to vlastně taková trochu odvracená strana, úplně přesně nevím, možná tohle to je téma do speciálu, jo, prostě, jestli jsme třeba zviděli někdy tyhle ty konflikty a vlastně, když to řeknu takhle, jako dobrých pastýřů, jo, které byly vyřešeny správně, jo, protože jinak to je obvykle, to je obrovský jako trouble, jo.
0: Já myslím, že pro církve bývá největší krizový okamžik ve chvíli, kdy se má to pastýřství předávat a v tu chvíli právě jeden vlastník má nahradit druhého vlastníka, jedno srdce má nahradit druhé srdce a ono to ve chvíli, kdy se to má stát, může právě přinášet spoustu bolesti a spoustu problémů.
1: Nicméně pomaličku jsme vyčerpali 20 minut, takže taková ochutnávka, určitě je to vlastně inspirace k tomu, přečtěte si ty texty, které tady Lukáš zmiňoval. Můžeš ještě prosím tě zmínit ten text z toho Jana, který jsi četl na začátku?
0: Jo, je to 10. kapitola od 10. do 18. verše.
1: Jo, takže tohle to stojí za to znovu ještě pro prostudování, pojďte do toho, možná tam najdete spoustu dalších ještě věcí, jako checklist špatného pastýře, checklist dobrého pastýře a je to vlastně i takový jako kompas, jo, kompas pro naše rozhodování. Jako je to inspirace tady z toho dílu, moc díky Luky. No a já si myslím, že je zajímavé, já bych rád ještě pokračoval a zajímal by mě jako praktické příklady jako pozitivní i negativní z hlediska toho jako správného pastýřství. Jo? Jak jsem říkal, prostě má to svoje kladné stránky, ale pak jsou taky obrovské bolesti a možná nějaké tipy, jak to zvládnout, když se blíží nějaký konflikt těch vlastníků, jako, jo? Že těch lidí, kteří jsou pastýři srdcem a teďka vlastně to strašně bolí. Tak to by mě určitě zajímalo a jako pro inspiraci a pro poučení, tak k tomu se dostaneme.
0: Tak se těším.
1: Speciálu a my se s vámi loučíme, mějte se moc hezky a za týden se zase uslyšíme.
0: Mějte se, naschle.

0: další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
1: Jakými vedoucími jsme my? Máme srdce u věcí, ve kterých stojíme? Tolik čtvrtý díl z reprízované série Já jsem, který naladíte ještě v sobotu dopoledne od 10.15. Série bude ve vysílání Rádia 7 pokračovat pátým dílem v pondělí od 11.15. Tentokrát se budou Milan Michalko s Lukášem Kryškem věnovat Ježíšovu výroku Já jsem vzkříšení. Na dveře už klepe 19. hodina a dovnitř pustíme hned po další písničce kapely Lazaret Náš pán.

Vstoupila k nám 19. hodina úterního večera nesoucího datum 28. července. V té následující je ve vysílání Rádia 7, kterým vás provází Milan Remeš, připravený kanafásek pro děti, již tradičně od 7:45 a o 15:45 dostanou prostor stopy, ve kterých se o svůj příběh cesty k Bohu a Ježíši Kristu podělí jeden z našich moderátorů Kuba Lofítek. Po 8. hodině také zazní další díl z cyklu Světem Bible, ve kterém se bude teolog Vernon McGee věnovat dalším veršům z 8. kapitoly knihy Zjevení. Teď už písničky Dominiky Kurbalové Šalom a zpěvačky Terian Big God.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

To byla písničkářka Terjen a její song Big God, Velký Bůh. A děti, teď už se pomaličku připravte, protože po další písničce Lubomíra Honka Nejlepší táta už na vás čeká Kanafásek.

Ahoj děti, už jste někdy zápasili s nějakým obrem? No, možná ano, ani o tom nevíte. Víc už vám prozradí dnešní příběh z knížky Povídá se povídá. Jmenuje se Konec obra zlostníka. V Bibli najdeme příběh člověka, který s jedním skutečným obrem zápasil. Jmenoval se David a obr byl Goliáš. Určitě ten příběh znáte. David nebyl ani rytíř, ani voják, či bojovník, byl to odvážný pasáček ovcí. Jeho hlavní síla byla v tom, že věřil Pánu Bohu, který za ním stojí a který ho v tomto boji neopustí. Říkal, Hospodin, který mě vytrhl ze spáru lva a medvěda, ten mě vytrhne i ze spáru tohoto pelištejce Goliáše. To je napsáno ve Starém zákoně. V první knize Samuelově, v 17. kapitole, je to 37. verš. A platí to i pro nás. Myslete na to, že náš velký a mocný Bůh je připraven nám v boji s neodbytnými obry pomoci. Příběh z knihy Povídá se povídá. Napsal Radek Daniel, čte Marcela Dýrová. Vydalo nakladatelství Advent Orion. Ať se vám hezky poslouchá.

Daleko na východě žil malý pasáček ovcí jménem David. Ačkoliv to byl teprve chlapec, vynikal nad ostatní svojí silou a statečností. Široko daleko se o jeho zápasech zdravou zvěří vyprávěly nejpodivuhodnější příběhy. Říkalo se, že při hlídání stáda zabil dokonce i medvěda. Jednou, když byli Davidovi bratři ve válce proti zlým Pelištejcům, poslali rodiče Davida, aby bratrům donesl chléb, sýr a obilí. David osedlal svého oslíka, naložil mu na hřbet zásoby a vydal se na cestu. Své bratry zastihl právě ve chvíli, kdy spolu s ostatními vojáky lamentovali nad zlým obrem Goliášem. Jde z něho hrůza, ničeho se neštítí a každý z něj má strach, naříkali bratři. Jen co si stoupne před šik svých bojovníků, všichni naši vojáci se dají na útěk. Kdyby se tak někomu podařilo nad ním zvítězit, to by bylo. Pelištejci by určitě vzali do zaječích. Když to David uslyšel, sebral pár velikých oblázků a usmyslel si, že obra přemůže. Všichni se mu to snažili rozmluvit, Davida ale od jeho úmyslu neodradili. Věděl, že kvůli obrovi trpí celý národ, proto se odvážně vydal na souboj. Co pak je to za červíka, který se mi tu plete pod nohy? Vysmíval se obr. Chceš, abych tě rozšlápl? David se však pohrůžky nezalekl. Zalovil v mošničce, vytáhl kámen, vložil jej do praku a zamířil. Než se Goliáš stačil vzpamatovat, zasvištělo cosi drobného vzduchem. V tom ucítil prudký úder do hlavy, zatmělo se mu před očima, kolena se mu podlomila a skácel se k zemi, až to zadunělo. Když Pelištejci viděli jeho bezvládné tělo, vzali nohy na ramena a v mžiku byli ti tam. David se stal hrdinou dne. Porazil zlého obra a vysvobodil celý národ z jeho moci. Lidé si oddechli, válka skončila, všude bylo zase veselo, vojáci se mohli vrátit domů ke své práci a k rodinám. Paní učitelka dokončila vyprávění a rozhlédla se po třídě. Na dětských tvářích bylo vidět zaujetí a touha dozvědět se o obrech víc. Paní učitelko, zakřičela Monika a ruka jí vylétla do vzduchu. Existují ještě dnes nějací obři? Takoví obři, jako byli za dob Davida, už dnes nežijí, Moniko. Za to jsou jiní obři, se kterými se musíme potýkat. Tihle netvoři drží v zajetí naše já. Co je to za obry? Ptali se zvědavé děti jedno přes druhé. Může to být například obr lenivec či lakotník nebo třeba kradloun. Každý z nás nějakého obra v sobě nosí a ten ho otravuje dnem i nocí. Pokud nad takovým obrem nezvítězíte, zvítězí on nad vámi, řekla paní učitelka do hluku školního zvonku. Cestou ze školy vrtala slova paní učitelky Monice hlavou. Má snad i ona v sobě nějaké to obřisko? A pokud ano, bude statečná jako David a porazí ho? Přemýšlela o tom skoro celé odpoledne. Nakonec se rozhodla, že hned druhý den zajde za paní učitelkou. Chtěla se o obrech dozvědět ještě něco víc a zvlášť jí zajímalo, jak je to s tím jejím. Paní učitelka se na Moniku usmála a povídá, každý z nás má nějakého obra, se kterým se musí potýkat. Zbabělci mu nenechají tolik místa, že už nemají šanci nad ním zvítězit a sami se stanou zlými obry, se kterými se pak těžko žije. Jediné, co můžeš, Moniko, udělat, je dát si na něj pozor a začít s ním bojovat dřív, než tě přemůže. Nejdřív ale zkus zjistit, jak se tvůj obr projevuje. Teprve potom se s ním můžeš pustit do křížku.
Monika si vzala slova paní učitelky k srdci. Jednoho dne, když už byla větší a chodila do jiné školy, zastavila se za paní učitelkou, aby jí poděkovala a pochlubila se. Paní učitelko, pamatujete se na mě? Jsem Monika a chodila jsem do vaší třídy, řekla mezi dveřmi kabinetu. Jak pak bych se na tebe nepamatovala? Vždycky jsme byli přece kamarádky, usmála se paní učitelka. Přišla jsem, abych vám řekla, že jsem zvítězila nad zlým obrem. Dalo mi to sice fušku, ale myslím, že už je docela malý. A když se začne naparovat, dokážu ho vždycky usadit. Jmenuje se obr Zlostník. A objevila jsem ho hned poté, co jste nám o obrech vyprávěla. Tenkrát jsem hodila ve vsteku autíčkem po svém bráškovi a rozbila mu hlavu. Moc mě to mrzelo. A vlastně jsem vůbec nechápala, proč jsem to udělala. V tu chvíli mi došlo, že jde o mého obra. A jak se ti podařilo nad ním zvítězit? Zajímala se paní učitelka. Začala jsem se víc usmívat. Nejdřív mi to dalo dost přemáhání, ale postupně se jeho moc zmenšila. Dostala jsem ho na lopatky, zasmála se Monika. Paní učitelko, chci vám poděkovat, protože vaší zásluhou jsem odhalila zlého obra a učím se nad ním vítězit. To by bylo krásné, kdyby se všem lidem podařilo odhalit své obry, aby se s nimi potom dobře žilo. Odpověděla trochu tesklivě paní učitelka. Bez obrů by bylo na světě hezky. Ono to však není vůbec jednoduché. Člověk s nimi bojuje vlastně celý život. Určitě je proto dobré o nich vědět. A když se jich člověk nezalekne, může nad nimi zvítězit. Pak se zadívala Monice do očí a povzbudivě se usmála. Věřím, že ty to dokážeš, Moniko. Budu ti držet palce. Pak se s ní rozloučila a odešla do hodiny. Monika si slíbila, že na slova paní učitelky nikdy nezapomene. Ani trochu se jí už nechtělo otročit zlým obrům.

knihy Radka Daniela Povídá se povídá čte každý všední den od 7:15 Marcela Dýrová. Knihu vydalo nakladatelství Advent Orion. S přáním, ať se vám dobře daří přemáhat ty vaše obry, se dnešní Kanafásek loučí.

Zítra o 7:15 nás v Kanafásku čeká další příběh, který má název Vítězství. Tak dobrou noc, děti, a ať se vám něco hezkého zdá. A aby se vám lépe usínalo, posílám vám písničku klauníků Zdál se mi krásný sen.

To byl Jesus Cabello a jeho písnička Semillas, semínka, ve které zpíval: setkal jsem se s pravdou, s jistotou vzkříšení, střežím tento poklad ve svém srdci, to jsou semínka Božího království. Jak už jsem zmínil, dnes se slaví Světový den hepatitidy, jehož cílem je zvýšit celosvětové povědomí o virových zánětech jater, tedy žloutence, a zdůraznit nutnost prevence, včasné diagnostiky a léčby. Datum bylo vybráno na počest narození nositele Nobelovy ceny, doktora Barucha Blumberga, který virus hepatitidy objevil. Virové hepatitidy všech typů stále představují celosvětový problém. Těmito nemocemi se nakazí až 354 milionů lidí ročně a téměř 1,3 milionu osob jim celosvětově podlehne. Možná jste si některou ze žloutenek také prošli a pak víte, že to není nic příjemného. Někteří z mých přátel prošli i těmi horšími formami a jsem opravdu vděčný, že i v této oblasti se medicína posunula a přišla na způsob, jak s nimi bojovat. Každá nemoc potřebuje svůj lék a jednou z nich je i hřích, který přetrhl to životodárné pouto, které jsme měli s Bohem naším stvořitelem. I na něj už je lék známý. Je to víra v Božího syna Ježíše Krista, který dal svůj život za nás, za všechny. A právě jeho na kříži prolitá krev nás očišťuje i od této smrtící nemoci. Jediné, co je potřeba udělat, je tuto vakcínu z Božích rukou přijmout. Stopy, které čekají po další písničce, vypráví příběhy lidí o jejich cestě k Bohu a nalezení svého života v Ježíši Kristu. Tak zůstaňte s námi.

0: Opakované slabosti, selhání a strach v mnoha podobách. To byla palčivá témata Kuby Lofítka. Jak s takovými otázkami přišel za Bohem, vypráví v následujících minutách.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
6: I teď, když o tom mluvím, tak jsem mám trošku husí kůže.
7: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
8: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
0: Vítejte u poslechu pořadu a podcastu Stopy, který vzniká na Rádiu 7. Během červencových týdnů se vracíme k příběhům pracovníků našeho rádia, jak současných, tak i těch bývalých. Dnes bude o své cestě k Bohu vyprávět Kuba Lofítek a dobrý poslech vám od mikrofonu přeje Milan Remeš.
9: Zdravím všechny posluchače Rádia 7, jmenuji se Kuba Lofítek. Vybavuji si, jako by to bylo dnes, jak sedíme s budoucími spolužáky na adaptačním pobytu čtyřletého gymnázia a máme úvodní seznamovací aktivitu. Sedíme v kruhu a abychom si lépe zapamatovali naše jména. Každý má říct své jméno a k tomu připojit nějakou věc, zálibu nebo něco, co nás charakterizuje a zároveň začíná na stejné písmeno jako naše jméno. Chvíli přemýšlím a pak mě napadne Kuba Křesťan. Docela rychle se mi zvýšil tep a orosilo čelo. No a když na mě přišla řada, zbaběle jsem použil záložní variantu odvislou od hry, kterou jsme přes léto praktikovali na zahradě. Řekl jsem Kuba Kroket. Vrátím se o pár let dozadu. Jsem na letním dětském táboře a čeká nás stezka odvahy. Jedna z mých nejméně oblíbených táborových disciplín. Vlastně ani nevím, kde se v mém životě vzal strach ze tmy, ale určitě jsem ho pěstoval už od dětství. Nevím přesně, zda jsem vedoucí na toto své omezení upozornil dopředu, ale když přišla hodina H a minuta M, vykročil jsem do tmy. Asi po 100 metrech mě vystrašil první vedoucí schovaný v příkopě a já jsem s brekem utíkal zpět na startovní čáru. Někde mezi těmito dvěma událostmi jsem se dostal díky uvozovkách samostudiu na internetu a spolužákům ke sledování erotického, později pornografického materiálu a dalším aktivitám, které měly své kořeny ve sledování těchto věcí. A znovu přispěchal můj společník, který byl přítomný ve všech třech epizodách. Strach. Strach, že se to někdo dozví, že budu odhalen, že mě Bůh nemůže mít rád. Narodil jsem se v roce 91 do úplné rodiny, necelé 2 roky po mé sestře, a vyrůstal jsem na maloměstě. Věřící rodiče se nám snažili představit křesťanství, Boha, Ježíše, Bibli svými slovy i životem. Ve společenství křesťanů, kterého jsme byli součástí, jsem navštěvoval besídku, tedy nedělní program pro děti, později dorost a následně i setkávání mládeže. Toto všechno z nás ale automaticky křesťany neudělá. Vlastně křesťany možná ano, ale ne následovníky Ježíše Krista. Doma jsme měli velkou obrázkovou Bibli, která mi přirostla k srdci. Rád jsem poslouchal a hlavně četl starozákonní příběhy. Za to období jsem moc vděčný, protože jsme doma až do mých 12 let neměli počítač a tak jsem si uměl na čtení Bible i jiných knih vyhradit dost času. První větší duchovní posun v mém životě nastal v 11 letech na letním táboře se zmíněnou stezkou odvahy. Byl tam s námi i jeden Angličan, který nás vyučoval z Bible. Nepamatuji si, o čem přesně mluvil, ale vím, že během posledního večera připojil na konci svého proslovu i výzvu. Kdo by chtěl pozvat Ježíše do svého srdce, ať přijde dopředu. Vystartovalo asi 5 dětí a mezi nimi k mému překvapení i já. Stalo se však něco zvláštního. Vedoucí se za nás modlili, dokonce nám potřeli čelo kapkou oleje a pak nám řekli, že jsme přijali Pána Ježíše a že si můžeme jít zase sednout. V noci mi to vrtalo hlavou a nechápal jsem to. Z toho, co jsem už znal, mi bylo docela jasné, že pozvání Ježíše do svého života musím v modlitbě vyjádřit hlavně já sám. Další den jsem přijel domů a oznámil jsem rodičům, že jsem pozval Ježíše do svého života. Když se mě ptali, jak k tomu došlo, popsal jsem jim to a musím říct, že jsem byl vděčný za jejich otázku, zda si myslím, že stačí, aby se v takovém případě za mě modlili druzí. Odpověděl jsem, že ne, a oni na to, jestli se chci modlit společně s nimi. Tak jsme si výdelně klekli a já jsem v modlitbě oslovil Pána Ježíše, otevřel mu své srdce a prosil ho, aby mi odpustil mé hříchy a očistil mě. V té době už jsem věděl, že slovem hřích je myšlena každá zlá věc, kterou jsem kdy udělal a která se nelíbí Bohu. Pamatuji si dodnes, že jsem poté brečel radostí, což u mě nebylo a není tak běžné. Nevěděl jsem ale, co všechno se tímto rozhodnutím mělo stát nebo dokonce změnit v mém životě. Víru v Ježíše jsem ve svém okolí od té doby nějak aktivně nezdílel. Časem jsem si začal více všímat děvčat okolo sebe a také toho, že mám vnitřní touhu po intimitě, i když bych to tehdy takto nepojmenoval. Od dětství jsem založením introvert a moje samotářská povaha a neschopnost řešit své problémy s někým dalším mě časem dovedla k závislosti. Téma sexuální výchovy se moc neprobíralo ani doma, ani ve škole, možná jen mezi spolužáky, tak jsem se začal vzdělávat sám na internetu. Nicméně o něm platí to samé, co o ohni. Je dobrým sluhou, ale zlým pánem. Objevil jsem internetové stránky s erotickým, později i pornografickým obsahem a ač jsem se vnitřně bránil si to přiznat, vypěstoval jsem si na tom postupem času závislost, se kterou se tedy hodně pojil strach z odhalení. Co se týče našich proher a pádů, neříkám, že je potřeba mluvit o všem a o každém detailu, ale je dobré říct náš konkrétní problém, abychom taky mohli sdílet, jak jsme hledali cestu ven, co nám pomohlo a kde jsme teď. Věřím, že Pán Bůh nás stvořil jako celistvé bytosti, včetně naší sexuality, a naše vášně a touhy máme držet na úzdě a máme jim dávat prostor ve správných vztazích a správných mantinelech. Nějakou dobu jsem tedy žil ne dvojím, ale rovnou trojím životem, v církvi poslušný, ve škole nadaný, ale doma uzavřený a závislý na věcech, které mě ničily a vzdalovaly od Boha. Zhruba v 16 letech při čtení Bible mě oslovil novozákonní biblický text z Jakubova dopisu. Je to 1. kapitola, verše 2 až 4. Mějte z toho jen radost, bratři moji, kdykoliv upadáte do různých zkoušek. Víte přece, že zkoušení vaší víry přináší vytrvalost. Nechte však vytrvalost dozrát, abyste byli dokonalí a úplní a nic vám nescházelo. V té době jsem moc neviděl a ani nevnímal rozdíl mezi zkouškou a pokušením. Pro mě to mělo jeden význam. Vůbec si neměl radost, že jsem upadal do v uvozovkách zkoušek, které ve skutečnosti byly pokušeními. A zkoušení mi nepřinášelo vytrvalost, jak se psalo v tom biblickém verši, ale jeden pád za druhým. Ale pokračoval jsem ve čtení té první kapitoly a dostal jsem se k veršům 13 až 15. Když je však někdo pokoušen, ať nikdy neříká, že to pokušení je od Boha. Jako Bůh nemůže být pokoušen zlým, tak také sám nikoho nepokouší. Když je někdo pokoušen, vždycky jej vleče a vábí jeho vlastní chtíč. Chtíč, jakmile počne, rodí hřích a hřích, když dospěje, plodí smrt. Věděl jsem, že text mluví o mně, že jsem ve svém životě vlečen vlastním chtíčem. A tak jsem si klekl k posteli, jako už mnohokrát předtím, a zase jsem v pláči volal k Bohu a prosil ho o odpuštění. A to beru jako určitý zlomový okamžik. Necelý rok na to jsem se rozhodl jít ke křtu a začal jsem se více zapojovat do života místní církve. Poznal jsem na sobě jeden z rozdílů starého a nového života, spočívající v tom, že dříve mi lidé mimo moji vlastní rodinu byli víceméně ukradení. Ježíš mi ale svým příkladem ukázal na to, že mám druhým sloužit a skutečně jsem v tom našel a nacházím radost a naplnění, i když jako mnohé jiné služby je to mnohdy náročné. Na jedné akci pro křesťanskou mládež jsem se rozhodl využít služby duchovních poradců a jednomu člověku jsem svěřil své životní pády. A co mě překvapilo, bylo to, že mě neodsoudil, ale povzbudil a sdílel věci ze svého života. Naslouchal mi a modlil se se mnou. V té době jsem věděl, že mám za kým jít. Přiznat to Bohu byla jedna věc, ale jít s tím ven před nějakým člověkem a být otevřený pro mě bylo vlastně daleko těžší. Když jsem se modlil za svou budoucí manželku, uvědomil jsem si, že nemohu a ani nechci žít v takovém hříchu a zároveň být ve vztahu s dívkou, se kterou bych chtěl vstoupit do manželství. Ježíš mi dal a dává milost a sílu k proměně, i když je to dlouhodobý proces. Vnímám, že je to on sám, kdo dává sílu vítězit nad pokušeními i našimi strachy. Bible mi potvrzuje, že jsem Boží dítě, že se na mě Bůh dívá skrze filtr Ježíše Krista a že má moc zvedat mě z mých pádů. Co se týče mé závislosti, velkou pomocí mi také byl projekt nepornu.cz a e-coach, který se mi věnoval celý jeden rok. Přemýšlím, že dokud žijeme v těle, boj mezi naší starou a novou přirozeností nikdy nepřestane. To však nemá být pro nás smutným konstatováním, ale výzvou k životu, který přinese slávu Bohu. Můžu vyznat, že Bůh je dobrý, že je věrný, že je plný lásky, spravedlnosti i odpuštění a že stojí za to s ním žít a žít pro ně.
10: Když si představím člověka, mladého člověka uprostřed různých zápasů a jedním z nich je právě jako závislost na pornografii, nemáš ale někdy pocit, nebo jestli si třeba to neprožíval, že život s Pánem Bohem je závazek a že tě ve spoustě věcech může omezovat, že jako by ti ten Pán Bůh jako nedopřel nějakou radost, možná právě související s touto tématikou, protože mezi lidmi, kteří nejsou věřící, tak se to považuje jako prostě zpestření toho intimního života a dejme tomu normálnost. A je to jako běžné.
9: Musím říct, že bez nějakého kontextu toho, že bych poslouchal nějaká kázání, nějaká vyučování, že bych sám hledal nějaké věci z Bible, tak bez toho si myslím, že by mi takový postoj asi zůstal. A musím říct, že jsem nepřišel na nějaké revoluční věci sám tím, že bych jenom já sám nějak přemýšlel, ale že to skutečně byly i zkušenosti druhých, i různá možná kázání nebo nějaké semináře na konferencích, které nebyly možná tou pomocí v tom smyslu, že bych si to poslechl a od té doby bych si řekl, aha, to je tak, tak vlastně bych s tím ze dne na den přestal. On vlastně člověk si musí nejdříve přiznat ten svůj vlastní stav a to, že to je něco, co jde proti Bohu, proti vztahům, které člověk nějakým způsobem chce budovat. A když si to přizná, tak potom ví, že s tím musí nějak pracovat. A tak prostě hledá tu pomoc a i když padá, tak žije s tím přesvědčením, že Bůh ho v tom může posvedat a i když ho z toho neuzdraví lusknutím prstu, takže i to je nějaká cesta, nějaký proces, kdy mě právě Bůh chce učit třeba i něčemu jinému a někdy to prostě bolí nebo je to těžké, je to o sebezapření, o nějaké vytrvalosti v nějakém boji. Takže možná tím vším, co jsem do sebe pouštěl v tom smyslu takových těch rad nebo nějakých prostě doporučení, co dělat, jak s tím bojovat, tak jsem si vlastně uvědomoval, jaká je ta podstata, že to skutečně je problém a když jsem to jako problém viděl, tak už potom člověk i k tomu zápasu přistupuje jiným způsobem, než když to bere jako tohle je něco, co já chci dělat, je mě to příjemné a nechci, aby mě to nikdo bral.
10: Co tě motivuje nebo motivovalo s tím bojovat a vidět, že to má smysl? I když Pán Bůh to vidí, i když si třeba selhal po XT, ale pořád to má smysl za to kopat, když tak řeknu, a právě zapřít sebe a jít za Pánem Bohem, zvát ho do toho.
9: Tak jednak to byly svědectví lidí, kteří to uzdravení prožili a kteří mě tak dali ne možná úplně jasné vodítko, ale to pozbuzení v tom, že to vítězství je možné, byť pro každého ta cesta bude různě dlouhá. A určitě těch faktorů bylo více, jak jsem zmínil v tom příběhu. Tím, že vnímám, že to narušuje můj vztah k Bohu, můj vztah k mé vlastní manželce, k výchově dětí, prostě vůbec ke vztahům mě jako muže vůči ostatním ženám, tak i takové uvědomění si mě pomáhaly v tom tu mysl časem přenastavit.
0: Pokud byste měli nějaké dotazy ohledně víry, pište prosím na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. V případě, že byste se chtěli vrátit k aktuální nebo některým předešlým epizodám, jsou k dispozici k poslechu v archivu na webu radio7.cz a na podcastových platformách. Stačí zadat název podcastu Stopy. Od mikrofonu z Rádia 7 se loučí Milan Remeš a těší se zase brzy na slyšenou. Příběh Kuby Lofítka o jeho cestě k Bohu si můžete poslechnout na Rádiu 7 ještě ve středu v 5 hodin ráno. Ať už jste ve svém životě nezvládli cokoliv, je tu někdo, kdo o vás stejně stojí, jen ho do života pozvat. Pokud si netroufáte nebo nevíte, jak Ježíše do života pozvat, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. A chcete-li se také připojit se svým svědectvím o životě s Bohem, napište nám na stejnou e-mailovou adresu. Další příběh bude vyprávět Pavel Dirda v pondělí od 8.30 nebo také v pátek v 11 hodin a 15 minut Petr Štěcha v pořadu Život víry.
11: Rádio 7 s nadějí do každého dne.

Pořad Stopy nás na Rádiu 7 zavedl až ke 20. hodině. Je úterý 28. července a večerní vysílání našeho rádia, ve kterém vám dělá společnost také Milan Remeš, pokračuje dalšími písničkami, po kterých vám nabídneme relaci Světem Bible. Ten dostane prostor ve 8:45. Ať se vám i nadále dobře poslouchá.

0: To byla Lucy Grimble a její písnička Nothing Can Separate, nic nemůže oddělit, ve které zpívala, že je tu láska, která je nevyčerpatelná, proudí ze srdce mého otce. Nikdy nezavrhne, nikdy neodejde. Bože, tvoje drahocenná láska nám jde naproti. Žádná výšina ani hlubina, šíře ani délka nás nemůže oddělit od tvé lásky. Před námi ještě Pavel Helan a písnička Pastýř a po ní už další pokračování pořadu Světem Bible.
1: Světem.

0: Pokračování cyklu Světem Bible se přesuneme do 8. kapitoly knihy Zjevení. Teolog John Vernon McGee nám představí pohled na blížící se boží soud nad zemí. Zvuk 7 andělských polnic předznamenává zásahy do dějin lidstva i do samotné přírody. Komentář čte Pavel Vopalecký.
1: A když beránek otevřel pečeť 7, nastalo na nebi mlčení téměř na půl hodiny. Milí posluchači, to je první verš z 8. kapitoly knihy Zjevení, který jsme si četli v našem minulém pořadu. Soudy, které v knize Zjevení pozorujeme, jsou připraveny k pokračování. Jen dopadnout na zem. Je ticho před dalším burácením trestu, které se přivalí na zemi během toho zvláštního období, jež má přijít. Když jsem byl malý kluk, tatínek budoval protiuragánový sklep všude, kam jsme se přestěhovali, vypráví náš Američan. Snad polovinu svého dětství jsem prožil tak, že z jara a počátkem léta jsem spával v takovém sklepě. Jednou večer jsem s tatínkem stál ve sklepních dveřích. Pozoroval, jak se žene vichřice a viděl, že naše městečko v jižní Oklahomě zřejmě nezasáhne. Bouře udeřila na město vzdálené od nás jenom asi 10 mil. Mohli jsme sledovat, jak se v jeho blízkosti spustil bouřkový trichtýř. Ale než bouře propukla, nastalo jakési krátké utišení. Vál, vítr, pršelo, blýskalo se a burácel hrom, a pak náhle všechno přestalo a na pár okamžiků zavládlo téměř hrobové ticho. Pak se ovšem zvedl vítr, jaký jsem nikdy předtím nezažil. To nebyl hurikán trichtýřovitého tvaru, ani tornádo, ale jen přímočarý vítr. Vše, co mohl tatínek udělat, bylo, že sklopil dveře sklepa a já mu pomáhal přidržovat řetěz. Bouře propukla v celé zuřivosti. Nějakým takovým způsobem, po krátkém tichu, vtrhne na zem další pokračování velkého soužení. Bude doprovázeno zvukem trub anebo polnic a o tom pojednává náš další text v 8. kapitole knihy Zjevení. I viděl jsem 7 těch andělů, kteří stojí před obličejem Božím, jimž dáno 7 trub, anebo ekumenicky 7 polnic. Těchto 7 andělů představuje zvláštní skupinu, zamýšlí se náš učitel a pokračuje, mám za to, že v té skupině je i anděl Gabriel, o kterém je řečeno, že stojí před Bohem. Když knězi Zachariášovi ohlašoval narození Jana Křtitele, pravil, já jsem Gabriel, který stojí před Bohem. Lukáš 1.19. Také serafíni jsou bytosti stojící před Bohem. Viz třeba Izajáše 6, první dva verše. Nicméně těchto 7 andělů, zdá se, patří do jiné třídy než serafové, protože mají docela jiné poslání a jinou službu.

Sedm trubek či polnic má pro Izraele svůj význam. Byl bych nerad, vsouvá sem své zdůraznění náš doktor McGee, kdyby vám to uniklo. Považuji to za mimořádně důležité. Právě zde je znalost starého zákona podstatná. Bůh dal už kdysi dávno Mojžíšovi pokyny pro zhotovení dvou stříbrných trubek. Číslo 2 je číslem svědectví. Pán Ježíš několikrát řekl, že v ústech dvou svědků bude potvrzena pravost věci. Dvojice svědků je také zmíněna ve Starém zákoně několikrát. Dvě trubky byly používány při pochodu Izraele pouští, a to ke dvěma účelům. Jednak ke svolávání izraelského shromáždění a potom pro vykročení seřazeného lidu na další pochod pouští. 4. Mojžíšova 10, verš 2. Zhotov si dvě stříbrné trubky, uděláš je z tepaného stříbra, budou ti sloužit ke svolávání pospolitosti a k povelu, že tábory mají táhnout dál. Když Izrael vstoupil potom do zaslíbené země, sloužily trubky k trochu jiným dvěma účelům. 4. Mojžíšova 10, verše 9 a 10. Až potom ve své zemi vytáhnete do boje proti protivníku, který vás bude sužovat, a trubkami budete ryčně troubit, připomenete se Hospodinu svému Bohu a budete osvobozeni od svých nepřátel. Na trubky budete troubit v den radosti, oslavnostech, při novoluní, při svých zápalných obětech nebo svých hodech oběti pokojné, aby vás připomínali vašemu Bohu. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Vraťme se na chvilku ještě k té cestě pouští. Jako smysl signálu vydaného troubením je uvedeno svolání shromáždění lidu. Když byste měli svolati všecko množství, prostě bez přetrubování troubiti budete. To je podle kralického překladu. Usuzuji, že toto jedno troubení odpovídá onomu poslednímu zatroubení, tedy až se naposled ozve polnice, jak to říká ekumenický překlad, o němž se apoštol Pavel zmiňuje v 1. Korinským 15. kapitole. Hle, odhalím vám tajemství, ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni naráz v okamžiku, až se naposled ozve polnice, až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni. 1. Korinským 15, 51 a 52 podle ekumenického překladu. Žel, jsou i tací, kteří se domnívají, že poslední zatroubení s 1. Korinským 15 je sedm polnic ve zjevení. Tady však žádný vztah ve skutečnosti neexistuje. Znovu naslouchejme apoštolu Pavlovi z jiného jeho textu. Nebo sám ten pán s zvukem ponoukajícím, s hlasem archanděla a s troubou boží stoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou nejprve. 1. Tesalonickým 4.16 podle kralického překladu. Zvuk, hlas archanděla, boží trouba. To všechno je spodobení mocného hlasu Pána Ježíše. Už ve zjevení 1. kapitole v 10. verši jsme se setkali s tímto mocným hlasem. Jan tam říká, že uslyšel mocný hlas jako hlas polnice. Obrátil se a spatřil oslaveného Krista. Kristus ve slávě svolá a vyvede svůj lid ze země.

Když apoštol Pavel mluví o posledním zatroubení, že zazní zvuk Boží polnice a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve, má na mysli zavolání Pána Ježíše. To je jeho poslední zavolání určené církvi a proto je nazváno posledním zatroubením. Starozákonním předobrazem tohoto zatroubení může být ono svolávání shromáždění Izraele. Tohle prosté troubení nebylo povelem pro další pochod po poušti. Nicméně trubky mohly dávat i tento povel, na který se hnul izraelský tábor k dalšímu putování. Zvuk trub dával povely k pochodu jednotlivým útvarům. Pokolení byla rozdělena do 4 skupin po 3 a každá skupina tábořila na jedné ze 4 stran stánku úmluvy. Navíc tam byly 3 oddělené rody levítů, kteří nosili posvátné předměty, jimiž byl vybaven stánek úmluvy. Byly to rody Kahat, Gerson a Merari. 4 skupiny lidu a 3 skupiny léviovců, to je celkem 7 samostatných skupin. Jinými slovy, po 7. zatroubení na polnice se celý Izrael vydal na cestu. Když se na polnice troubilo poprvé, dala se do pohybu truhla smlouvy nesená kahatskými. Následovalo pokolení Juda s dalšími 2 pokoleními pod Judovou korohví a pak další a další, až byli na pochodu úplně všichni. Každý muž znal své místo a konal svůj úkol. Apoštol Pavel připomíná, že i v církvi se všechno má dít slušně a podle řádu. Kéž by v církvi byl takový pořádek, jako panoval v Izraeli, když šel přes poušť. V souvislosti s naším textem z knihy Zjevení si zde hlavně všimněte, že k vyjití celého národa bylo zapotřebí 7 zatroubení na polnice. 7 polnic ve Zjevení bude mít podobný účinek na přestěhování lidí, kteří patří k Izraeli, aby se přestěhovali do Palestiny. Věřím, že toto 7. zatroubení přiměje všechny příslušníky Izraele k návratu do jejich země. Tohle je mimochodem druhý důvod, proč si nemyslím, že současné navracení Židů do izraelské země je už celým splněním těch dávných proroctví. Spíš se domnívám, že proroctví o jejich návratu se zcela naplní právě až ve velkém soužení. Až zazní troubení na 7 polnic, jak tomu bývalo za pochodu pouští. Po jejich odeznění nám bude Izrael ukázán, to bude až ve 12. kapitole, jako zvláštní předmět Boží ochrany. Správné pochopení všeho, co se týče různého významu polnic v různých souvislostech písma, nám nedovolí ztotožňovat poslední zatroubení, které platí církvi, se 7 polnicemi ve Zjevení. Stejně jako bylo troubení Izraelců použito v bitvě o Jericho, tak se během velkého soužení rozpadnou a skácejí zdi odporu tohoto světa vůči Bohu. Až Pán Ježíš přijde, zahladí poslední stopy vzpoury proti sobě a proti Bohu a zřídí zde na zemi své království. Zjevení je kniha slávy a vítězství našeho Boha. Končí chorálem Haleluja a snad jej i my budeme moci zpívat, až tam budeme. Budeš mezi nimi i ty, milí posluchači?

A jiný anděl přišel a postavil se před oltářem maje kadidlnici zlatou. I dáni jsou jemu zápalové mnozí, aby je obětoval s modlitbami všech svatých na oltáři zlatém, kterýž jest před trůnem. Raději ještě ekumenicky tento třetí verš z 8. kapitoly. Jiný anděl předstoupil se zlatou kadidelnicí před oltář. Bylo mu dáno množství vonných věcí, aby je s modlitbami všech posvěcených položil na zlatý oltář před trůnem. Jiný anděl, tedy rozhodně nikoli Kristus, upřesňuje hned náš biblický učitel. Pán Ježíš Kristus v té době, o které právě mluvíme, už není přímluvcem církve. Ve 4. a 5. kapitole jsme viděli, že z postavení prostředníka své církve odstoupil a že mu byla dána 7x zapečetěná kniha, kterou on jako jediný mohl zbavit jejich pečetí. Pán Ježíš je jediný, kdo má právo a moc řídit všechno, co se od tohoto okamžiku v průběhu zjevení děje. Sám v tuto chvíli nesestupuje jako činný účastník na pozemské jeviště. Zaujal nyní místo soudce. Drží knihu se 7 rozlomenými pečetěmi a z trůnu řídí veškeré dění na zemi. Uvedený jiný anděl je prostě jen jiný anděl. Ačkoliv je pravdou, že ve Starém zákoně se Kristus zjevoval mimo jiné také jako anděl, tedy zjevoval se ještě před svým vtělením, nevěřím, že se znovu někdy ukáže v podobě anděla. On je ve svém oslaveném těle a my ho jednou uvidíme takového, jaký je. Zlatý oltář je místem, kde jsou předkládány modlitby. Kristus už nezaujímá místo přímluvce před zlatým oltářem. Nyní je na trůnu. Kadidlo, ty vonné věci, jsou připodobňovány k modlitbám, anebo znázorňují modlitbu. V žalmu 141. ve 2. verši se David vyjádřil slovy: jako kadidlo, ať míří má modlitba k tobě. Kadidlo hovoří o tom, jak cenné je v modlitbě Kristovo jméno a dílo. Budete-li prosit v mém jménu, učil Pán Ježíš své učedníky. Mnozí lidé, kteří třeba upřímně věří Božímu slovu, si dnes navykli zakončovat své modlitby jednoduše slůvkem amen. Kdo si mi řekl, říkat formulku ve jménu Pána Ježíše je zbytečné, protože ve svém srdci se máme modlit v jeho jménu. Souhlasím, že modlit se ve jménu Pána Ježíše znamená mnohem víc, než prostě nakonec připojit frázi ve jménu Pána Ježíše. Ale chci říci, vysvětluje svůj pohled a svou praxi náš učitel, že když se modlíte ve jménu Pána Ježíše, zvlášť když je to veřejně, je dobré i vyslovit, že je to takto míněno, že je to modlitba ve jménu Páně. Zde se podle našeho textu obětuje kadidlo, vonné věci. V našich modlitbách nebýváme vyslyšeni pro naši mnohomluvnost, ani pro květnatost naší modlitby, ale jsme vyslyšeni tehdy, modlíme-li se ve jménu Pána Ježíše. Je zajímavé, že tomuto andělu byly dány vonné věci. Když se modlil Pán Ježíš, nepotřeboval, aby mu bylo cokoliv dáno. Modlitby svatých, které zazněly po otevření 5. pečeti, zjevení 6, 9 až 11, jsou nyní vyslyšeny pro osobu a oběť Kristovu.

anděl předstoupil se zlatou kadidelnicí před oltář. Bylo mu dáno množství vonných věcí, aby je s modlitbami všech posvěcených položil na zlatý oltář před trůnem. I vystoupil dým kadidla spolu s modlitbami posvěcených z ruky anděla před boží tvář. Tu vzal anděl kadidelnici, nahrnul do ní oheň z oltáře a vrhl ji dolů na zem. A nastalo burácení, hřímání, blesky a zemětřesení. 3. až 5. verš v 8.

Musí tedy sami snést rozsudek vynesený nad nimi za jejich hříchy. Už dávno tu, v tom, co čteme, není doba milosti, nýbrž je čas odplaty, odplaty za všechny křivdy. Velké soužení začíná nabírat obrátky. Hromobití oznamuje, že se blíží bouře božího trestání. Hlasové, podle kralického překladu, či burácení, napovídají, že je zde jasná cílevědomost. Jde o boží příkaz a ne o nějaké bezúčelné řádění přírodních sil. Bůh všemu velí. Zemětřesení je reakce země na silný tlak, kterému bude vystavena během soudů v době velkého soužení. A sedm těch andělů s polnicemi se připravilo, aby začali troubit. Šestý verš v osmé kapitole. Nadešel tedy v podstatě slavnostní okamžik. Půl hodina ticha skončila. Modlitby svatých byly vyslyšeny. Přichází na řadu další sedmička. Je vydán rozkaz připravit se k troubení. Andělé zpozorní a při znění trub dopadá na nepoddajné lidi boží hněv. Troubení polnic nepředstavuje ani symboly, ani tajemství. Nastávající hrůzy musíme brát doslova. Ta dnešní často používaná metoda nechat vypařit smysl písma tím, že ho označíme za symbolický, je právě tak zlá jako popření inspirace božího slova. Jinými slovy se tím totiž říká, že Bůh nemíní to, o čem mluví, ale že má na mysli něco docela jiného.

I zatroubil první anděl a stalo se krupovití a oheň smíšený se krví. I svrženo jest to na zem a třetí díl stromů zhořel a všecka tráva zelená spálena jest. A nebo ještě podle ekumenického překladu ten sedmý verš. Zatroubil první anděl, nastalo krupovití a na zem začal padat oheň smíšený s krví. Třetina země, třetina stromoví a veškerá zeleň byla sežehnuta. Toto je jeden konkrétní boží trest. Dopadá na rostlinstvo od trávy až po vzrostlé stromy. Všechny formy života rostlin jsou zasaženy jako první. Vezměte si, že ačkoliv jde jen o třetinu stromů, pro zemi to znamená ohromný šok. Oheň, ten mocný nepřítel, je zde nástrojem, který Bůh použije k vykonání svých soudů. Potopa byla použita při prvním božím rozsudku nad světem. Nyní to bude oheň. Země má být očištěna ohněm. Lesy a prérie pokryté stromovým a trávou budou zčásti zničeny ohněm. Třetina země, to znamená značný rozsah škod. Rostliny byly prvním živoucím stvořením a jako první mají být také zničeny. Podle záznamu v 1. Mojžíšově 1.11 začal Bůh tvořit říši rostlin hned potom, co uvedl řád do fyzikálního systému světa. Jsem přesvědčen, že vynesený rozsudek nad rostlinstvem je třeba brát stejně doslova, jako se doslova stalo 7 egyptských ran. 2. Mojžíšova 9.18-26 ubezpečuje nás náš přednášející. Už dříve jsme upozornili na skutečnost, že existuje pozoruhodná podobnost mezi egyptskými ranami a těmito tresty po zatroubení na jednotlivé polnice. To není náhoda. Vrátíte-li se zpět do knihy Exodus, uvidíte, že ty rány byly doslovné. Každý, kdo věří Bibli, to musí přiznat. Pak ale nevím, proč bychom tyto rány ve zjevení měli najednou brát jinak, jenom nějak obrazně. Nechápu, jakou výklad.

0: levou akrobacií byste mohli interpretovat jednu pasáž tak a druhou úplně jinak, pokud vám samo písmo nedá najevo, že si to můžete dovolit. Když se na Egypt sneslo krupobytí, bylo řečeno, krupobytí potlouklo také všechny polní byliny a polámalo všechno polní stromoví. 2. Mojžíšova 9.25. Skáza v Egyptě byla velmi účinná. Teď bude ještě účinnější, neboť bude zničena 1/3 země. Potom zatroubil druhý anděl a jako hora veliká ohněm hořící uvržena jest do moře. I obrácen jest v krev 3. díl moře. A zemřel v moři 3. díl stvoření těch, kteráž měla duši, a 3. díl lodí zhynul. Milí posluchači, to je text, kterému se budeme věnovat zase až v našem příštím pořadu. Znovu si ho připomeňte, než se příště setkáme, a když Bůh dá, budeme ve výkladu pokračovat.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině, ale i dalších jazycích můžete najít také na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy. Pokračovat budeme zase zítra ve 20 hodin a 15 minut.

Blížíme se k 21. hodině, po které se na Rádiu 7 posadíme na pohovku společně s Karolínou Vološinovou a jejím hostem, britským hudebníkem Grahamem Kendrickem, který nám dá nahlédnout pod pokličku svého života a tvorby, která se bude pořadem prolínat. Jsme rádi, že i dnes večer můžeme být s vámi.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na

0: Je úterý 28. července 2026 a z přesýpacích hodin právě 9krát vyletěla kukačka, což signalizuje, že bylo 21 hodin. A to je chvíle, abychom se pohodlně usadili do pohovky a nechali do uší vstoupit následující hudební relaci. Někdy se při tvorbě nedaří, uděláme chybu, přestože to vypadá navenek, že lidé sloužící hudbou na jevištích před zástupy lidí působí dokonale jak imidží, tak produkcí. Co je to úspěch? Co když vám připadá píseň nepoužitelná po té, co ji napíšete? Víte, co to je psalm surfing? Dozvíte se více v hodince s rozhovorem z festivalu This is the Day 2022. K mikrofonu usedl společně s moderátorkou Karolínou Vološinovou takzvaný otec moderní chvály Graham Kendrick. Dobrý poslech přeje Milan Remeš.
1: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.

Vítejte u poslechu dnešního dílu Pohovky, kterým vás provede Karolína Vološinová. Než začneme s hudbou, ráda bych tento díl uvedla citátem z rozhovoru dnešního interpreta. Mezi prvky naší kultury patří i předpoklad, že jsme centrem vesmíru a Boha prosíme, aby nám dal tohle a tamto. Když jsem byl malý, vyrůstal jsem v tom, že pravda byla jasně daná. Existoval předpoklad morálních hodnot. Dnešní společnost je velmi založená na zkušenostech a ty upřednostňuje před pravdou. Nacházíme se v centru dění, protože my jsme ti důležití. Kolem nás se všechno točí. Podobně to vidíme na příkladu Mikuláše Koperníka, který měl velké problémy, když přednesl tezi, že Země obíhá kolem Slunce a nikoli naopak. Tušíte, koho jsem citovala? Lze ho považovat za samotného otce moderní worshipové hudby. Hudby psané pro uctívání Boha. Písně jsou plné poetické, božské, biblické pravdy. Stručně řečeno, píše písně, které pomáhají kostel rozespívat. Mluvím o britském písničkáři Grahamu Kendrickovi. Od vydání svého prvního alba v roce 1972 je Graham ve Spojeném království v popředí současné křesťanské hudby. Napsal a nahrál přes 450 písní, z nichž mnohé jsou zpívány po celém světě, včetně Shine Jesus Shine, Knowing You, The Servant King nebo Amazing Love. Grahamova nejnovější nahrávka Where It Began nás zavede zpět do dob vyprávění příběhu, kdy byly kavárny a folkové kluby jeho místem, kde se Ježíšovo poselství šířilo prostřednictvím 6 strun, jeho akustické kytary a napsaných textů. Kromě jeho posledního alba uslyšíte orientální úpravy již vydaných písní z roku 2017 a poslední singly roku 2022 a 2023. Kendrickova tvorba bude prolínat náš společný rozhovor, který ochotně poskytl Rádiu 7 v červenci roku 2022 během festivalu This is the day, přímo z Budapešti. Nerušený poslech přejí Karolína Vološinová a Daniel Zeman.

0: Dobrý večer, pane Kendriku. Děkuji, že jste přijel do Budapešti, kde nyní sedíme. Chtěla jsem se vás zeptat, jak se vám tady líbí a jak jste se dozvěděl o této události. Tohle je ten den. Už jste tu někdy byl? Jak ta spolupráce začala?
1: The connection began back in the 1980s actually, when one of the organizers.
2: Propojení začalo už v 80. letech, kdy mě jeden z organizátorů, muž jménem Tibor, požádal, abych přijel. To muselo být kolem roku 87 nebo 88 nebo něco takového. A tady to celé začalo. Pozval mě, abych něco udělal. A nemůžu si vzpomenout, co to bylo. Byl jsem na několika akcích a podílal jsem se na přípravě. Některé akce proběhly na starém stadionu před několika lety a vystupoval jsem na halových akcích. Bylo tedy výsadou procházet cestou tohoto festivalu. Ale hlavním Britem, který inspiroval organizátory k pořádání této akce, byl a je Noel Richards, který je dalším vedoucím chval. Ten měl v 90. letech vizi naplnit stadion v Anglii, slavný stadion ve Wembley, což se podařilo uskutečnit. S příběhem se pojí to, že pár maďarských mladíků vidělo video z té doby a tak to chtěli zrealizovat tady. Pro ně to byla dlouhá, dlouhá cesta, ale podařilo se to.
0: Kde jste sebral odvahu? Myslím tím splnit si sen nebo být součástí snu.
2: Myslím, že břemeno tady v Maďarsku nesli Viktor a Tibor s celým týmem. Všichni dobrovolníci, kteří v tom s nimi stáli. Tak jsem přijel jako host. Neměl jsem těžkou práci. Víte, stál jsem tam a podílel se na radosti z toho všeho.
0: Zažil jste někdy takovou vizi, kterou chcete proměnit ve skutečný život? Plné stadiony nebo cokoliv jiného?
2: No ano, v 80. letech jsem byl součástí nového hnutí uctívání ve Velké Británii. Psaní písní nového druhu, formy písní a uctívání kapelami, které byly nové. Víte, bicí, baskytara, kytara, klávesy a tak dále. Bylo to docela nové. A uprostřed této nové vlny velmi radostné hudby a kostelů, které ožívají, jsem uvažoval. No, to je skvělé, ale je to všechno zamčené za čtyřmi stěnami kostelů. Nedotýká se to světa. Jak to můžeme dostat do ulic? Pojďme chválit na ulici. Můj malý podíl na tom bylo napsat pár písní, které byly navrženy pro produkci na ulici. Provedli jsme to v Anglii v malém měřítku, ale najednou to prostě rostlo. Velmi brzy jsme měli desítky tisíc lidí přicházejících do ulic Londýna. Prvního londýnského pochodu se zúčastnilo 55 tisíc lidí. Pak jsme to udělali po celé zemi a pak lidé z Evropy začali chápat myšlenku a šířit ji. To se jednalo o pochod pro Ježíše. V roce 1992 se ho zúčastnilo asi 500 000 lidí ze 200 měst v Evropě a Severní Americe. Ve stejný den pochodovali za Ježíše na ulicích a modlili se za svá města. Já jen slyšel ten tichý hlas v mém srdci. Ten či onen pocit, kterým mi Duch Svatý říká, musíš to zkusit dostat na ulici. Musím se přiznat, že to nebylo něco, co rád dělám, víte? Líbilo by se mi být písničkář, nebo by se mi líbil prvek kontroly prostředí. Vy ale jdete do ulic a může se stát cokoliv. Začali jsme se modlit za národ. Kráčeli jsme jako celek ze severu na jih a z východu na západ Velké Británie v modlitebních týmech. V pochodu jsme se modlili za národ. A všechny tyhle věci pro nás byly nové. Začali jsme s malinkou vizí. Řekli jsme si, že jo, že tohle je Bůh, zkusme to.
0: Už jste to někdy zažil, že jste napsal píseň a pak jste si uvědomil, že to není moc dobré a možná, že to není také od Boha?
2: Zažil. Za každou úspěšnou skladbou, kterou publikujete, pravděpodobně zakusíte selhání na tuctu nebo 50 dalších skladbách. Můžete začít s nápadem a dostat se docela daleko, pak se ale zdá, že to celé nějak umře. Možná i o několik let později to najdete někde ve svých poznámkách a znovu to ožívá. Je zajímavé, že tento tvůrčí proces je směsicí inspirace a potu. Jinými slovy, dobrou píseň tvoří 10% inspirace a zbytek je tvrdá práce. Je velmi vzácné, když je píseň napsaná rychle. Víte, někteří lidé říkají, o, Bůh mi dal tuhle písničku. Já si ji poslechnu a pomyslím si, dobře, asi měl Bůh spíš v úmyslu, abyste to vylepšili. Protože Bůh miluje partnerství s námi, víte? On nás přiměje pracovat podobně jako Ježíš a jeho učedníci. Přiměl je, aby dělali věci, které udělal on sám. Neudělal to všechno pro ně. A to je Boží srdce. Chce nás trénovat, abychom dělali věci, které dělá. Takže ano, většina mých písničkářských počinů končí neúspěchem, ale něco se podaří.

0: Co si myslíte, že je pro vás úspěch?
1: No, víte, myslím, že úspěch je být věrný Bohu a stát se tím, čím chce, abych byl.
0: No a jak to poznáte?
1: Myslím, že to musí být součástí vztahů a církve, rodiny a lidí, kteří vás dobře znají. S lidmi, se kterými cestujete životem, abyste rostli ve víře, protože v tom rosteme společně. Ale myslím, že často máme představy o tom, co to znamená být úspěšný křesťan, nebo chceme být tím či oním. Vidíme někoho na pódiu a myslíme si, že tím chceme být. A někdy Bůh říká, jo, můžeš být někdo takový, ale nesnaž se to kopírovat jen proto, abys byl z určitého úhlu pohledu jedinečný. Jsme všichni velmi jedineční. Bůh nás tak stvořil a tak nás používá takové, jací jsme. Miluji toto v písmu, které mluví o Kristu v nás, naději v jeho slávě. Je to tedy proces, kdy se každý den a ve víře dáváme Kristu, aby mohl žít svůj život skrze nás. A to je opravdu úspěch. A pro většinu lidí to nezahrnuje jít na pódium a pro ty, kteří vystupují na pódiích, to může být období, kdy je to veřejný dar a jindy lidi Bůh ukryje a někteří lidé jsou povoláni ke službě ve skrytu, v neviditelnosti. Ale poslední den Bůh odhalí všechny druhy skrytých pokladů a budeme objevovat lidi. Bůh ocení lidi, kteří nikdy neměli žádnou čest v tomto světě, ale kteří tiše věrně sloužili Bohu na skrytém místě. Možná se jen staráte o nemocného příbuzného, sloužíte někomu jinému. Ježíš vyučoval o životě ve skrytu. Řekl svým učedníkům, nebuďte jako farizeové, kteří milují postávání na rozích ulic a modlí se působivé modlitby a hrají na trubky a rozdávají štědré dary chudým. Vypadají nemocně, aby při dodržování půstů působili hrozně. Ježíš říká, ne, když dáváte, nebo se postíte, nebo se modlíte, jděte na tajné místo. Nebeský Otec, který vás vidí na tom tajném místě, vás odmění. Takže si myslím, že všichni musíme najít to tajné místo u Boha a nesloužit mu pro uznání druhých, ale jednoduše pro Boží uznání a jeho čest. A nemusí to přijít v tomto životě, ale on to udělá vůči všem, kteří ho ctí, vůči těm, kteří mu byli věrní. He will honor those who have been faithful to him.

0: Vraťme se k vaší práci. Vydal jste nový single s Lucy Grimble, pokud se nepletu. Jak se tato spolupráce uskutečnila a také, kde jste nahrávali ten videoklip?
1: Well, I met Lucy on a number of occasions.
2: Dobře, no, Lucy jsem potkal mnohokrát a ona byla zapojená do nějakých podobných akcí. Je spíš z generace mých dětí. A taky jsme pracovali v týmu, který pořádá nějaký skladatelský trénink, konferenci, shromáždění skladatelů. Šlo o to pomáhat si navzájem, stát se lepšími písničkáři. Tehdy byla Lucy součástí toho týmu. A pak, když jste skladatelé a propojíte se, vždycky dojdete k myšlence, zajímalo by mě, jestli bychom mohli psát společně. A jednoho dne jsem dostal nápad a pomyslel jsem si, že tohle je něco, co by Lucy opravdu udělala. Tak jsem jí oslovil a ona řekla té myšlence ano. A tak jsme se dali dohromady a začali spolupracovat. Byl to docela dlouhý proces, protože jsme oba perfekcionisté a spolupráce mezi dvěma perfekcionisty je zajímavá. Lucy má milý, krásný hlas, má smysl pro melodii a psaní textu. Je velmi citlivá při úpravách textu. Vybírá velmi opatrně každé slovo. A já jsem také takový. Trvalo nám to dlouho, ale nakonec jsme to napsali. Napíšete písničku a myslíte si, že už ji máte, je lákavé říct, je to ono, pojďme to nahrát. Ale byl tu ten nepříjemný pocit, že to není úplně v pořádku. Takže jsme provedli nějaké změny a jeden nebo dva přátelé to slyšeli. V podstatě se ty úpravy odrazily nebo vyšly od lidí. Co se týče té nahrávky The Cross Has Spoken, ptala jste se, kde jsme natáčeli klip. Bylo to v krásné kapli u venkovského domu na jihu Anglie zvaného Whiston, který vlastní křesťanská tradiční rodina. Žijí tam stovky let a vlastní toto krásné místo. Umožňují konání křesťanských festivalů. Stejně jako mnoho z těch starých venkovských statků mají vlastní kapli. A tam jsme to natáčeli.

0: Na vaší webové stránce jsem zjistila, že jste zahájili projekt nebo iniciativu Psalm Surfingu. Proplouvání žalmy. Co to znamená? Mohl byste to blíže popsat, prosím?
1: Je to prostě improvizace. Zpíváte písmo. Takže mnoho lidí to dělá, takže pro skladatele to nemusí být nutně tak velké překvapení, protože trávíme celý život tím, že skládáme slova k hudbě. Tak proč neotevřít žalmy nebo jednoho z proroků jako Izajáš a začít zpívat? Byla to pro mě velmi zvláštní věc, částečně proto, že žalmy jsou důležité a myslím, že jsem vypozoroval, jak se jejich význam zvětšuje, zvětšuje a zvětšuje. Myslím, že potřebujeme ukázat na žalmy, protože tohle je darovaný jazyk od Boha. Je to Bůh, který říká, takhle se mnou můžeš promlouvat a takhle mi můžeš zpívat. A je to překvapivé, protože je to tak upřímné, je to takové surové, víte? Někdy se to zdá téměř urážlivé, protože je tam přítomen hněv a zoufalství a to může působit, že to není moc křesťanské. Pak jsem si uvědomil, tohle byl Ježíšův zpěvník. Tohle byl jeho zpěvník. Cituje žalmy a mnoho z nich je mesiánských. Vidíme to na kříži, když cituje ze žalmu 22. Můj Bože, proč jsi mě opustil? Ježíš žil žalm. Tohle je to, čemu říkám proplouvání žalmy. Ať už se skupinou lidí, nebo úplně sám, ale obvykle se skupinou lidí. Jedná se jen o jiný způsob uctívání. Já nebo jiný zpěvák jen zahraje akord a podívám se na linii žalmu a zpívám. Jen něco zaspívat, jen řádek a pak přimět lidi, aby znovu zpívali stejnou část a možná ji zpívali dvakrát nebo třikrát. Jedná se o zajímavou cestu, jak do toho jít hlouběji. Taková zpívaná meditace. Je to překvapivé a pokaždé jiné. Já většinou zapomínám, jak to bylo zpívané. Ani se nesnažím napsat píseň. Jde o tu chvíli, ale je to velmi osvěžující, protože je to dobrodružné. Nevíte, kam to směřuje. A často se snažím rozeznat, zda Boží duch spočívá na určité linii. Možná to zaspívám znovu. Zpíváme harmonie. A myslím, že to pomáhá lidem také objevovat písně způsobem, který předtím nezažili. Protože když něco zpíváme, zapojujeme do toho našeho ducha hlouběji. A myslím, že je to jen krásný způsob, jak můžeme obnovovat naši mysl. Jak říká list Římanům 12. kapitola. Proměňujte se obnovou vaší mysli v Kristu Ježíši. A způsob, jakým obnovujeme naši mysl, je skrze písmo. A tak je to jen další způsob, jak to udělat. A říkáme tomu psalm surfing. Ne, že bych teda někdy surfoval.
0: No to je dobré vědět.
1: Sledoval jsem o tom filmy, víte? Když chytáte vlnu, čekáte na vlnu a pak jedete po té vlně. Takže otevírám písmo a hledám vlnu, chytám vlnu, jezdím na vlně a uvidím, jak daleko mě vlny zavedou. Někdy spadnete z prkna.
0: Opravdu? Stalo se vám to?
1: Ano, je to přirovnání. Často zpívám z písma a někdy se to prostě pokazí a spadnu z pomyslného prkna. Pokud se to nepodaří, tak se prostě znovu zvedněte a usmívejte se. Lidé to milují a řeknou si, ach ano, on je omylný, také není dokonalý. Víte, všichni jsme lidé, takže musíme být k sobě vzájemně milostiví.
0: Velice vám děkuji za rozhovor a přeji vám vše nejlepší do vaší práce. A ne mnoho pádů z prkna při surfování.
1: Děkuji mnohokrát. Víte, skvělé je, pokud při surfování padáte do vody. Jsou to totiž kameny, kterým se chcete vyhnout.

0: o úspěchu, psalm surfingu, do nitra, do přemýšlení o chvalách nám dal nahlédnout v rozhovoru s Karolínou Vološinovou její host Graham Kendrick. Jeho reprízu naladíte ještě ve středu v 17 hodin a v sobotu 5 minut popoledni. Za týden nás čeká další výběr z toho nejlepšího, co Pohovka v posledních letech nabídla, a tentokrát si připomeneme dalšího hosta Karolíny Vološinové, kterým byla slovenská zpěvačka Jana Zibalová.
1: www.radio7.cz Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Úterní večer s datem 28. července dospěl k 22. hodině. V předchozí hodině jsme nahlédli pod pokličku života jednoho křesťanského hudebníka. V té následující nás ve vysílání Rádia 7 čeká výhled, který se týká nás všech. Jde o výhled do energetické budoucnosti, který nabídne pořad Akademie. Nedávno nás opustila česká jaderná inženýrka Dana Drábová, která se celoživotně zabývala jadernou fyzikou. Se svolením Salesiánského střediska v Brně-Líšni přinášíme záznam přednášky, kterou pořádali loni v květnu. Výhledově obohacující poslech vám přeje Milan Remeš.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: Dobrý večer. Ta anotace je docela dobrá. Na druhou stranu na to, abychom pochopili, jak to s tou energií prostě je, musíme se také kromě budoucnosti, o které nikdo nic neví, to se ukázalo v posledních 5 letech, podívat do minulosti. Třeba tam najdeme nějakou inspiraci. Důležité je si na začátek připomenout, že energie byla, je a bude a jedním ze základních faktorů vývoje civilizace. A ta civilizace je tak kvalitní a zajišťuje tak dobrý život svým příslušníkům, jak se dokáže dostat ke zdrojům energie. I lidstva s tou objevováním, kromě jiného, stále nových zdrojů energie a jenom díky tomu ukážeme si to, jsme mohli dosáhnout dnešní technologické úrovně. Velký význam to má, i když jsme si v posledních 20 letech odmykli o energii uvažovat, tedy jsme ji považovali za samozřejmost. Ale pro zajištění bezpečnosti osobní i bezpečnosti státu má dost rozhodující význam také přístup k energii. Tím se dostáváme k energetické bezpečnosti. Spoustu různých, tu složitějších, tu možná jednodušších definic můžeme naladit. Když se dneska zeptáte toho, co je umělé a není to inteligentní, tak vám jak nabídne celou řadu. Já mám na ta umělá inteligence, dělám to znáku pod čarou, saždým, k tomu má dát jako. Na druhou stranu může být a je velmi užitečným nástrojem. Ale tohle není místo z ChatGPT. Co myslíme pod energetickou bezpečností? Myslíme to, že energie je dostupná ve správné množství, tedy kolik ji potřebujeme, na správném místě, tedy tam, kde ji potřebujeme, a ve správném čase, to znamená ve chvíli, kdy ji potřebujeme, ve správné formě, když potřebujeme elektřinu, těžko nám pomůže plná nádrž automobilu, i když částečně možná. A v poslední době jsme také seznali, že je hodně důležité mít tu energii alespoň trochu za správnou, či chcete-li spravedlivou cenu. Protože se nám tu vlivem různých okolností, ještě si o nich něco řekneme, vytvořila skupina lidí, kteří trpí energetickou chudobou. To znamená, musí velmi obažovat o tom, jestli si zatopí a na jakou teplotu budou své obydlí vyhřívat. A to je jeden z faktů, podle kterých se ta energetická chudoba posuzuje. Začali jsme se jí pozdě, ale přece také věnovat. Přidává se k tomu také požadavek na to, aby ta energie byla rozumně přátelská, šetrná k lidem a k přírodě. Je dobré se také podívat na to, čemu se říká Maslowova pyramida hodnot, která vlastně od té základny, což jsou fyziologické potřeby, vzduch, či měřená teplota, voda, potraviny a podobně, postupuje směrem vzhůru v potřebám bezprčí, jistoty, zákona, pořádku, poskytnutí nějaké v té hodní péče. A potom něco, když se blížíme k vrcholu té pyramidy, bez čeho alespoň nějakou dobu bez deprivace dokážeme žít. A to znamená potřeba sounáležitosti, uznání, seberealizace. Proč o tom tady mluvím? Protože stát máme od toho, aby se postaral o své občany v dobách, kdy oni sami nejsou schopni zajistit si základní životní potřeby. Na to přispíváme svými daněmi. Jak jsem řekla, uděláme si výlet do historie. Když se tady objevily naši první předci, a jediným zdrojem energie byla potrava. A prakticky všechnu energii získanou z potravy lidé vynakládali zase na to, aby si potravu pro svůj další život opatřili. Takže ve své podstatě ten průvodní zdroj energie byla potrava a síla lidských svalů. Pak přišla první energetická revoluce. Naši předkové, nedohodneme se asi nikdy, kdy to bylo, ty odhady jsou od 500 000 do 3 000 000 let, začali využívat pohání. Dneska to zní velmi moderně, protože spalovali biomasu vlastně. Pak se naučili postupně s prvními zemědělskými civilizacemi využívat sílu zvířat, větru a vody. Ještě před 150 lety, než se plně prosadila průmyslová revoluce a těžba fosilních paliv, byly hlavními zdroji energie síla svalů spalování dřeva. Než tyto zdroje, tedy vystřídala fosilní paliva, dneska představují méně než 1% světové spotřeby energie. Velmi, jak řekla, hezký dřevoryt z knihy Agricoli, což byl mineralog a hlavně důlní inženýr dnešní terminologií, který pracoval pro Kornil Šliků ve Achimově a napsal jeho Dere metallica a nebo 12 o hornictví a pítnictví a doplnil jí nádhernými dřevoryty, které popisovaly vhodným způsobem různé technologie. Tady například lidská práce pro vynesení stříbrné rudy na povrch. Člověk je velmi nevýkonný stromy a síla lidských svalů to opravdu není kdo ví co a konec konců je energie, kterou produkujeme v každý okamžik a je poměrně malá. Jak tady tak sedíte a tak teplá energie, kterou vy zatřebujete, je zhruba 80 W, to má taková sice neúsporná, ale zase nevukují, co dělá Ruska. Člověk, velmi trénovaný špičkový sportovec, například cyklisté na Tour de France, dokáží krátkodobě vyvinout 10 až 15 násobek této energie. Přesto už značnou pomocí byla ona zmíněna síla hospodářských zvířat. Konec konců energetická jednotka koňská síla neboli horsepower má svůj původ právě v množství energie, kterou dokáže vyvinout kůň. Dvě kůňské síly za přahu dokáží vyvinout zhruba 1,5 kW, což nahradí práci 20 lidí. Takový ilustrativní obrázek toho, kam jsme se zase za ta staletí a staletí posunuli. Příbřežní plavby po Středozemním moři byly závislé v buď na tom, že fouká správný vítr, anebo na tom, že otroci veslují. K tomu se vztahuje takový otřepaný, promiňte mi tu klišé vtip. Přišel tedy dohlížitel a říká: otroci, mám pro vás zprávu. Jednu dobrou, jednu špatnou. Ta dobrá je, že veličenstvo Kleopatra si vybrala naší loď pro projížďku podél břehu. Ta špatná je, že veličenstvo si chce zajezdit na vodních lyžích. No ale vidíte, že nic není možné. Dneska. Dá se říci, že naše civilizace na energii závislá. Ukážeme si to na příkladu. Pořád ještě 2,5 miliardy lidí z těch skoro 8,5, co dneska obývá tuto planetu, má pro vaření a topení k dispozici pouze biomasu. To nebylo tak špatné. Kdyby oni zároveň nebyli extrémně chudí, takže si nemohou dovolit topeniště, která tu biomasu spalují skoro dokonal. Co z toho pochází? Z nedokonalého spalování biomasy a zplodin skoro 2 miliony úmrtí ročně a plicní choroby. Porovnáme-li si to s takovými metlami lidstva, jako je malárie nebo tuberkulóza, tak uvidíme, že zajistit dobrá topeniště hodně životů dokázalo zachránit. Problém téhle planety je, že nás stále více. Ta tvrdší čísla jsou taková, že na Zemi přibývá teprve čistý přírůstek. 200 tisíc lidí za den. 80 milionů lidí ročně. Každý rok jedno nové Německo. Dneska tedy nás je přes 8 miliard. Každých 12 let se počet obyvatel zvyšuje o miliardu. Zejména v zemích, které nějakou vysokou životní úrovní neoplývají, aspoň zatím. Znamená, mluvím o zemích Asie, Afriky, Latinské Ameriky. Pořád ještě 1 miliarda lidí nemá přístup k elektřině. Tuhle situaci se zejména díky opět obnovitelným zdrojům daří řešit, protože solární panely a větrné turbíny dokáží alespoň nějakou elektřinu dodat, a lepší je mít elektřinu alespoň nějakou než žádnou. Co je ale horší, a je to vzrůstající problém v době, kdy jsem si dávala dohromady tahle data, což je asi 5 let zpátky, a neměl přes miliardu lidí přístup k nezávadné pitné vodě. Očekává se, že jestli ta dynamika vývoje bude stejná, nebo v roce 2050 to bude 3,5 miliardy. Co to znamená? Války o vodu a velkou migraci. Města s největší kustotou obyvatel a na jednotku plochy typické japonské sídliště, to nechcete. Možná nechcete ani vidět. Nicméně ti lidé tam žijí a obstarat pro ně aspoň ty základní životní potřeby, a jak to je teplo, pitná voda, osvětlení a podobně si vyžaduje 3000 W, 3 kW na metr čtvereční. Zdroje s takovou hustotou nebudou obnovitelné zdroje. To se prostě technicky nedá. Doprava je velmi podobný problém, nicméně tak si vzpomenu vždycky na to, že od příjezdu do Prahy po Nostalském mostě nás dělí jenom jeden jízdní pruh. Takže, není to hezké, ale otroctví lidstvu doprovázelo a bohužel stále doprovází a můžeme si tedy naši energetickou a naše energetické potřeby převést na to, kolik lidí by nás, na nás muselo pracovat, abychom je pokryli. Pro průměrného světoho občana je to 20 nepřetržitě pracujících lidí. Ve Spojených státech mají k dispozici něco mezi 50 a 100. V Bangladeši je k dispozici méně než 1. A teď. Celodenní džinu jednoho člověka nadradí 100 gramů uhlí. Vidíme, že ta fosilní paliva jsou velmi koncentrovaná. Horní kombajn nahradí práci 5000 lidí, velká lokomotiva, jestli se někdy koukáte dokumenty například o kanadských železnicích, tak takhle velká lokomotiva nahradí 100 000 lidí, kteří tedy hypoteticky museli táhnout. Už jsme si řekli, že energie je velmi vzácný zdroj. Na co všechno jsme se postupem staletí a tisíciletí naučili energii použít. Na vodorovnanost máme spotřebu energie na hlavu, gigajoule za rok a začínáme někde u těch prvních zemědělských civilizací. Vidíme, že prakticky všechno, co člověk dokázal zhromáždit z hlediska energie, bylo spotřebováno na obstarání si potravy a na teplo a vaření v domácnostech. To se příliš neměnilo s výjimkou vyspělých starověkých civilizací, kdy se díky stále se rozvíjejícímu zemědělství a mohla část lidí uvolnit a vyrábět něco nejen pro svou potřebu, ale pro potřebu ostatní. My vidíme také, a to už se blížíme čemu letopočtu, tak v Číně se poměrně rychle přidá také, vzpomeníme na hedvábnou stezku, spotřeba energie pro dopravu těch vyrobených produktů, ale samozřejmě také pro dobyvačné války. A spotřeba energie se po dlouhá tisíciletí pohybovala někde mezi 10-20 gigažouly za rok. Příliš se to nezměnilo ani ve středověku. Nezměnila se ani ta skladba a toho, na co byla energie používána. Evropa okolo roku 13. Vidíme nárůst, co se týká spotřeby v domácnostech, ale zlom přichází už ze zmíněnou průmyslovou revoluci. Když se začala masově využívat fosilní paliva, a to zejména uhlí. To, že to byla opravdu průmyslová revoluce, je možno ukázat různými způsoby a tady a je možno to ukázat na tom, jak narostla část energie spotřebovávaná průmyslu a vidíme, že se dostáváme někam k nám. Řekněme 100 gigajoulů za rok a také se nám tady přidává zatím poslední odvětví, které energii spotřebováváme, to jsou služby. Japonsko 1990, někde ke 180 gigajoulů za rok, vidíme nárůst v domácnostech, vidíme nárůst ve výrobě, v dopravě, ve službách. Spojené státy 2005, někde okolo 350 gigajoulů za rok a těmi hlavními složkami jsou opět domácnosti a výroba, průmyslová výroba, řekněme, doprava a služby. Je dobře vidět, jak je dostupnost energie důležitá pro životní úroveň lidí v té dané zemi. Zase na té vodorovné ose máme spotřebu energie na hlavu za rok. Na té svislé ukazatel, kterému se říká Index lidského rozvoje, nebo Human Development Index, což je složený ukazatel, do kterého vstupují takové dílčí ukazatele, jako je doba dožití, dětská úmrtnost, přístup k očkování, míra negramotnosti a celá řada dalších. Platí, že čím vyšší je hodnota to ARI, a tím vyšší je kvalita života v té dané zemi. A co vám ten obrázek říká? Za prvé, dost lidí žije na úrovni těch prvních zemědělců 10 000 let před Kristem z hlediska dostupnosti energie. A to i v poměrně lidnatých státech, jako je třeba Pákistán nebo Indie. Velmi silná závislost kvality života a dostupnosti energie se začíná někde okolo 120 gigajoulů za rok nasycovat. A další zvyšování spotřeby energie už ke zvyšování kvality života tolik nepřispívá. Můžeme se zeptat, kde na tom obrázku by se nacházelo Česko, tak zhruba na úrovni Polska nebo Německa. Průmyslová revoluce začala v 19. století ve Velké Británii a začala tím, že poměrně nízká spotřeba energie pokrývala zejména biomasou, byla postupně nahrazována uhlím. Čím to bylo umožněno? Vynálezem a zdokonalením barního stroje. Parní stroj zdokonalil z toho původního dvoukomerového vynálezu James Watt. A tady vidíme, jak se postupně zvyšovala nejen celková spotřeba energie roční světová, ale také podíl uhlí. A vidíme, že tohle bylo doprovázeno spoustou inovativních technologií, jako byly elektrické motory, benzínové motory pro auta, žárovky, letadla, televize, mikročipy a poměrně nedávno i internet. Jsou to další fosilní paliva. Jako může překvapit, že ropa se začala být významnou až po druhé světové válce, ale za to s velikou dynamikou a dneska je to nejdůležitější geopoliticky i v průmyslově fosilní palivo. S ropou nebo ropu následová těžba plynu. S elektrifikací se a dále zvyšoval podíl vodních elektráren a někdy v polovině 20. století se přidalo i využívání jaderné energie. Takže druhá energetická revoluce je využívání fosilních paliv. No a za třetí je využívání jaderné energie. Jaká bude ta čtvrtá, to nevíme. Nějaká by ale přijít měla. Ne úplně rádi si to připouštíme, ale naše civilizace byla stvořena fosilními palivy. A také z toho, co jsem tu zmínila, o tom, jak dlouho trvalo, než jsme se od ohně dostali k průmyslovému teplu. A tak veškerá očekávání, že technické základy energetiky mohou být změněny, když si někdo pomyslí, že takhle by to bylo fajn, tak to nebude fungovat. Ty energetické přeměny jsou ve své podstatě velmi dlouhodobé, trvající dneska asi desítky let, než desítky tisíc let, ale za rok energetiku nezměníme. V současné době pořád 3/4 spotřebovávaných primárních zdrojů energie pochází z fosilních paliv a tento podíl zatím roste. Naše civilizace je na energii závislá, řekli jsme si to. Ukázali jsme si několik příkladů. Spolehlivé cenově dostupné dodávky energie jsou životně důležité a pro náš každodenní život a jejich význam stává daleko a za to, že si večer rozsvítíme žárovku. Co nás potkalo na začátku 21. století, bylo špatné plánování a také nedostatečná nezávislost na vnějších silách. A tohle velmi zatížilo stabilitu a konkurenceschopnost našich ekonomik. Musíme dobře promyslet, co s tím budeme dál dělat. Když se podíváme na to, jak stoupá poptávka po energetických zdrojích, jako srovnávací si vezmeme rok 1973, to má svůj dobrý důvod v tom, že rok 1973 byl rok ropných krizí, prvních ropných krizí, které vznikly v důsledku jomkipurské války mezi Izraelem a Egyptem. A jenom taková zajímavost zase, cena barelu pro ropy skočila ze $2 na 20. By se nám dneska líbilo mít barel za 20. No, nicméně, k tomu porovnáváme tedy poptávku o ropě, umlí, zemní plyn, pojáče, obnovitelné zdroje zde hrají svou stále důležitější roli a už tady podtrhnu, že to jsou zejmé a vodní elektrárny. A vidíme, že ta poptávka narostla o primárních zdrojích, narostla zhruba 4x. Poptávka po ropě. Ten krupný šok z roku 1973 ve vyspělých zemích s vyspělou a ekonomickou úrovní znamenal, že tyto země se rozhodly pro potlačení té rostoucí závislosti právě na ropě. Začal se vyrábět tato zvláštnější spotřebou například. Ale také země, jako je Francie, se rozhodly, že část té poptávky po ropě pokryjí jadernou energetikou. Takže Francie v té době za prezidentu Valéry Giscard d'Estaing a pana Mitterranda byla schopná postavit 50 reaktorů za 20 let. To je taky něco, nad čím je hodno se zamyslet. Takže dvojnásobný nárůst poptávky po ropě jde a zejména za zakněmi takzvaného globálního jihu. Teď elektřina. Vidíme, že tady ta poptávka narostla skoro 6x. A vidíme také, z jakých zdrojů stále tu energii získá hlavně. Ropa ustupuje, nicméně uhlí a zemní plyn hrají dominantní roli. Nějakých 10% je pokryto z jaderných elektráren a nějakých 17% z obnovitelných zdrojů, kde dominantní, uvidíme to za chvíli, jsou vodní elektrárny. Jak to tedy bylo v roce 2023? 35% mluvíme o elektřině, 35% z uhlí, 24% zemního plynu a 17% vodní elektrárny, 10% jaderné, zhruba stejně sluneční a větrné a ty ostatní už nejsou tak důležité. To důležité je fosilní paliva. Stále více a je to dobře, se zajímáme o výrobu elektřiny takzvaně nízkoemisní. A tady jenom to znamenám, že ročně se na světě vyrobí asi 27 tisíc terawatthodin, jenom pro srovnání v Česku asi 70. Je dominance nízkoemisních vodních elektráren, nízkoemisních a jaderných elektráren, větrné elektrárny, zejména v těch zemích globálního jihu, a oni startovali svůj poměrně velmi nízké základny, ale rostou poměrně dynamicky, stejně jako solární elektrák. Můžeme se také kouknout na příklady kolika zemí z hlediska toho, jaká je skladba portfolia jejich elektrárn.

elektrárny Fukushima odstavilo všech svých 53 reaktorů, které pokrývaly zhruba třetinu japonské spotřeby elektřiny. Postupně se snaží, alespoň tam, kde to má smysl, jaderné elektrárny do provozu znovu uvádět. Pravděpodobně bude stavět ty nové, ale to, co je dost podstatné, je to, že ten výpadek jaderných elektráren museli nahradit zkapalněným plynem z dopozu. A to jestli si někdo myslí, že bude asi elektřina dráma, tak by to poslal žít do Japonska, aspoň na chvíli. Co se týká světa, tak pořád 60% z těch vysokoemisních zdrojů, 10% jádra, to jsme si říkali, a skoro 30% ze zdrojů obnovitelných, přičemž největší roli a tam zase znova připomenovaný vodní elektrárny. Jak je na tom Česko? Zhruba polovina, a ten podíl je stále klesající, elektřiny z uhelných elektráren, podíl plynu je pořád dost nízký, zhruba 35-40% jaderné elektrárny jako nízkoemisní, zhruba 13% dneska obnovitelné zdroje. Zase více než polovina jsou vodní elektrárny. Německo je nám dávalo za vzor, co se týká těch nízkoemisních zdrojů. A faktem je, že tenhle obrázek je z roku 2020, kdy Německo pořád mělo 11% elektřiny z jaderných elektráren. A své poslední bloky a Německo odpojilo v dubnu 2023. A toto bylo z menší části nahrazeno větrnými elektrárnami. Větší část musela být nahrazena elektrárnami uhelnými a plynovými. A teď favorité nebo šampioni z hlediska a cesty k uhlíkové neutralitě, ke které se Evropa zavázala k roku 2050. Tak Francie, vysokánský podíl jaderných elektráren, dost vysoký podíl vodních a větrných elektráren a zhruba 10% uhelných a plynových. A Francie ho skoro odpracovala. To dokáže. Odpracováno už dneska má Švédsko. Vodní větrné elektrárny, třetí elektřiny z jádra, zhruba 2% z plynových elektráren. Tak Švédsko má opracováno úplně dokonale. Podívejme se na chvíli a do Česka. Podívejme se na to, kolik elektřiny můžeme maximálně vyrábět v současnosti v České republice. Tady si ty zdroje rozdělíme trochu jinak. Rozdělíme si je na řiditelné, a to znamená elektrárny uhelné, plynové, jaderné a částečně vodní, a pak na ty, které se řídí poměrně obtížně, a z větší části jsou to vodní elektrárny, když částečně, zejména přečerpávací ředitele jsou, a potom elektrárny fotovoltaické a větrné. Máme, jak vidíme, instalovaný výkon asi 1,5 GW ve všech zdrojích a spotřebováváme během léta, když se topí, podle toho a podle různých faktorů 4,5 až 9 GW. V zimě, kdy se topí, a tak potřebujeme 6 až 11 GW. Topy
oho znamená.

0: že můžeme být ještě pár let v klidu, protože máme pořád ještě přebytek instalovaného iCoreu, ale moc uplynilo, aby nás to nemělo, protože se prakticky nic nestaví. Dívejme se tedy ještě na ty hlavní typy zdrojů elektřiny v Česku a jejich parametry. Instalovaný výkon v opravitelných zdrojích 3,5 GW v jazdře 4 a 8, uhlí pořád je 40 GW, plynu a 2,3 GW. Co je důležité? A je také doba náběhu. Ty obnovitelné zdroje mohou vyrábět prakticky okamžitě, ale určitě to počasí a nebo třeba. Tohle možná bude ta čtvrtá energetická revoluce, až se naučíme skladovat elektřinu v rozumné množství a rozumnout se po rozumnou dobu. Jaderné a uhelné elektrárny a nejsou tak pružné z hlediska té doby a pěnu. Pružnější jsou elektrárny plynové, proto vznikl, a je to dobře, takzvaný Elexplyn, který by měl zvýšit podíl plynových elektráren a u naší soustavy. Zajímají nás taky náklady. A tak jak má jednou fotovoltaická větrná elektrárna postavená, tak náklady se limitně blíží k nule. Velmi nízké náklady má také HVO. Už vyšší, zejména kvůli emisní povolenka uhlí a poměrně vysoké ty plynové elektrárny, kde platí, že zdvojnásobení ceny plynu znamená zdvojnásobení ceny megawattu hodiny dodávané do sítě. Co se týká nákladů, ty fixy, což jsou náklady na stavbu elektráře a její provozu schopnost, jsou pro jádro vysoké, to znamená na začátku potřebujeme hodně BS. U obnovitelných zdrojů jsou střední a týkají se zejména vlastní stavby a údržby. A u uhlí jsou také střední a úplně jsou nízké. To znamená, ta stavba vychází poměrně levně, tu elektrárnu obsluhuje poměrně malý počet zaměstnanců. Variabilní náklady, co jsou náklady přímo spojené s výrobou elektřiny, pro jádro jisté, pro obnovitelné zdroje limitně se blížící k nule, pro uhlí vysoké, uhlí samotné a povolenky, a to plynu už jsem se zmiňovala. Můžeme se na chvíli podívat na to, jaká je uhlíková intenzita výroby elektřiny v jednotlivých zemích. Ona se velmi dynamicky mění, hodinu od hodiny, den od dne. A dá se najít na internetu velmi zajímavý přehled na stránce Electricity Maps. Dokážeme mít jako Česko o dost nižší uhlíkovou intenzitu, než to vychovávají Německo. Ono prostě ta kategorická ultimativní tvrzení většinou nebývají úplně to ono. No a vidíme tady taky ty šampiony. Francie, Skandinávie, konec konců i Španělsko a Portugalsko. Můžeme se také kouknout na to, co si Německo způsobilo odstavením jaderných elektráren. Ještě potom tam budu mít nějaký další obrázek. Všecko je fajn, když svítí a fouká, ale obrázku nějakové zatížení soustavy. A vidíme, že Německo v řadě případů právě proto, že svítilo, foukalo a halo, nebylo schopno z domácích zdrojů
1: tu podtázku pokrýt.
0: Rozdíl proti Česku je ten, že by tady máme tu stabilní jadernou část, tak zhruba 35%. A tím pádem jsme stále ještě schopni ve většině případů například tomu Německu pomoci. A ráda bych se také zmínila o tom, jak důležité je si uvědomit, že není záporno být příliš zlámyslí na dodavatelích, kteří se sice tváří jako spolehliví partneři, ale to jen do chvíle, než se rozhodnou použít energetiku jako zbraň. Ruská invaze na Ukrajinu, manipulace s tokem plynu, odhalily slabiny na Evropské unii v oblasti energetiky a ano, Evropa z toho byla v šoku, Česko obzvlášť, ale dá se říci, že ten šok je také něčem dobrý, protože vyvolá motivace ke zvládnutí situace. A to se také stalo. Manipulace s dodávkami plynu. Ty začaly v roce 2021, kdy v Německu došlo k velmi neobvyklé situaci, že nesvítí a nefouká krátce. To je něco, s čím se musí počítat. Ale na přelomu srpna a září 2021 v Německu nesvítilo a nefoukalo, aspoň nedostatečně, hlavně nefoukalo dále střídají. Co to udělalo? Zvedlo to okamžitě poptávku po zemní plynu. A Putin přikázal dodržet všechny dlouhodobé kontrakty, ale nedodat ani okupit nic. Co se stalo? Tady vidíme, jak v říjnu a listopadu skočily ceny plynu a v návaznosti na to ceny elektřiny, protože ona je přímo svázaná s cenou plynu. No, ještě horší situace nastala z poloviny roku 2022. Proč to byl výraznější šok pro Česko? Protože jsme tady měli firmu s milionem odběrových míst, a která spekulovala na takzvaném krátkodobém neboli spotovém trhu s elektřinou. Dlouhá léta si Bohemia Energy a její zákazníci vybírali zisky v podobě levné elektřiny. A pak najednou bylo třeba nakoupit za tyto ceny. To jsou spotové ceny. To Bohemia Energy nedokázala skrdelen ohlásila insolvenci. A milion odběrových míst přešlo do režimu dodavatelů poslední instance, kteří ovšem za ty ceny nakoupy museli, protože to je ze zákona udělat musí. Spoustu lidí udivilo, že když si léta užívali nízkých cen elektřiny, tak je to určitě chvíle, kdy budou se zaplatit. A řada z nich to bohužel nedokázala, protože si to neuvědomili a stát to neudokovala. Já se stále divím tomu, že přes všechny indikátory toho, že něco je špatně, stát nedokázal dosáhnout dříve a Bohemia Energy nějak přivést k chování, jak se zruší a patří. Oni prostě neměli nakoupeno dlouhodobé kontrakty skoro nic.
1: Ale to je podle mě jediné pochybení státu, které v těch cenách energií nastalo. Tak. A blížíme se k závěru a já se tady zmíním o budoucnosti terezné a energetiky. Dneska ji známe v podobě poměrně velkých energie bloků, a které slouží primárně pro výrobu elektřiny. To jsou ty reaktory s výkonem a zhruba 300 až 1700 MW elektrických. Ale ukazuje se, že pokud ta jaderná energetika má v tom celkovém energetickém mixu nízkoemisním sloužit účinně a dlouhodobě, tak se bude od elektřiny, anebo si k té výrobě elektřiny bude muset přidat průmyslové teplo pro tak vysoce energeticky náročnou výrobu, jako jsou například cementárny a skládny a podobně. Měla by začít hrát větší roli pozlátí technologií ve výrobě vodíku a reaktory, kterým se dneska říká mikroreaktory, něco do 100 MW tepelných, by měly postupně začít nahrazovat uhlí v lokálním vytápění. Hodně se mluví o malých modulárních reaktorech. Já doufám, že tato technologie se bude dál rozvíjet a do nějakých třeba 10-15 let ty reaktory menšího výkonu budou použití v České republice, v Evropě. Zajímavé je poslední poznámka na závěr, že nás zase Čína ukázala paty, protože oni spouštějí první malý reaktor ACP 100, tedy 100 MW elektrických. Když jsme si poslechli tu anotaci, tak co je budoucnost energetická? Dokud nepřijdeme té čtvrté energetické revoluce, což bude zajímavé spalování elektřiny, tak ten energetický mix se bude skládat z ustupující elektráren na fosilní paliva. Rychleji bude ustupovat uhlí, zejména v Evropě, protože Evropa uhlí už prakticky nemá. A dál tam bude rostoucí podíl jaderných elektráren, obnovitelných zdrojů. A protože potřebujeme zdroje, které pomáhají a udržovat stabilitu soustavy, a tak nějaký podíl plynových elektráren. Ale jestli to takhle bude vypadat, já nevím, protože dneska opravdu odhadnout budoucnost, to je to vždycky těžké, ale dneska obzvlášť a ráda bych to své používání zakončila tím, že to nebude jednoduché najednou noc, ale určitě si pomadíme.

Přednáška z Líšeňského Salezka zazněla k připomenutí české předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové. V sobotu od 19 hodin uslyšíme v Akademii přednášku Pavla Hoška na téma Duchovní profil Karla Kryla. Na dohled je 23. hodina, ke které nás doprovodí píseň Dávám všetko od Márie Podhradské.

Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

Na Rádiu 7, které je s vámi 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, jsme se přehoupli přes 23. hodinu a před námi je poslední hodinka z úterý 28. července 2026. Vysíláním vás provází Milan Remeš, který vás již za čtvrt hodinky pozve k poslechu další kapitoly knihy Suzana Wesleyová Služebnice Boží ve čtení na pokračování. Zbylý čas se vyplní písničky, džinglíčky a moderátorské vstupíčky, které vám, alespoň doufám, zpříjemní vaše usínání nebo bdění podle toho, která z těchto aktivit je právě před vámi. Teď už písnička od kapely Souznění, I když mě znáš, a po ní song kapely Hillsong Worship, From Whom All Blessings Flow.

Chvalte Otce, Syna a Ducha Svatého. Chvalte toho, od kterého proudí všechno požehnání. Dospívala na Rádiu 7 kapela Hillsong Worship svoji píseň From Whom All Blessings Flow. Před námi ještě kapela Bethel a jejich písnička Kam kráčíš a po ní už nás čeká pokračování knihy Susana Wesleyová Služebnice Boží. Tak zůstaňte s námi.

0: Ve čtení na pokračování se ocitneme na přelomu 17. a 18. století, kdy žila Susanna Wesleyová. Její život líčí ve své knize Sandy Denglerová. Po katastrofě, která postihla rodinu Wesleyů, se manželé dali opět dohromady. Susanna byla opět těhotná. Požár poničil jejich dům jen z části a na opravě se usilovně pracovalo. Sem si z toho vzal ponaučení, že tady je jeho místo a tady má být. Narodil se další syn. Nejstarší Sem měl už 14 let, byl poslán do školy. Malé děti Susanna učila doma. Na konci léta vyvrcholilo nepřátelství některých místních lidí tím, že někdo z nich zapálil dům i pole selnem, který Wesleyovi pěstovali. Té noci přinesla vzlikající služebná děťátko, které se Susanně narodilo. Mrtvé. Nová služebná ho vzala do postele a zalehla. 16. dítěti byly teprve 3 měsíce. Susanna byla zoufalá. Nenáviděla všechny ty politické boje, ale to ještě nebylo všechno. Zakrátko byl Sem vsazen do vězení pro dlužníky.
1: Susanna si nervózně pohrávala s rukama. Ne, její nervozitu nevyvolalo prostředí. Město jí nevadilo, neboť se narodila a byla vychována v Londýně. York sice nebyl tak velký, ale byl do jisté míry podobný. Nevadilo jí také, že se měla setkat s arcibiskupem. Její otec se často stýkal s vysoce postavenými osobnostmi. Vyrůstala v prostředí velkých mužů a velkých myslitelů. Susan znervózňoval důvod její návštěvy. Už před 5 lety se Sem obrátil na arcibiskupa z Yorku s prosbou o peníze. Dostal tehdy 20 liber, ale po návštěvě v Londýně a několika dalších zbytečných vydáních se mu peníze rozplynuly pod rukama. Aniž by je Susan vůbec spatřila. A teď seděla Susan sama v prelátově domě. Z druhé strany dlouhé chodby se blížil arcibiskupův pomocník. Milady, jeho eminence je připravena vás přijmout. Susan následovala mladého muže a prošla vysokými zdobenými dveřmi. Čekala, že nalezne arcibiskupa na jakémsi trůnu, přinejmenším na vyvýšeném místě, ze kterého bude zhlížet na zdrcenou ženu faráře. Byla však uvedena do pěkné malé zahrádky, obklopené zdí. Tam viděla čerstvě uhrabané cesty, lemované řadami poměnek. Pivoňky a růže, které se vinuly podél východní zdi, a také tmavě zelené listí šípkových růží. Krátce se zastavila, aby si naplnila plíce a srdce nádhernou vůní čerstvých květů. Vonilo to jako kdysi doma a byla to tato vůně, která jí dodávala novou odvahu a připomínala jí dobu, kdy ještě na každou otázku znala odpověď. Jistě byl Bůh s ní. Jistě však byl také s arcibiskupem z Yorku.

Jak důstojně a vznešeně zní tento titul. Avšak muž sám takový nebyl. Seděl na dřevěné zahradní židli poblíž slunečních hodin a když vstoupila, přátelsky se usmíval. Susan se uklonila a hned si dělala starosti, zda byla tato úklona dostatečná, ale už bylo pozdě. Bude to muset stačit. Posaďte se, paní Wesleyová, nebudeme se zdržovat formalitami. Pokynul rukou na stoličku, na kterou Susan s díkem usedla. Ač se arcibiskup zdál být přístupný, Susan byla ještě stále nervózní. Pevně sevřela ruce, aby se netřásly. Slyšel jsem, že uvrhli našeho Samuela do vězení pro dlužníky v Lincolnu. Začal. A také jsem slyšel, že jste mu poslala své prsteny, jediné cennosti, které máte, protože jste měla strach, že nedostává dostatečně najíst. Cítila, jak jí tváře začínají hořet. On je však zase poslal zpět a řekl, že to není třeba. Možná, že má reakce byla unáhlená. Důstojný pán se opřel a sepjal své ruce, podobně jak to činíval Susanin otec. Měla najednou pocit, že by měla sedět spíše u jeho nohou. Řekněte mi, paní Wesleyová, měla jste někdy skutečný nedostatek? Musela jste někdy hladovět? Hladovět vlastně ne, milorde. V tomto smyslu jsme nedostatek neměli. Ale dá to velkou námahu sehnat jídlo, abychom se najedli a potom je zaplatili. Myslím, že zhánět jídlo za takových okolností je skoro stejné, jako nemít žádné. Hleděl na ní velkýma soucitnýma očima, stejně jako to činíval otec. Vy máte doma 5 dětí? Malý se mi chodí do školy v Londýně. Bystrý chlapec, je mu teď 15. Ale máme ještě 6 dalších dětí ve věku od 2 do 13. Vlastně bychom měli teď ještě jedno novorozeně, kdyby... Nedostávalo se jí slov. Když slova našla, byla špatná. Kdybychom nebyli Toryové. Kousla se dortu. Nechtěla zmiňovat tu hroznou událost, ale bolest a zármutek nad nedávno zemřelým nemluvnětem byly příliš čerstvé, aby se dali ukrýt. A potom se z ní všechno provalilo. Požáry a zastrašování, stála opozice a konečně ta věc s kravami a sepsem. Krátce poté, co se ma zatkli na vlastním farním dvoře, tedy krátce poté, přišlo pár zlotřilců a spustošilo kostel. Chtěli jsme nechávat dveře zamčené, ale městští soudci byli proti. A potom ty krávy. Brzy po Semově zatčení jim někdo v noci rozřezal vemena. Pes je zřejmě chtěl bránit, ale oni ho pobodali a jednu nohu mu skoro uřízli. Krávy ještě žijí, krávu nelze tak rychle utratit, ale už nedávají mléko. A my mléko potřebujeme, vaše milosti.

0: Seděl dlouho tiše a Susan byla ráda, neboť jí to poskytlo čas urovnat si myšlenky. Hluboce se nadechl. Co bych podle vás mohl udělat, paní Wesleyová?
1: Nevím. Nevím, co byste mohl udělat. A také nevím, co bych mohla udělat já.
0: Sam chce bezpodmínečně zůstat. Pro něho je Epworth tím místem, kde ho Bůh chce mít. Ale jak to bude dál?
1: Potřásla hlavou.
0: Na arcibiskupově tváři se objevil úsměv. Dostal jsem poštu. Susan svraštila čelo. Pak jí došlo, oč se asi jedná. Jistě si Samovi nepřátelé stěžují.
1: Z části ano. Jak tomu rozumím, káže obnovu a probuzení. Dopisy si trochu protiřečí, ale jak čtu mezi řádky, váš Samuel mluví lidem do svědomí a to je konec konců jeho úkolem. Pak si ještě stěžují na jeho politický postoj.
0: Avšak váš postoj a Samuelův postoj se shodují, není-liž pravda.
1: Jistě. Dostal jsem také dopis od Samuela. Z vězení.
0: Sáhl do své kapsy a vytáhl složený list papíru.
1: Zde je. Zmiňuje se, že mu nepřátelé spálili len. To se ho zřejmě velice dotklo. Snažil se asi uplatnit v zemědělství, že?
0: Ano, snažil. Len byl jeho velkou pýchou a skutečně se dobře vydařil. Pole bylo po léta neobdělávané a bylo úrodné.
1: Biskup se usmíval. Cituji. Co se mě dotklo nejvíce, byla skutečnost, že jsem své státce musel přenechat takové smečce vlků. A dále. Moje žena to nese statečně, jak je jejím zvykem a jak jsem to od ní očekával. Dále píše, že si ho Bůh ve vězení používá mezi spoluvězni, kteří tak nutně potřebují Boha.
0: Arcibiskup složil list.
1: To mě těší víc, než tušíte, že ve svém biskupství mám muže, který je Bohu tak oddán.
0: Co k tomu měla dodat?
1: Neustále se modlí za probuzení a stále věří, že jednou přijde.
0: Biskup vstal.
1: Paní Wesleyová, děkuji vám srdečně za vaši návštěvu. Říkáte, že nevíte, co byste měla dělat, a přece to děláte. Slyšel jsem o vašich velice způsobných dětech. Vychovávat děti v bázni Boží je velká odpovědnost. Stejně jako správa fary, když váš manžel je často pryč. A myslím, že vím, co se dá dělat.
0: Vytáhl obálku a vtiskl jí Susan do ruky.
1: To je jedna možnost. Máme v církvi zvláštní fond pro takové případy. Ještě dám o sobě vědět.

Pomocník ji doprovodil ven kolem šípkových růží. Jako ve snu prošla branou, obálku v ruce. Trvalo chvíli, než dostala odvahu ji otevřít. Obsahovala dar. Štědrý dar. Nestačil sice na vykoupení sama z vězení, ale Susan bude moci načas odvrátit vlky a nakoupit chléb a mléko. Jak jen může být někdo tak mstivý a zmrzačit její krávy a rodině zabít psa? Ještě jednou si Susan promítla celý ten rozhovor a snažila se vzpomenout si na podrobnosti. Jestli ji všechno neklamalo, byl vysoce postavený pán v této nesvaté válce nervů a zbabělých úkladů na Semově straně. A z jeho pevného hlasu nabyla dojem, že slova "ještě dám o sobě vědět" nebyla řečena jen tak, že něco podnikne. O pár týdnů později se arcibiskupovi podařilo splatit velkolepým darem polovinu Semových dluhů. Tak mohl Sem trávit Vánoce doma. Zbytek zimy pobýval jako poslanec synody v Londýně. Susan často psala Semimu a z jeho odpovědí vyčetla, že její dopisy jsou vítány. Chtěla bych ti poradit, psala, abys svůj život uspořádal podle určité metody, neboť jen tak se naučíš využívat každou minutu co nejlépe. Léto roku 1706 přineslo Susan a možná také jejímu okolí překvapení. Neporodila žádné dítě. V prvních měsících následujícího roku se pak narodila malá Marta, které všichni říkali Pety. Týden před Vánocemi roku 1707 porodila Susan předčasně malého chlapečka. Bylo to velice slabé a křehké stvoření. Dosud o všechny předčasně narozené chlapce přišla. Touha po přežití syna se stala hlavním předmětem jejich modliteb. Snad Bůh bude milostiv a zachová ho. Dala mu jméno Charles. A malý Charles žil a rostl, i když málo přibýval na váze. Když překonal následky předčasného porodu, vyvíjel se v nejbystřejší, nejveselejší a nejkrásnější a především v nejaktivnější dítě rodiny. V únoru 1709 udělal své první krůčky a do všeho strkal nos.

Středa 9. února začala jako každá jiná středa. Susan se cítila jako vždy před porodem. Většinu dne strávila v posteli, neboť jí bylo všechno zatěžko. Chápala teď svou vlastní matku, která byla stále nemocná. Ta porodila 25 dětí. Toto bylo Susanino 19. těhotenství. Kdyby muži měli rodit děti, bylo by v každé rodině asi jen jedno dítě. Johnovi ještě nebylo 6, Patty měla teprve 2 roky a Charles byl stále v pohybu. Chůva sotva věděla, kde jí hlava stojí, a Emilia měla v 17 letech také plné ruce práce. Možná by měli najmout další děvče, avšak ještě je tížily dluhy. Politické spory opět vzplanuly. Susan o ně nedbala. Alespoň teď byl sem doma. V 6 večer přinesli Susan jako obvykle jídlo. Neměla však na ně ani pomyšlení. Usrkla vína, skleničku však nedopila. Pavel sice mladému Timoteovi radí, aby kvůli žaludku pil trochu vína, Susan však svůj příděl vína vždy omezovala. Možná, že nemoci byly jakousi boží výchovou, neboť kdyby byla zdravější, pila by asi daleko víc. V 8 hodin nastal v domě klid. Sam šel nahoru o něco později, políbil Susan na dobrou noc a stáhl se do vedlejší místnosti. Proč nemohla usnout? Tělo i duše se nějak zdráhaly. Cítila zvláštní nespokojenost a nepokoj. Doufala jen, že porodní bolesti nezačnou předčasně. Prosím, pane, nedopusť, aby to byl zase předčasný, těžký porod. Ve tmě za dveřmi se rozlehl sopránový hlas Hetty. Dveře se naraz otevřely. Mami, oheň, mě padlo něco hořícího přímo před nohy. Kde je otec? Hetty zmizela. Susan slyšela, jak buší na Samovi dveře, a zaslechla jeho hlas a potom těžké kroky. Pak přišla Emilia a Suki a najednou už nebyla tma. Na chodbě svítila jasná, načervenalá zář, ohavná zář dávné noční můry. Vzpomněla si na své nejhorší sny. Zatímco si Susan s děvčaty razila cestu do haly, tloukl Sam na dveře chůvy. Stěna vedle ní se ocitla v plamenech. Susan vykřikla. Nějak se jí podařilo sunout jednu nohu před druhou a dostat se dolů. Emilia se vrátila a podpírala ji a teď přišel také Sam. Byla zachráněna. Klíče! Zapomněl jsem klíče! Zvolal Sam a dopotácel se ke schodišti. Na schodech se objevila chůva s Charlesem a s Patty. Susan na svém nahém těle cítila horko. Byla sotva při smyslech a špinavý, palčivý kouř jí vnikal do očí a do plic. Konečně se vrátil Sam, v ruce mu chrastily klíče. Za ním se zřítilo hořící schodiště. Na návrat už nebylo pomyšlení. Díky bohu, pokoje už byly prázdné. Kde však jsou děti? Susan je neviděla. To jediné, co viděla a cítila, byl oheň, který byl všude. Nemohla se dostat ke dveřím do zahrady, oheň je zablokoval, také hlavní vchod. Cítila zase Sama vedle sebe, jak ji chrání. A pak uslyšela z dětského pokoje hlas. Srdce se jí zastavilo. Seme, Jackie. Sam se otočil ke schodišti. Nedělej to, křičela. Varování však už bylo zbytečné. Schody byly v jednom ohni a s rachotem se zřítily do moře plamenů. Jiskry létaly vzhůru a spojily se se zuřícími plameny v druhém poschodí. Sam se vzlikotem padl na kolena a svěřil svého syna Bohu. Susan nevěděla, jak se dostala ven. Vzpomínala si jenom, že zoufale prosila svého spasitele o záchranu, že nahá proběhla stěnou plamenů a že ji zachytili sousedky a chladivýma jemnýma rukama ji zahalili do zástěr a sukní. Pak ji položili na nějakou rohož do studené trávy. Jackie, její záhadné, oddané dítě, které podobně jako ona už ve svých mladých letech milovalo pořádek a metodu.
A pak se jeho hlava objevila v okně prvního poschodí, osvětlená zezadu jasnou září. Rychle, hoši, křičel zavalitý sedlák. Byli, stoupni si mi na záda. Ano, tak. Farmář se opřel o štukovanou stěnu a další, menší muž se mu vyšplhal na ramena. Dosahoval zrovna k spodnímu rámu okna. Jackie se z okna vyklonil a muž ho uchopil za vlasy. Pětiletý chlapec se přehoupl přes okenní římsu a padl do bezpečných rukou těchto negramotných božích služebníků. Sotva stanul na zemi, běžel rovnou ke své matce. Sotva oba obdivuhodní zachránci uskočili, s rachotem se zřítila střecha domu na druhé poschodí, které se s hřmotem propadlo na první, a za chvíli povolila východní stěna, pomalu, skoro majestátně. Severní stěna se k ní naklonila a pozvolna se sesula do hučícího žáru. Susanin svět se rozplynul v jednom velkém ohni. Tentokrát nebylo pomyšlení na záchranu vůbec ničeho. Ani knih, ani žádných písemností. Také 20-librová bankovka, kterou měla schovanou v zásuvce psacího stolu, byla ztracena. Tolik peněz, tolik dobrých, za

Susan trávila měsíce tím, že psala knížku duchovních úvah pro své děti. Teď bylo po ní. Zhořela jako seno a sláma. Susan teď nesměla připustit, aby ji hrozná ztráta nebo hrůza této noci zdeptali. Nesměla připustit, aby strach a rozrušení způsobili předčasný porod. Musela být svým dětem příkladem, ale hrozně to bolelo. Cítila se, jako by jí někdo rval srdce z těla. Nikdo se ani nenamáhal oheň hasit. Věděl,

Opět bylo na snadě. Vychovávat chlapce v bázni boží a zprostředkovat mu vzdělání a takový způsob života, který by se Bohu líbil a byl Bohu užitečný. Byl zachráněn, nebyl ztraceným synem. A Susan si opět vzpomněla na biblický verš, který ji napadl při záchraně Semiho, když se ztratil. Toto slovo písem se hodilo i teď. Tento můj syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen.

Knihy Sandy Denglerové Suzana Wesleyová Služebnice Boží četla Rosita Mertová. Knihu vydala v roce 2004 Evangelická církev metodistická. Pokračování naladíte na Rádiu 7 opět zítra 15:15 popoledni. Teď už písnička Ptáš se, co je láska Ivety Janecké-Kuželové.

To byla skupina Not an Idol a jejich písnička Budět deň. Úterní půlnoc je na obzoru. S ní vstup do nového dne a to je chvíle, kdy se s vámi od mikrofonu loučí Milan Remeš, po kterém vás bude nočním vysíláním Rádia 7 provázet Kuba Lofítek. Přeji vám pokojnou a dobrou noc i s naším rádiem, pokud ještě zůstáváte vzhůru, a kéž vás chrání a žehná vám náš milující nebeský Otec.

M, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

Na Rádiu 7 vstupujeme do středečního dne. Je 29. července 2026, začíná noční vysílání Rádia 7 s Kubou Blofýtkem za mikrofonem. Vítejte u poslechu. Ze všeho nejdříve představím pořady, které naplní program až do 6. hodiny raní.

V novozákonní knize Zjevení čteme o dramatickém okamžiku, kdy zazní zvuk sedmi polnic. K čemu tyto trubky vyzývaly lid ve starozákonní době? Jaké poselství nesly v dějinách Izraele a jaké ponesou v časech budoucích? Právě tyto souvislosti a pohled na přicházející boží soudy rozebírá v relaci Světem Bible teolog John Vernon McGee. Ten si můžete naladit 15 minut po půlnoci. Další zastávkou v naší hudební cestě kolem světa bude v jazzovém klubu Jihovýchodní Asie. Za použití tradičních místních nástrojů tvoří jihokorejská hudebnice a skladatelka Park Jiha velmi působivou hudbu, ve které není potřeba více. Broňa Procházková vás přivítá od 1 hodiny. Měla 24 sourozenců a sama porodila 19 dětí, z nichž jich 9 zemřelo. Řeč je o Suzaně Wesleyové, jejíž nelehký život sledujeme ve čtení na pokračování. Její manžel Sam byl kontroverzní farář, který měl mnoho nepřátel. Navíc neuměl zacházet s penězi a dluhy rostly. Dostal se dokonce do vězení pro dlužníky. Suzana zůstala na vše sama. Se svou houževnatostí a pílí se starala o svou rodinu a věnovala se svým dětem. Z knihy Sandy Denklerové Suzana Wesleyová, služebnice boží, čte od 2 hodiny 15. minuty Rosita Mertová. Někteří lidé jsou stále v pohybu a pořád akční, zatímco jiní už v mladém věku nezvládají a jsou vyčerpaní. V čem spočívá to tajemství neustálé čerstvosti a vnitřní síly? Jak to udělat, abychom hořeli, ale nevyhořeli? To vše probereme s dalším hostem fortepiána Michalem Malinou, který už více než 20 let pracuje s mládeží, dělá přednášky na školách, sportuje, pořád se někde přesouvá a přes tohoto stále baví. Jeho básně vytvářejí svébytný prostor a zvou čtenáře ke sledování detailů. Podobně je to i s rozhovory, které připravuje jako editor kultury na Seznam zprávách. Jonáš Zbořil tvrdí, že smrt je neutrální stav a život rebélie. A právě proto je jemu třeba věnovat co nejvíce pozornosti. Více nabídne Zákoutí ve 16:45. Tři životní etapy s jedním průvodcem, strachem. Proč zápasit o čistotu a zvládat závislost, když člověk opakovaně upadá do slabostí? Může se Bůh na takovou bytost vůbec podívat? V pořadu Stopy nabízíme v červenci svědectví o božím jednání pracovníků Rádia 7. Od 17:00 prozradí více můj osobní příběh. Všichni máme na výběr. Můžeme se nechat definovat minulými událostmi, zraněními, zradou, zklamáním, anebo můžeme situaci předefinovat. Přesně tento zápas můžeme sledovat i v příběhu starozákonního Josefa v pořadu Překročit hranice. Poslouchejte o 17:30. Díky, že posloucháte. Úvodních 60 minut nočního vysílání začneme s písní Ze srdce, za kterou stojí Aneta Galda.

0: V pokračování cyklu Světem Bible se přesuneme do 8. kapitoly knihy Zjevení. Teolog John Vernon McGee nám představí pohled na blížící se Boží soud nad zemí. Zvuk sedmi andělských polnic předznamená zásahy do dějin lidstva i do samotné přírody. Komentář čte Pavel Vopalecký.
1: A když beránek otevřel pečeť sedmou, nastalo na nebi mlčení téměř na půl hodiny. Milí posluchači, to je první verš z 8. kapitoly knihy Zjevení, který jsme si četli v našem minulém pořadu. Soudy, které v knize Zjevení pozorujeme, jsou připraveny k pokračování. Jen dopadnout na zem. Je ticho před dalším burácením trestu, které se přivalí na zemi během toho zvláštního období, jež má přijít. Když jsem byl malý kluk, tatínek budoval protiuragánový sklep všude, kam jsme se přestěhovali, vypráví náš Američan. Snad polovinu svého dětství jsem prožil tak, že z jara a počátkem léta jsem spával v takovém sklepě. Jednou večer jsem s tatínkem stál ve sklepních dveřích. Pozoroval, jak se žene vichřice a viděl, že naše městečko v jižní Oklahomě zřejmě nezasáhne. Bouře udeřila na město vzdálené od nás jenom asi 10 mil. Mohli jsme sledovat, jak se v jeho blízkosti spustil bouřkový trichtýř. Ale než bouře propukla, nastalo jakési krátké utišení. Vál, vítr, pršelo, blýskalo se a burácel hrom, a pak náhle všechno přestalo a na pár okamžiků zavládlo téměř hrobové ticho. Pak se ovšem zvedl vítr, jaký jsem nikdy předtím nezažil. To nebyl hurikán trichtýřovitého tvaru, ani tornádo, ale jen přímočarý vítr. Vše, co mohl tatínek udělat, bylo, že sklopil dveře sklepa a já mu pomáhal přidržovat řetěz. Bouře propukla v celé zuřivosti. Nějakým takovým způsobem, po krátkém tichu, vtrhne na zem další pokračování velkého soužení. Bude doprovázeno zvukem trub anebo polnic a o tom pojednává náš další text v 8. kapitole knihy Zjevení. I viděl jsem sedm těch andělů, kteří stojí před obličejem Božím, jimž dáno sedm trub, anebo ekumenicky sedm polnic. Těchto sedm andělů představuje zvláštní skupinu, zamýšlí se náš učitel a pokračuje, mám za to, že v té skupině je i anděl Gabriel, o kterém je řečeno, že stojí před Bohem. Když knězi Zachariášovi ohlašoval narození Jana Křtitele, pravil, já jsem Gabriel, který stojí před Bohem. Lukáš 1.19. Také serafíni jsou bytosti stojící před Bohem. Viz třeba Izajáše 6, první dva verše. Nicméně těchto sedm andělů, zdá se, patří do jiné třídy než serafové, protože mají docela jiné poslání a jinou službu. Sedm trubek či polnic má pro Izraele svůj význam. Byl bych nerad, vsouvá sem své zdůraznění náš doktor McGee, kdyby vám to uniklo. Považuji to za mimořádně důležité. Právě zde je znalost starého zákona podstatná. Bůh dal už kdysi dávno Mojžíšovi pokyny pro zhotovení dvou stříbrných trubek. Číslo dvě je číslem svědectví. Pán Ježíš několikrát řekl, že v ústech dvou svědků bude potvrzena pravost věci. Dvojice svědků je také zmíněna ve Starém zákoně několikrát. Dvě trubky byly používány při pochodu Izraele pouští, a to ke dvěma účelům. Jednak ke svolávání izraelského shromáždění a potom pro vykročení seřazeného lidu na další pochod pouští. 4. Mojžíšova 10, verš 2. Zhotov si dvě stříbrné trubky, Uděláš je z tepaného stříbra. Budou ti sloužit ke svolávání pospolitosti a k povelu, že tábory mají táhnout dál. Když Izrael vstoupil potom do zaslíbené země, sloužily trubky k trochu jiným dvěma účelům. 4. Mojžíšova 10, verše 9 a 10. Až potom ve své zemi vytáhnete do boje proti protivníku, který vás bude sužovat, a trubkami budete ryčně troubit, připomenete se Hospodinu svému Bohu a budete osvobozeni od svých nepřátel. Na trubky budete troubit v den radosti, o slavnostech, při novoluní, při svých zápalných obětech nebo svých hodech oběti pokojné, aby vás připomínali vašemu Bohu. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Vraťme se na chvilku ještě k té cestě pouští. Jako smysl signálu vydaného troubením je uvedeno svolání shromáždění lidu. Když byste měli svolati všecko množství, prostě bez přetrubování troubiti budete. To je podle kralického překladu. Usuzuji, že toto jedno troubení odpovídá onomu poslednímu zatroubení, tedy až se naposled ozve polnice, jak to říká ekumenický překlad, o němž se apoštol Pavel zmiňuje v 1. Korinským 15. kapitole. Hle, odhalím vám tajemství, ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni naráz v okamžiku, až se naposled ozve polnice, až zazní: mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni. 1. Korinským 15, 51 a 52 podle ekumenického překladu. Žel, jsou i tací, kteří se domnívají, že poslední zatroubení s 1. Korinským 15 je sedm polnic ve zjevení. Tady však žádný vztah ve skutečnosti neexistuje. Znovu naslouchejme apoštolu Pavlovi z jiného jeho textu. Nebo sám ten Pán s zvukem ponoukajícím, s hlasem archanděla a s troubou Boží stoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou nejprve. 1. Tesalonickým 4.16 podle kralického překladu. Zvuk, hlas archanděla, Boží trouba. To všechno je spodobení mocného hlasu Pána Ježíše. Už ve zjevení 1. kapitole v 10. verši jsme se setkali s tímto mocným hlasem. Jan tam říká, že uslyšel mocný hlas jako hlas polnice. Obrátil se a spatřil oslaveného Krista. Kristus ve slávě svolá a vyvede svůj lid ze země. Když apoštol Pavel mluví o posledním zatroubení, že zazní zvuk Boží polnice a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve, má na mysli zavolání Pána Ježíše. To je jeho poslední zavolání určené církvi a proto je nazváno posledním zatroubením. Starozákonním předobrazem tohoto zatroubení může být ono svolávání shromáždění Izraele. Tohle prosté troubení nebylo povelem pro další pochod po poušti. Nicméně trubky mohly dávat i tento povel, na který se hnul izraelský tábor k dalšímu putování. Zvuk trub dával povely k pochodu jednotlivým útvarům. Pokolení byla rozdělena do čtyř skupin po třech a každá skupina tábořila na jedné ze čtyř stran stánku úmluvy. Navíc tam byly tři oddělené rody levítů, kteří nosili posvátné předměty, jimiž byl vybaven stánek úmluvy. Byly to rody Kahat, Gerson a Merari. Čtyři skupiny lidu a tři skupiny lévijovců, to je celkem sedm samostatných skupin. Jinými slovy, po sedmerém zatroubení na polnice se celý Izrael vydal na cestu. Když se na polnici troubilo poprvé, dala se do pohybu truhla smlouvy nesená kahatskými. Následovalo pokolení Juda s dalšími dvěma pokoleními pod Judovou korohví a pak další a další, až byli na pochodu úplně všichni. Každý muž znal své místo a konal svůj úkol. Apoštol Pavel připomíná, že i v církvi se všechno má dít slušně a podle řádu. Kéž by v církvi byl takový pořádek, jako panoval v Izraeli, když šel přes poušť. V souvislosti s naším textem z knihy Zjevení si zde hlavně všimněte, že k vyjití celého národa bylo zapotřebí 7 zatroubení na polnice. 7 polnic ve Zjevení bude mít podobný účinek na přestěhování lidí, kteří patří k Izraeli, aby se přestěhovali do Palestiny. Věřím, že toto 7. zatroubení přiměje všechny příslušníky Izraele k návratu do jejich země. Tohle je mimochodem druhý důvod, proč si nemyslím, že současné navracení Židů do izraelské země je už celým splněním těch dávných proroctví. Spíš se domnívám, že proroctví o jejich návratu se zcela naplní právě až ve velkém soužení. Až zazní troubení na 7 polnic, jak tomu bývalo za pochodu pouští. Po jejich odeznění nám bude Izrael ukázán, to bude až ve 12. kapitole, jako zvláštní předmět boží ochrany. Správné pochopení všeho, co se týče různého významu polnic v různých souvislostech písma, nám nedovolí ztotožňovat poslední zatroubení, které platí církvi, se 7 polnicemi ve Zjevení. Stejně jako bylo troubení Izraelců použito v bitvě o Jericho, tak se během velkého soužení rozpadnou a skácejí zdi odporu tohoto světa vůči Bohu. Až Pán Ježíš přijde, zahladí poslední stopy vzpoury proti sobě a proti Bohu a zřídí zde na zemi své království. Zjevení je kniha slávy a vítězství našeho Boha. Končí chorálem Haleluja a snad jej i my budeme moci zpívat, až tam budeme. Budeš mezi nimi i ty, milí posluchači? A jiný anděl přišel a postavil se před oltářem maje kadidlnici zlatou. I dáni jsou jemu zápalové mnozí, aby je obětoval s modlitbami všech svatých na oltáři zlatém, kterýž jest před trůnem. Raději ještě ekumenicky tento 3. verš z 8. kapitoly. Jiný anděl předstoupil se zlatou kadidelnicí před oltář. Bylo mu dáno množství vonných věcí, aby je s modlitbami všech posvěcených položil na zlatý oltář před trůnem. Jiný anděl, tedy rozhodně nikoli Kristus, upřesňuje hned náš biblický učitel. Pán Ježíš Kristus v té době, o které právě mluvíme, už není přímluvcem církve. Ve 4. a 5. kapitole jsme viděli, že z postavení prostředníka své církve odstoupil a že mu byla dána 7x zapečetěná kniha, kterou on jako jediný mohl zbavit jejich pečetí. Pán Ježíš je jediný, kdo má právo a moc řídit všechno, co se od tohoto okamžiku v průběhu zjevení děje. Sám v tuto chvíli nesestupuje jako činný účastník na pozemské jeviště. Zaujal nyní místo soudce. Drží knihu se 7 rozlomenými pečetěmi a z trůnu řídí veškeré dění na zemi. Uvedený jiný anděl je prostě jen jiný anděl. Ačkoliv je pravdou, že ve Starém zákoně se Kristus zjevoval mimo jiné také jako anděl, tedy zjevoval se ještě před svým vtělením, nevěřím, že se znovu někdy ukáže v podobě anděla. On je ve svém oslaveném těle a my ho jednou uvidíme takového, jaký je. Zlatý oltář je místem, kde jsou předkládány modlitby. Kristus už nezaujímá místo přímluvce před zlatým oltářem. Nyní je na trůnu. Kadidlo, ty vonné věci, jsou připodobňovány k modlitbám, anebo znázorňují modlitbu. V žalmu 141. ve 2. verši se David vyjádřil slovy: jako kadidlo, ať míří má modlitba k tobě. Kadidlo hovoří o tom, jak cenné je v modlitbě Kristovo jméno a dílo. Budete-li prosit v mém jménu, učil Pán Ježíš své učedníky. Mnozí lidé, kteří třeba upřímně věří Božímu slovu, si dnes navykli zakončovat své modlitby jednoduše slůvkem amen. Kdo si mi řekl, říkat formulku ve jménu Pána Ježíše je zbytečné, protože ve svém srdci se máme modlit v jeho jménu. Souhlasím, že modlit se ve jménu Pána Ježíše znamená mnohem víc, než prostě nakonec připojit frázi ve jménu Pána Ježíše. Ale chci říci, vysvětluje svůj pohled a svou praxi náš učitel, že když se modlíte ve jménu Pána Ježíše, zvlášť když je to veřejně, je dobré i vyslovit, že je to takto míněno, že je to modlitba ve jménu Páně. Zde se podle našeho textu obětuje kadidlo, vonné věci. V našich modlitbách nebýváme vyslyšeni pro naši mnohomluvnost, ani pro květnatost naší modlitby, ale jsme vyslyšeni tehdy, modlíme-li se ve jménu Pána Ježíše. Je zajímavé, že tomuto andělu byly dány vonné věci. Když se modlil Pán Ježíš, nepotřeboval, aby mu bylo cokoliv dáno. Modlitby svatých, které zazněly po otevření páté pečeti, zjevení 6, 9 až 11, jsou nyní vyslyšeny pro osobu a oběť Kristovu. Jiný anděl předstoupil se zlatou kadidelnicí před oltář. Bylo mu dáno množství vonných věcí, aby je s modlitbami všech posvěcených položil na zlatý oltář před trůnem. I vystoupil dým kadidla spolu s modlitbami posvěcených z ruky anděla před Boží tvář. Tu vzal anděl kadidelnici, nahrnul do ní oheň z oltáře a vrhl ji dolů na zem. A nastalo burácení, hřímání, blesky a zemětřesení. 3. až 5. verš v 8. kapitole knihy Zjevení podle ekumenického překladu. Nejvyšší kněz v Izraeli bral kadidelnici sebou, když vnášel krev do svatyně svatých. Tady je ten postup obrácený. Kadidelnice je z nebe svržena na zem. Jinými slovy, modlitby vystoupily vzhůru jako vůně kadidla a teď dolů na zem přichází odezva. Svatí se v soužení modlili a prosili i o ochranu a přitom nechávali pomstu za veškeré příkoří na samotném Bohu. Lidé na zemi, kteří odmítli Kristovu smrt a v ní také odpuštění svých hříchů, musí tedy sami snést rozsudek vynesený nad nimi za jejich hříchy. Už dávno tu, v tom, co čteme, není doba milosti, nýbrž je čas odplaty, odplaty za všechny křivdy. Velké soužení začíná nabírat obrátky. Hromobití oznamuje, že se blíží bouře Božího trestání. Hlasové, podle kralického překladu, či burácení, napovídají, že je zde jasná cílevědomost. Jde o Boží příkaz a ne o nějaké bezúčelné řádění přírodních sil. Bůh všemu velí. Zemětřesení je reakce země na silný tlak, kterému bude vystavena během soudů v době velkého soužení. A 7 těch andělů s polnicemi se připravilo, aby začali troubit. 6. verš v 8. kapitole. Nadešel tedy v podstatě slavnostní okamžik. Půl hodina ticha skončila. Modlitby svatých byly vyslyšeny. Přichází na řadu další sedmička. Je vydán rozkaz připravit se k troubení. Andělé zpozorní a při znění trub dopadá na nepoddajné lidi boží hněv. Troubení polnic nepředstavuje ani symboly, ani tajemství. Nastávající hrůzy musíme brát doslova. Ta dnešní často používaná metoda nechat vypařit smysl písma tím, že ho označíme za symbolický, je právě tak zlá jako popření inspirace Božího slova. Jinými slovy se tím totiž říká, že Bůh nemíní to, o čem mluví, ale že má na mysli něco docela jiného. I zatroubil první anděl a stalo se krupovití a oheň smíšený se krví. I svrženo jest to na zem a třetí díl stromů zhořel a všecka tráva zelená spálena jest. A nebo ještě

Bůh použije k vykonání svých soudů. Potopa byla použita při prvním božím rozsudku nad světem. Nyní to bude oheň. Země má být očištěna ohněm. Lesy a prérie pokryté stromovým a trávou budou zčásti zničeny ohněm. Třetina země, to znamená značný rozsah škod. Rostliny byly prvním živoucím stvořením a jako první mají být také zničeny. Podle záznamu v 1. Mojžíšově 1.11 začal Bůh tvořit říši rostlin hned potom, co uvedl řád do fyzikálního systému světa. Jsem přesvědčen, že vynesený rozsudek nad rostlinstvem je třeba brát stejně doslova, jako se doslova stalo 7 egyptských ran. 2. Mojžíšova 9.18 až 26. Ubezpečuje nás náš přednášející. Už dříve jsme upozornili na skutečnost, že existuje pozoruhodná podobnost mezi egyptskými ranami a těmito tresty po zatroubení na jednotlivé polnice. To není náhoda. Vrátíte-li se zpět do knihy Exodus, uvidíte, že ty rány byly doslovné. Každý, kdo věří Bibli, to musí přiznat. Pak ale nevím, proč bychom tyto rány ve zjevení měli najednou brát jinak, jenom nějak obrazně. Nechápu, jakou výkladovou akrobací byste mohli interpretovat jednu pasáž tak a druhou úplně jinak, pokud vám samo písmo nedá najevo, že si to můžete dovolit. Když se na Egypt sneslo krupobytí, bylo řečeno, krupobytí potlouklo také všechny polní byliny a polámalo všechno polní stromoví. 2. Mojžíšova 9.25. Skáza v Egyptě byla velmi účinná. Teď bude ještě účinnější, neboť bude zničena 1/3 země. Potom zatroubil druhý anděl, a jako hora veliká ohněm hořící uvržena jest do moře. I obrácen jest v krev třetí díl moře. A zemřel v moři třetí díl stvoření těch, kteráž měla duši, a třetí díl lodí zhynul. Milí posluchači, to je text, kterému se budeme věnovat zase až v našem příštím pořadu. Znovu si ho připomeňte, než se příště setkáme, a když Bůh dá, budeme ve výkladu pokračovat.

Pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho končí. Tento a další díly v češtině i dalších jazycích můžete najít také na stránkách www.ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy a také za finanční podporu, aby mohl být pořad i nadále vysílán. Pokračování nabídneme dnes ve 20.15.

0: Rádio 7. Každý den jsme s vámi.
1: Společně se Znělkou jsme překročili hranici jedné hodiny, a to v 29. červencovém dni. Vysíláním provází Kuba Lofítek. No a teď je před námi hodinka plná jazzu. Přeji příjemný poslech.

Jazzový klub na Rádiu 7. V pravidelné hudební hodině vás vítá Broňa Procházková. Přes léto jsme se v jazzovém klubu vydali na pomyslnou cestu kolem světa. Posloucháme hudbu z různých koutů naší planety a dnes navštívíme jihovýchodní Asii, přesněji Jižní Koreu. Z této země pochází nadaná hudebnice a skladatelka Park Ji-ha, hrající na tradiční místní lidové nástroje. Korejskou tradici elegantně spojuje s moderním jazzem, improvizací a minimalismem. Spod jejich rukou vzniká hudba, ve které není potřeba více, která je jak dobře naostřený nůž, jak mistrovský obraz malovaný prostými barvami s kaligrafickou přesností a umem. K poslechu nabízím její album z roku 2016, Communion. Dobré naladění a dobrý poslech.

Na Rádiu 7 posloucháte jazzový klub a v něm debutovou nahrávku Communion jihokorejské multiinstrumentalistky a skladatelky Park Ji-ha. Poslouchala jsem tohle album doma nahlas. Postupně hudbu letmo zaslechli další členové mé rodiny, co šli kolem, a každému připomněla něco jiného. Je to tak, s každou novou skladbou se přidává i nová možnost, co mi to jen připomíná. Tuhle hudbu je těžké někam zařadit, nejen při letmém poslechu. Možná i zbytečné je ji někam žánrově zařazovat. Tradiční lidové korejské nástroje spolu s klarinetem, saxofonem, perkusemi a vibrafonem vytváří hudbu velmi soudobou, přesto jakoby hlubší nebo přesahující. S citem pro jednoduché melodie a lyrickým stylem Park Ji-ha vypráví hudbu s názvem Společenství. Communion je název titulní skladby před námi, ve které Park Ji-ha používá svůj oblíbený tradiční bambusový nástroj piri.

Multiinstrumentalistka Park Jiha precizně ovládá řadu nástrojů, strunných i dechových, včetně ústních varhan, typického symbolu jihovýchodní Asie. Korejskou tradici vkusně spojuje s moderním jazzem i minimalismem. Přes své mládí má za sebou sérii světových úspěchů a účast na prestižních festivalech. V jazzovém klubu pokračujeme v poslechu jejího debutového alba Communion, na kterém nenajdeme žádné elektrické nástroje ani přidané efekty.

V jazzovém klubu se dostáváme ke konci alba z roku 2016 Communion jihokorejské hudebnice a skladatelky Park Ji-ha. Za použití tradičních akustických nástrojů lehce a nenuceně obejde nákladnou a nudnou hudební krásu a zbydou čisté a čiré tvary, svěží jak po dešti. Pokud se vám její hudba líbila, upozorním vás na další její nahrávky, například

desku z roku 2018 Filos. Tento název nás přivádí ke slovu láska v podání Park Jiha, k lásce, k času, prostoru a zvuku. Od mikrofonu se loučí a příště z jiného hudebního kouta světa se těší Broňa Procházková.

Takové bylo aktuální vydání jazzového klubu, o jehož obsah se postarala Park Jiha. V sobotu od 21 hodin nabídne Broňa Procházková, Bansal Trio a album Chandra.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

V 29. červencové noci, krátce po druhé hodině, ladíte noční vysílání Rádia 7. Ve 14:15 bude připraveno čtení na pokračování a 12. zastavení v knize Sandy Denglerové, Suzana Veslejová, Služebnice Boží. Dobrý poslech i v této 60-minutovce přeje Kuba Lofítek, posílá kapelu Connect Worship a skladbu Oceán.